0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se pustíme do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů. Nebude chybět několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o cibuli, tedy kdy musí ze země ven. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Pěstovat citrusy mohou kliďasové, pohodáři, rozhodně to není vhodné pro vzteklíky a pro netrpělivé lidi. Přesvědčí vás o tom rozhovor s citrusářem Milošem Kaplanem z obce Veliny na Pardubicku, kterého navštívila na jeho zahradě naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková. A zavedli ke skleníku, ze kterého na konci května konečně mohl vynést desítky opečovávaných rostlin. A jak uslyšíte, Miloš Kaplan v sobě nezapře učitele.
2: Já se jmenuji Miloš Kaplan, je mi 57, učím češtinu a tělocvik a abych se z toho nezbláznil, tak jeden z mých koníčků je prostě pěstování subtropických rostlin. Jsou krásné, když to vidíte sama.
3: No je to úplná nádhera, jako kdybych byla skutečně někde u moře. A vy jste říkal, že když si pomnu takhle třeba tenhle lísteček, tak poznám podle vůně, jaký to je citrus.
2: Tak to schválně zkuste.
3: Tak já to schválně zkusím. No vůně je to opravdu nádherná a to, co úplně snad nejvíc osvěží teď ve vodě třeba s mátou, limetka.
2: Přesně tak. Je to limetka neznámé odrůdy. Prostě já jsem ji našel před lety před kontejnerem na bioodpad. Dotyčný se ji asi zbavil, protože ona byla bez listů, ale zkušeným okem jsem zjistil, že to je v podstatě zdravý strom, který se dostal do nějakého šoku a říkám, tak co, tak já ti zachráním život. A vidíte sama, že prostě je to nádherná zdravá rostlina, plná květů a okolo Vánoci myslím, že bude plná krásných malých limetek.
3: Takže se odmění za tu péči, málem v popelnici skončila. No a tady už ale vidím, že plody jsou, vypadá to jako citrony.
2: No, není to citron, zrovna tohle je můj zamilovaný pomerančovník, jmenuje se Calabria. A na něm je zajímavé to, že dozraje až vlastně za rok, takže za 16 až 18 měsíců prostě po rozkvětu. Pěstování citrusu není pro nedočkavé lidi.
3: Jo? To teda ne. Není. Takže se ještě dočká zimování, ano, zpátky do skleníku a pak teprve za rok.
2: Příští rok dozraje, ale ty jsou fakt vynikající a prostě i dobrý. Dá se říct, že tady u nás v Čechách už umíme vypěstovat mandarinku určitě, citrony určitě, ale i pomerančovníky, že v podstatě nepoznáte rozdíl mezi kupovanou a mezi mou vlastní.
3: No a který ten citrus je takový pro začátečníky? S čím začít, aby se to povedlo, aby ani ta trpělivost nebyla zas až tak potřeba?
2: No, asi bych doporučil citron, protože citron, dalo by se říct, že vydrží i naše chyby. Ale říkám to zrovna a každému, kdo by si to chtěl zkusit, nejhorší měsíce pro citrusy je u nás zima. Listopad až únor. A ne proto, že bychom jim neuměli dát teplo. My jim teplo dát umíme, ale neumíme jim dát světlo. A proto teda já všechny své citrusy zimuju v místnosti, kde je 0 až 10 stupňů, kde je světlo a kde oni doopravdy spí.
3: Takže tam máte prosklenou hodně tu místnost?
2: Je to prosklený, je tam okno, ale říkám, když tam není na 10 stupňů nebo na 12 stupňů, tak prostě oni doopravdy spí. A pak na jaře, na konci února je šoupnu do skleníku, tam teda mírně přitápím a tam prostě nastane exploze života. Což je vlastně vidět.
3: Ano, teď jsme v té explozi života.
2: Rozhlasový posluchači to asi nevidíte.
3: Nevidí, ale fotky jsme udělali, tak, ty budou tak, určitě tak. Na našem webu.
1: Přesně tak, na našem webu se můžete podívat na citrony, mandarinky i pomeranče, některé kvetou, jiné už tvoří plody. Pokud byste si chtěli vyzkoušet pěstování citrusů, doporučuje Miloš Kaplan vybírat si sazenice v zahradnictvích, kde vám zkušení zahradníci poradí. Správně zvolený výběr sazenice do konkrétních podmínek je totiž zásadní. Co nás čeká za chvíli, tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

Začínají Rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše zajímavé telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz. Ten jsem si schoval od podzimu, protože se může hodit právě.

0: teď, než vám rajčátka začnou dozrávat.
1: Na rajčatech se mi objevovala taková hnědá skvrna ze spodu rajčete. Můžete mi poradit, jestli tomu chybí nějaká výživa nebo čím to je? Děkuji.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Je to velice jednoduchá příčina. Učebnice praví, je to porucha ve výživě, speciálně nedostatek vápníku. A to způsobuje ten nedostatek vápníku buď špatné složení zeminy, že třeba není v zemi, ale současně to podporují takové vysoké letní teploty a malá zálivka. Protože rajčata je špatné zalévat jen tak takovým tím kropením v země po povrchu. Ta je lépe na ně zapomenout, jeden až dva dny zapomenout, ale pak opravdu tam nakropit tolik vody po celém povrchu, že de facto stojí ve vodě, aby se ta voda prosákla do hloubky, nezůstávala na povrchu, protože ty plody mají velkou spotřebu a rajčata tou dobou už mají kořeny daleko hlouběji, tak musí sát vodu, která se vsákne dolů. Navíc je potřeba dodržovat teploty, pokud možno větrat, aby se udržely uvnitř skleníku teploty do 30 stupňů anebo stínit.
0: A máme tady další zajímavý dotaz.
3: Mám broskev už asi přes 10 let a měla moneliózu. I když jsem to dvakrát stříkala na jaře, tak prostě ty větvičky byly hrozně proschlý. Rodila dost, ale ty listy potom byly jedna dírka vedle druhý.
0: Tak s tím by nám mohl pomoci plzeňský zahradník a náš stálý poradce Přemysl Písař.
4: Co se toho amoneliového úžehu týká, tam je důležité vlastně veškeré ty suché větvičky odstranit, ideálně tu rostlinu, stromek ořezat hluboce do zdravého dřeva, protože moneliový úžeh je vlastně houba, která do té rostlinu vniká skrze květ a působí tak, že ucpává cévní svazky v těch větvičkách a to se potom projeví tím, že když se oteplí a ta broskvoň potřebuje dostat vodu z kořenů do listu, aby neuschla, tak to skrz ty ucpané trubky přes ty vlastně cévy, přes ty pletiva, které jsou ucpané, prostě to houbu nedokáže protlačit dostatek té vody do těch listů a pak ty větvičky usychají. Takže odstraňujeme všechny suché větvičky, suché plody, ideálně řezem hlouběji do zdravého dřeva. A potom jste ještě uváděla, že na rostlině se objevují dírky na listech, tak to je jiná choroba a to se jmenuje dírkovitost listů. Projevuje se to tak, že se nejdřív objeví jaká malá hnědá skvrnka, která má žlutý lem a později vlastně toto celé vypadne, odumře a v tom listu zbyde dírka. Tady můžu doporučit nějaké postřiky, fungicidy. Bavíme se tady o postřicích proti houbovitým chorobám a tam bych doporučil potom navštívit nějakou specializovanou prodejnu a pobavit se o tom, že máte dírkovitost a bude vám určitě doporučen vhodný přípravek, včetně jeho použití. Takže tolik k vašemu dotazu, ať vám to hezky roste.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Existuje několik způsobů, jak rozmnožit včely, tedy jak odchovat nové včelstvo. O těch nejčastěji používaných nám povypráví včelař Martin Weiss. Naše hobby redaktorka Jolana Nováková s ním natáčela třeba o tom, že když potřebuje včelař novou matku do nového nebo do starého včelstva, tak mu ji přinese anebo přiveze pošťák. I na to se Martina Weisse přeptáme.
2: Jak se odchovává nové včelstvo? Ptám se Martina Weisse, včelaře u Mladoboleslavské městské včelnice.
3: No, těch způsobů je více. To můžeme nechat na přírodě. To je vlastně typická záležitost pro květen a první polovinu června, kdy se ty včelstva rozšiřují prostřednictvím rojů. To lidi většinou znají, že to je takový ten hrozen, který se pověsí někde nejčastěji na větev. A pak včelař přijede, aby ho sebral, nebo se ten roj vznese a uletí, najde si nějaké nové působiště sám. Je to škoda. No, a včelař může přikročit k tomu, že si vlastně vychová ty matky sám. Těch způsobů je celá řada, od těch úplně nejjednodušších, že prostě vezmeme jeden úl, rozdělíme ho vlastně na dva, dáme stranou nějaké plodové plásty a pokud na nich bude alespoň jedna larvička, tak ty včely najednou začnou cítit, že nemají matku, že ji potřebují. To zjistí zhruba během hodiny, jak se začne vytrácet ten její feromon a její vůně. A vyberou si nějakou vhodnou larvičku a tu začnou zalévat mateří kašičkou, takovou speciální bílou šťávou, kterou vlastně jsou krmeny všechny larvičky po dobu jednoho dne v tom úle, ale oni si vyberou jednu a tu začnou zalívat den po dni, dokud ta larvička roste a přijímá potravu, než se zavíčkuje a probíhá tam u ní proměna. A právě změna té výživy způsobí to, že z vajíčka oplozeného, ze kterého by normálně byla dělnice, takže se vlastně stane ta nová matka, takže to je jenom záležitost výživy. No a toho může využít včelař, který přijde, a když se tady natáhnu pro tenhle ten speciální rámek.
2: Natáhněte.
3: Je to vlastně část běžného rámku, jakou můžete vídat v úlech. Tenhle je upravený o něco užší a jsou vlastně do něj zasazené takové plastové, říká se tomu matečníkové misky. Zvěšené vlastně jako směrem dolů a včelař může vlastně do těchto těch mističek přenést z nějakého plástu, kde jsou larvičky, ideálně co nejnižšího věku, tak je přenese na dno těch buněk a včely potom, když ty larvičky přijmou, tak je právě začnou zalívat tou mateří kašičkou a z jednoho takového rámku můžete vychovat třeba i 30 matek naraz vlastně v jednom včelstvu. Vy pak musíte ještě někde sehnat to včelí maso, jako ty dělnice, které se o tu novou matku budou starat, ale i takhle z mála vlastně můžete vytvořit nové včelstvo.
2: No a slyšela jsem dokonce, že matka může přijít poštou.
3: No, to je báječná věc. Já to rád říkám, když mám včely někde na ukázku ve školách. Ne každý se spokojí s tím, že si tu matku vychová sám, protože ta je pak přirozeně spářená. Vy nevíte, kdo jsou ty samci, se kterými se pářila, takže to může být nějaká místní směska, což nemusí být vůbec špatně, ale pokud chcete mít nějaké garantované vlastnosti, na které se ty matky chovají, tak oslovíte nějakou šlechtitelskou nebo chovatelskou stanici. Tam si ty matky objednáte, většinou jste v pořadníku, takže když se na vás dostane, tak vás pak vyrozumí, posíláme ty vaše objednané matky. No a u vás potom zazvoní poštěčka, má obálku formátu A5 s bublinkovou fólií a v tom jsou takové malé plastové přepravní klícky, ve kterých bzučí většinou 4, 5, 6 včel. Jedna z nich je právě ta matka a dostane sebou třeba 5 dělnic jako doprovod a ty vlastně do roztrhání těla do poslední chvíle oni pečují, krmí ji, čistí ji, pokud se olepí takovým meducukrovým těstem, které dostanou na cestu jako zásobu potravy, tak prostě se oni starají, zahřívají. No a vy potom vypustíte ten doprovod a tu matku vlastně přidáváte do bezmatečného včelstva, které si vytvoříte.
1: Jak slyším to bzz, bzz, tak se bojím, že se mi zase vyrojily včely. Ale letos to není tak žhavé, zatím to bylo jenom dvakrát. Reportáž o včelích matkách, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu rozhlas.cz/hobby, stejně jako další zajímavosti a fotografie. Co nás čeká? Máme pro vás pěknou muziku a pak se vypravíme na zahradu k bazénu a zaměříme se na dezinfekci vody.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Majitelé bazénu si při jejich provozu musí hlídat například pH vody, čištění, její dezinfekci a používat také různé přípravky, které zabrání, mimo jiné, růstu řas. Asi nejrozšířenějším prostředkem na dezinfekci byl donedávna chlor, ale to jste se v bazénu anebo po vykoupání mohli cítit jako v nemocnici, takže něco jiného. Už několik let se vyrábí přístroje, které péči o bazén hodně usnadní a na špatnou vodu nebo nekvalitní vodu upozorní. Získávají si tak stále více příznivců. Někde je vidíte pod názvem Salinaror, jinde Salinator. Ale kde je pravda a jak fungují, tak to zajímalo našeho hobbyredaktora Jiřího Šobra na návštěvě u bazénového specialisty Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Tyto výrazy se objevují v různých variantách, v tom je náš jazyk krásný. Správně je to elektrolýza soli, kde mírně slaný roztok pomocí zařízení solinátoru nebo salinátoru a pomocí elektrod rozkládáme na chlor, vodík, hydroxid sodný a tak dále. Tím nám probíhá ta dezinfekce vody. Je to velice populární dezinfekce vody, protože nás zbaví části starostí o ten bazén, zjednoduší nám život s tím bazénem.
3: A teď mi řekněte jak, tady budu muset kontrolovat také kvalitu té vody.
2: Ano, vždy kontrolujeme kvalitu vody, ale u té elektrolýzy solí nám potom odpadá povinnost dalších druhů chemie, jako je algicid proti řase. Ten do vody ze solí již potom nepatří. Je tam míň chemie v té vodě, potřebujeme řešit pH a na zařízení, na salinátoru si regulujeme množství chloru, který nám produkuje to zařízení.
3: Salinátor si tedy řekne přisyp do bazénu sůl nebo si ji přisype sám?
2: Pouze nahlásí, jestli v bazénu je příliš soli, nebo málo soli. Samotné dosypání soli musíme provádět my. Dneska máme možnost solinátorů, které si hlídají jak hladinu pH, tak hladinu chloru a automaticky si řídí celý proces. Tudíž my můžeme provést jednou třeba za měsíc kontrolní měření, zdali salinátor funguje správně a vlastně nemusíme potom řešit doplňování žádné další chemie.
3: To zařízení je samostatné, anebo se připojuje třeba k pískové filtraci?
2: To zařízení je vždy součástí filtračního okruhu a vždy se montuje jako poslední zařízení na té vratné větvi. Vodu napřed vyčistíme pískovým filtrem, pak vodu ohřejeme třeba v solárním panelu nebo tepelným čerpadlem a vyčištěnou nahřátou vodu jako poslední potom nachemizujeme tímto salinátorem.
3: A to všechno stihne přitom, když jim bude protékat ta voda?
2: Ano, funguje to tak, že vlastně přes ty elektrody protéká ta vyčištěná nahřátá voda a na těch elektrodách dochází k té elektrolýze, kde se rozkládá chlorid sodný, tedy sůl klasická, na ty dané již řečené látky.
3: Chlor klasický do bazénu, něco stojí jako bazénová chemie. V případě salinace do bazénu nasypu sůl, to je podstatně lacinější a ušetřím.
2: Když to přepočítáme, na každých 1000 litrů bychom měli nasypat od 3,5 do 5,5 kg soli. Pak nám salinátor funguje správně a my nemusíme řešit další věci.
3: A teď mi řekněte, když ušetřím za tu sůl, kolik mě bude stát ten salinátor?
2: Tak salinátory se dneska pohybují od 13 000 korun do 65 000 korun. Podle toho, zda ten salinátor je manuální, tedy musím si sám nastavovat hodnotu chloru a musím si pak ručně regulovat pH. Nebo potom samozřejmě dražší modely, které už si umí sami regulovat proces čištění v tom bazénu.
3: Je ta voda ošetřená salinátorem prospěšná našemu zdraví, anebo je to stejné, jako když se koupeme v té klasické chlorové?
2: Voda ošetřená salinací je zdravější, mnohem příjemnější na pokožku, vyhovuje dokonce lidem, kteří mají atopický ekzém, je mnohem méně nachemizovaná než klasická voda, kterou chemizujeme chlorem a dalšími přípravky.
1: Zajímavé informace o přístrojích, které vás upozorní na nekvalitní vodu v bazénech, zjišťoval u Martina Zikuly, bazénového specialisty, náš hobbyredaktor, kutil a chalupář Jirka Šobr. A pro vás už budeme mít jenom zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na cibuli, tedy jak se pozná, že musí ze země ven.

0: Vinařský kalendář.
1: Pronostiky, tak ty jsou skvělé. Když prší, tak jsou jedny pronostiky a když neprší, tak jsou druhé pronostiky. A objevil jsem jednu historickou událost spojenou s 20. červnem a to zaznamenal ve svých pamětech Vincenc Federsel z obce Bystrá u Poličky, tak podle tamější kroniky 14. června 1821 pomrzly brambory i stromy a 20. června přímo na svátek Božího těla udeřila taková sněhová chumelenice, že lidé museli jít v kožiších a v zimních rukavicích v průvodu. Tak to jenom, abyste si nemysleli, že si s námi počasí také zahrává. U nás je to v tom porovnání úplná pohodička. Roste vám cibule a česnek? Tak pokud je chcete mít ostré jako břitva, tedy, jak by řekl znalec, lepší a chutnější než z obchodu, tak musíte přesně odhadnout, kdy je vytáhnout ze země. Koncem července začne cibuli, tedy té zralé cibuli, polehávat nať. Ne žloutnout, ale polehávat. A to je ta pravá chvíle, kdy půjde ven ze země. Vyrýjte ji z půdy ven a nechte ve stínu uschnout. Česnek je na tom podobně, jenže na něj se dá jít právě, když mu ta nať žloutne. Zase opatrně vyrýt, svázat do copánku a nechat ve stínu řádně vyschnout. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Tak zaměříme se na biouhel, tedy jak si ho doma vyrobit a na co je dobrý. Potom se vypravíme mezi myslivecké psy, norníky a poradíme několik vychytávek, jak pečovat o hodiny a o hodinky. A máme pro vás závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo? To je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
5: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Pavel Sedláček patří mezi nejdéle zpívající hvězdy u nás a není divu, že svého času patřil mezi ty nejpopulárnější.

0: Pes.
1: Se semaforskou písničkou Život je pes autorské dvojice Jiří Šlitr, Jiří Suchý debutoval Pavel Sedláček v roce 1964 na deskách. Nahrál tu píseň 12. září roku 1963 ve studiu Strahov s big beatovou skupinou divadla Semafor. Původně prý byla míněna ironicky, ale Pavlovi vrstevníci ji spontánně pochopili jako generační výpověď a tak mu otevřela cestu do světa populární hudby, který byl o hodně větší než ten do té doby jeho rock'n'rollový.

V roce 1974 jsem byl na pionýrském táboře v lesích a polích. Jmenovalo se to Bučovice u Votic. Každý den, a to několikrát, zněla z táborových reproduktorů píseň, která byla jedním z hitů léta toho roku. Nevěděl jsem, že ho zpívá Pavel Sedláček, ale věděl jsem, a věděli to všichni, že se jmenuje Hurá, hurá. Český text napsal Vladimír Mertlík. Rá!

To se nám prostě muselo líbit. Pavel Sedláček je ročník 1941. Jaký byl ten rok v protektorátu Čechy a Morava? 12. března bylo Němci uzavřeno divadlo D41. 1. dubna zatklo gestapo podplukovníka Josefa Balabána. 13. května zatklo gestapo Josefa Mašína. 17. května bylo po 6 letech zastaveno vydávání týdeníku pro mládež Mladý hlasatel. V září bylo režisérem Josefem Šmídou založeno divadlo Větrník. 28. září vyhlásil Reinhard Heydrich stané právo a rozpoutal vlnu represí. 29. září byl začen předseda protektorátní vlády Alois Eliáš. V roce 1941 vyhlásili němečtí okupanti na území protektorátu zákaz všech tanečních zábav a plesů. Nacisté nemohli tenkrát připustit, aby se prý Češi veselili tancem, zatímco němečtí mužové na frontách umírají pro jakousi novou, to je hitlerovskou Evropu. Dosavadní taneční hudba směla nadále zaznívat jen poslechově a samozřejmě bez skladeb angloamerických autorů. To mělo ale výhodu. Nároky na kvalitu domácí swingové hudby a jejich orchestrů i zpěváků se tím velmi zvýšily. V srpnu roku 1941 odstartovala na plátnech českých biografů mimo jiné filmy i zdařilá filmová veselohra Hotel Modrá hvězda. Hudbu pro ní napsal Sláva Eman Nováček a na slova herce Josefa Gruse se tam objevila i píseň, která se stala dalším swingovým mezníkem české taneční hudby. A nejen to. Písničkou o slunečnici získala Inka Zemánková i takovou svou čestnou přezdívku Slunečnice domácího swingu. Zpěvem se k ní připojil mužský, původně trampský, vokální kvartet Lišáci a všemu tomu na gramofonové nahrávce znamenitě sekundovala Vlachova kapela.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Pavel Sedláček se narodil 4. července 1941 v Praze na Pankráci a tam také prožil své dětství. Od 7 let se učil anglicky a rodiče si přáli, aby chodil na hodiny klavíru. Vyhrál ale jiný nástroj a tak od 14 let zkoušel kytaru. Kytara, respektive kytary, ho doprovází celou jeho kariéru, jen na ně už většinou hrají jiní.

0: zpívali Pavel Sedláček a Ivon Přenosilová. Pavel Sedláček má průmyslovku obor spalovací motory. Od malička ho zajímala auta a vzhledem k tomu, že ho nepustili na vysokou školu, tak se ještě vyučil strojním zámečníkem. Nakonec to i s tou vejškou vyšlo, i když úplně jinou a má titul inženýr.
1: Fou!

Pavel Sedláček začal amatérsky zpívat a hrát na kytaru v 15 letech. Krátce na to zvítězil v provinciální talentové soutěži na Praze 4. Zpíval Rock Around the Clock a zvítězil u odborné poroty. Rok na to zvítězil v dalším pěveckém klání v pražské kavárně Alfa a ta soutěž se jmenovala Hledáme nové talenty 1958. Tam soutěžil s Elvisovkou Jailhouse Rock a na celé čáře ovládl publikum, což znamenalo jasné vítězství. Takhle ten hit natočil začátkem 90. let se skupinou Cadillac.

Pavel Sedláček je bezesporu jeden z prvních českých rock'n'rollových zpěváků. První vlastní rock'n'rollovou kapelu měl už v roce 1958, ale její činnost byla pozastavena. Byl zakladatelem jedné z prvních big beatových skupin v Praze. Jmenovala se EP Hi-Fi, studijní skupina big beatu, později skupina Pavla Sedláčka. Jednou z odnoží souboru byla i Karkulka, později přejmenovaná na Olympic, a právě s Olympikem natočil on a jeho manželka, tehdejší manželka Eva Pilarová, hit Hey Paula. Hey.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: S Evou Pilarovou se Pavel Sedláček seznámil v divadle Semafor, kde působil v letech 1962 až 1964 a krátce i v roce 1969. V Semaforu vystupoval ve hrách Šest žen a Zuzana není pro nikoho doma. V době, kdy v divadle Apollo vystupoval Karel Gott s orchestrem Ladislava Štajdla, byl Pavel Sedláček jeho pravidelným hostem a hvězdou večera. Pak zpíval se skupinou Apollo, zkoušel to i s Flamengem, a v té době nahrál písničku Petra Nováka a Ivo Plicky s názvem Džbán.

S kapelou řízenou Janem Spáleným, tedy s kapelou Apollo, natočil Pavel Sedláček i hit autorské dvojice Ladislav Štajdl a Jiří Štajdl. Vyšel v roce 1966 a jmenuje se Tečka.

Jméno Pavel Sedláček je ve výsledcích ankety Zlatý slavík poprvé zapsáno u výsledků druhého ročníku ankety z roku 1963. A to byla ještě společná kategorie pro zpěváky a zpěvačky. Zvítězil tenkrát poprvé v historii Karel Gott a Pavel Sedláček skončil 10. V divadle Semafor spolu zpívali píseň Tu krásu nelze popsat slovy.

Nejlepší umístění Pavla Sedláčka v anketě Zlatý Slavík přišlo v ročníku 1964, kdy byly poprvé samostatné kategorie interpretů, jedna pro zpěvačky a druhá pro zpěváky. Pavel Sedláček byl 8. nejpopulárnějším zpěvákem Československa. Jeho jméno je ve výsledcích 50 nejpopulárnějších interpretů 10krát. Poprvé v roce 1963, naposledy v roce 1976. V tom roce byl Zlatým Slavíkem opět Karel Gott a Zlatou Slavicí popáté v historii Naďa Urbánková, kterou jako Pavla proslavilo divadlo Semafor.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Během své dlouholeté kariéry vystupoval Pavel Sedláček v pražské Lucerně, v klubu Olympik, v Radiopaláci, na mnoha místech naší republiky i na zahraničních zájezdech. Mezi jeho největší hity patří písnička Nejkrásnější dívka z celých Čech.

Pavel Sedláček hrál i v několika filmech a v Hudebním divadle v Karlíně zpíval roli Prcka v muzikálu Gentlemani. V 70. letech se spojil se skupinou Fontána, s níž natočil i hity Míček, Flíček nebo Sestřenice z Rokytnice.

Chodí mi totiž dopisy z Výsky, zvané Rokytnice, od mé statné sestřenice.

90. letech patřil Pavel Sedláček mezi podnikatele a zpěv nepověsil na hřebík. Začal zpívat se skupinou Cadillac, kterou dával dokupy. Na krabici, která bude v našem archivu, lepím teď štítek s jeho jménem a na závěr písnička, kterou česky otextoval Libor Křístek. A jmenuje se Příběh, tak si to celé zrekapitulujeme. Loučí se Martin Hrdinka a mějte se jako slavíci a slavice.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Americký prezident Trump po zrušeném jednání vzkázal Iránu, že pokud nedodrží podmínky, nedostane zaplaceno. Informace o historii a přírodě okolo Slavonického potoka nabídne dnešní komentovaná procházka městem. České volejbalistky se dnes budou na turnaji Ligy národů snažit o první výhru proti Dominikánské republice. Na jihu Čech vystoupí teploty ke 34 stupňům, ale hrozí také silné bouřky. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendyková. Americký prezident Donald Trump vzkázal Iránu, že nedostane žádné peníze. Reagoval tak na to, že zástupci Iránu nedorazili do Švýcarska k prvnímu jednání o trvalém míru. Za Spojené státy se ho měl účastnit viceprezident J.D. Vance. Ten svoji cestu kvůli tomu zrušil.
3: Cílem summitu bylo nastínit technické parametry trvalé mírové dohody. Představitelé Iránu ale vzkázali Bílému domu, že na jednání s Vencem nepřijedou, dokud neskončí izraelské útoky na Hizbalách v jižním Libanonu. Izrael zaútočil navzdory apelu Donalda Trumpa, aby se útoků zdržel kvůli memorandu, které s iránským prezidentem podepsali ve středu. Americký prezident poté na svém sociálním účtu Iráncům vzkázal, že pokud nebudou jednat, nedostanou žádné peníze, a to ani 10 centů. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Komentovaná procházka podél Slavonického potoka začne v 10 hodin ve Slavonicích na Jindřichohradecku. Akci pořádá obecně prospěšná společnost Spolkový dům. Program naváže na debaty o plánovaných úpravách koryta a zásahů do zeleně podél toku. Informace doplňuje ředitelka Spolkového domu Olga Žampová.
4: Jeden směr je historický, jak fungoval ve městě, jaké stavby, jaké mlýny na něm stály. A druhá ta linka je přírodovědná, kdy se zaměříme na to, co potoce žije a okolo něj roste. Zakončíme společnou besedou o péči o potok a celý ten koridor.
2: Českokrumlovští kriminalisté zahájili trestní stíhání řidiče autobusu, který tento týden zaklínil vozidlo pod viaduktem u obce Rybník nedaleko Dolního dvořiště na Českokrumlovsku. Nerespektoval dopravní značení zakazující vjezd víc než 3 metry vysokých vozidel. 6 ze 24 cestujících utrpělo při nehodě lehká zranění. Škoda na autobusu byla předběžně vyčíslená na zhruba 1 milion korun. Pokračuje policejní mluvčí Miroslav Šupík.
5: Kriminalisté obvinili muže ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Řidiči autobusu hrozí v případě uznání viny u soudu trest odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let nebo zákaz činnosti. Trestní stíhání probíhá na svobodě. Sport.
2: České volejbalistky na turnaji Ligy národů na Filipínách neuspěly ani ve třetím zápase proti týmu z nejužší světové špičky. Dosud neporaženému Japonsku podlehly 0-3. Nejproduktivnější českou hráčkou byla se 13 body kapitánka Michaela Mlejnková. O první výhru se budou Češky snažit dnes proti Dominikánské republice.
0: Počasí.
2: Ráno bude na jihu Čech jasno nebo skoro jasno, během dopoledne oblačnosti přibyde na polojasno až oblačno a v poledne se místy přidají přehánky a bouřky i silné. Teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 30. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: V Českých Budějovicích se vyšetřuje nehoda 3 osobních aut na Dobrovodské v Suchém Vrbném blízko křížení s ulicí Jaroslava Ješka. A pozor také na silnici 121 u obce Kučeř na Písecku. Tam skončilo auto mimo vozovku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Pět hodin a k tomu ještě 4,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, a to v sobotu 20. června. Tak dobré ráno, hezký den i celý víkend. To přeje ze studia Luboš Voráček.

Václav Neckář a jeho mýdlový princ, píseň, která doznívá 7,5 minuty po 5. hodině. Dobré ráno, dnes je sobota 20. června. Do konce roku zbývá 194 dní a svátek dnes mají květy. Květa to je jméno slovanského původu a jedná se původně o domácí verzi jména Květoslava. Dnes už tedy považovanou za samostatné jméno. Považuje se za českou obdobu latinského jména Flora. Stejně jako jméno Flora se jméno Květoslava a Květa překládá jako kvetoucí, květinová nebo květinami oslavovaná, anebo také ta, která oslavuje květ. Tak Květám k svátku všechno nejlepší. V roce 1410, právě 20. června, Jan Hus přečetl v betlémské kapli apelaci odmítající ničení Wyclifových knih. No a o 5 let později, v roce 1415, koncil rozhodl o spálení Husových spisů a jeho učení je zavrženo. V roce 1621 se uskutečnil mimořádný soud nad českými pány po porážce na Bílé hoře. Ten překonal všechna očekávání. 27 účastníků povstání bylo odsouzeno k trestu smrti a byli mezi nimi také 3 páni. Václav Budovec z Budova, Krištof Harant z Položic a Bezdružic a Jáchym Ondřej Šlik. Dále pak 7 rytířů a 17 měšťanů. Mezi nimi také rektor Pražské univerzity Ján Jesenský Jesenius. V roce 1948 římskokatoličtí kněží četli v kostelích poselství arcibiskupa Josefa Berana, že sloužení slavnostní mše u příležitosti volby nového prezidenta, která byla 14. června tehdy, tak neznamená souhlas církve s komunistickým režimem. Bavíme se o roce 1948. A ještě vzpomeňme také rok 2001. To byla ukončena výroba vozu Škoda Felicie. 20. června roku 1954 zemřel rodák ze Sudoměřic u Tábora, Josef Fanta, architekt, návrhář nábytku, také malíř, autor mnoha publikací, který se věnoval ochraně památek a byl také významným mecenášem. V roce 1973 zemřel v Táboře rodák z Písku, Antonín Hnízdo, pedagog, ochranář přírody a publicista. A v roce 2010 zemřel 10 dní po 52. narozeninách herec Vladimír Dlouhý. 20. června roku 1922 se narodil herec Josef Kemmer. 81. narozeniny dnes má filmová herečka Dana Hlaváčová. 77. narozeniny dnes má americký zpěvák Lionel Richie. 74. narozeniny má hokejový trenér Alois Adamčík. Ze všech daleko nejmladší je zpěvák Petr Kolář.

0: počasí.
1: Je 5:45, máme pro vás informace o počasí. V noci bylo jasno až polojasno a nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 19 až 6 stupni Celsia, na horách bylo 18 až 15 stupňů, v horských kotlinách pak i výrazně méně. Přes den nás čeká horko, dusno a bouřky. Ráno bude jasno až polojasno, během dopoledne pak oblačnosti přibude až na oblačno a od polední hodin se pak místy přidají přehánky a bouřky, místy i silné. Později večer se bude opět vyjasňovat a srážky ustanou. Nejvyšší teploty 31 až 34, na horách 27 až 30 stupňů Celsia. Vád by měl slabý proměnlivý vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách bude přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky

0: Ty budou dnes dobré, ráno a večer pak mírně nepříznivé. Akorát biometeorologická předpověď, ta je dnes stejně jako včera na stupni číslo 3 a to je vysoká zátěž. A ještě se podíváme na SMSky, už nám přišla zpráva z Prahy. Teda první zpráva dnešní. Tropická noc v Praze byla 21 stupňů, téměř jasno a bez větří. Pěkný den přeje všem Josef. Josefe, děkujeme. Do toho horka vás tam zdravíme a přejeme hezký víkend.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
0: Jak se daří nemovitostem v Dubaji, do kterých v posledních letech investovala i řada Čechů? No podle dat realitních agentur House and House ceny klesaly kvůli dronovým útokům a také napjaté situaci na Blízkém východě. A to už o 22%. Podrobnější budeme za chvilku, do Dubaje se vypravíme, ale ještě předtím je tady Xindl X.

0: Trh s luxusními apartmány v Dubaji několik měsíců po dronových útocích znovu ožívá. Postupně už začínají zase nakupovat také Češi, kteří tam v posledních letech ve velkém investovali. Realitní kanceláře ovšem potvrzují, že nemovitosti výrazně zlevnily. V centru města klesly podle společnosti House & House dokonce o 22%. A podle jiných pořád nemusí jít o bezpečnou investici.
1: Nedávno jsme prodali dvoulužnicový apartmán v lokalitě Dubai Creek Harbour, což je rezidenční čtvrť u moře s krásným výhledem na Burj Khalifu.
2: Popisuje realitní makléřka z agentury House & House Jana Zapletalová a pokračuje, co se s apartmánem dělo dál.
1: Majitel původně koupil tento apartmán za 4 miliony 400 tisíc dirhámů. Spanikařil, nechtěl platit další splátku a tak se rozhodl jít cenou dolů, a to o 210 tisíc dirhámů, což znamená něco kolem 1 200 000 českých korun.
2: Podobně se bezprostředně po začátku konfliktu chovali i další investoři. Obávali se hlavně toho, že útoky na Dubaj budou pokračovat a o své nemovitosti přijdou. Kdo naopak plánoval jejich nákup, ten zase náhle přestal zvedat telefon a investice raději odložil. Zájem začal podle Jany Zapletalové znovu růst až v květnu.
1: Pokles zájmu o nemovitosti byl opravdu znatelný. Teprve až v květnu jsme se dostali zpět na čísla, která z 90% odpovídají stavu před konfliktem.
2: Pomalu se ze situace vzpamatovávají už i developeři, alespoň to tvrdí někteří z nich. Třeba Eli Náman, výkonný ředitel společnosti Ellington Properties, která se právě na výstavbu luxusních apartmánů v Dubaji zaměřuje.
3: Řekli jsme si jednu věc a té se vždy v podobných situacích držíme. Za žádnou cenu nepřestáváme stavět. Dubaj je stále jedno z nejbezpečnějších měst na celém světě.
2: Před podobnými tvrzeními ale varuje Philip Shavel z realitní kanceláře Philip & Frank, který situaci s bydlením ve Spojených arabských emirátech sleduje dlouhodobě.
4: Musíme rozlišit dvě úrovně bezpečnosti. Jedna bezpečnost je na úrovni v ulicích, jak se cítíme bezpečně. Tam bych opravdu potvrdil to, že Dubaj je bezpečná a byla i v těch nejtěžších situacích, které jsme viděli i v médiích.
2: Něco jiného už je ale geopolitická situace.
4: Samozřejmě musíme vnímat to, že ta situace se rychle vyvíjí. Věřme tomu, že k dobrému konci, ale rozhodně nemůžeme tvrdit, že ten region, včetně Dubaje, je bezpečný geopoliticky.
2: Svým klientům by Philip Shavel nákup nemovitostí v Dubaji momentálně ještě pořád raději nedoporučoval. Dominik Hron, Český rozhlas.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: A teď jsou tady zprávy. Připravila je Pavlína Fendeková.
3: Půl šesté.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Historický dům na Píseckém Velkém náměstí bude mít nového majitele. Zastupitelé ho schválili na čtvrtečním zasedání. Dům se podařilo prodat v elektronické aukci za téměř 16 milionů korun až po 3 letech. Podle starosty Michala Čapka z hnutí ANO město dům koupilo před 4 lety proto, aby zajistilo průchod, který jim vede, aby se mohl opravit. Následně se dům pokoušelo prodat. V kostele v Lutové u Chlumu u Třeboně na Jindřichohradecku se uskuteční další benefiční koncert na podporu oprav chlumeckého kostela poničeného požárem. Od 19 hodin zahrají studenti violončelové třídy Renaty Strašrybkové na Pražské konzervatoři. Zazní skladby například Bacha, Hindemita, Čerepina nebo Kolombio. Čtvrtý ročník srazu Multicar dnes hostí policejní poligon v Komárovicích na Jihlavsku. Kolona vozů odsud o 11:30 vyrazí na spanilou jízdu do nedaleké Příseky. V tamním areálu muzea autíček pak bude sraz pokračovat hlavním programem. K vidění budou například dovednostní soutěže, ukázky policejní techniky nebo motoakrobacie. Výškař Jan Štefela obsadil na atletickém mítinku Diamantové ligy v Dauhá 7. místo, zapsal výkon 220 cm. Oštěpař Jakub Vadlejch, který měl jediný měřený pokus dlouhý 80 metrů a 38 cm, skončil v Kataru 8. A ještě počasí. Na jihu Čech bude zpočátku slunečno, během dopoledne oblačnosti přibyde na polojasno až oblačno a v poledne se místy přidají přehánky a bouřky i silné. Teploty vystoupí ke 34, na horách maximálně ke 30 stupňům. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude na 3.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: V Českých Budějovicích se vyšetřuje nehoda 3 osobních aut na Dobrovodské v Suchém Vrbném. Je to blízko křížení s ulicí Jaroslava Ješka. Nehoda na Písecku už by měla být odstraněna.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je 17:30, k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké sobotní ráno. Člověk, kterému soud anebo probační služba nařídila terapii, na ní v některých oblastech České republiky může čekat i několik měsíců. Organizace, které terapie poskytují, totiž od Ministerstva spravedlnosti letos nedostaly peníze. My o tom budeme mluvit za chvilku, ale ze všeho nejdříve jsou tady holky.

0: Stát chce po pachatelích násilí, aby po opuštění vězení například chodili na terapie. Na ty ale chce, respektive nechce dávat peníze, respektive chce dávat málo peněz. Probační programy, především tedy skupinové a individuální terapie, zajišťují hlavně neziskové organizace. Pro mladistvé dostanou finance od Ministerstva spravedlnosti dodatečně, ale pro dospělé letos tedy vůbec. Letos zkoušejí schánět jinde, nebo prostě zájemce odmítají.
1: V celkem 8 pobočkách poskytuje diakonie Českobratrské církve evangelické terapie asi 70 klientům ročně. Dalších asi 50 jich je teď na čekací listině, říká vedoucí programu Stop násilí Věra Výchová.
2: Doba čekání je teďkon 5 až 6 měsíců.
1: Omezit musela diakonie třeba terapie ve věznicích, pokračuje Výchová.
2: Píšou nám i klienti, žádají o podmíněné propuštění, ale když tu možnost nemají.
1: Úplné zrušení probačních programů zvažovala Proxima Sociale. Jako jediná v Praze nabízí programy pro mladistvé. Na poslední chvíli získala potřebné finance z pražského magistrátu. Přesto jedna z pracovnic podala výpověď, říká ředitel organizace Jakub Václavů.
3: Protože ta nestabilita a nejistota už byla příliš náročná.
1: Alespoň část nákladů doplácejí kraje nebo města i jinde v Česku. Přesto někteří z necelých 300 klientů budou podle asociace organizací v oblasti vězeňství programy muset pravděpodobně opustit. Přitom jsou úspěšné, říká ředitelka asociace Zuzana Tinglová.
4: 70% lidí, kteří absolvují ten program, tak v tom prvním roce, který je klíčový, nerecidivují.
1: Ministerstvo spravedlnosti taková data nemá, sbírat je začalo teprve letos. Pokud člověk do nařízeného programu nastoupit bez vlastního zavinění nemůže, třeba kvůli naplněné kapacitě, soud hledá alternativy, říká mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.
5: Například prodloužení zkušební doby nebo uložením jiných přiměřených povinností. Je důležité dodat, že přeměna trestu na nepodmíněný, tedy výkon trestu odnětí svobody, je reálná možnost.
1: Dodává, že v příštím roce rezort peníze zajistit chce, ale jen na ty programy, které jsou prokazatelně přínosné. Podle jakých kritérií bude jejich přínos hodnotit, zatím neví.
5: O těch nyní diskutujeme jak uvnitř rezortu, tak s neziskovým sektorem.
1: Podle asociace organizací v oblasti vězeňství by stát díky programům ušetřil. Výdaje na jednoho člověka ročně jsou asi 40 tisíc korun za kurz. Proti tomu za vězně platí stát asi 670 tisíc korun za rok. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Za čtvrt minuty bude 6:15. Máme pro vás informace o počasí. V noci bylo jasno až polojasno, nejnižší noční teploty se pohybovaly od 19 k 15 stupňům, ale v horských kotlinách bylo i výrazněji méně. Přes den nás čeká horko, dusno a bouřky. Ráno ještě bude jasno a polojasno. Během dopoledne oblačnosti pak bude přibývat až na oblačno a od polední hodin se místy přidají přehánky a bouřky, místy i silné. Později večer se bude opět vyjasňovat a srážky ustanou. Nejvyšší teploty je 31 až 34, na horách 27 až 30 stupňů Celsia a vád by měl slabý proměnlivý vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách bude přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky ty budou dobré, ráno a večer pak mírně nepříznivé a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 3, to je vysoká, ta nejvyšší zátěž. Zítra bude horký a dusný slunovrat s přehánkami a bouřkami. Zpočátku bude jasno až polojasno, postupně pak oblačnosti přibude až na oblačno. Odpoledne se místy přidají přehánky anebo bouřky i silné, které budou večer ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejnižší noční teploty z dneška na zítřek 19 až 16 stupňů, nejvyšší denní teploty zítra 30 až 34 stupně Celsia. A zítra by měl vát slabý proměnlivý vítr, převážně ze severních směrů, rychlostí do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách bude přechodně zesilovat. Vrátíme se k dnešnímu dni, sobota. Dívám se ještě na další SMSky, které přichází postupně od vás. Už také máme zprávu z Plané nad Lužnicí, kde je 15 stupňů, jasno, klid. Všechny zdraví, hezký den přeje Marie. Marie, děkujeme, do Plané nad Lužnicí také zdravíme. A ještě tu mám také zprávu z Větřní, kde je 17 stupňů a jasno. Zdraví Zuzka a Honza. Tak do Větřní také děkujeme za SMSku a také zdravíme a přejeme hezký víkend.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Tipy pro volný čas.
1: 9 minut před 6. hodinou raní pro vás máme pár tipů, kam dnes v sobotu zajít strávit pěkné chvíle. Do historie se podíváte v Oslovicích na Strakonicku. Vodní mlýn tam od 10 do 17 hodin oživí akce Domácnost paní mlynářky. Návštěvníci si připomenou pečení chleba, předení, také výrobu másla a každou celou hodinu se vydají na komentovanou prohlídku mlýna. Příchod letního slunovratu dnes oslaví také Země ráj na Písecku od 10 do 18 hodin. Nabídnou pletení věnců, obřadné vyhánění zlé síly, zestavení a také cestu do svatyně za vsí. A kdo rád chodí bos, může se projít také známou stezkou z přírodních materiálů. Motorkáři, ty zamíří i dnes do Lipna nad Vltavou. Festival Indian Riders Fest tam až do neděle připomíná 125 let značky Indian Motorcycle. K vidění budou veteráni a také nejnovější stroje a chybět nebudou ani testovací jízdy, koncerty, ani slavná stěna smrti. V zoologické zahradě v Táboře začne v 15 hodin setkání se surikatami, spojené s komentovaným krmením. Bavorský maut nedaleko Strážného od 10:30 dopoledne přivítá milovníky historické hasičské techniky z České republiky, Německa i Rakouska. Strakonice zvou na pivovarskou pouť. Prachatice od 10 hodin nabízí myslivecké slavnosti. Na Velkém náměstí bude vystoupení trubačů z Čech, Bavorska i Rakouska, fascinující ukázky sokolnictví, přehlídka loveckých psů, kulinářská show Markéty Hrubešové, plná zvěřinových specialit a uslyšíte i mistrovské ukázky vábení zvěře. Třeboň zve od 10 do 16 hodin na sousedskou slavnost zažít Třeboň jinak. Od 15:30 odpoledne pak v Zámeckém parku naváže Jelenfest. Na fotbalovém hřišti v Rožmberku nad Vltavou bude dnes od 14:30 odpoledne vinný košt, který hudebně doprovodí cymbálová muzika Zdeňka Valáška. A pokud máte rádi dechovku, přijměte pozvánku do Jílovic, nedaleko Borovan. 23. ročník festivalu dechových hudeb v Jílovicích nabídne příjemné prostředí ve stínu lip, kramolínku, veselou muziku, jihočeskou podhoranku a také chmelovanku.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Polský prezident Navrocký odebral ukrajinskému prezidentovi Zelenskému řád Bílé orlice. Absolventi střední rybářské školy v Třeboni slaví 75. výročí jejího založení. Český cyklista Matias Vacek po třetí etapě závodu kolem Švýcarska udržel průběžné čtvrté místo a bílý dres nejlepšího mladého jezdce. Na jihu Čech vystoupí teploty ke 34 stupňům, hrozí ale také silné bouřky. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendiková. Mezi Polskem a Ukrajinou se vyhrotil spor o minulost. Polský prezident Karol Navrocký odebral ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému řád Bílé orlice. Zelenský nedávno přidělil jedné z ukrajinských jednotek čestný název hrdinové ukrajinské povstalecké armády. Tu ale v Polsku viní z masakru polského obyvatelstva za druhé světové války.
4: Ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sybiha na sociálních sítích napsal, že odebrání nejvyššího polského vyznamenání ukrajinskému prezidentovi je strategickou chybou a projevem neúcty, ze kterého bude podle něj těžit jen Moskva. Šéf ukrajinské diplomacie lituje, že ve Varšavě převládly emoce, ale sám chce co nejdříve vrátit Polsku řád za zásluhy, který dostal v roce 2022. Sybiha přesto Poláky označil za přátele a vyzval k obnovení rovnocenného dialogu o sporných otázkách. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Střední škola rybářská a vodohospodářská v Třeboni slaví 75 let od založení. Při té příležitosti se scházejí i absolventi školy. Součástí oslav byl den otevřených dveří, na něj naváže společenský program. Detaily doplňuje ředitel školy Aleš Vondrka.
5: V pátek jsme měli den otevřených dveří a v sobotu se jedná o slavnostní den, který je opravdu pro všechny absolventy, kteří školu absolvovali v průběhu celého toho nového období, a zároveň tam bude příležitost se setkat i s významnými osobnostmi, ať už z univerzity, z partnerských firm rybářských nebo zástupci našich zahraničních partnerů z Norska a z Francie.
2: Vystoupení českých i zahraničních akrobatů nebo workshop chůze po laně dnes zakončí program festivalu Mosty v Českých Budějovicích. Jedná se o druhý ročník festivalu Nového cirkusu. Více k dnešnímu programu už ředitelka festivalu Kateřina Vaněčková.
6: Začínáme už 10 hodin ráno a to je workshopem pro seniory. Je to workshop funambulismu neboli chůze po laně s balanční tyčí. Potom pojedeme vlastně celý den, ať je to právě zase teen stage a Upsala cirkus z Německa, a zakončíme to v 5 hodin Eliška Brtnická s Matijou, který mají představení Bau na konstrukci takové závěsné. Sport.
2: Třetí etapu závodu kolem Švýcarska ovládl ekvádorský cyklista Jonathan Narváez z týmu UAE. V deštivé etapě dojel Matias Vacek s ostatními favority v hlavním poli, udržel průběžné čtvrté místo a bílý dres nejlepšího mladého jezdce. Dojezdem v hlavním poli si pojistil celkové vedení Narvézův týmový kolega Tadej Pogačar. Dnes je na programu rovinatá časovka na necelých 24 kilometrů.
3: Počasí.
2: V Českých Budějovicích se došetřuje nehoda.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: V Českých Budějovicích se došetřuje nehoda v Suchém Vrbném na Dobrovodské. Pozor, dávejte blízko křížení s ulicí Jaroslava Ješka.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Metroví harvani, ne harvani, havrani. Metroví havrani v potemnělé uličce, také kosmický trichodon a k tomu ještě mazlíčci. V ulicích Peřimova se objevily instalace úplně netradičních soch. Narazíte na ně v horní cerekvi a také ve své pravicích. Odkud se vzali a jak je všechny najít, tak o tom budeme mluvit za chvilku ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 4:15 po 6. hodině v sobotu 20. června. Dobré ráno a hezký den přeje ze studia Luboš Voráček.

0: 9 sochařů bezplatně zapůjčilo 14 svých netradičních děl. Sochy je teď možné vidět v ulicích Pelřimova, Horní Cerekve a také Své Pravic. Organizátoři této interaktivní výstavy chtějí ve stejném duchu pokračovat také v následujících letech a založit na Pelřimovsku novou tradici.
1: No, nevšimla, bych pravdu řekla.
2: Protože oni jsou teď tak podobné nebo různé sochy po celém Pelřimově.
1: No, fakt jsem si nevšimla.
2: Fakt jste si nevšimla?
1: Ne.
2: Když se podíváte, líbí se?
1: Krásný, no. Moc hezký.
2: V úzké uličce, která je u parkoviště v Solní ulici v Pelřimově, teď s paní Irenou obdivujeme sochy několika, asi 3 havranů. Je to jedna z instalací, které teď najdete po celém Pelřimově a nejenom tam, tamhle už přichází Jakub Černý z místní akční skupiny Šipka, který to má celé na svědomí.
3: Pěkně do stínu. Dneska máme hodně velký.
2: Ještě víc jich je tady, já jsem nejdřív napočítal jenom 3 a teďka tamhle ještě jeden bílý, jeden ještě černý. 5 havranů. Malé temné uličce.
3: Ano, je to tak. Jsou součástí výstavy v rámci projektu Umění nás spojuje, který jsme připravili pro Pelřimov a okolní obce.
2: Sochy jsou nějak třeba tematicky sjednocené?
3: To ani ne, spíše jsme hledali prostory, které jsou zajímavé ve městě a lidé do nich tak často nechodí. Takže se snažíme lidi přitáhnout do těch uliček, které mají za sebou nějakou zajímavou historii.
2: A třeba nejsou tak turisticky exponované? A
3: nejsou, přesně tak, říkáte to dobře. Celkem se instalovalo 14 soch, z čehož jedna je ve Své Pravicích, 2 jsou v Horní Cerekvi a zbylých 11 v Pelřimově.
2: Dobře, ale přijedu do Pelřimova.

0: vyfotíte a obkreslíte tuškou nebo voskovkou, tak sbíráte. Jakmile seberete sedm soch, tak fíčku dostanete nějakou malou odměnu.
1: Sochy budou v ulicích až do září, pak se vrátí k autorům, kteří je bezplatně zapůjčili. Z Peleřimova Milan Soldán, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 6:45 a k tomu ještě půl minuty. Máme pro vás informace o počasí. V noci bylo jasno až polojasno a nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 19 až 15 stupni Celsia, ale v horských kotlinách mohlo být i výrazně méně. Přes den bude horko, čeká nás horko, dusno a také bouřky. Ráno bude jasno až polojasno, během dopoledne oblačnosti bude přibývat až na oblačno a od polední hodin se místy přidají přehánky a také bouřky, které budou místy i silné. Později večer se bude opět vyjasňovat a srážky ustanou. Nejvyšší teploty 31 až 34, na horách 27 až 30 stupňů Celsia a vár by měl slabý proměnlivý vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách bude přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky budou dobré, ráno a večer mírně nepříznivé, akorát biometeorologická předpověď, ta je dnes na stupni číslo 3, to je ta nejvyšší, ta vysoká zátěž. Podíváme se ještě na SMSky, zprávy nám posíláte v tom starém známém tvaru, který připomenu, je to

0: EB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, potom už dopisujete text zprávy a vše odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha. Cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla SMS-ka také z Trhových Svinů, kde je trochu oblačno, 15 stupňů. Pěkný den přeje všem i do studia zdraví Boža. Bože, děkujeme, do Trhových Svinů také zdravíme a přejeme hezký víkend.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: V nedělním Vltavínu si připomeneme Jana Zelenku Hajského, jeho českého rodáka a důležitou osobnost při přípravách útoku na Reinharda Heydricha. Poté se vydáme do Českých Budějovic 20. let minulého století a nakonec si připomeneme, jaké divadlo se hrálo na Krumlově za dob Rožumberků. Tak nezapomeňte Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.
0: Za chvilku se společně podíváme doslova na rozsah ruky k Lionelu Messimu. Náš zvláštní zpravodaj na mistrovství světa se vypravil do tréninkového centra argentinských fotbalistů. Jaké šílenství tam vládne, když tam na chvíli pustí argentinské novináře, tak o tom uslyšíte v našem reportážním zápisníku, ale ještě předtím dáme trocha hudby. Teď je tu kapela Krištof.

0: Jednou z nejnáročnějších profesí na mistrovství světa ve fotbale je být novinářem z Argentiny, obzvláště tedy rozhlasovým anebo televizním. Národ si totiž žádá, abyste byli argentinskému týmu v čele s Lionelem Messim neustále v patách a nové informace odečítali doslova i z výrazu ve tvářích hráčů. Dva dny po úvodním vítězství 3-0 nad Alžírskem, při kterém právě Messi tady dal všechny 3 góly, tak Argentinci trénink novinářům na chvilku otevřeli. Vypravil se tam také i náš zvláštní zpravodaj na turnaji.
1: Lionel Messi právě nastoupil na trávník tréninkového centra Sportingu Kansas City. To je areál, který mají teď pronajatý během šampionátu Argentinci jako svou základnu. Messi se z lehoučka rozehřívá, stepuje na špičkách, usmívá se na své spoluhráče, kteří mu občas pošlou míč a on ho z prvního dotyku vrátí zase zpátky. Kolem hřiště od půlky až k brankové čáře se táhne dlouhá řada rozestavěných kamer a je tady určitě víc než 100 novinářů. Museli projít přes 2 bezpečnostní kontroly. Dovezli nás sem takovým tím klasickým žlutým americkým školním autobusem, do kterého jinak dospělí nesmějí.
2: Argentina ganando el próximo partido está adentro, con lo cual.
1: A jak slyšíte, kolegové z Argentiny dokážou i z této události neudálosti, kdy byli vpuštěni pouze na 15 minut na úvodní rozcvičku, dělat souvislý přenos a neustále tady někdo vstupuje do vysílání.
2: Sabiendo que había clasificado, lo cual puede ser una ventaja también.
1: Jak slyšíte, tak realizační tým argentinského týmu už nás po 15 minutách vyhání. S živými vstupy desítky reportérů z Argentiny pokračují i po odehnání přímo od tréninkového hřiště tady za rohem.
3: Señoras y señores, Cadena 3 cubre el mundial, por eso a mí me gusta decir que es la radio del mundial.
1: A mezi nejvážnější patří kolegové z velké argentinské rozhlasové stanice Cadena 3.
4: Para nuestros escuchas es muy importante porque la selección.
5: Pro naše posluchače je velmi důležité, abychom se hlásili neustále, protože dění kolem našeho fotbalového týmu, to je globální záležitost a v Argentině důležitá národní a společenská věc. Lidi chtějí znát každý detail. Jestli se hráči usmívají, jestli jsou vážní, jestli už vyběhli na hřiště, kdo běhá víc, kdo běhá míň. Lidi tomu věnují velkou pozornost. Chodíme sem každý den a každý den vysíláme z tréninku. Neexistuje situace, kdybychom si řekli, že se nic neděje. Snažíme se nic nezmeškat. Naším cílem je pokrýt všechno.
1: Říká reportér Cadena 3 Claudio Giglioni. Být Messimu v patách každý den, to je zkrátka pro argentinské novináře naprostá povinnost. Zvlášť teď, když vyrovnal Němce Miroslava Klouseho v čele historické tabulky střelců světových šampionátů a zahrál si zápas už na 6. mistrovství světa. Pořád ale platí, že vám Argentinec pravděpodobně neřekne, že Lionel Messi už je teď největší postavou argentinské fotbalové historie.
5: To je pro Argentince těžká otázka. Na hřišti Messi překonal rekordy Diega Maradony a je to fotbalový fenomén, ale Maradona nás dojímá. Nejde totiž jenom o fotbalové dovednosti a dění na hřišti. Jsou to dvě naprosto odlišné osobnosti. Diego byl konfrontační a pro lidi to byl magnet. Messi je pravý opak. Samá disciplína, samá cílevědomost. Proto na hřišti vyhrál mnohem víc než Maradona a hraje mnohem, mnohem déle. Ale Maradona je speciální.
1: Usmívá se svým mikrofonem v ruce Claudio Giglioni a zjevně i on má pro Diego Maradonu i po těch letech stále slabost. Z tréninkového centra Argentiny v Kansas City, Jan Kaliba, Český rozhlas.

0: Haló? Já nic nevidím.
1: Správně. Vítejte v kavárně pod mě. Tady vaše oči odpočívají, ale ostatní smysly ožívají.
0: To je tak jiné. Zvuky, chuť, všechno je nějak silnější.
1: Přijďte i vy za zážitkem, který vám otevře oči, i když je budete mít zavřené. Kavárnu pod mě najdete od 13. do 21. června na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích. Více na světluška.net. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Máme pro vás zprávy, které připravila Pavlína Fendeková.
3: Půl sedmé.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Den letců RAF dnes pořádá Budišov na Třebíčsku. Od 14 hodin se lidé sejdou u tamního památníku na počest místních rodáků, včetně slavného pilota Leonharda Smrčka. Připravený je doprovodný program, promítat se bude také dokument, po kterém bude následovat diskuze s režisérkou. Debaty o městském zemědělství, potravinové soběstačnosti a vztahu města k okolní krajině budou součástí dvoudenního sympózia Městské pole v Českých Budějovicích. Dnes a zítra se uskuteční v aule Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Dopoledne obou dní budou zasvěcená přednáškám a workshopům s vědci. Projekt je součástí programu projektu Evropského hlavního města kultury. V Bušanovicích na Prachaticku dnes oslaví 120 let od založení sboru dobrovolných hasičů. Program začne ve 13 hodin, kdy členové odhalí nový prapor. Následovat bude hasičská soutěž, k vidění budou i zásahová vozidla, informuje obec na svém webu. V Paměticích u Drhovle na Písecku existuje sbor dobrovolných hasičů ještě o 10 let déle. Dnešní slavnost tam začne ve 13 hodin. Baseballisté Sokola Hluboká v prvním zápase extraligové série proti Sabatu Praha na domácí půdě včera vyhráli 17-0. Dnes se bude hrát od 13 hodin opět v parku Hluboká. Třetí utkání série se odehraje zítra v Praze. Následovat bude 3týdenní reprezentační přestávka. A ještě počasí. Na jihu Čech bude zpočátku slunečno, dopoledne přibude oblačnosti na převážně oblačno, popoledně se místy přidají přehánky a bouřky i silné, teploty vystoupí ke 34, na horách maximálně ke 30 stupňům. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude vysoká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Střet se zvěří se vyšetřuje mezi Čakovem a Zábořím na Českobudějovicku na silnici třetí třídy. Dávejte pozor.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je půl sedmé, k tomu 2:15. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné sobotní ráno. Za chvilku společně zamíříme do Vladislavského sálu Pražského hradu, kde před 80 lety poslanci opět zvolili prezidentem Československa Edvarda Beneše. Jiného kandidáta tehdy nikdo nenavrhnul, a to ani komunisté, kteří pro Beneše hlasovali rovněž. Za okamžik si to připomeneme s historikem a také se navíc ještě ponoříme do archivu Českého rozhlasu. A ze všeho nejdřív bude zpívat Dalibor Janda.

0: Před 80 lety zvolilo ústavodárné národní shromáždění Edvarda Beneše prezidentem Československa. Jako jediný kandidát získal všech 298 odevzdaných hlasů, a to včetně hlasů komunistických poslanců. Byla to poslední prezidentská volba v demokratických poměrech před únorovým převratem, který byl v roce 1948.
1: Ať dnešní volba prezidenta podá neklamné důkazy o tom, že Národní fronta Čechů a Slováků, zrodivší se v odboji proti cizáckým vetřelcům a uchvatitelům, zůstane nadále pevna a neotřesena.
2: Takhle promlouval k poslancům předseda parlamentu komunista Antonín Zápotocký. Proč i komunisté jednomyslně volili Edvarda Beneše prezidentem, vysvětluje historik z pedagogické fakulty Zápročeské univerzity v Plzni Miroslav Breifelder.
3: Beneš byl pro komunisty jako výhodný kandidát. Že oni věděli, že Beneš tomu dá legitimitu, v podstatě i ten zahraniční punc, no a nepůjde proti ním. Čili pro ně to byl ideální kandidát.
4: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbáti blaha republiky a lidu a šetřiti ústavních a jiných zákonů.
1: Ať žije prezident doktor Edvard Beneš.
2: Historik Breifelder připomíná, že právě prezidentská volba v červnu 1946 ukazovala rozpor, který provázel celé Benešovo poválečné působení. Na jedné straně zůstával symbolem obnovy republiky po válce, na straně druhé souhlasil s uspořádáním, které omezovalo předválečné demokratické mechanismy.
3: Ty demokratické instituce oslaboval. Otázka je, do jaké míry si to uvědomoval.
2: Lidé se sešli na nádvoří Pražského hradu bezprostředně po volbě prezidenta. O necelé dva roky později přišel únor 1948 a Beneš stál před dalším těžkým rozhodnutím. Pod tlakem komunistů nakonec přijal Gottwaldovy požadavky a jmenoval novou vládu. Květnovou komunistickou ústavu ale Beneš odmítl podepsat, rezignoval a 3. září 1948 umírá. V Československu skončila demokracie a země se stala sovětským satelitem. Lubomír Smatana, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Ve 6:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde dnes drží službu meteoroložka Eva Hubová. Přeji dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Paní Hubová, jak vypadá aktuálně situace?
2: V České republice je teď jasno nebo polojasno a přibližně ve středu Čech až zataženo. Teplota se pohybuje většinou mezi 17 a 21 stupni, nejchladněji má Březník 4,4. V Českých Budějovicích je teď skoro jasno 20 stupňů, vane jihovýchodní vítr 2 metry za sekundu, tlak přepoštěný na hladinu moře je 1019 hektopaskalů. Na Choráňově je polojasno 18 stupňů a jihozápadní vítr 3 metry za sekundu.
1: Určitě hodně posluchačů také čeká na to, jak to dnes bude, jak se to bude vyvíjet. Tak jak to dnes bude?
2: No, asi poměrně dramatické. Počasí u nás ovlivňuje nevýrazné tlakové pole. Taky se tomu v hantýrce říká tlakové bahno, takže si umíme představit, co z toho vyleze. Během dopoledne bude přibývat kupovitá oblačnost, takže pak čekáme oblačno až zataženo a už někdy v poledních hodinách se místy přidají přehánky a bouřky. Ty budou i silné. Vypadá to, že přívalové srážky můžou mít úhrny kolem 40 mm, nárazy větru kolem 75 km v hodině a taky kroupy. Později večer se pak bude zase vyjasňovat a ty srážky a bouřky ustanou. Teplota dneska vystoupí na 31 až 34 stupňů, na horách bude mezi 27 a 30. Povane slabý proměnlivý vítr, ale tedy v těch bouřkách bude zesilovat. Bio je na vysoké zátěži.
1: Paní Hubová, jaké jsou teplotní rekordy k 20. červnu?
2: Maximum je z roku 2002 a je to 34,4 stupně Celsia, takže odhaduju, že dneska ty rekordy padat budou. A minimum z roku 1981 má hodnotu 4,9, no to už lámat nebudem.
1: To ne, co slunce, v kolik vyšlo, v kolik zapadne?
2: Vyšlo ve 4,58 a zapadne ve 21,10.
1: A jak bude v noci a zítra?
2: No, čeká nás slunovrat podobný jako dnešek. V noci budou ty přehánky a bouřky ustávat, jak už jsem říkala, a vyjasní se. Teplota bude ale pořád vysoká, klesne na 19 až 16 stupňů, takže se moc neschladíme. Vítr povane slabý proměnlivý. Během zítřka bude mít počasí průběh podobný jako dnes, takže odpoledne zase počítejme s bouřkami a přehánkami. Vypadá to, že budou zase zralé na výstrahu ty bouřky. Přívalové srážky kolem 30 mm v opakovaných bouřkách víc, kroupy, nárazy větru kolem 70 km v hodině. Teplota vystoupí na 30 až 33 stupňů, na horách bude zase tak do 30. Vítr povane slabý, převážně severních směrů do 4 metrů za sekundu, samozřejmě v bouřkách zesílí, aby ho zůstane na trojice.
1: Tak to říká meteoroložka Eva Hubová. Díky za ty informace a za hodinu se těším na slyšenou.
2: Taky se těším. Na slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě, teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Archeologovi Michalu Burešovi učarovali Novohradské hory. Muže, jehož práce spočívá především v záchranném archeologickém průzkumu, o kterého, a kterého také zajímají i nálezy z doby ne tak dávné, tak ty nám toho nám představí v pořadu Jihočeši Lenka Rybáčková. My ho dnes odvysíláme krátce po 17. hodině, ale teď po ráno už pro vás máme malou ukázku.
2: To téma ve mně bylo asi dávno. Já si vzpomínám někdy, když mi bylo nějakých třeba 5-6 let, tak jsme šli s babičkou v těch na pomezí Jizerských kor a Krkonoš vesnicí a já jsem se ptal babičko, proč tady ten dům padá. A ona mi odpověděla jednoduše, protože je po Němcích. Já jsem tehdy vůbec nechápal, proč, ale je možný, že to ve mně zůstalo. To další období, kterým jsem se k tomu dostal, byly raná 80. léta, kdy jsme sem jezdili na chatu kamarádových, nebo na chalupu kamarádových rodičů na konec věta v podstatě, tam, kde už bylo strašně málo lidí a na nádraží nás kontrolovali pohraniční stráž a ptali se, kam jdeme, tak prostě si zařádit a já jsem potom studoval archeologii a chodil jsem místo toho, abych hrál softball, který jsme tam hráli s kamarádama, tak jsem vyrazil do polí, jak bylo dobrým zvykem pro archeologii v té doby, to se totiž ještě oralo a prostě jsem sbíral a říkal jsem si, to je divný, tady je strašných zaniklých vesnic, ale já jsem měl na mysli vlastně středověký zaniklý vesnice, protože to bylo to, co jsme se učili a ten materiál, který jsem na těch polích sbíral, vlastně byl středověký střepy. Pak jsem zjistil, že to teda jsou sice středověký vesnice, ale že zanikly až daleko, daleko později, ale o tom my jsme se ve škole neučili.
3: Český rozhlas České

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Samoobslužný přívoz u českobudějovického Malého jezu nejspíš nebude. V Británii se srazily dva vlaky, zemřel strojvedoucí a desítky lidí jsou zraněné. Tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková se na turnaji v Nottinghamu utkají o účast ve finále. Na jihu Čech bude přibývat oblačnosti, teploty vystoupí ke 34 stupňům, ale hrozí také silné bouřky. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Stavbu samoobslužného přívozu u českobudějovického Malého jezu na řece Malši odmítají místní obyvatelé. Vedení radnice představilo záměr jako součást takzvaného cyklooblouku ze sídliště Máj do sportovního areálu Složiště. Lidem kromě nevhodného umístění přívozu chyběl dialog s radními. Ti připouštějí změnu projektu.
4: Co mně přijde asi nejzásadnější, že to nikdo nekomunikoval s územní skupinou nebo s územní komisí, co jsou orgány města, které by měly komunikovat s občanama. Mám potvrzení z těchto dvou orgánů, že to s nima nikdo nekonzultoval.
5: Vysvětluje obyvatel města Tomáš David, který bydlí nedaleko Malého jezu. Náměstek primátorky Lubomír Bureš z Hnutí naše Česko ale tvrdí, že radnice záměr představila včas. Zároveň připustil kvůli odporu přehodnocení celého plánu.
6: Není vyloučeno, že tuto záležitost budeme realizovat na jiném místě. Podobný přívoz bude třeba na Vltavě. Horšově, tak abychom ho zase napojili na nějakou zážitkovou cyklostezku.
5: Do přípravy dalšího návrhu chce radnice zapojit veřejnost ve větší míře. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas.
2: Při včerejší srážce dvou vlaků asi 90 kilometrů severně od Londýna zemřel strojvedoucí. Zraněných je 89 lidí, z toho 11 velmi vážně. Ze záběru z místa je jasné, že vlaky jeli stejným směrem a jeden do druhého narazil zezadu. Obě soupravy zůstaly na kolejích, na místě zasahovali záchranáři, včetně letecké služby. Příčina nehody zatím není známá a bude předmětem vyšetřování. Automobiloví veteráni se dnes setkají v Palackého sadech v Písku. Lidé je tam uvidí od 8 hodin. Jízda historických vozidel odstartuje pak o 2 hodiny později. Řidiči na trase dlouhé 100 kilometrů předvedou i některé dovednosti, doplňuje předseda pořádajícího veteránkár klubu Písek Alois Krejčí.
7: Odhadnout váhu svého vozidla nebo trefit se pístem do pneumatiky nebo takzvaně popojet o 1 metr. Písecká jízda bude zakončena odpoledne na golf country klubu v Kestřanech. Sport.
2: České tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková se dnes na travnatém turnaji v Nottinghamu utkají spolu o účast ve finále. Semifinále čeká také Lindu Noskovou, která postoupila mezi čtyři nejlepší v Berlíně. Narazí na Alexandru Jilaovou z Filipín, která vyřadila turnajovou šestku Ukrajinku Svitolinovou.
3: Počasí.
2: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl před hodinou v Českých Budějovicích 1019 hektopaskalů. Na jihu Čech bude zpočátku skoro jasno až polojasno, během dopoledne přibude oblačnosti na převážně oblačno, popoledně se místy přidají přehánky a bouřky i silné. Teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 30. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na Českobudějovicku se vyšetřuje nehoda mezi Čakovem a Záboří. Na silnici třetí třídy, dávejte tam pozor.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teplé počasí láká k vodě, zároveň ale také vytváří podmínky, které prospívají toxickým sinicím. Jak ještě před koupáním zjistit, jestli je voda bezpečná a kdy je tedy lepší zůstat na břehu, tak právě o tom uslyšíte za chvilku ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 4 3/4 minuty po 7 hodině, a to v sobotu 20. června. Dobré ráno a hezký den i celý víkend přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Vyšší teploty lákají k rybníkům a také k přehradám. Odborníci ale upozorňují, že s teplými dny se také zvyšuje i riziko výskytu sinic. Ty mohou produkovat toxiny škodící lidskému zdraví a v některých případech ohrozit i psy. Zelená vodla podle hydrobiologů z Botanického ústavu Akademie věd nemusí ale nutně znamenat důvod k obavám. Opatrnost je ale na místě. Stačí pozorně sledovat hladinu a nebo si udělat jednoduchý test.
1: Už vidíte, že když ponořím tu ruku, takže ji tam vidím a vidím detaily, takže ta voda opravdu není znečištěná.
2: Nacházíme se na přístavním mole. Blahoslav Maršálek z Botanického ústavu Akademie věd se zhýbá a nabírá do pláhve vodu.
1: Odleju tak, abych dobře viděl na to místo, kam by měly sinice stoupat.
2: A právě tenhle jednoduchý pokus dokáže odhalit, jestli zelená voda znamená jen přítomnost řas nebo potenciálně nebezpečné sinice. Vysvětluje Eliška Maršálková z Botanického ústavu Akademie věd.
3: Nabere se voda do průsvitné láhve, chvilinku se nechá odstát a jestliže se nahoře vytvoří prstenec, ať už zelené krupice nebo sekaného jehličí, tak jde o sinice. Pokud zůstane voda zelená v celém vodním sloupci, jde pravděpodobně o řasy a není to tak nebezpečné.
1: Ta chvilinka, která byla zmíněna, by měla být 15 až 20 minut.
2: Doplňuje Blahoslav Maršálek. Podle něj je důležité myslet na několik zásad, než do vody vstoupíme.
1: Když vlezete pomaličku po kolena a vidíte si na palce u nohou, tak ta voda není znečištěná zásadním způsobem. Pokud ovšem nevidíte ve vodě kousky zelené, které vypadají jako třeba sekané jehličí.
2: Sinice jsou totiž podle Maršálka schopné narušit hned několik systémů lidského organismu.
1: Produkují celou škálu toxinů, má to vliv na imunitní systém, reprodukční systém, nervový systém.
2: Je důležité nejenom, aby člověk sám si dával pozor, ale když jdeme někam s našimi psy, tak abychom si dali pozor, kam ten pes třeba skáče a kam plave.
3: A co pije?
1: Škála těch toxinů v sinici je opravdu velká, až potřeba neurotoxiny. 30-kilový pes do 30 minut může uhynout.
3: Ještě existují takzvané bentické sinice, takové nepříjemně páchnoucí koláče na hladině.
2: Právě tento typ sinic se stal v poslední době předmětem zvýšeného zájmu odborníků. Spojí ho s nedávnými úhyny psů u Lipna. Přesto oba hydrobiologové zdůrazňují, že přírodní koupání není důvod zavrhnout.
1: Rozhodně přírodní voda je příjemná. Když tam skočíte a cítíte tu zdravou živou vodu, tak je to nádherný zážitek.
2: Zvýšený výskyt sinic není v dnešní době náhodný. Jejich rozvoj podle vědců prospívá nadbytek hnojiv splavovaných z polí i stále teplejší voda v letních měsících. Marek Hensel, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 7:15, máme pro vás informace o počasí. Dnes bude horko, dusno a bouřky. Ráno bude skoro jasno až polojasno, během dopoledne pak přibude kupovité oblačnosti na převážně oblačno a od poledních hodin pak se místy přidají přehánky a bouřky, které mohou být místy i silné. Později večer se pak bude opět vyjasňovat a srážky ustanou. Nejvyšší teploty 31 až 34, na horách 27 až 30 stupňů Celsia a vád by měl slabý proměnlivý vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu, který ale v bouřkách bude přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky budou dobré, ráno ještě mírně nepříznivé a biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 3, to je vysoká zátěž, ta nejvyšší. No a podíváme se ještě na SMSky. Zprávy nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, potom už dopisujete text té SMSky a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla zpráva také z Prachatic. V Prachaticích je teplé ráno, 23 stupňů, jasno. Opatrujte se, ve zdraví přeje Helča. Helču, děkujeme. Ve Velešině je jasno, 19 stupňů, dobré ráno a pohodu všem přeje Andulka. Andulko, i vám děkujeme za zprávu. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je jasno, klidno a 18 stupňů, pohodovou sobotu přeje Marie. Marie, děkujeme. V Brloze je polojasno a vane slabý vítr a je 22 stupňů. Zdraví hezkou sobotu přeje Marie. Tak i vám, Marie, do Brloha děkujeme za SMSku. A ještě tu mám také zprávu z Borovan, kde je jasno, 19 stupňů a klidno. Pohodový víkend všem přeje Růža. Růžu, děkujeme a do Borovan také přejeme hezký víkend.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.

0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Už jsme o tom také mluvili ve zprávách, že velké pozdvižení vyvolal nápad českobudějovické radnice vybudovat u Malého jezu na Malši samoobslužný přívoz. Místním se plány nelíbí a organizují proti němu petici. Přívoz na takovém místě považují za zbytečnost. Budeme o tom mluvit za chvilku v reportáži, ale ještě předtím nám zaspívá českobudějovický rodák Petr Kolář, který mimochodem má dnes 59. narozeniny.

0: Zapojit břehy Malše a nabídnout nevšední zážitek měl plánovaný samoobslužný přívoz u malého jezu v Českých Budějovicích. Proti nápadu vedení radnice se ale postavila spousta obyvatel města. Vadí jim hlavně dopady stavby s betonovými muly na vzhled a funkci klidové zóny. Radní Českých Budějovic prozatím slíbili přehodnocení celého záměru.
1: Jsme všichni z toho hodně jako rozčarovaní, protože ten malák je prostě tady naše srdcovka.
2: Plány radnice na vybudování samoobslužného přívozu vadí například obyvatelce Českých Budějovic Mirce Johanusové. Stavbu na takovém místě vnímá jako zbytečnou.
1: A aby se opilci tady přitahovali na laně z jedné hospody do druhé, když tamhle je lávka, cyklisti si snadno dojedou. Tak jsme z toho takový jakoby trošku zklamaný.
2: Místní obyvatelé proti záměru protestují veřejnými akcemi a podle jednoho z nich Tomáše Davida mají v plánu také vytvoření petice.
3: Budeme rádi, když otevřeme dialog, když se s námi to město začne bavit, když se to zruší, budu rád. Pokud se vytvoří nějaký jiný projekt tady v Budějovicích, tak jsem taky pro. Ať je tady v Budějovicích klidně 5 takovýchhle chlávek a přívozů, ale na místech, kde to dává smysl.
2: Vedení radnice chtělo samoobslužný přívoz zapojit do jeho západního cyklooblouku propojující sídliště Máj se sportovním areálem Složiště. Na jeho trase měly být podle náměstka primátorky Lubomíra Bureše z hnutí Naše Česko různé atraktivní prvky.
4: Tak to byly koncipované jako nějaká volnočasová aktivita, která by čekala ty cyklisty na té trase. Samozřejmě je jasné, že to není překonání řeky nějaké rychlé, že to je spíš takové povozit se s dětmi a ukázat, jak ta řeka funguje.
2: Takový koncept zaráží některé opoziční zastupitele, například Iva Moravce z hnutí Občané pro Budějovice. Upozorňuje hlavně na to, že podobné prvky nemají sloužit jako součást cyklistické infrastruktury.
5: Je to spíš atrakce pro lidi, pro obyvatele města, pro turisty, ale nejsem si jistý, jestli za ty peníze to stojí, protože tak, jak jsem viděl z těch obrázků, poměrně hodně betonu, nic krásného a nepochybně ani nic levného.
2: Jako problém vnímá i to, že radnice o plánu na samoobslužný přívoz nevedla diskuzi.
5: Myslím si, že si radnice tady to pozdvižení mohla ušetřit, kdyby se o tom bavili s lidmi, chtěli nějakou zpětnou vazbu a více nad tím zamysleli. Myslím si, že tady to bylo tak jako vypálené od boku.
2: To ale náměstek Lubomír Bureš odmítá s tím, že radnice projekt veřejnosti v dostatečném předstihu představila. Zároveň ale připustil, že by přívoz nakonec u malého jezu stát nemusel. A to hlavně kvůli nesouhlasu místních obyvatel.
4: Dali nám to jasně najevo, co si o tom projektu myslí. Není vyloučeno, že tuto záležitost budeme realizovat na jiném místě, protože podobný přívoz bude třeba vznikat na Vltavě v Boršově, tak abychom ho zase napojili na nějakou zážitkovou nebo rekreační cyklostezku.
2: Jak náměstek dál přislíbil, radnice do plánování nového návrhu zapojí kromě příslušných komisí také zástupce veřejnosti. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas.

0: hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Máme pro vás zprávy. Připravila je Pavlína Fendeková.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: V Milevsku dnes pojmenují kamenný most před klášterem po zakladateli kláštera i města. Podsta Jiřímu z Milevska začne ve 14 hodin a na zábradlí historického mostu bude umístěna pamětní deska. Následovat bude přednáška jednoho z největších odborníků na dějiny Milevského kláštera Pavla Břicháčka v sále latinské školy. Slavnostní program uzavře od 17 hodin koncert skupiny Spolektiv v bazilice Navštívení Panny Marie. Myslivecké slavnosti v Prachaticích nabídnou od 10 hodin na Velkém náměstí vystoupení trubačů z Čech, Bavorska a Rakouska, také ukázky sokolnictví a vábení zvěře nebo přehlídku loveckých psů. K vidění budou i drony, které pomáhají myslivcům. Chybět nebude ani hudba a kulinářská show. Podrobnosti najdete na webu města. V kostele v Lutové u Chlumu u Třeboně se uskuteční další benefiční koncert na podporu oprav chlumeckého kostela poničeného požárem. Od 19 hodin zahrají studenti violončelové třídy Renaty Strašrybkové na Pražské konzervatoři. Zazní skladby například Bacha, Hindemita, Čerepina nebo Kolombiho. Fotbalisté Brazílie na mistrovství světa porazili Haiti 3-0. Spojené státy americké vyhrály nad Austrálií 2-0, Skotsko podlehlo Maroku 0-1 a Turecko prohrálo s Paraguají 0-1. A ještě počasí. Na jihu Čech bude zpočátku slunečno, dopoledne přibude oblačnosti, na převážně oblačno. Popoledně se místy přidají přehánky a bouřky i silné. Teploty vystoupí ke 34, na horách ke 30 stupňům. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude na trojce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: V tuto chvíli nemáme na jihu Čech hlášenou žádnou dopravní nehodu. Ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku je do zítřka uzavřeno pro dopravu náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Objížďky jsou značeny.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Je půl osmé a k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné sobotní ráno. Za chvilku společně navštívíme jihočeská sportoviště, ale sportovní redaktor Kamil Jáša řeč zavede také na japonskou kulturu. Ale až za chvilku. Ze všeho nejdřív jsou tu činasky s písní Každý ráno. Tak dobré ráno.

0: Sport na víkend. Dobrý den vám od mikrofonu přeje Kamil Jáša. V následujících 2 minutách proletíme jihočeská sportoviště a dojde i na japonskou kulturu. Jdeme na to, začínáme přímo pod Hlubockým zámkem. Sport na víkend. Zápas extraligy baseballistů Sokol Hluboká Sabat Praha o koření propojení s japonskou kulturou. Po pátečním večeru čeká na fanoušky sobotní zápas ve 13 hodin. Celkově to podle starosty Sokola Davida Šťastného bude
1: velká show, budou slavnostní nadhozy a během celého zápasu bude i večerní program tady v areálu, kde to bude. Myslím si, že každý si přijde jak po sportovní stránce, ale i po té kulturní nebo po tom jiným zážitku taky na své.
0: Vyrazit můžete do parku Hluboká prakticky během celého víkendu. Sport na víkend. Vydat se můžete také do beach parku u českobudějovické sportovní haly Stromovka. Od rána se tam v sobotu bude hrát mistrovství České republiky v beach korfbalu. Pokračuje ředitel soutěže Vlastimil Krejčí.
2: Na mezinárodní úrovni jsou ty hřiště o metr větší, ale tady pro naše účely a pro ty mládežnické kategorie to není problém, tak jsme použili hřiště, které jsou na beach volejbal.
0: A tak tam, kde se hraje beach volejbal, se v sobotu bude hrát beach korfbal a dokonce se budou rozdávat mistrovské tituly. Slavnostní zahájení proběhne v 10 hodin a 15 minut. Vyhlášení výsledků je naplánováno na 16. hodinu. Sport na víkend. V neděli se pojede motokrosový krajský přebor v Netolicích a kdyby vám během víkendu po ukončení soutěží chyběl fotbal, tak ho najdete určitě na mistrovství světa. Nebo se v sobotu vydejte na Čtyrák Cup, turnaj, který se v Českých Budějovicích bude hrát pro Centrum Bazalka. A u Malého Jezu v Českých Budějovicích se bude hrát v sobotu už 70. ročník Hinkova memoriálu. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša a nezapomeňte, že v pondělí na této stanici začnou krátce po 14:30 odpoledne sportovní ozvěny.
3: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice.

0: počasí.
1: Minutu před 7:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží dnes službu meteoroložka Eva Houbová. Dobré ráno přeji.
2: Dobrý den.
1: Paní Houbová, jak vypadá aktuálně situace tady u nás na jihu Čech?
2: Teď je skoro jasno nebo polojasno a teplota je dost vysoká, mezi 16 a 24 stupni. V Českých Budějovicích máme polojasnou oblohu, teplotu 22 stupňů, vítr jihovýchodní 2 metry za sekundu a tlak přepoštěný na hladinu moře se drží na hodnotě 1019 hektopaskalů. Na Choráněvě je taky polojasno, 21 stupňů a vítr jihozápadní 2 metry za sekundu.
1: Jak jsou na tom naše jihočeské řeky se stavem vody?
2: Na Soumarském mostě je Vltava nesízná, ve Vyšším Brodě ano, i když je to tak, jen tak, 62 cm a průtok 6,8 metru krychového za sekundu. Lužnice na Pilaři je sízná, na hranici síznosti 118 cm a průtok 0,9, v Bechyni a Otava v Katovicích, tam jsou řeky nesízné. Teplota vody je teď mezi 19 a 22 stupni, Lipno včera hlásilo 21,4.
1: Na dnešek hlásíte nějaké bouřky, takže voda asi přibude v těch řekách. Bude dnes pršet? Bude?
2: Ano, počasí, ano, bude. I když je otázka, kam se to trefí. Počasí u nás ovlivňuje nevýrazné tlakové pole, takzvané tlakové bahno. Takže z toho nějaké ty bouřky vykvetou. Během dopoledne bude přibývat kupovitá oblačnost, takže bude oblačno až zataženo a od poledních hodin se místy přidají přehánky a ty bouřky. Vypadá to, že se v nich můžeme dočkat přívalových srážek až kolem 40 mm, nárazu větru tak 75 km v hodině a taky nějakých krup. Později večer se bude zase vyjasňovat a ty srážky a bouřky ustanou. Teplota dneska vystoupí na 31 až 34 stupňů, takže zřejmě budou padat i rekordy a na horách bude mezi 27 a 30. Vítr povane, kromě bouřek, slabý proměnlivý, bio je na vysoké zátěži.
1: A zítra v neděli bude také takovéto letní bouřkové počasí?
2: Ano, bude to velmi podobné. V noci budou srážky a bouřky ustávat, jak už jsem říkala, a vyjasní se. Teplota ráno klesne na 19 až 16 stupňů, takže si moc neodpočineme. Vítr zůstane slabý proměnlivý. Během zítřka bude mít počasí podobný průběh jako dneska, takže odpoledne počítejme s přeháňkami a bouřkami, které zřejmě budou zase zralé na výstrahu, přívalové srážky kolem 30 mm, v opakovaných bouřkách i víc, kroupy, nárazy větru kolem 70 km v hodině. Teplota zítra vystoupí na 30 až 33 stupňů, na horách zase na 27 až 30. Vítr mimo bouřky slabý severních směrů do 4 metrů za sekundu. Bio bude pořád na vysoké zátěži.
1: A jaké počasí pak očekáváte na pondělí?
2: Pondělí přinese velmi podobné počasí, jenom se malilinko ochladí. Ráno a večer bude obloha jasná nebo skoro jasná, během dne bude oblačno a zase přehánky bouřky. Teplota bude v pondělí ráno kolem 18 stupňů, no a odpoledne aspoň malinko chladněji do 31. Vítr slabý severních směrů a to je vlastně všechno, takže žádná zásadní změna.
1: Říká meteoroložka Eva Houbová. Děkuji za to. Pro tuto chvíli, ale za hodinu se těším na slyšenou.
2: Taky se těším na slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: V zelených světech se počase budeme věnovat hortenzím, ale pozor, tentokrát si povíme o těch, které se pěstují pro řez a můžeme jimi ozdobit naše domácnosti v průběhu celého roku. Krom toho zajdeme za zahradníkem Norbertem Valentou, aby nám pověděl o balkónovkách, na jejichž pěstování se specializuje. Poslouchejte v neděli po 11. hodině dopolední. K poslechu vás zvou Hanka Šoberová a Pavel Chlouba.
1: Napadlo vás někdy, proč je ledovec uvnitř modrý? Po odpovědi pátral také Martin Písařík a v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, se dozvíme, na co přišel. Ale až za chvilku, ještě předtím bude zpívat Vaby Daněk.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, proč je ledovec uvnitř modrý? Čerstvě napadaná sněhová závěj modrá není. Modrá není ani kostka ledu v drinku. Proč tedy icebergy, obrovské kusy sladkovodního ledu, které se odlomily z ledovce a plují v moři, září modře? Modrá barva ledovce není výsledkem pigmentu, ale fascinující souhrou vysokého tlaku a optiky. Zatímco čerstvý sníh je bílý kvůli rozptylu světla v milionech vzduchových bublinek, hluboko v ledovci probíhá proces, který tyto bublinky nemilosrdně vytlačuje. Pod váhou stovek metrů ledu dochází k tak silnému stlačení, že se led stává extrémně hustým a krystalicky čistým, zcela bez vzduchu. Ledovcový masiv je jako obrovský filtr. Když do takové masy pronikne sluneční světlo, molekuly vody začnou selektivně pohlcovat červenou a žlutou část spektra. Modrá barva má však jinou vlnovou délku, která ledem prochází mnohem snáze nebo se odráží zpět. Čím je led starší a čím méně vzduchu obsahuje, tím je jeho modř sytější.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Gymnazisté v Třeboni se setkali se studentem medicíny z Keni, kterého adoptovali na dálku. Strážkovice na Českobudějovicku slaví 635 let od první písemné zmínky o obci. Zemřel bývalý reprezentant v rychlostní kánoistice Ondřej Horský. Na jihu Čech vystoupí teploty ke 34 stupňům, hrozí také silné bouřky. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Život a studium v Keni přiblížil třeboňským gymnazistům Brian Ouma. Gymnázium v Třeboni ho v roce 2013 adoptovalo na dálku. Letos studenti a učitelé pozvali čerstvého absolventa medicíny z Keni do Třeboně. Část programu naopak připravil Brian Ouma pro své adoptivní rodiče, dodává školní koordinátorka programu adopce na dálku Lenka Kopečková.
2: Studenti si mohli vybírat z různé nabídky. Keňská kultura, tradice, rodina obecně, zvláštní nemoci okolo Viktorijna jezera, porodnictví, menstruace v době chudoby, náctiletí a těhotenství a další zajímavá témata, která nabízí Keňa sama.
0: Strážkovice na Českobudějovicku oslaví 635 let od první písemné zmínky o obci. Od 14 hodin je připravený program, který zahrnuje hudební a šermířská vystoupení, požární útok místních dobrovolných hasičů, hudební pohádku a řemeslný trh. Zájemci si budou moci také prohlédnout prostory nově vybudované dětské skupiny na místě bývalého obchodu na návsi a přístavbu mateřské školy Cvrček. Seznámit se s činností místních spolků, projektem přestavby kulturního domu Strážkovice, historickými fotografiemi a obecními kronikami mohou ve velké zasedací místnosti obecního úřadu. Vystoupení českých i zahraničních akrobatů nebo workshop chůze po laně dnes zakončí program festivalu Mosty v Českých Budějovicích. Jedná se o druhý ročník festivalu Nového cirkusu. Ředitelka festivalu Kateřina Vaněčková k dnešnímu programu uvedla.
3: Začínáme už 10 hodin ráno a to je workshopem pro seniory. Je to workshop funambulismu neboli chůze po laně s balanční tyčí. Potom pojedeme vlastně celý den, ať je to právě zase teen stage a Upsala cirkus z Německa a zakončíme to v 5 hodin Eliška Brtnická s Matijou, který mají představení Bau na konstrukci takové závěsné.
0: V pardubickém průmyslovém areálu v ulici Dělnická hasiči dohašují požár skládky plastů. Oheň se už nešíří a nikdo se nezranil. Skládka začala hořet před půlnocí. Obyvatelům v okolí v noci přišla varovná SMS zpráva s doporučením, aby nevětrali. Podle posledního měření se v okolí škodlivé látky nevyskytují, uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.
1: Sport.
0: V 49 letech zemřel po dlouhé nemoci bývalý reprezentant v rychlostní kánoistice Ondřej Horský. O jeho čtvrtečním úmrtí informoval svaz na svém webu. Největších úspěchů dosáhl Horský na čtyřkajaku, se kterým získal bronz na kilometru na mistrovství světa 2010 i dvě evropské medaile stejné hodnoty. Domácí tituly vybojoval i na singlu, i na deblu.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude zpočátku skoro jasno až polojasno, během dopoledne přibude oblačnosti na převážně oblačno, popoledně se místy přidají přehánky a bouřky i silné. Teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 30. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. Silnice číslo 3 je nově uzavřená pro vozidla nad 6 tun u letiště v Plané u Českých Budějovic. Řidiči mohou využít dálnici D3 kvůli rekonstrukci křižovatky. Ostatní auta jezdí kyvadlově.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Je Je 8 hodin a k tomu 4 a čtvrt minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v sobotu 20. června roku 2026. Hezké ráno a hezký celý víkend přeje ze studia Luboš Voráček. Každým okamžikem nabídneme víkendový pořad písničky z cizí kapsy, ve které můžete porovnat originál písně s tou českou verzí. Nebudeme to zdržovat, pojďme na to.

Písničky z cizí kapsy. Příběhy českých coververzí. S Martinem Šustrem každou sobotu a neděli po 8 hodině raní. Den i čas sedí, tak pojďme za dnešní písničkou. Přichází s ní Petra Janů.

Když přišla z kraje 70. let z malé vesničky v Českém ráji do pražského Semaforu, první, co zpěvačku Janu Petrů čekalo, nebyla hlavní role ani žádný šlágr, ale rada Jiřího Suchého, aby si změnila jméno. Jedna Jana Petrů už totiž zpívala z pódií i rádia populární melodie a swing. A tak se narodila Petra Janů, později velmi úspěšná popová vokalistka, jejíž rozsah, barva hlasu i schopnost rokově přitlačit na pilu přinesla na naši hudební scénu zajímavý interpretační typ. Ostatně své přednosti zhodnotila jak v popových baladách, tak i v energických skladbách, ať už sólových nebo ve spolupráci s ostatními muzikanty a skupinami. Hitovku s názvem Ještě se mi směj natočila v roce 1987, tedy na startu velmi úspěšné tříletky, v níž vyhrála tehdy populárního Zlatého slavíka. Sáhnout po této písničce byla svým způsobem sázka na jistotu. Původem italský hitmaker Giorgio Moroder ji v roce 1986 složil na zakázku pro filmový trhák Top Gun, v němž se po obloze v tryskáčích proháněla parta špičkových pilotů v hereckém podání nastupujících hollywoodských vešáků. Samozřejmě v čele s Tomem Cruisem. Skladba Take My Breath Away, typicky vyklenutá balada s nátiskem hudebních 80. let, v zápětí bodovala jak na Zlatých glóbech, tak i na předávání Oscarů. Při obou ceremoniálech si odnesla cenu za nejlepší původní filmovou píseň. Veleúspěšný biják, v němž se snoubí atraktivní prostředí elitních vzdušních sil, akční podívaná i potřebná dávka romantiky, má na popularitě songu lví podíl. Ale své si odvedla i americká New Wave kapela s německým jménem Berlin. Přitom původně měla z plátna znít jiná kapela, The Motels. Jenže Moroderovi její verze nesedla, a tak oslovil právě skupinu Berlin, s níž zrovna spolupracoval na jiné nahrávce. Bylo z toho prvenství napříč řadou hitparád od Anglie až po Ameriku a parta peroxidových blondiáků doprovázejících zpěvačku Terry Noon má od té doby zápis jak do hudební, tak i filmové historie. A ten ji nikdo už nevezme. Zdraví vás Martin Šustr.

0: počasí.
1: Je 8:45, k tomu ještě minuta a půl, máme pro vás informace o počasí. Dnes bude horko, dusno a také bouřky. Ráno bude skoro jasno až polojasno. Během dopoledne pak bude přibývat kupovité oblačnosti na převážně oblačno a v poledních hodinách pak se místy přidají ještě přehánky a bouřky, místy i silné. Později večer se bude opět vyjasňovat a srážky ustanou. Nejvyšší teploty 31 až 34, na horách pak 27 až 30 stupňů Celsia a vád by měl slabý proměnlivý vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách bude přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky budou dobré, ráno ještě mírně nepříznivé, akorát biometeorologická předpověď, ta je dnes stejně jako včera na tom nejvyšším stupni, na stupni číslo 3, to je vysoká zátěž. Ještě se podíváme na posledné SMSky, které posíláte. Volary Rafanda hlásí jasno a 20 stupňů, píší Luděk a Zdeňka, tak děkujeme za SMSku. A ještě tu mám také zprávu z Jindřichova Hradce, kde je u nádraží jasno, klidno a 20 stupňů. Pěkný den všem přeje Milan, který ještě dopisuje opatrně v těchto horkých dnech. Milane, děkujeme a do Jindřichova Hradce přejeme také hezký víkend.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: V nedělním Vltavínu si připomeneme Jana Zelenku Hajského, jeho českého rodáka a důležitou osobnost při přípravách útoku na Reinharda Heydricha. Poté se vydáme do Českých Budějovic 20. let minulého století a nakonec si připomeneme

0: jaké divadlo se hrálo na Krumlově za dob Rožumberků. Tak nezapomeňte Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.
1: Už přes 40 let jezdí do Benešova nad Černou na Novohradsku. Dnes už je novohradská krajina jeho druhým domovem. Profesí archeolog, který se věnuje záchrannému archeologickému výzkumu, se stále hluboce zajímá o tento kout země. Michal Bureš má o čem mluvit. Přijal pozvání Lenky Rybáčkové do pořadu Jihočeši. Nalaďte si ho v sobotu po 17. hodině.

0: Tipy pro volný čas.
1: 7:45 pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít. Do historie se podíváte v Hoslovicích na Strakonicku. Vodní mlýn tam dnes od 10 do 17 hodin oživí akce Domácnost paní mlynářky. Návštěvníci si připomenou pečení chleba, předení, výrobu másla a každou celou hodinu se také vydají na komentovanou prohlídku mlýna. Příchod letního slunovratu dnes oslaví země Ráj na Písecku. Od 10 do 17 hodin nabídne pletení věnců, obřadné vyhánění zlé síly ze stavení a také cestu do svatyně za vsí. A kdo má rád chůzi bos, může se projít také známou stezkou z přírodních materiálů. Motorkáři ty zamíří i dnes do Lipna nad Vltavou. Festival Indian Riders Fest tam až do neděle připomíná 125 let této značky, tedy značky Indian Motorcycle. K vidění budou veteráni a také nejnovější stroje a chybět nebudou také testovací jízdy, koncerty ani slavná stěna smrti. V zoologické zahradě v Táboře začne v 15 hodin setkání se surikatami spojené s komentovaným krmením. Bavorský maut nedaleko Strážného od 10:30 dopoledne přivítá milovníky historické hasičské techniky, a to z České republiky, z Německa a také z Rakouska. Strakonice ty zvou na pivovarskou pouť, Prachatice od 10 hodin nabízí myslivecké slavnosti, na Velkém prachatickém náměstí bude vystoupení trubačů, a to z Čech, Bavorska i Rakouska, také fascinující ukázky sokolnictví, přehlídka loveckých psů, kulinářská show Markéty Hrubešové, plná zvěřinových specialit, a v Prachaticích také uslyšíte i mistrovské ukázky vábení zvěře. Třeboň ta nabízí od 10 do 16 hodin sousedskou slavnost Zažít Třeboň jinak, a od 15:30 odpoledne pak v zámeckém parku naváže hudební Jelen Fest. V Táboře začne ve 14:00 odpoledne historická vycházka po bývalých kasárnách na Pražském předměstí a od 17 hodin pak ožije náměstí Mikuláše z Husy koncertem k Evropskému dni hudby. Večer pak na Žižkově náměstí roztančí publikum Swing Band Tábor. V Kestřanech nabídne Horní tvrz celodenní festival Vědomý písek a v zoologické zahradě Hluboká pak odstartuje ve 13 hodin Den dětí s ukázkami složek integrovaného záchranného systému. Další pozvánka je do Rožimberka nad Vltavou, kde začne ve 13 hodin tradiční vinný košt, který hudebně doprovodí cymbálová muzika Zdeňka Valáška. A od 19 hodin pak bude znít Rožimberkem nad Vltavou rock. A pokud máte rádi dechovku, přijměte pozvánku do Jílovic, nedaleko Borovan. 23. ročník festivalu dechových hudeb v Jílovicích letos nabídne příjemné prostředí, jako vždycky ve stínu lip, ale hlavně kramolínku, veselou muziku, jihočeskou podhoranku a také chmelovanku.

0: dnes večer v České televizi. ČT1 o slávě i ranách osudu. Životní příběh populárního zpěváka v dokumentu Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr. ČT2. Pátrání po sériovém vrahovi chlapců se ve stalinistickém Rusku stává bojem o život. Britský thriller Dítě číslo 44. A ČT Art. Jak se vyznat v bludišti vztahů? Premiéra českého filmu o pouze v manželství, stálosti citových pout a empatii. Karel, já a ty. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.
2: Budějovický magazín Bud Life právě v prodeji. Novinky z života města, rozhovory, historie i program akcí na celé léto. Čtěte budějovický magazín Bud Life. Právě v prodeji.
3: A teď pro vás máme zprávy, které připravila Pavlína Fendeková.
4: Půl deváté.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Debaty o městském zemědělství, potravinové soběstačnosti a vztahu města k okolní krajině budou součástí dvoudenního sympózia Městské pole v Českých Budějovicích. Dnes a zítra se uskuteční v aule Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Dopoledne obou dní budou zasvěcená přednáškám a workshopům s vědci. Jde o součást projektu Evropského hlavního města kultury. V Bušanovicích na Prachaticku dnes oslaví 120 let od založení sboru dobrovolných hasičů. Program začne ve 13 hodin, kdy členové odhalí nový prapor. Následovat bude hasičská soutěž, k vidění budou i zásahová vozidla. 130 let oslaví dnes hasiči v Přehořově u Soběslavy. K vidění bude moderní i historická technika, představí se i další složky integrovaného záchranného systému. Podle informací na webu obce je začátek akce ve 14 hodin. České volejbalistky prohrály na turnaji Ligy národů na Filipínách i ve svém třetím zápase. Po porážkách s Italkami a Američankami podlehly Japonkám, a to 0-3 na sety. Turnaj Češky uzavřou zítra proti Dominikánské republice. A ještě počasí. Na jihu Čech bude zpočátku slunečno, dopoledne přibude oblačnosti, na převážně oblačno. Popoledně se místy přidají přeháňky a bouřky i silné. Teploty vystoupí ke 34, na horách maximálně ke 30 stupňům. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku je do zítřka uzavřeno pro dopravu náměstí Tomáše Garrigua Masaryka a v Prachaticích bude dnes do večera uzavřeno velké náměstí kvůli kulturní akci. Sledujte dopravní značení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Je půl deváté a k tomu 2,5 minuty a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké sobotní ráno. Na cirkus s otevřenou střechou se na pár dní proměnil park u Malého jezu v Českých Budějovicích. Zaplnil ho program festivalu nového cirkusu, který se jmenuje Mosty. My o něm budeme mluvit za chvilku v reportáži, ale ještě předtím určitě bude zpívat Marek Ztracený píseň, která se jmenuje Moje milá.

0: po uši.
1: Ohňová show, cirkusová vystoupení a také akrobatické workshopy pro děti a také pro seniory. I tohle nabízí všechno návštěvníkům letošní program festivalu Mosty v Českých Budějovicích. Park u Malého jezu, který je centrem festivalu, se tak na několik dní symbolicky proměnil na šapito s otevřenou střechou.
2: Já teď jdu tady po laně styčí a je to vlastně ta část, která mi pomáhá balancovat, jinak můžu zůstat úplně v klidu.
3: Akrobatka Alžběta Jankovská teď v parku u Malého jezu přechází po laně, které je napnuté mezi dvěma stromy. Právě chůze po laně, takzvaný funambulismus, je ústředním motivem letošního ročníku festivalu Mosty.
4: Je to ta symbolika toho propojení a zdánlivě nepropojitelné věci, když člověk tomu dá nějakou snahu, nějakou práci, čas, trpělivost, nebo se řekne o pomoc, tak i to nepropojitelné se dá spojit. A to je právě symbolika toho funambulismu, který tu máme a který to vlastně jako celé symbolizuje.
3: Vysvětluje ředitelka festivalu Kateřina Vaněčková. Návštěvníci si chůzi po laně můžou vyzkoušet přímo v areálu parku. Kromě toho na ně čeká i workshop žonglování nebo stanoviště s balančními pomůckami.
4: Tak když sem lidi přijdou jen tak, tak máme workshopy pro děti, pro dospělí, pro kolem jdoucí můžou přijít. Tady se můžou zažonglovat, zamanipulovat různá věcma, zkoušet si různé balanční pomůcky. To je takový znáš. My to říkáme cirkusový borčus. Další workshop, co tady máme, je výroba míčků žonglérských, takže můžete přijít vyrobit si míček za nějaký poplatek, si odnášíte domů na žonglování míčky.
5: Hodně to přitáhni k břichu, tu tyč. Hodně, hodně držet tu břicha. Ramena dozadu.
3: Vedle mě už je malá Emilka, která si teď vyzkoušela workshop chůzy po laně. Jak se ti to líbilo a co už jsi si vyzkoušela?
6: Vyzkoušela jsem si to s tyčí i bez tyče a bez tyče mi to deví. Mega se mi tady líbí, je to tady úžasný.
3: Aktivity ale nejsou určené jenom pro děti. Vyzkoušet si různá cirkusová stanoviště můžou i ti nejstarší.
4: Naše myšlenka je spojovat generace, různé sociální skupiny. Letošní taková hlavní větev, jedna z těch hlavních jsou právě seniori. My bychom rádi, aby seniori se nebáli přijít sem za náma, aby si nemysleli, že festival je jenom pro mladé a pro teenagery, ale aby přišli, byli tu s námi, poseděli v parku, podívali se na atmosféru a zkusili si i něco oni, ať je to z žonglování nebo z balancu, nebo to prostě jenom s námi být.
3: Na festivalu se návštěvníkům představí české a zahraniční soubory nového cirkusu. Akrobati a tanečníci přijeli do Českých Budějovic třeba z Francie nebo Německa. Z Českých Budějovic Eliška Kotlínová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Za minutu a půl bude 8:45. My jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, abychom se dozvěděli, jaké nás čeká počasí. V práci je dnes meteoroložka Eva Houbová. Přeji dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Paní Houbová, jak vypadá aktuálně situace?
2: Zatím je v jižních Čechách pořád ještě skoro jasno až polojasno. Teplota dál roste, většinou se pohybuje mezi 22 a 25 stupni, ale na Kytiši už je skoro 27. V Českých Budějovicích i na Chorádově je teď polojasno a 24 stupňů. Vítr slabý západních směrů, v Českých Budějovicích 1, na Chorádově 3 metry za sekundu. Tlak přepouštěný na hladinu moře zůstává 1019 hektopaskalů.
1: Říkala jste, že zatím, to znamená, že dnes se to bude vyvíjet. Můžete nám to říct nějak po hodinách, přesně v kolik hodin to přijde, ať se na to můžeme připravit, jak dnes bude počasí, kolik bude pršet?
2: Záleží kde. Záleží jak kde. Počasí u nás ovlivňuje a bude tomu tak i v dalších dnech nevýrazné tlakové pole, jak už tady od rána s tím straším tlakové bahno, ze kterého letos vybublává. Během dopoledne bude přibývat kupovitá oblačnost, takže odpoledne nás čeká oblačno až zataženo a už v poledních hodinách se místy přidají přehánky nebo bouřky. Ty budou i silné nebo spíše velmi silné, vypadá to, že výstrahu zvýšíme na oranžovou. Přívalové srážky aspoň kolem 40 mm, nárazy větru kolem 75 km v hodině, no a taky kroupy. Později večer se bude zase vyjasňovat a srážky ustanou. Teplota dneska vystoupí na 31 až 34 stupňů, takže ještě k těm bouřkám budeme mít zřejmě i teplotní rekordy. Na horách bude mezi 27 a 30. Kromě bouřek povane jenom slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Bio je na vysoké zátěži.
1: Dnes se bude venku odehrávat spousta akcí, těch venkovních akcí, tak pořadatelé možná lehce znervoznili teď, co bude. No a co zítra? Bude to klidnější zítra v neděli?
2: Noc bude klidnější, vyjasní se a teplota klesne na 19 až 16 stupňů, což ale moc odpočinku nepřinese, vítr povane slabý proměnlivý. Během zítřka bude to počasí podobné jako dnes. Odpoledne tedy počítejme se zvětšenou oblačností s přeháňkami a bouřkami, které zřejmě zase budou na výstrahu. Z přívalové srážky kolem 30 mm, v opakovaných bouřkách i víc, kroupy, nárazy větru kolem 70 km v hodině. Přes den teplota vystoupí na 30 až 33 stupňů, na horách bude zase do 30. Vítr povane slabý severních směrů do 4 metrů za sekundu mimo ty bouřky. Bio zůstane na vysoké zátěži.
1: No a paní Houbová, jak to bude v těch dalších dnech, pondělí, úterý?
2: Vlastně to bude pořád na jedno brdo. Ráno a večer slunečné počasí nebo s malou oblačností, během dne oblačno a přehánky bouřky. Teplota ráno pořád vysoká, kolem 18 stupňů, takže někde určitě bude i tropická noc a přes den kolem 30. Vítr slabý severních směrů 1 až 4 metry za sekundu a v bouřkách bude zesilovat.
1: Říká meteoroložka Eva Houbová. Děkuji za všechny informace a přeji hezký víkend.
2: Děkuji vám taky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hes.

Petr Rezek dospíval píseň Nejkrásnější déšť a dospíval 9 minut před 9 hodinou. Za 9 minut nás tady čekají zprávy, které připravuje Pavlína Fendyková. A potom jako každé sobotní ráno nabídneme pořad Mezi nebem a zemí a tím vás provede kolegyně Daniela Pavlíčková. No a Luboš Voráček, děkuje za tu vaši ranní pozornost. Přeji pěkný poslední jarní den, i když tedy s letními teplotami, a budu se těšit buď zítra ráno v 5 naslyšenou, anebo už dnes odpoledne v Jílovicích na Nechovkách. Nashledanou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Informace o historii a přírodě okolo Slavonického potoka nabídne dnešní komentovaná procházka ve Slavonicích. Automobilové veterány můžete už teď vidět v Palackých osadech v Písku. V 11 hodin odstartuje v Praze cyklistický závod Etape Czech Republic by Tour de France. Na jihu Čech vystoupí teploty ke 34 stupňům, hrozí také silné bouřky. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendiková. Ve Slavonicích se za hodinu vydají zájemci na komentovanou procházku podél Slavonického potoka. Akci pořádá obecně prospěšná společnost Spolkový dům. Program naváže na debaty o plánovaných úpravách koryta a zásahů do zeleně podél toku. Informace doplňuje ředitelka Spolkového domu Olga Žampová.
2: Jeden směr je historický, jak fungoval ve městě, jaké stavby, jaké mlýny na něm stály. A druhá ta linka je přírodovědná, kdy se zaměříme na to, co potoce žije a okolo něj roste. Zakončíme společnou besedou o péči o potok a celý ten koridor.
0: Vědci Českobudějovického biologického centra Akademie věd zjistili, že candáti mají velmi dobrou orientační schopnost. I ve tmě se dokáží z lovu vzdáleného několik kilometrů vrátit vždy na stejné místo. Vědci chování zkoumali na nádrži v Římově na Českobudějovicku. Přesný mechanismus zatím není známý. Navazující výzkum ale naznačuje, že candát nemusí být jediným sladkovodním druhem s mimořádnými orientačními schopnostmi. Automobilové veterány můžete už teď vidět v Palackých osadech v Písku. V 10 hodin se vydají na trasu dlouhou 100 kilometrů. Předvedou na ní i některé dovednosti, doplňuje předseda pořádajícího veterán car klubu Písek Alois Krejčí.
3: Odhadnout váhu svého vozidla nebo trefit se pístem do pneumatiky nebo takzvaně popojet o 1 metr. Písecká jízda bude zakončena odpoledne na golf country klubu v Kestřanech.
0: Meteorologové varují před vysokými teplotami v Česku. Teplé počasí láká ke koupání v řekách, rybnících nebo bazénech. Podle prezidenta Asociace plaveckých škol Bedřicha Dabergera je nutné nepřeceňovat své plavecké síly, ale také zvolit správné plavecké pomůcky pro děti. Vhodné nejsou například nafukovací kruhy.
4: Záchranáři a my jako plavečtí robotníci všichni zavrhujeme, protože ten kruh je nebezpečný, pokud se dítě převrátí a zůstane hlavou dolů, těžko se z toho dostává. Dneska se vyrábí různý pásky, které mají nadlehčovací pěnové části, no ale hlavně ten dozor rodičů, že jo, v každém případě. Sport.
0: Prahou a částí Středočeského kraje projedou dnes cyklisté závodu Etape Czech Republic by Tour de France. Akce začne i končí na pražském Pankráci. První závodníci vyrazí v 11 hodin. Hlavní hvězdou závodu bude sedminásobný vítěz bodovací soutěže na Tour de France Slovák Peter Sagan. Pojede ale také Zdeněk Štybar, trojnásobný cyklokrosový mistr světa, který vyhrál jednu etapu na Tour de France a jednu na Vueltě. Zúčastní se i Tereza Huříková, Jan Svobodný, Rada Tomáš Bábek nebo rychlobruslaři Metoděj Jílek a Martina Sáblíková. Tal Etape Czech Republic už dvakrát vyhrála.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude zpočátku skoro jasno až polojasno, během dopoledne přibude oblačnosti na převážně oblačno, popoledně se místy přidají přehánky a bouřky i silné, teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 30. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na dálnici D3 dávejte pozor u Veselí nad Lužnicí na Táborsku ve směru na České Budějovice stojí porouchané vozidlo.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: Farní charita v Dobrušce pomáhá lidem se sníženou soběstačností. Na Rychnovsku natáčel Karel Sladký. S blížícími se prázdninami pozveme na výlet do barokního kostela v Křenově na Pardubicku. Přežila Terezín, Osvětim i Pochod smrti. Teď se 95-letá spisovatelka Eva Erbenová vrátila z Izraele do Prahy, aby uctila památku svých rodičů položením kamenů zmizelých. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Petra Vaďury, kazatele Evangelické církve metodistické. Od mikrofonu vám příjemné sobotní dopoledne přeje Daniela Pavlíčková.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Barokní dědictví láká ke zhlédnutí mnohé z nás, a tak přijměte letní pozvánku na Moravsko-Třebovsko k návštěvě Křenova v Pardubickém kraji. Dominantou obce je barokní kostel svatého Jana Křtitele, náležející do Santýniovského okruhu. Nejen výjevy ze Starého zákona a křest Krista můžete vidět ve výzdobě kostela, ale zajímavé je i jeho okolí, jak se dozvěděla kolegyně Víta Balcarová od průvodkyně Simony Neumannové. A začali jak jinak než historií.
1: K historii našeho kostela byl vystavěn v roce 1729. Nechal ho vystavět místní farář Johann Benedikt Schindler ve spolupráci s rodem Lichtensteinů, kterým tady v okolí patřilo vlastně celé Moravsko-Třebovsko i Křenov.
2: Všude se píše, že kostel patří do Santýniovského okruhu. Co to znamená?
1: V pověstech se uvádí, že Santýny byl údajně architektem našeho kostela. Kostel vlastně nese prvky jeho tvorby. Dokázat se to nikdy nepodařilo. Architekta jakoby neznáme.
2: Podíváme se na krásu zblízka. Čeho si návštěvník všimne nejdříve?
1: Určitě prvně se podíváte na strop, kde je vidět svatý Jan Křtitel, jak káže u Jordánu. Za oltářem máme krásný obraz, tam je křest Krista. Kolem celého ochozu výjevy ze života Jana Křtitele. Velkou takovou naší pýchou je obraz místního malíře pana Kasparidese a je to uložení Krista do hrobu.
2: Mohu se zeptat, co máte za těmito vzácnými dveřmi?
1: Za dveřmi se nachází očistcová kaple. Z očistcové kaple potom ještě vedou dveře do krypty.
2: Můžeme se podívat?
1: Určitě.
2: A sestupujeme dolů. Je tady ještě chladněji než v kostele. To je také krásná.
1: Očistcové kaply byly uloženy těla před rozloučení s rodinami.
2: To znamená, že tady hroby nejsou.
1: Nejsou, ale těla jsou uložena právě v kryptě, která je tady ještě pod námi. Obsazená místa byla zhruba před 10 lety zazděná, aby nám to tady nestrašilo lidi.
3: Jinka zazděný jsou ty hrobové místa.
2: Aha, já tady vidím máry. No, raději se vrátíme do kostela. Dívám se, máte také krásné varhany.
1: Varhany jsou funkční, ale bohužel nemáme varhaníka. Vpravo od varhan máme jednu vzácnou sochu, to je socha svaté Cecílie, a z druhé strany vlevo je socha krále Davida.
2: Paní Neumannová, jak často se tady slouží mše svaté?
1: Vždycky první a třetí neděli v měsíci, jinak se vlastně slouží tady v okolních vesnicích.
2: Když by se někdo chtěl podívat mimo mši svatou.
1: Určitě to možné je, buď já nebo můj manžel, který tady dělá kostelníka. Kontakt na pana faráře najdete na stránkách farnosti Jevíčka. Pan farář nám předá kontakt a my vás tu provedeme.
2: Vyšli jsme před kostel svatého Jana Křtitele. Co ještě se tady dá zhlédnout?
1: Máme ještě nádhernou kapli svatého Izidora, potom teda faru, která byla vystavěna hned po kostele, u které stojí pranýř. Potom bych ještě možná upozornila tady před kostelem na mítnici, kde se narodil právě malíř, který nám namaloval ten obraz v kostele. Pan Kasparides. Kolem mítnice vedla kupecká stezka z Hradce Králové do Olomouce.
2: Paní Neumannová, taková obec mimo hlavní trasu a je tady tolik věcí k vidění.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Gotickou kysuckou Madonu, zapůjčenou Kysuckým muzeem, vystavila v Praze ve svých prostorách Groma Art Factory. Předmět o velikosti 84 mm vyřezaný z kosti představuje ženskou postavu v dlouhých šatech. Podle odborníků jde o francouzskou nebo německou práci ze 13. či 14. století. Je to poprvé, co Kysucká Madonna nebo také světice z Radole opustila území Slovenské republiky. Předmět lze vidět do pátku. Nová výstava v kryptě brněnské katedrály připomíná 8. výročí úmrtí svatého Františka z Assisi a přiblíží činnost řádů, které rozvíjí jeho odkaz. Ozdobou výstavy je plášť jiného světce, Jana Kapistrána, patrona Brna, který město opakovaně navštívil. Plášť je více než 570 let starý. Výstava se věnuje zejména řádům, které mají vazbu na Brno. Z mužských řeholí jsou to minorité, františkáni a kapucíni, z ženských pak alžbětinky, františkánky, školské sestry a klarisky. Připomíná jejich historii, včetně zaniklých klášterů, ale i současné působení. Oprava pravoslavného kláštera Kyjevsko-Pečerská lávra, který v pondělí zasáhl ruský útok, může trvat 2 roky, a to za předpokladu, že vše půjde hladce. Uvedl to Maxim Ostapenko, ředitel komplexu, jehož součástí je i Uspenský chrám, na kterém se při útoku vzněla střecha. Ostapenko uvedl, že škody v klášteře se předběžně odhadují na 500 milionů hryven v přepočtu 232 milionů korun. Uspenský chrám byl téměř zničen za druhé světové války a znovu byl postaven v 90. letech minulého století. I tuto zprávu jste dnes od nás slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Ilonu Čákovou jsme vám teď hráli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Dobré sobotní dopoledne přejeme. Biskupství Královéhradecké je zřizovatelem farní charity v Dobrušce. Sídlí přímo na náměstí FL Věka a pod Orlickými horami pomáhá s osobní asistencí lidem se zdravotními omezeními. Zapůjčuje jim třeba i zdravotní pomůcky a spolupracuje s potravinovou bankou v Hradci Králové. V charitě natáčel i redaktor Karel Sladký.
1: Farní charita Dobruška, já už mám u mikrofonu její sociální pracovnici, magistru Petru Nízkou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jaké služby poskytuje farní charita v Dobrušce?
2: Farní charita v Dobrušce poskytuje sociální službu osobní asistence, což je registrovaná sociální služba, a potom máme také půjčovnu kompenzačních pomůcek.
1: Tak a jak to vypadá v praxi, tady ta sociální vaše činnost a služba?
2: V praxi to vypadá tak, že poskytujeme služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z jakéhokoliv důvodu. Nejčastěji jsou našimi klienty seniori a naše osobní asistentky jezdí k seniorům domů a pomáhají jim s věcmi, které už prostě nezvládnou. Jsou to takové věci každodenní potřeby, jako když potřebujete pomoc třeba s oblékáním, s přípravou jídla, s hygienou, anebo třeba jenom společnost vzít někoho na procházku.
1: Je to denní služba?
2: Ano, ty služby poskytujeme denně i o svátcích, o víkendech, v podstatě 365 dní v roce.
1: Říkáme farní charita, nakolik právě to duchovno je při této práci důležité a nakolik mu kladete důraz?
2: To duchovno bych viděla hlavně asi v tom, že poskytujeme ty služby opravdu ze srdce, s láskou, a že je pro nás důležité zachovávat důstojnost člověka až úplně prostě do té poslední chvíle.
1: Kdo je zřizovatelem té farní charity?
2: Zřizovatelem je Královéhradecká diecéze. A jinak tady vlastně v rámci Dobrušky prostě fungujeme jako úplně samostatná jednotka, dá se říct.
1: Vy pomáháte lidem, kteří potřebují tady pomoc, ale mohou pomoci i běžní lidé? Jsou to třeba různé sbírky, které pořádáte, připravujete?
2: Ano, určitě, pokud se najde ať už nějaký dospělý člověk nebo dítě, který potřebuje pomoc, tak po nějaké vzájemné dohodě jsme schopni vypsat i sbírku, která potom běží po nějakou dobu, a veřejnost se třeba ještě zapojuje dvakrát ročně během bazárků dobročinných, které děláme. A pak ještě další, a to už je taky taková spíš jako celostátní věc, tak je potravinová sbírka, kterou tady v Dobrušce rovněž máme a zapojujeme se do ní.
1: Vy jste říkala, když někdo potřebuje pomoc, jsou takové příběhy, že se na vás třeba i někdo obrátí s tím, že je ve složité situaci a že potřebuje?
2: Určitě ano, obrací se na nás lidé. Co se týká konkrétně těch sbírek, tak tam to spíš funguje tak, že dostaneme třeba na někoho tip, je ne úplně, že by sami, já nevím, dám příklad, nějaká rodina, která má třeba nemocné děti, postižené, že by vloženě si sami přišli, to ne, ale dostaneme tip třeba od někoho jiného a pak už se s tou rodinou můžeme propojit a domluvit se na tom, jestli by třeba vůbec o tom měli zájem.
1: Vy jste zmínila tu osobní asistenci pro seniory, ale stává se třeba i u dětí, že potřebují pomoc?
2: Určitě ano, je to i náš případ. My máme cílovou skupinu pro tu službu už od 3 let a aktuálně máme v péči 3 děti. Děti s postižením, ke kterým tedy jezdíme a pomáháme rodinám, aby i oni si mohli prostě odlevit od té péče, aby třeba prostě mohli vyrazit odpoledne někam na procházku, a my po tu dobu s tím dítětem jsme, pohlídáme ho a zajistíme všechny ty potřeby, které má.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí se teď přesouváme do Francie. Ta od uplynulého pondělí hostila setkání sedmi nejbohatších zemí světa. Takzvaná skupina G7 se sešla ve městečku Evian a významně se do setkání zapsala i katolická církev. Jak? To ví naše spolupracovnice v Paříži Marie Sýkorová.
1: Dobrý den, je to tak, toto alpské městečko na břehu Ženevského jezera a na pomezí švýcarských hranic je slavné celosvětově, zejména pro svou pramenitou vodu, ale teď se upírala mediální pozornost zejména kvůli setkání takzvané G7. V rámci této akce se nakonec 3 dny před zahájením zasedání ozvalo 7 zástupců katolické církve právě z těchto 7 států. Uskupení se nazvalo poměrně výstižně Church 7 a sdružuje největší představitele katolické církve z Francie, Velké Británie, Itálie, Japonska, Německa, Kanady a Spojených států amerických.
0: Co si dává tohle uskupení za cíl? Co je jeho posláním?
1: Skupina G7 nese zvláštní odpovědnost za globální společné blaho. To zmínili ve společném komuniké. Rozhodnutí podle těchto katolických představených jsou přijatá členskými státy a proto mají přímé důsledky na mezinárodní stabilitu a pro budoucnost mladší generace. Tak se vyjádřili v tom společném prohlášení. A dodali, že tváří v tvář rostoucímu geopolitickému napětí a postupnému oslabování mezinárodního řádu, tedy vyzývají státy G7, aby znovu potvrdili svůj závazek ke skutečnému multilateralismu. Jeden z konkrétních příkladů, kterým také vyzývají k tomuto jednání, tak je i to, že Evropané by se měli pokusit překlenout propast, která je odděluje od politiky Donalda Trumpa ohledně válek na Blízkém východě a na Ukrajině.
0: Konkrétně se vytyčily 3 hlavní témata, která to byla?
1: Náboženští vůdci těchto 7 nejvyspělejších států také nabádají k tomu, aby se jednalo více o souvislosti s užíváním umělé inteligence a zasazují se o to, aby byla jasně stanovená mezinárodní pravidla, aby tedy tyto nové technologie sloužily společnému dobru prostřednictvím v uvozovkách lidské a demokratické správy věcí veřejných a tedy i jasných etických principů. Podstatný je také ekologický apel, který se stal velkým tématem už papeže Františka. Skupina rovněž tedy vyzývá lídry G7, aby tváří v tvář klimatickým změnám podnikly odvážné a skutečné kroky k urychlení spravedlivé ekologické transformace. Podle nich by měly nejvíce industrializované země nést zvláštní odpovědnost vzhledem ke své úrovni spotřeby zdrojů a svému historickému příspěvku ke globálnímu oteplování. Katoličtí představení se také věnují otázkám migrace. Migranti a uprchlíci musí být vždy vítáni s důstojností a lidskostí a dodávají, že má být uznána legitimní odpovědnost státu za ochranu společného dobra. Posledním bodem, který je více pozitivní, tak také má nabádat a povzbudit státy G7 k podpoře vzdělávání v dialogu a respektování náboženských a kulturních rozdílů a určité, řekněme, pedagogiky pozitivní paměti, která je základem mírové budoucnosti. To jsou tedy hlavní poslání skupiny Church 7, která se sešla ve městečku Evian.
0: O setkání skupiny G7 jsme teď hovořili s naší spolupracovnicí Marií Sýkorovou. Za to díky a naslyšenou.
1: Děkuji a pěkný den.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Kameny zmizelých připomínají oběti holokaustu v Česku už 18 let a jeden z těchto silných příběhů teď do Prahy přivedl 95-letou Evu Erbenovou. Je to žena, která přežila Terezín, Osvětim i pochod smrti, dnes žije v Izraeli a o svých zážitcích vypráví po celém světě. Tento týden ale přiletěla osobně uctít památku svých rodičů, kteří nacistické vyhlazování nepřežili. Právě pro ně byly v metropoli položeny dvě nové mosazné kostky, takzvané štolpy. V Praze jich je už více než tisícovka a tvoří součást největšího decentralizovaného památníku na světě. Podrobnosti z tohoto setkání přináší Daniela Brůhová.
1: Marta a Jindřich Levitovi měli jediné dítě, Evu. Když jí bylo 13 let, byli všichni deportováni do getta Terezín. Po mnoha letech se Eva Erbenová vrátila do místa svého dětství.
2: Tady jsme měli takovou kůlničku a byl tam záhon z mrkvy, botička, maminka vždycky říkala divokou plat, aby mokrev mohla dejchat. A měla jsem králička. Tady jsem vyfotografovaná s tím králičkem.
1: Současná majitelka domu vzala paní Erbenovou na zahradu.
2: Opustit tenhle barák, umíte si to představit, odejít z 50 kilo.
3: Muselo to být hrozný.
1: Zajímá mě, proč se paní Erbenová rozhodla kameny zmizelých položit až teď.
2: Byli to Češi, ať se vrátí do české půdy. My jsme byli tak Češi. Když lidi emigrovali, tak tatínek řekl, když je vlast v nebezpečí, tak ji nepoufuj, my to přežijeme. Všechno se brali, budeme pracovat, koupíme si nový, konec. A od ty krásný věli jsme odešli na konec 50 kiloma. Moje děti neznají babičku, dědečka.
1: Můžu se zeptat, jak skončil Jindřich a jak skončila Marta?
2: Maminka zemřela na pochodu smrti ve Svatavě. Maminka umřela 17. dubna na pochodu smrti a tatínek zemřel v Kaufferingu na tyfus. Teda nikdo nešel do plynu, jo? Jestli je to útěcha. Ale tatínek taky zemřel 17. dubna na narozeniny.
1: Eva přežila?
2: Já jsem přežila čistě náhodou, ne, žádná moudrost. Náhoda, život je náhoda. Já jsem utekla z toho pochodu smrti, jak jsem usnula někde a když jsem se probudila, tak jsem najednou viděla, že jsem sama a dostala jsem se do Postřekova a tam mě zachránili.
1: A předtím to byla Osvětim?
2: No jistě, z Terezína jsme v říjnu byli v Osvětině, jsme byli 3 týdny v Osvětině a z Osvětina nás vzali do Krosrozen na práci, ještě pan jsme z Terezína ještě nebyli takový vyhublí a v Osvětině to bylo inferno.
1: Kolik vám bylo?
2: 14.
1: Eva Erbenová se po skončení druhé světové války se svým mužem Petrem odstěhovala do Izraele.
2: Dneska mě to utvrzuje, jak důležité je Izrael a jak vám děkuju celý český zemi, vládě, všem, že stojíte při Izraeli. My jsme mysleli, že jsme Češi, ale byli jsme hosty tady. Já jsem nesměla do školy a moje přítelkyně ostatní šli do školy. Tak kde je tady rovnost? Já jsem vždycky byla něco jiného, žít. A je to ještě do dneška. Židi jsou na celém světě hosti a doma je Izrael.
1: Izrael je váš domov už 70 let.
2: 70 let už mám nějaký 6 válek, všechny moje děti byly na vojně. Jistě, že Izrael má mnoho tváří, ta ultraortodoxní, tak ty dělají mnoho škody. A má se to kritizovat, samozřejmě, ale to není Izrael. Izrael jsou naše děti, Izrael je, co jsme postavili z těch trosek, co nám zůstalo.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes jsme z archivu vybrali zamyšlení Petra Vaďury, kazatele Evangelické církve metodistické. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Na ulici je mi nejlíp, tvrdí Jenda s nebývalou urputností. Já jsem měl i byt a chodil jsem do práce, ale nevážil jsem si toho a tak jsem skončil na ulici a tam mi bylo nejlíp. Pak se potkávám s Jendovým otcem a ten říká skoro totéž. Já jsem mu koupil byt a zajistil jsem mu i práci, ale on si toho nevážil, tak je na ulici. Jenda je bezdomovec, který neunesl péči svého otce, který mu sice pořídil byt a zajistil práci, ale přitom neustále stanovoval podmínky, které musel Jenda dodržovat. A v Jendovi rostlo napětí. On sám říká, že nedospěl, ale zůstal dítětem, které nemůže rozhodnout o svém osudu. Jednoho dne se vzepřel rodičovské péči a skončil na ulici. Přejal však otcův pohled na sebe a mluví o sobě přesně týmiž slovy, jakými o něm mluví otec. Hlavní sdělení o sobě shrnuje doslov: selhal jsem. Čím více lidí bezdomova potkávám, tím častěji slyším příběhy o nezdravé rodičovské lásce a péči. Kolik lidí je na ulici jen proto, že se potřebovali vzepřít rodičům, že chtěli udělat něco na truc, že chtěli být sami sebou. Je to paradox, když jako rodiče svým přístupem ničíme životy svých dětí, které přitom milujeme a chceme pro ně jen to nejlepší. Jenomže rodičovství se nikde na školách neučí a řada z nás prostě jen opakuje postupy, které známe ze svého dětství a dospívání. Neminulo to ani mě, tu situaci si dodnes pamatuji. Děti měly nepořádek ve svém pokoji a já jsem na ně pokřikoval, že si musí uklidit. V tu chvíli mi došlo, chováš se stejně jako tvůj otec, děláš to, co si sám nenáviděl. Uklidnil jsem se a dětem jsem oznámil, že s nimi už pořádek v jejich pokoji řešit nebudu, protože je to jejich pokoj, kde žijí oni a já respektuji to, jaké to tam chtějí mít. Od té chvíle se atmosféra v rodině změnila. Po rozhovorech s lidmi na ulici bych chtěl rodičům říct, zkuste své potomky respektovat. Projevujte jim bezpodmínečnou lásku a berte je takové, jací jsou. A hlavně jim neříkejte, co by měli či neměli dělat. To oni vědí nejlíp sami. Spíš se zajímejte o to, co je trápí, a řekněte jim, že je máte rádi. Jendovi jsem se pokusil pomoci v tom, aby na sebe nehleděl očima svého otce, ale očima svýma. Zda se mu to podaří, nevím, ale moc bych mu to přál.
2: V dáli někde svítá na polštáři vlasů pár barvy žita.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Při nehodě vlaků v Mnichově se zřítily dva vagóny z mostu na ulici, jeden člověk je ve vážném stavu. Samoobslužný přívoz u českobudějovického Malého jezu nejspíš nebude, místní jsou proti. Absolventi střední rybářské školy v Třeboni slaví 75. výročí jejího založení. Na jihu Čech bude přibývat oblačnosti, teploty vystoupí ke 34 stupňům, očekávat ale musíme i srážky. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. V Mnichově se v noci na dnešek při nehodě dvou nákladních vlaků zřítily z mostu dva vagóny na ulici. Jeden člověk je vážně zraněný a bojuje o život. Informovala o tom bavorská veřejnoprávní stanice Bayerischer Rundfunk, podle které není jasné, zda je zraněný člověk železničář nebo kolejmjdoucí. Podle stanice se na mostě srazily dva nákladní vlaky. Nejméně jedna ze souprav vykolejila, dva její vagóny prorazily zábradlí železničního mostu nad silničním podjezdem. Stavbu samoobslužného přívozu u českobudějovického Malého jezu na řece Malši odmítají místní obyvatelé. Vedení radnice představilo záměr jako součást takzvaného cyklooblouku ze sídliště Máj do sportovního areálu Složiště. Lidem kromě nevhodného umístění přívozu chyběl dialog s radními. Ti připouštějí změnu projektu.
2: Co mně přijde asi nejzásadnější, že to nikdo nekomunikoval s územní skupinou nebo s územní komisí, co jsou orgány města, které by měly komunikovat s občanama. Mám potvrzení z těchto dvou orgánů, že to s nima nikdo nekonzultoval.
3: Vysvětluje obyvatel města Tomáš David, který bydlí nedaleko Malého jezu. Náměstek primátorky Lubomír Bureš z Hnutí naše Česko ale tvrdí, že radnice záměr představila včas. Zároveň připustil kvůli odporu přehodnocení celého plánu.
4: Není vyloučeno, že tuto záležitost budeme realizovat na jiném místě. Podobný přívoz bude třeba na Vltavě. Boršově, tak abychom ho zase napojili na nějakou zážitkovou cyklostezku.
3: Do přípravy dalšího návrhu chce radnice zapojit veřejnost ve větší míře. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Střední škola rybářská a vodohospodářská v Třeboni slaví 75 let od založení. Při té příležitosti se scházejí absolventi školy. Součástí oslav byl den otevřených dveří. Na něj naváže společenský program. Detaily má ředitel školy Aleš Vondrka.
5: V pátek jsme měli den otevřených dveří a v sobotu se jedná o slavnostní den, který je opravdu pro všechny absolventy, kteří školu absolvovali v průběhu celého toho nového období, a zároveň tam bude příležitost se setkat i s významnými osobami. Ať už z univerzity, z partnerských firm rybářských nebo zástupci našich zahraničních partnerů z Norska a z Francie. Sport.
0: Turečtí fotbalisté prohráli ve skupině mistrovství světa s Paraguají 0-1 a jistě tak nepostoupí do play-off. Vyřazovací fázi si naopak zajistili domácí Američané výhrou 2-0 nad Austrálií. Maroko porazilo Skotsko 1-0 a Brazílie Haiti 3-0.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech je zatím slunečno, postupně bude ale převážně oblačno, popoledně se místy přidají přehánky a bouřky i silné, teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 30. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž je vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Pozor dávejte na silnici číslo 19 na Písecku. V okolí Orlické přehrady je na vozovce vysypaný náklad.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se pustíme do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů. Nebude chybět několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o cibuli, tedy kdy musí ze země ven. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší. Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Pěstovat citrusy mohou kliďasové, pohodáři, rozhodně to není vhodné pro vzteklíky a pro netrpělivé lidi. Přesvědčí vás o tom rozhovor s citrusářem Milošem Kaplanem z obce Veliny na Pardubicku, kterého navštívila na jeho zahradě naše hobby redaktorka Jitka Slezáková. A zavedli ji ke skleníku, ze kterého na konci května konečně mohl vynést desítky opečovávaných rostlin. A jak uslyšíte, Miloš Kaplan v sobě nezapře učitele.
2: Já se jmenuji Miloš Kaplan, je mi 57, učím češtinu a tělocvik a abych se z toho nezbláznil, tak jeden z mých koníčků je prostě pěstování subtropických rostlin. Jsou krásné, když to vidíte sama.
3: No je to úplná nádhera, jako kdybych byla skutečně někde u moře. A vy jste říkal, že když si pomnu takhle třeba tenhle lísteček, tak poznám podle vůně, jaký to je citrus.
2: Tak to schválně zkuste.
3: Tak já to schválně zkusím. No vůně je to opravdu nádherná a to, co úplně snad nejvíc osvěží teď ve vodě třeba s mátou, limetka.
2: Přesně tak. Je to limetka neznámé odrůdy. Prostě já jsem ji našel před lety před kontejnerem na bioodpad. Dotyčný se ji asi zbavil, protože ona byla bez listů, ale zkušeným okem jsem zjistil, že to je v podstatě zdravý strom, který se dostal do nějakého šoku a říkám, tak co, tak já ti zachráním život. A vidíte sama, že prostě je to nádherná zdravá rostlina, plná květů a okolo Vánoci myslím, že bude plná krásných malých limetek.
3: Takže se odmění za tu péči, málem v popelnici skončila. No a tady už ale vidím, že plody jsou, vypadá to jako citrony.
2: No, není to citron, zrovna tohle je můj zamilovaný pomerančovník, jmenuje se Calabria. A na něm je zajímavé to, že dozraje až vlastně za rok, takže za 16 až 18 měsíců prostě po rozkvětu. Pěstování citrusu není pro nedočkavé lidi.
3: Jo? To teda ne. Není. Takže se ještě dočká zimování, ano, zpátky do skleníku a pak teprve za rok.
2: Příští rok dozraje, ale ty jsou fakt vynikající a prostě i dobrý. Dá se říct, že tady u nás v Čechách už umíme vypěstovat mandarinku určitě, citrony určitě, ale i pomerančovníky, že v podstatě nepoznáte rozdíl mezi kupovanou a mezi mou vlastní.
3: No a který ten citrus je takový pro začátečníky? S čím začít, aby se to povedlo, aby ani ta trpělivost nebyla zas až tak potřeba?
2: No, asi bych doporučil citron, protože citron, dalo by se říct, že vydrží i naše chyby. Ale říkám to zrovna a každému, kdo by si to chtěl zkusit, nejhorší měsíce pro citrusy je u nás zima. Listopad až únor. A ne proto, že bychom jim neuměli dát teplo. My teplo dát umíme, ale neumíme jim dát světlo. A proto teda já všechny své citrusy zimuju v místnosti, kde je 0 až 10 stupňů, kde je světlo a kde oni doopravdy spí.
3: Takže tam máte prosklenou hodně tu místnost?
2: Je to prosklený, je tam okno, ale říkám, když tam není na 10 stupňů nebo na 12 stupňů, tak prostě oni doopravdy spí. A pak na jaře, na konci února je šoupnu do skleníku, tam teda mírně přitápím a tam prostě nastane exploze života. Což je vlastně vidět.
3: Ano, teď jsme v té explozi života.
2: Rozhlasoví posluchači to asi nevidíte.
3: Nevidí, ale fotky jsme udělali, tak, ty budou tak, určitě tak. Na našem webu.
1: Přesně tak, na našem webu se můžete podívat na citrony, mandarinky i pomeranče, některé kvetou, jiné už tvoří plody. Pokud byste si chtěli vyzkoušet pěstování citrusů, doporučuje Miloš Kaplan vybírat si sazenice v zahradnictvích, kde vám zkušení zahradníci poradí. Správně zvolený výběr sazenice do konkrétních podmínek je totiž zásadní. Co nás čeká za chvíli, tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpověď na vaše zajímavé telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz. Ten jsem si schoval od podzimu, protože se může hodit právě teď, než vám rajčátka začnou dozrávat.
1: Na rajčatech se mi objevovala taková hnědá skvrna ze spodu rajčete. Můžete mi poradit, jestli tomu chybí nějaká výživa, nebo čím to je? Děkuji.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Je to velice jednoduchá příčina. Učebnice praví, je to porucha ve výživě, speciálně nedostatek vápníku. A to způsobuje ten nedostatek vápníku buď špatné složení zeminy, že třeba není v zemi, ale současně to podporují takové vysoké letní teploty a malá zálivka. Protože rajčata je špatné zalévat jen tak takovým tím kropením v země po povrchu. Ta je lépe na ně zapomenout, jeden až dva dny zapomenout, ale pak opravdu tam nakropit tolik vody po celém povrchu, že de facto stojí ve vodě, aby se ta voda prosákla do hloubky, nezůstávala na povrchu, protože ty plody mají velkou spotřebu a rajčata tou dobou už mají kořeny daleko hlouběji, tak musí sát vodu, která se vsákne dolů. Navíc je potřeba dodržovat teploty, pokud možno větrat, aby se udržely uvnitř skleníku teploty do 30 stupňů anebo stínit.
0: A máme tady další zajímavý dotaz.
3: Mám broskev už asi

0: přes 10 let a měla moneliózu. I když jsem to dvakrát stříkala na jaře, tak prostě ty větvičky byly hrozně proschlý. Rodila dost, ale ty listy potom byly jedna dírka vedle druhý.
1: Tak s tím by nám mohl pomoci plzeňský zahradník a náš stálý poradce Přemysl Písař.
2: Co se toho amoneliového úžehu týká, tam je důležité vlastně veškeré ty suché větvičky odstranit, ideálně tu rostlinu, stromek ořezat hluboce do zdravého dřeva, protože moneliový úžeh je vlastně houba, která do té rostliny vniká skrze květ a působí tak, že ucpává cévní svazky v těch větvičkách a to se potom projeví tím, že když se oteplí a ta broskvoň potřebuje dostat vodu z kořenu do listu, aby neuschla, tak to skrz ty ucpané trubky přes ty vlastně cévy, přes ty pletiva, které jsou ucpané, prostě to houbu nedokáže protlačit dostatek té vody do těch listů a pak ty větvičky usychají. Takže odstraňujeme všechny suché větvičky, suché plody, ideálně řezem hlouběji do zdravého dřeva. A potom jste ještě uváděla, že na rostlině se objevují dírky na listech, tak to je jiná choroba a to se jmenuje dírkovitost listů. Projevuje se to tak, že se nejdřív objeví jaká malá hnědá skvrnka, která má žlutý lem a později vlastně toto celé vypadne, odumře a v tom listu zbyde dírka. Tady můžu doporučit nějaké postřiky, fungicidy. Bavíme se tady o postřicích proti houbovitým chorobám. A tam bych doporučil potom navštívit nějakou specializovanou prodejnu a pobavit se o tom, že máte dírkovitost a bude vám určitě doporučen vhodný přípravek, včetně jeho použití. Takže tolik k vašemu dotazu, ať vám to hezky roste.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Existuje několik způsobů, jak rozmnožit včely, tedy jak odchovat nové včelstvo. O těch nejčastěji používaných nám povypráví včelař Martin Weiss. Naše hobby redaktorka Jolana Nováková s ním natáčela třeba o tom, že když potřebuje včelař novou matku do nového nebo do starého včelstva, tak mu ji přinese anebo přiveze pošťák. I na to se Martina Weisse přeptáme.
2: Jak se odchovává nové včelstvo? Ptám se Martina Weisse, včelaře u Mladoboleslavské městské včelnice.
3: No, těch způsobů je více. To můžeme nechat na přírodě. To je vlastně typická záležitost pro květen a první polovinu června, kdy se ty včelstva rozšiřují prostřednictvím rojů. To lidi většinou znají, že to je takový ten hrozen, který se pověsí někde nejčastěji na větev. A pak včelař přijede, aby ho sebral, nebo se ten roj vznese a uletí, najde si nějaké nové působiště sám. Je to škoda. No, a včelař může přikročit k tomu, že si vlastně vychová ty matky sám. Těch způsobů je celá řada, od těch úplně nejjednodušších, že prostě vezmeme jeden úl, rozdělíme ho vlastně na dva, dáme stranou nějaké plodové plásty a pokud na nich bude alespoň jedna larvička, tak ty včely najednou začnou cítit, že nemají matku, že ji potřebují, to zjistí zhruba během hodiny, jak se začne vytrácet ten její feromon a její vůně. A vyberou si nějakou vhodnou larvičku a tu začnou zalévat mateří kašičkou, takovou speciální bílou šťávou, kterou vlastně jsou krmeny všechny larvičky po dobu jednoho dne v tom úle, ale oni si vyberou jednu a tu začnou zalívat den po dni, dokud ta larvička roste a přijímá potravu, než se zavíčkuje a probíhá tam u ní proměna. A právě změna té výživy způsobí to, že z vajíčka oplozeného, ze kterého by normálně byla dělnice, takže se vlastně stane ta nová matka, takže to je jenom záležitost výživy. No a toho může využít včelař, který přijde, a když se tady natáhnu pro tenhle ten speciální rámek.
2: Natáhněte.
3: Je to vlastně část běžného rámku, jakou můžete vídat v úlech. Tenhle je upravený o něco užší a jsou vlastně do něj zasazené takové plastové, říká se tomu matečníkové misky. Zvěšené vlastně jako směrem dolů a včelař může vlastně do těchto těch mističek přenést z nějakého plástu, kde jsou larvičky, ideálně co nejnižšího věku, tak je přenese na dno těch buněk a včely potom, když ty larvičky přijmou, tak je právě začnou zalívat tou mateří kašičkou a z jednoho takového rámku můžete vychovat třeba i 30 matek naráz vlastně v jednom včelstvu. Vy pak musíte ještě někde sehnat to včelí maso, jako ty dělnice, které se o tu novou matku budou starat, ale i takhle z mála vlastně můžete vytvořit nové včelstvo.
2: No a slyšela jsem dokonce, že matka může přijít poštou.
3: No, to je báječná věc. Já to rád říkám, když mám včely někde na ukázku ve školách. Ne každý se spokojí s tím, že si tu matku vychová sám, protože ta je pak přirozeně spářená. Vy nevíte, kdo jsou ty samci, se kterými se pářila, takže to může být nějaká místní směska, což nemusí být vůbec špatně, ale pokud chcete mít nějaké garantované vlastnosti, na které se ty matky chovají, tak oslovíte nějakou šlechtitelskou nebo chovatelskou stanici. Tam si ty matky objednáte, většinou jste v pořadníku, takže když se na vás dostane, tak vás pak vyrozumí, posíláme ty vaše objednané matky. No a u vás potom zazvoní poštěčka, má obálku formátu A5 s bublinkovou fólií a v tom jsou takové malé plastové přepravní klícky, ve kterých bzučí většinou 4, 5, 6 včel. Jedna z nich je právě ta matka a dostane sebou třeba 5 dělnic jako doprovod a ty vlastně do roztrhání těla do poslední chvíle oni pečují, krmí ji, čistí ji, pokud se olepí takovým meducukrovým těstem, které dostanou na cestu jako zásobu potravy, tak prostě se oni starají, zahřívají. No a vy potom vypustíte ten doprovod a tu matku vlastně přidáváte do bezmatečného včelstva, které si vytvoříte.
1: Jak slyším to bzz, bzz, tak se bojím, že se mi zase vyrojily včely. Ale letos to není tak žhavé, zatím to bylo jenom dvakrát. Reportáž o včelích matkách, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu rozhlas.cz/hobby, stejně jako další zajímavosti a fotografie. Co nás čeká? Máme pro vás pěknou muziku a pak se vypravíme na zahradu k bazénu a zaměříme se na dezinfekci vody.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Majitelé bazénu si při jejich provozu musí hlídat například pH vody, čištění, její dezinfekci a používat také různé přípravky, které zabrání, mimo jiné, růstu řas. Asi nejrozšířenějším prostředkem na dezinfekci byl donedávna chlor, ale to jste se v bazénu anebo po vykoupání mohli cítit jako v nemocnici, takže něco jiného. Už několik let se vyrábí přístroje, které péči o bazén hodně usnadní a na špatnou vodu nebo nekvalitní vodu upozorní. Získávají si tak stále více příznivců. Někde je vidíte pod názvem Salinaror, jinde Salinator, ale kde je pravda a jak fungují, tak to zajímalo našeho hobbyredaktora Jiřího Šobra na návštěvě u bazénového specialisty Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Tyto výrazy se objevují v různých variantách, v tom je náš jazyk krásný. Správně je to elektrolýza soli, kde mírně slaný roztok pomocí zařízení solinátoru nebo salinátoru a pomocí elektrod rozkládáme na chlor, vodík, hydroxid sodný a tak dále. Tím nám probíhá ta dezinfekce vody. Je to velice populární dezinfekce vody, protože nás zbaví části starostí o ten bazén, zjednoduší nám život s tím bazénem.
3: A teď mi řekněte jak, tady budu muset kontrolovat také kvalitu té vody.
2: Ano, vždy kontrolujeme kvalitu vody, ale u té elektrolýzy solí nám potom odpadá povinnost další druhů chemie, jako je algicid proti řase. Ten do vody ze solí již potom nepatří. Je tam míň chemie v té vodě, potřebujeme řešit pH a na zařízení, na salinátoru si regulujeme množství chloru, který nám produkuje to zařízení.
3: Salinátor si tedy řekne, přisyp do bazénu sůl, anebo si ji přisype sám?
2: Pouze nahlásí, jestli v bazénu je příliš soli, nebo málo soli. Samotné dosypání soli musíme provádět my. Dneska máme možnost solinátorů, které si hlídají jak hladinu pH, tak hladinu chloru a automaticky si řídí celý proces. Tudíž my můžeme provést jednou třeba za měsíc kontrolní měření, zdali salinátor funguje správně a vlastně nemusíme potom řešit doplňování žádné další chemie.
3: To zařízení je samostatné, anebo se připojuje třeba k pískové filtraci?
2: To zařízení je vždy součástí filtračního okruhu a vždy se montuje jako poslední zařízení na té vratné větvi. Vodu napřed vyčistíme pískovým filtrem, pak vodu ohřejeme třeba v solárním panelu nebo tepelným čerpadlem a vyčištěnou nahřátou vodu jako poslední potom nachemizujeme tímto salinátorem.
3: A to všechno stihne přitom, když jim bude protékat ta voda?
2: Ano, funguje to tak, že vlastně přes ty elektrody protéká ta vyčištěná nahřátá voda a na těch elektrodách dochází k té elektrolýze, kde se rozkládá chlorid sodný, tedy sůl klasická, na ty dané již řečené látky.
3: Chlor klasický do bazénu, něco stojí jako bazénová chemie. V případě salinace do bazénu nasypu sůl, to je podstatně lacinější a ušetříme.
2: Když to přepočítáme, na každých 1000 litrů bychom měli nasypat od 3,5 do 5,5 kg soli. Pak nám salinátor funguje správně a my nemusíme řešit další věci.
3: A teď mi řekněte, když ušetřím za tu sůl, kolik mě bude stát ten salinátor?
2: Tak salinátory se dneska pohybují od 13 000 korun do 65 000 korun. Podle toho, zda ten salinátor je manuální, tedy musím si sám nastavovat hodnotu chloru a musím si pak ručně regulovat pH. Nebo potom samozřejmě dražší modely, které už si umí sami regulovat proces čištění v tom bazénu.
3: Je ta voda ošetřená salinátorem prospěšná našemu zdraví, anebo je to stejné, jako když se koupeme v té klasické chlorové?
2: Voda ošetřená salinací je zdravější, mnohem příjemnější na pokožku, vyhovuje dokonce lidem, kteří mají atopický ekzém, je mnohem méně nachemizovaná než klasická voda, kterou chemizujeme chlorem a dalšími přípravky.
1: Zajímavé informace o přístrojích, které vás upozorní na nekvalitní vodu v bazénech, zjišťoval u Martina Zikuly, bazénového specialisty, náš hobbyredaktor, kutil a chalupář Jirka Šobr. A pro vás už budeme mít jenom zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na cibuli, tedy jak se pozná, že musí ze země ven.

se, že tu pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal, marně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojím.

schází břich, nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec

0: Pohádkářský kalendář.
1: Pronostiky, tak ty jsou skvělé. Když prší, tak jsou jedny pronostiky, a když neprší, tak jsou druhé pronostiky. A objevil jsem jednu historickou událost spojenou s 20. červnem, a to zaznamenal ve svých pamětech Vincenc Federcel z obce Bystrá u Poličky, tak podle tamější kroniky 14. června 1821 pomrzly brambory i stromy a 20. června přímo na svátek Božího těla udeřila taková sněhová chumelenice, že lidé museli jít v kožiších a v zimních rukavicích v průvodu. Tak to jenom, abyste si nemysleli, že si s námi počasí také zahrává. U nás je to v tom porovnání úplná pohodička. Roste vám cibule a česnek? Tak pokud je chcete mít ostré jako břitva, tedy, jak by řekl znalec, lepší a chutnější než z obchodu, tak musíte přesně odhadnout, kdy je vytáhnout ze země. Koncem července začne cibuli, tedy té zralé cibuli, polehávat nať. Ne žloutnout, ale polehávat. A to je ta pravá chvíle, kdy půjde ven ze země. Vyrýjte ji z půdy ven a nechte ve stínu uschnout. Česnek je na tom podobně, jenže na něj se dá jít právě, když mu ta nať žloutne. Zase opatrně vyrýt, svázat do copánku a nechat ve stínu řádně vyschnout. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Tak zaměříme se na biouhel, tedy jak si ho doma vyrobit a na co je dobrý. Potom se vypravíme mezi myslivecké psy, norníky a poradíme několik vychytávek, jak pečovat o hodiny a o hodinky. A máme pro vás závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Já nic nevidím.
1: Správně. Vítejte v kavárně pod mě. Tady vaše oči odpočívají, ale ostatní smysly ožívají.
0: To je tak jiné. Zvuky, chuť, všechno je nějak silnější.
1: Přijďte i vy za zážitkem, který vám otevře oči, i když je budete mít zavřené. Kavárnu pod mě najdete od 13. do 21. června na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích. Více na světluška.net. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
4: Jedenáct hodin.
5: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Navzdory příměří Izrael znovu útočil na Libanon. Zemřelo nejméně 5 lidí. Strážkovice na Českobudějovicku slaví 635 let od první písemné zmínky o obci. Český Krumlov ovládly slavnosti pětilisté růže. Na jihu Čech vystoupí teploty ke 34 stupňům, bude ale přibývat oblačnosti a hrozí také silné bouřky. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Při izraelském úderu v jižním Libanonu zemřelo nejméně 5 lidí, uvedla to libanonská státní tisková agentura. Podle ní letadla a drony útočily v oblasti Nabatia až do rána. Tel Aviv dlouhodobě tvrdí, že v Libanonu zasahuje proti militantnímu hnutí Hizballah. Agentura Reuters ale připomíná, že mezi Izraelem a šítským milicím podporovaných Íránem mělo od včerejšího odpoledne platit příměří. Strážkovice na Českobudějovicku slaví 635 let od první písemné zmínky o obci. Od 14 hodin je připravený program, který zahrnuje hudební a šermířská vystoupení, požární útok místních dobrovolných hasičů, hudební pohádku a řemeslný trh. Zájemci si budou moci také prohlédnout prostory nově vybudované dětské skupiny na místě bývalého obchodu na návsi a přístavbu mateřské školy Cvrček. Seznámit se s činností místních spolků, projektem přestavby kulturního domu, historickými fotografiemi a obecními kronikami je možné ve velké zasedací místnosti obecního úřadu. Slavnosti pětilisté růže druhým dnem pokračují v Českém Krumlově. Letos připomínají Jana Zrinského, syna Evy z Rožmberka. Podle mluvčí Českokrumlovské radnice Petry Nestávalové nebude chybět v jednom z historických průvodů.
6: Letos jich proběhne celkem 7. Vrcholem bude velkolepý historický kostýmovaný průvod centrem, kde se představí nejen Jan Zrinský, ale také Vilém z Rožmberka a Petr Vok. Večer je velmi půvabný ohňový průvod a také zajímavý je průvod nebo spíš průplav Voru na Vltavě.
4: Program cirkusového festivalu Mosty dnes naposledy zaplní park u Malého jezu v Českých Budějovicích. Chůzy po laně a další akrobatická stanoviště si mohou vyzkoušet i seniori. Více o mezigeneračním propojení festivalu jeho ředitelka Kateřina Vaněčková.
7: Naše myšlenka je spojovat generace. Letošní taková hlavní větev, jedna z těch hlavních, jsou právě seniori. My bychom rádi, aby seniori se nebáli přijít sem za náma, aby si nemysleli, že festival je jenom pro mladé a pro teenagery, ale aby přišli, byli tu s námi, poseděli v parku, podívali se na atmosféru a zkusili si i něco o ní, ať je to z žonglování nebo z balancu. Sport.
4: Čeští hokejbalisté vstoupí dnes do domácího mistrovství světa v Ostravě duelem proti Finsku od 15 hodin. Svěřenci trenéra Davida Kuny zaútočí na třetí medaili za sebou po stříbrech z let 2022 a 2024 a první triumf od roku 2011. Češky začnou ve stejný den od 17.30 proti Slovensku a budou usilovat o cenný kov i na 10. šampionátu.
5: Počasí.
4: Na jihu Čech je zatím slunečno, postupně bude ale převážně oblačno, popoledně se místy přidají přehánky a bouřky i silné. Teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 30. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí, biozátěž je vysoká.
5: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Nehody se vyšetřují u Studené na Jindřichohradecku na křížení silnice 23 a 409 v Kaplici, na křížení silnice číslo 3 a Omlenické a na okraj Písku v ulici Na rozhledně. Jezděte opatrně.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Kuchařské čarování Petra Stupky.
8: Milí posluchači, vítejte při poslechu kuchařského čarování. Dnešní pravidelná porce nápadů je zacílená opět na grilování, stejně jako ta minulá před týdnem. Dnes budeme nejprve maso nakládat a marinovat, potom vám naservíruji několik nápadů na špízy nebo chcete-li šašliky, přímo z mezinárodní kuchyně. A nebude chybět ani moje oblíbené mleté maso na grilu. A dobroty upečené v balíčku a k tomu všemu přidám i rozličné salsy, dipy a omáčky. A na závěr pak jako obvykle nabídnu 7 typů na vaření v příštích dnech v rámci kuchařského kalendáře. A k tomu všemu vám přeji dobrý poslech a dobrou chuť. Podepsán kuchařský čaroděj Petr Stupka.

Jak už bylo řečeno v úvodu, dnes budeme opět grilovat, protože to je fenomén a griluje se všelicos a i v obchodech se najde spousta připravených produktů přímo ke grilování, jen to, jak se říká, bouchnout nebo fláknout na gril. Ale často, a to řeknu upřímně velice často, se mě lidé ptají, jaká je nejlepší marináda, jestli na to mám nějaký fígl. Tak mám jich hned několik a mohu říci, že když marináda, tak si ji připravím raději sám, než abych použil nějakou tu kupovanou nebo už to připravené maso v marinádě. I když nechci říct, že by mělo být špatné, ale přece jenom je to průmysl. A když si doma připravím pěkně z oleje, třeba hořčice nebo jogurtu a kořeníčka dobrou marinádu, tak proč ji nepoužít? Nicméně není třeba mít marinádu takovou tu klasickou olejo na kyslou a jinou. Stačí i takzvaná suchá cesta, kdy vlastně jenom máte směs soli s kořením, případně s rozetřeným česnekem a to všechno jenom vetřete, vmasírujete do těch kousků nebo kusů masa a necháte to ideálně ve vákuovém zabalení třeba 2 dny a to koření a ty vůně, případně i třeba větvička celé bylinky, krásně díky tomu zavákování krásně do toho masa pronikají a opravdu ho přivoní a přichutí. A potom existuje zase ještě další způsob, kdy když nemáte čas, abyste několik hodin nebo dokonce dnů nechali to maso v marinádě, tak existuje takzvané masírování, to znamená, že to maso, ty kousy masa nebo kousky, v podstatě uděláte vodu, sůl, koření, případně nějaké ty bylinky, a to všechno dáte do trošky vody a rozmícháte to a v tomhle tom vlastně to maso chvilku vrtíte, doslova do písmene promícháváte, masírujete, hnětete, nevím, který výraz se vám líbí spíš. No a to maso má tu vlastnost, že do sebe vlastně tu tekutinu osolenou a okořeněnou díky kapilárám, které v té svalovině jsou, tak do sebe vlastně tadyhle z tu vodu nabere. Můžete koupit takzvané křehčené maso. To je právě maso, které je obohacena o tuhletu osolenou, případně lehce chemizovanou osolenou vodu. Takže to je další způsob masírovat, ale jak kdo chce, je to možnost. Ale marináda, klasická marináda, kdy se maso nechává proležet v tekuté ochucené směsi, která by měla obsahovat vodu, olej a nějakou kyselou složku, alespoň takhle to píše oficiální kuchařská encyklopedie francouzského původu. Ocet, víno, hořčice, jogurt nebo šťáva z citrusů, citronová, limetková a podobně. Tohle ta kyselost nebo ta kyselina v těchto surovinách zajistí, že vlastně to maso lehce naruší a tím ho jakoby také zkřehčuje. Pochopitelně je třeba přidat i do každé marinády i trochu soli. Ostatně mám pro vás 3 recepty na takovou základní, na ty základní marinády, abyste si o tom mohli udělat přesný přehled. Délka marinování samotného závisí od toho, kterého druhu a samozřejmě kvality všech těch surovin. Takže když budu mít rybí maso, tak mi stačí opravdu, aby leželo v té marinádě 1 hodinu. Úplně v pohodě, nebo maximálně 2. Drůbeží maso, především takové to prsní kuřecí, tam stačí 2 až 5 hodin, ale klidně, když to připravíte ráno a bude to až odpoledne nebo na večer, v podvečer se bude grilovat, tak to také tak může být. Samozřejmě podle kvality potom to vepřové maso už potřebuje, jak se říká, přes noc nebo do 2. dne a to hovězí maso, tam je to v encyklopedii napsáno 12 až 24 hodin. Prosím, jednu důležitou věc musím upozornit. Maso, které se vloží jenom do oleje, byť jsou v něm třeba stroužky česneku nebo nějaké bylinky, tak to maso je jenom dobře konzervované. To není marinované maso, aby jsme si rozuměli. Ta marináda by měla, jak už jsem zmínil, obsahovat tu kyselou složku nebo další jiné věci, včetně trošky vody.
aby právě to do toho maso mohlo proniknout. Ale olej to maso jenom obalí, zamezí přístupu vzduchu, takže je to dobrý konzervant, zvlášť když třeba budete grilovat někde na teple, tak když budete mít maso v tom studeném oleji, tak je chráněno opravdu do poslední chvíle předtím, než ho setřete, ten nadměrný olej.

2 lžíce plnotučné nebo dižonské nebo jiné hořčice, 2 lžíce medu, 4 lžíce olivového oleje a 2 nebo 3 prolisované stroužky česneku, špetka soli a pepře. To je takový základní recept, abyste si udělali tu představu, kolik čeho by tam mělo být. A samozřejmě můžete tam dát bylinky, můžete vynechat česnek. Potom existuje moje oblíbená, řekněme, bylinko-jogurtová marináda, kterou používám především na kuřecí maso, ale použil jsem ji třeba také na maso z divočáka a byly z toho pak opravdu velice dobré, takové medaile jsem dělal. Takže jogurt, totiž to maso, ta jemná kyselinka, to maso zjemní a dodá mu opravdu takovou svěžest. Zvlášť u toho prsního kuřecího tuhle tu marinádu doporučuji. A zase na jeden kelímek běžný bílého jogurtu přidejte, už stačí jenom 1 lžíce olivového oleje. A potom nějaká hrstička nasekaných bylinek. Já používám běžně, protože to mám na zahrádce, tymián, rozmarín, můžete dát bazalku, můžete dát jenom petržel k tomu. A zase trošku toho prolisovaného česneku, řekněme jeden stroužek, pochopitelně sůl, a já ještě tady přidávám do té směsi jogurtové takové orientální koření, no řekněme káry koření, ladí mi to k tomu. Takže zase na ten kelímek jogurtu stačí lžíce nebo 2 olivového oleje, bylinky, sůl, trošku česneku, vždycky k těm bylinkám ten česnek je fajn a máte parádní marinádu. No a potom, protože jsme Češi, máme rádi pivo, tak když budu dělat nějaká žebra nebo budu dělat krkovičku, tak ty stejčky z té krkovice dávám do marinády, kam dávám světlé nebo tmavé pivo, abyste si dovedli představit, tak deci a půl toho piva. Do toho dám 0,5 deci tmavé sojové omáčky a zase to chce trošku oleje, takže nějaké 2 lžíce oleje. A potom přidám papriku, trošku chili nebo grilovací koření, tak jak máte rádi. A zas bych nešetřil, dal bych tam 2-3 stroužky česneku. Já používám třeba sušený česnek, že mám takové granulky česnekové z vysoké kvality, ale může to být samozřejmě i česnek syrový. A to je taková moje oblíbená pivní marináda. Někdy do toho přidám i trošku cukru, řekněme 1 lžíci cukru. Není to na škodu. Tak to bychom měli marinování a po písničce už se pustíme do nějakého konkrétního grilování. Třeba si uděláme šašlík, chcete-li.

Posloucháte kuchařské čarování, při kterém grillujeme. A teď budeme dělat špízy a jehlice nebo šašliky, jak už tomu ten či onen říká. Považuji při grilování takovýto způsob za velice elegantní pohoštění. Navíc ty špízy nebo jehlice jsou pro ten grill, pro ten živý oheň, doslova do písmene si myslím stvořeny. Důležité je ale, abyste to, co budete napichovat, abyste to všechno nakrájeli stejnoměrně, pravidelně. A díky tomu potom se vlastně ty jednotlivé suroviny stejně tak opékají. Každý kousek masa napichuji na tu jehlici zásadně dvojitě. To znamená, nekrájím třeba čtvereček z toho masa, ale takový obdélníček, který opravdu na dvakrát na tu jehlici napíchnu. To mám vyzkoušené, protože takhle dvojitě napíchnuté maso se na jehlici neprotáčí. A všechno nabodené na té jehlici je třeba k sobě pevně umáčknout, protože při pečení každý kousek z toho, co opékáme, se trošku vypeče, trochu ztratí na objemu. A potom takový šašlík, který je, tak jak si říká, řídký, tak na talíři nevypadá vůbec pěkně. Vypadá to, jako kdyby ho někdo už vyzobal. Takže opravdu to natlačit všechno k sobě. A ještě mám jeden fígl. Když jsem dělal třeba grilovačku na velké svatbě, kde bylo nějakých 100 lidí, a ještě to bylo někdy potom v podvečer, když už se smráká a všichni ti lehce ojínělí svadebčané už chtějí něco z toho grilu, tak jsem vždycky ty špízy, které byly populární, které elegantně vemete vlastně za tu špejli nebo jehlici a elegantně si je vlastně potom pojídáte, tak všechny ty špízy jsem si předpekl v troubě. Na mírnou teplotu, tak aby všechno to teplo prošlo těmi surovinami, zvláště pak masem, tak jak má. A na tom grilu už jsem ty jehlice a špízy v podstatě jenom dopékal. Věřte mi, je to dobrý způsob, když je při tom stolování nebo grilování víc osob. A teď několik nápadů. Tak co taková slovenská živaňská? To je úplně jenom, co to vysloví a už na to máte chuť, už před sebou vidím ty kousky vepřové kýty, nebo já používám radši krkovici. Cibuli, klobásky tam patří, ale patří tam i brambory a papriky a to všechno se peče na rožni, na těch špízech, ať už to budou velké kusy, anebo jenom drobné plátky. To už nechám na vás. Velice rád připravuji takzvanou asijskou variaci na kuřecí maso. Satay, tomu se říká všeobecně. A to kuřecí maso na kousky nebo na krajem takové dlouhé proužky toho kuřecího prsního masa, tak to marinuji v tom jogurtu, jak už byla před chvilkou řeč, a orientálním koření a soli samozřejmě. A nebo dělám takovou tu asijskou marinádu, kdy dám vajíčko nebo jenom bílek, bramborový škrob, nějaké thajské koření, řekněme kari koření thajské, sůl a promíchám tuhle marinádku. A takto naložené maso potom napichuji na špejle. Tu špejli si dopředu namočte, aby se vám potom nespálila při tom samotném pečení. A já to dělám tak, že ten proužek toho kuřecího masa tam nabodnu klikatě, jako kdyby to byl stočený had. A takhle potom krásně na té špejli, na tom konci mám kousek toho masa, takže to není žádný dlouhý špíz, je to vlastně jenom na té špičce kousek toho masa. To se snadno opéká, nebo i si to snadno opečují děti. A potom k tomu dělám arašídovou omáčku. Satay omáčka je vlastně, že vezmete pražené arašídy, dáte je do mixéru, solené, pražené. Přidáte tam kokosové mléko, přidáte tam limetkovou nebo citronovou šťávu, chcete-li trošku sladké chili omáčky a všechno rozmixujete. A je to skvělá omáčka nejenom na tohle kuřecí maso, ale třeba i na takový letní salát. No a co ještě? Tak třeba na Kypru mi jeden kamarád vyprávěl, že tam úplně obdivoval, jak ochutnal si na špízech, které byly jenom sýr, halumy, cuketa, malý rajčátka a červená cibule.
a říkal mi, já jsem počítal, že špíc musí být vždycky s masem a tehle ten sýrový, ten prostě naší rodině chutnal ze všech nejvíc. No, dělám i rád takovou takzvanou štýrskou jehlu, kdy máte švestky na kostičky nakrájená jablka nebo i jiné kousky ovoce. Obalíte je ve slenině pěkně, napíchnete na jehlici a grillujete to. Takže to ovoce uvnitř se rozehřeje, navrch se rozpeče ta slanina. A ještě jsem to jednou dělal, tak to mi poradil jeden Ital, že je třeba nakonec, že to rozpečené, to všechno ještě posypat strouhaným parmazánem. Tak myslím si, že jsme probrali téma špízy, jehlice, alá šašlíky dostatečně. Ano, mohli bychom ještě jmenovat řecké souvlaky, které se dělají z jehněčí kýty nakrájené na kostky a jiné dobroty, ale to si třeba nechám na jindy. Teď si dejme muziku a potom jeden můj oblíbený fígl, a sice grilování v balíčku.

Jestli si dobře pamatuji, tak už před minulém kucharském čarování jsem mluvil o papilotě a pečení v papilotě, tedy v balíčku, jak tomu říkám lidově. Je to způsob, kdy suroviny vložíte buď do pergamenového papíru a pečete je v troubě, ale když budete grilovat, tak ten pergamenový papír by pochopitelně neobstál. Tak je to způsob, kdy vlastně ty suroviny, takovou směs ochucenou, vložím do alobalu, pevně ho, pečlivě ho, potom zavřu ten alobal, přímo promačkám ty okraje k sobě, tak, aby to bylo opravdu zazipované a potom už vlastně jenom nad tím žhavým uhlím dám tady ten balíček na nějaký rošt nebo přímo na ten grill dám. Často jsem to takhle dělal na ohništi se žhavým uhlím, kde jsem použil třeba jenom kus starého plotu nebo nějakou drátěnou mřížku. A potom vlastně už čekáte, až se ten balíček nafoukne a začne šumět a to, že šumí, to znamená, že se to vevnitř peče a dusí a cmudí, což je to správné. Potom opatrně ten balíček obrátíte. No a ten výsledek je báječný, protože vy si přímo pod nosem potom na vrchu ten balíček roztrhnete a teď vás přímo omámí ta vůně třeba toho upečeného vepřového masa s cibulí, se stroužky česneku, kousky brambor, teď tam voní kmín, pepř, no je to prostě báječný. Takže tohle je třeba taková zbojnická kombinace balíčku, kterou rád dělám, ale někdy vynechám to maso a dám tam jenom vlastně uzeniny, ať už to budou klobásky nakrájené na kostičky, na plátky a nebo nějaké buštíky prostě a slanina a cibuli a přidám tam, jak říkám, neloupaný česnek, jenom celé ty stroužky, které se vypečou, pak je do toho jenom vymáčknete. A dávám tam často i papriky do toho a udělám takovouhle směs. A na konci si do toho pak můžete přidat trošičku hořčice nebo kečupu. Ale na začátku bych tam nic takového nedával, protože to by se vám na tom alobalu připékalo, přímo spálilo a už by vám to poškodilo chuť toho celého balíčku, celé dobroty. Velmi rád tímhle způsobem připravuji ryby, ať už kapry, ale pamatuju si, že jsem jednou perlil na jedné, měli svoje vlastní štiky. Bylo to u jednoho mlýna a tak jsem ty filety ze štiky, které jsem ještě prořezával, aby ta štika neměla kosti, tak jsem potřel ten filet směsí másla a mleté papriky. A pak jsem dal papriky, cibuli a rajčata, takové jako alá lečo. To jsem dal do spod toho balíčku. Na to jsem dal takhle připravený ten filet štiky a malinko jsem to podlil bílým vínem. Jenom malinko tam bylo toho, aby to jako se to dusilo, ten spodek, aby se mi dusil v tom balíčku a v té páře z toho vína, aby se připravila ta ryba, protože ta nepotřebuje dlouhé pečení. Ani jsem takovýhle balíček neotáčel a pekl jsem to. Tak stejně tak dělám rád i třeba jenom vegetariánský balíček, kde dám uzený tempeh, cibuli, papriku nebo tofu a nějaký sýr, který se dá dát na grill. A nebo potom až nakonec všechno postrouháte parmazánem. Takže těch variant je samozřejmě celá řada. Třeba taková varianta orientální kuřátko podle indické kuchyně, protože i když půjdete tady do indické restaurace, pokud mají pec tandory, jakože ve většině případů ano, tak oni vám třeba připraví kuřecí maso právě v té marinádě jogurtové, jak už o ní byla řeč, akorát v ní je přece jenom trochu víc toho orientálního koření, než jsme běžně zvyklí. Tak potom vlastně to zabalí spolu s cibulí, případně dalšími surovinami do balíčku a tahle ten balíček spustí v takovém košíku do té tandoory pece, kde je velký žár a tam ze všech stran se ten balíček opéká a pak vám ho případně donesou přímo až na stůl a nebo to předají do nějaké nahřívací misky. Takže pokud byste takovéhle kuřecí maso třeba dělali v té asijské jogurtové marinádě, tak nezapomeňte tam přidat k tomu třeba kořenovou zeleninu, spařenou, nakrájenou na nudličky, cibule, ale klidně i rozinky a jiné ovoce, třeba banán nebo kostičky jablek a to všechno v tom balíčku uvidíte, nakonec bude opravdu výborné a zajímavé.
Tak to jsme něco ogrilovali v balíčku a teď mi to nedá, abych se nepustil do mé oblíbené grilovací kategorie, a sice mletého masa. Jau.

Posloucháte Kucherské čarování, ve kterém teď dáme na grill mleté maso. Někdo řekne, je mleté maso, steak je lepší, ale věřte mi, už jsem mnohokrát sklidil při různých grilovacích párty opravdu pochvalu za to, že jsem třeba namíchal mleté krůtí maso se sýrem, klidně do toho můžete přidat i trošku luštěniny, třeba semelucí zrnu, jo. Ale vytvořím prostě z takového mletého masa s tím sýrem, udělám potom, ať už to budete dělat šištičky, nebo budete dělat burgeríky, nebo nějaké malé medailonky či biftečky, tak opravdu to funguje úplně úžasně, protože to mleté maso se na tom grilu rychle prohřeje, rychle propeče a když do něj přidáte, a to je můj oblíbený a mnohokrát opakovaný fígl, když do něj přidáte do toho masa mletého trošku tekutiny a zároveň na půl kila masa jednu vrchovatou lžíci bramborového škrobu, tak vám z toho mletého masa nepoteče na tom grilu při té tepelné úpravě téměř žádná šťáva. Takže jestliže uděláte biftečky z vící 100 gramů, tak na konci, až je upečete, tak budou mít ten úbytek té hmotnosti nějakých 10%. Zatímco, když byste tam nedali škrob a pomáhali si třeba nějakou strouhankou a podobně, vůbec to nefunguje. Dopadlo by to tak, že to maso o 30% ubyde, které dáte na grill. A nebo i do trouby, ale každopádně na grillu to platí dvojnásob. Takže vždycky na, řekněme, půl kila semletého masa dejte deci a půl, někdy můžete dát až dvě deci, ale deci a půl mám vyzkoušeno, nějaké tekutiny. Na to kuřecí bych dal mléko nebo smetanu na vaření. Na vepřové bych dal deci a půl piva. Do hovězího dám klidně jenom deci a půl vody. Když to bude hovězí, které nebude protučnělé, tak bych do toho hovězího přidal ještě půl deci oleje a potom nezapomeňte vedle soli tam přidat tedy už zmiňovaný bramborový škrob. A pěkně to potom to maso takhle vemte a vymíchat, to je třeba opravdu důkladně vymíchat, ono za chvilku to maso naváže do sebe tu vodu, vznikne homogenní fáž, kterou necháte uležet nebo máte ji připravenou v lednici v nějaké nádobě a potom už z toho tvoříte jenom ty burgeríky nebo nějaké jiné tvary a pečete to. Dělám to i třeba před chvilkou, jak byla řeč o špízech, tak jsem velice rád dělal na dvojšpejly, aby vám to tam dobře drželo, to taková šištice, tak do toho dávám dvojšpejly a na té dvoušpejly upeču báječné, ať už tomu budete říkat řecké souvlaky, anebo to budou nějaké čevapčíči. Takže znova opakuji, mleté maso na grill, ano, radši než nějaké jiné, protože třeba ze zvěřiny, a to jsem také víckrát zmiňoval, udělám raději bifteček, než abych cmudil na grillu nějaký kus masa. Třeba z toho hřbetu kvalitní, proč ne, ale přece jenom je to rizikové nebo riskantnější, protože to můžete vysušit. Zatímco, když to semelete, k té zvěřině přidávám vždycky trošku semletého uzeného boku nebo slaniny, aby tam bylo tučnost a dáte tam nějaký jalovec, nějaké divoké koření semleté, tak věřte mi, to vyladíte úplně úžasnou dobrotu a můžete takhle na tom grilu upect klidně ten populární burger a je to potom lahůdka, když k tomu doladíte nějakou salsu a podobně. Takže zmiňoval se můj oblíbený fígl, kuřecí nebo krůtí prsní maso, přidám do toho paprika, kurkuma, aby to mělo zlatavou barvu, přidám do toho klidně špetku zázvoru mletého, nějaké bylinky nasekané a hlavně, protože to maso je suché, přidávám k tomu sýr tučný, goudu, 48% klidně tuku, do toho namíchejte a nezapomeňte přidat ten bramborový škrob a přidat do toho pochopitelně zase trochu té tekutiny, v tomhle případě mléka nebo vody. Tak a ať už budete dělat mleté maso na grilu tak či onak, nebo budete připravovat nějaký špíz nebo nějakou jinou dobrotu, nikdy nezapomeňte na to, že je třeba mít po ruce nějaký dip, salsu nebo omáčku. A zase je lepší, když budete mít něco, co jste vyrobili doma
a ne co jste koupili v obchodu, byť v krásně olepené sklenici, ať už bude skleněná nebo plastová. Takže téma, které mám teď před vámi, jsou omáčky, salsy nebo dipy. No, je to, jak říkám, nezbytný doplněk při mase. Vždycky by to maso mělo být doplněno nějakou omáčkou nebo alespoň hořčicí, teda když to řeknu takhle. A můj favorit v tomto ohledu je kysaná smetana. Ano, je to tak, stačí doplnit jenom směsí koření a třeba pažitkou. A můžete přidat i trošku prolisovaného česneku. Můžete namíchat do té kysačky hořčici a trošku pepře. A úplně jiná kombinace vznikne, když do té kysané smetany nastrouháte jablko a přidáte hrubozrnnou hořčici a trošku octa. Můžete přidat i trošku medu nebo citronové šťávy. Takže kysaná smetana úplně snadno připravíte dip, jaký si zrovna vzpomenete. Stejně tak rád tvořím ze sýru dipy. Dip je totiž vždycky na bázi nějakého mléčného produktu, to znamená jogurtu, smetany nebo sýra. Takže když budete mít krémový sýr, přidáte trošku jogurtu, aby to bylo říční, a potom už zase podle toho, jaký ten dip připravujete, k čemu ho připravujete, tak můžete přidat brusinkový kompot nebo misopastu a trošku mořský řas k nějakým rybám. A nebo výborný dip je, když sýr s modrou plísní rozmixujete nebo rozmícháte, uděláte takovou tu třenou nivu, ale uděláte ji řídkou, že jo? Tak i takový dip je potom skvělý. Takže to je prostě jedna stránka doplnění těch grilovaných dobrot. No a potom dělám, mám-li čas, takzvanou pečenou salsu, to je podle mexické kuchyně, kdy na kostičky nakrájenou papriku, cuketu, cibuli, dýni a i jinou zeleninu z prutka peču v troubě s trochou oleje, to promíchám a na pečicí papír a dám to do trouby, do té jedné vrstvy a z prutka to peču, aby to trošku se opeklo a trošku změklo a nakonec to osolím, opepřím, případně přidám ocet nebo hořčici do toho, nebo můžete přidat do toho kečup, to už je jedno. A máte takovouhle salsu, která obsahuje tu pečenou zeleninu a je to výborné. No a díky mixéru můžete udělat takzvané smoothie, kdy tam dáte libovolnou kombinaci zeleniny, případně zeleniny, ovoce, a když to dobře okořeníte a doladíte, tak já to někdy zahušťuji vařenou bramborou, aby to bylo takové pěkně, takové, bylo to dobře smázané. Tak takovéhle rozmixované smoothie, které dobře ochutíte, tak máte prostě také na grilované maso. Skvělou věc. No a nejenom v obchodě můžete koupit švestkovou nějakou salsu nebo omáčku a já mám rád, když se udělá z povidel, do kterých můžete přidat buď chili omáčku nebo teriyaki omáčku nebo jenom červené víno, trochu divokého koření a potom do toho nakrájím nebo nastrouhám jablíčka a mám z toho úplně úžasnou švestkovou salsu. Po domácku udělanou. Mohl bych povídat ještě dál o bylinkových pestech a o mém oblíbeném Mexiko mixu, ale čas našemu kucharskému čarování se prostě a jednoduše krátí. Tak už mám pro vás pouze 7 tipů v rámci kucharského kalendáře.

0: Vašský kalendář.
1: 7 nápadů pro příští dny a vaše vaření. Začínám těstovinami, protože takové jednoduché italské těstoviny jsem jedl někde v Modeně, nebo já už nevím přesně, v kterém městě to bylo. A bylo to tak, že měli zvlášť uvařené těstoviny. A pánvi potom udělali v podstatě cuketu cibuli, cuketu nastrouhanou na hrubo, a cibulí, pěkně se to porusilo v olivovém oleji, pak se do toho vrazily 3 vajíčka a nakonec i ty těstoviny a všechno se to tak jako nechalo srazit v té pánvi a pak šup s tím na talíře, bylo to výborné. Ať už to bude rybí filé nebo nějaká jiná ryba, snadno ji nakrájíte na drobné kousíčky nebo na nějaké tenké plátečky a potom z toho díky bramborovému škrobu vajíčku a trošku strouhanky uděláte rybí karbanátky. A k tomu takový letní bramborový salát. To je prostě krásná představa oběda nebo večeře někde na zahradě pod stromy ve stínu. No a polévku nabízím astéckou. Tam patří fazole, brambory, papričky a také kuřátko. Astéci to dělávali tak, že to kuře rozsekali i s kostmi, možná i s trochou peří na kousky a vrazili to do kotle a vařili to s těmi ostatními surovinami. Ale věřte mi, takový drůbeží vývar doplněný fazolkami, bramborami a dalšími surovinami, další zeleninou, může tam být i trošku rajčatového protlaku, tak je to výborné. Zvlášť, když se nebojíte to trošku přiostřit. No a teď, jak je mladé zelí nebo kapusta, tak takové mladé dušené zelíčko, pěkně lehce zahuštěné a k tomu špekové knedlíky, to si myslím je také docela hezká představa. Co myslíte? No a já mám osobně velice rád játra, takže taková játra na roštu nebo na špízu, jak o tom byla řeč, kousky jater zabalené ve slanině a pečené, to je prostě výzva. A k tomu třeba klasiku brambory a tatarskou omáčku. No a nějakou flákotu, tak vídeňská roštěna, ať už bude udělaná jako minutka, se má, nebo jako dušená, pěkně zvolna v té tmavé omáčce a podávaná z rýží, tak na vrchu má být posypaná smaženými kolečky cibule. No a něco sladkého? Tak co takové tvarohové knedlíky s jahodami? Nebo v lese už jsou borůvky? Nebo s borůvkami? Tak to už byla taková sladká tečka za tím dnešním kuchařským čarováním. To příští pro vás nachystáme zase za týden. A do té doby mějte všechno dobré, radostné a veselé. To vám přejí ti, kdo dneska kuchařsky čarovali. Honza Simota hlídal rozhlasovou techniku a do mikrofonu mluvil kuchařský čaroděj Petr Stupka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Budějovický magazín Bud Life právě v prodeji. Novinky z života města. Rozhovory, historie i program akcí na celé léto. Čtěte budějovický magazín Bud Life právě v prodeji.
3: Dnešní poledne ohlásí rožmberský zvon z věže kostela Nejsvětější Trojice v Hodňově na Lipensku. Zvon s hlavním tónem E2, průměrem 63 cm a hmotností kolem 175 kg, ulil v roce 1590 pražský zvonař Brikcí z Cimperka na zámku Kratochvíle. Ve spodní části pláště zdobí tento renesanční zvon portrétní medailon svého tvůrce, také reliéfy čtyř evangelistů i otisk jezdecké pečeti Viléma z Rožmberka. Dobré poledne.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Obyvatelé Třeboně dnes pořádají sousedskou slavnost. Zakladatel Milevského kláštera a města bude mít ode dneška pamětní desku na nedalekém kamenném mostě. Filip Salač ovládl v traťovém rekordu třetí trénink na motocyklovou velkou cenu České republiky v Brně. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech ke 33 stupňům a opět hrozí silné bouřky. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Zažít Třeboň jinak dnes mohou až do 16 hodin obyvatelé a návštěvníci města na Jindřichohradecku. Při sousedské slavnosti ožívá ulice na sadech hudbou, tancem, divadlem nebo blešími trhy. Místní komunita zorganizovala akci už po 10. Z místa se hlásí reportérka Eva Dubská-Petrová.
2: Hlavním dějištěm slavností je prostor před kulturním centrem Roháč a přilehlý park. Zrovna si dali pauzu muzikanti z kapely Tom Verne Band, kteří tu jinak doprovází celý den. Mezi stánky s výrobky a občerstvením se tu prochází hlavně Třeboňáci. Narazila jsem ale i na trojici z Olomouce, která slavnost navštěvuje opakovaně kvůli její přátelské atmosféře. Zvládat horko tu dětem pomáhá osvěžovací mlžítko na přilehlém hřišti. Hodně z nich k němu přiběhlo právě po konci divadelní pohádky o čarodejnici Hadimůře. Z Třeboně Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
0: V Milevsku dnes pojmenují kamenný most před klášterem po zakladateli kláštera i města. Podsta Jiřímu z Milevska začne ve 14 hodin a na zábradlí historického mostu bude umístěna pamětní deska. Následovat bude přednáška jednoho z největších odborníků na dějiny Milevského kláštera Pavla Břicháčka v sále latinské školy. Slavnostní program uzavře od 17 hodin koncert skupiny Spolektiv v bazilice Navštívení Panny Marie. Ve Švýcarsku a Německu po vedrech udeřily prudké bouřky. V německém Rastatu na jihozápadě země zasáhl blesk na sportovní akci Prostor se stany. Podle regionální veřejnoprávní stanice SWR je 9 zraněných. Na severu Německa pak v noci úřady evakuovaly festival s 5000 návštěvníky. Ve švýcarském Curychu padající větve zranily několik lidí, včetně 16-leté dívky. Záchranáři ve vážném stavu převezli do nemocnice. Sport. Motocyklový jezdec Filip Salač ovládl třetí trénink na domácí velkou cenu České republiky v Brně v kategorii Moto 2. Jediný český účastník mistrovství světa se na Masarykově okruhu jako první v Moto 2 dostal pod hranici 1 minuty a 58 setin a je novým držitelem traťového rekordu. Baseballisté Sokola Hluboká v prvním zápase extraligové série proti Sabatu Praha na domácí půdě včera vyhráli 17-0. Dnes se bude hrát od 13 hodin opět v parku Hluboká. Třetí utkání série se odehraje zítra v Praze. Následovat bude 3týdenní reprezentační přestávka.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl před hodinou v Českých Budějovicích 1019 hektopaskalů. Na jihu Čech bude postupně převážně oblačno a místy se přidají přehánky a bouřky i velmi silné. Teploty budou mezi 31 a 34 stupni Celsia, na horách do 30. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí. V noci se ochladí na 18 až 15 stupňů, zítra ráno bude jasno nebo skoro jasno, během dopoledne postupně až oblačno, odpoledne se místy přidají přehánky nebo bouřky i silné, které budou večer ustávat. Teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů, na horách maximálně k 29. Slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude na většině území vysoká, na Jindřichohradecku střední.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody se vyšetřují na okraji Písku v ulici Na rozhledně a také ve Vodňanech v ulici Stožická.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice Posloucháte Písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
4: Hlásí se vám Martin Hlaváček, ale hlavně hlásí se vám Písničky pro radost Českého rozhlasu České Budějovice. Dobré odpoledne vám přeji, máme 12 hodin 6,5 minuty a ještě vám samozřejmě popřeji příjemný poslech. Než tedy budete mít co poslouchat, tedy co se týká samozřejmě gratulace a hlavně písničky, tak bych rád zmínil jeden vinný košt dnešní v Rožumberku nad Vltavou. Začíná na fotbalovém hřišti od 13 hodin, takže už za hodinku. No a od 14:30 tam pak až do 18:30 bude vyhrávat cymbálová muzika Zdeňka Valáška. Takže dnes vinný košt v Rožumberku nad Vltavou od 13 hodin. No a teď už první dnešní gratulace. Prosíme o písničku pro muzikanta Lipkovanky Václava Kleina z Češnovic, který oslavil ve čtvrtek 18. června 30. narozeniny. Vašek obětavě dojíždí za Lipkovankou od svých 15 let spoustu kilometrů. Za celou kapelu Lipkovanku mu do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a štěstí přeje Zdeněk Beneš. A protože se Vašek věnuje myslivosti, prosíme o písničku od Lipkovanky Myslivecká láska. Prosím.

65. narozeniny má dnes pan Antonín Zavadil z Malond. Do dalších let přejí pevné zdraví, štěstí, životní pohodu zastupitele obce Malonty se starostou Vladimírem Malým. No a 75. narozeniny slaví dnes pan Pavel Churan z Adamova. Vše nejlepší, hodně zdraví, pohody, spokojenosti přeje zastupitelstvo obce Adamov. No a pro vás dva tu máme iglovanku s písní Šumavská kapela.

Také k nám přišly dvě gratulace, ve kterých se objevila jedna píseň Moje česká vlast. No a tuhle tu písničku tedy, bude to v podání Veselky, pošleme za prvé do Blatné a za druhé do Krsic. Chtěli bychom touto cestou popřát naší mamince a bábince paní Květě Michálkové z Blatné k jejím 75. narozeninám. Všechno nejlepší, hlavně zdravíčko a stálý úsměv na tváři. To všechno a je ještě mnohem víc ti přejí a za všechno z celého srdce děkují tři panenky. Dcery Alena, Radka a Jitka s rodinami a šest vnoučat. Štěpánek, Jáša, Áďa, Prokop, Barča a Páťa. Dneska naše babča slaví, my jí přejem hodně zdraví. Pohody a štěstíčka, ať potěší tě písnička. Určitě potěší a určitě potěší i paní Zdenku Žákovou z Krsic, která slaví 80. narozeniny. Sbor dobrovolných hasičů přeje hodně zdraví a životní pohody paní Žákové. A teď už Veselka, Moje česká vlast.

Vážená redakce písniček, pro radost prosím o zahrání mé manželce Pavle Tupé k 75. narozeninám, které tedy dovrší právě dnes 20. června. Prosím o zahrání směsky v jeho českých písniček. Její láskou je rodina, děti a vnoučata, se kterými má vřelé vztahy. Její pýchou je zahrádka, květinová i zeleninová. K přání se připojují děti a vnoučata, no a přejeme zdraví, štěstí, boží požehnání za celou rodinu, manžel Břetislav. Takže keramička je teď na řadě.

Pan Vlastimil Čejna z Prahy, ale i občas z Jindřichova Hradce, má dnes 76 let. Emilí Vlastíku, hodně zdraví, štěstí, spokojenost, dobrou pohodu. Ať se máš dobře a nadále zůstáváš v krojové družině v Jarošově nad Nežárkou, kde zpíváš a velice dobře a když je potřeba, taky tančíš. Vlastíku, díky za vše. Prosím o písničku Dva roky a den hraje Lipkovanka a posílá stálá posluchačka paní Vlasta Nejedlá z Jarošova nad Nežárkou. A do Varvažova ještě zamíříme za paní Pavlou Hrachovou, která slaví 80. narozeniny. Do dalších let života přeje všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí a životní pohodu za zastupitelstvo obce Varvažov starosta Roman Keclík. I pro vás je tady Lipkovanka s písní Dva roky a den.

0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: V nedělním Vltavínu si připomeneme Jana Zelenku Hajského, jihočeského rodáka a důležitou osobnost při přípravách útoku na Reinharda Heydricha. Poté se vydáme do Českých Budějovic 20. let minulého století a nakonec si připomeneme, jaké divadlo se hrálo na Krumlově za dob Rožumberků. Tak nezapomeňte Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.
0: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
2: Tady jsou stále písničky pro radost Českého rozhlasu České Budějovice. Dvakrát už nám v této hodině hrála Lipkovanka, tak mě napadlo také říct, že byste ji mohli vidět na vlastní oči a slyšet na vlastní uši, ale nejenom Lipkovanku, také Pěčnovanku, a to říkám umyslně, protože mám tady pozvání do Pěčnova, dnešní pozvání do Pěčnova. Tam se totiž uskuteční další ročník setkání malých dechových kapel, takže bude tam hrát Lipkovanka, Pěčnovanka, Šumavanka a malá venkovská kapela. Dnes tedy od 14 hodin v Pěčnově. A nebo ještě zmíním festival dechových hudeb Jílovice na Kuželně také dnes, a to už od 13 hodin. Hrají Kramolínka, Veselá muzika, Podhoranka, Chmelovanka. Luboš Varáček už je připraven, aby odbavil jaksi slovně celý tenhle ten festival. No a máme tu babouky také, samozřejmě nesmí chybět. Prosíme o zaslání hudebního dárku pro pana doktora Pavla Vandase z Českých Budějovic k zítřejším 77. narozeninám. Pan doktor je uznávaným lékařem v oboru ortodoncie a vynikajícím malířem akvarelů s motivy jihočeské krajiny a sakrálních objektů. Je to skromný člověk s velkým a otevřeným srdcem na správném místě. Přejeme mu boží požehnání a pevné zdraví. Za všechny, co tě mají opravdu rádi, přeje Maruška. Vezmi mě, rybáři.

Nejdříve dodatečné přání, prosím o zahrání písničky pro moji přítelkyni Květušku Tetivovou k narozeninám 79., která už měla už v květnu, začátkem května. A to písničku Holubička bílá. A také bych ji chtěl nechat zahrát k svátku. No a to je právě dnes. Přeji všem hodně zdraví a štěstí. No a Květušce přeji vše nejlepší, hodně zdraví a lásky a těším se na brzké shledání. Láďa Veselý z Brna přeje. A ještě popřejeme k 80. narozeninám panu Petru Tisoňovi z Údolí u Nových Hradů. Do dalších let přeje za město Nové Hrady. Vše nejlepší, hodně zdraví, pohody, starosta města pan Vladimír Hokr. Veselka, holubička bílá.

Vážená redakce, dnes slaví významné životní jubileum 80 let paní Anna Bláhová z Českých Budějovic. Prosíme o zahrání písničky Letní žár. Milá maminko, k tvým krásným 80. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, klid a spoustu radosti. Děkujeme ti za všechno, co pro nás celý život děláš a moc si toho vážíme. Ať jsi obklopená láskou a pohodou každý den, máme tě moc rádi. Tvoje rodina. Tak pro vás, paní Bláhová, Letní žár a elektroband Pavla Zedníka.

Dnes se dožívá 80 let paní Boženka Novotná z Božehovic na Táborsku, věrná posluchačka písniček na přání. Za její lásku a obětavost jí děkují a do dalších let přejí hlavně hodně zdraví syn Pavel s Pavlou, Fanda a vnoučata Martin, Pavel, Radim, Michael a Kateřina. Ke gratulaci se také připojuje Lenka s Vojtou, no a radost by jí měla udělat písnička od Moravské veselky. Nikoho víc jsem nemiloval. Už ji máme připravenou, ale neposíláme ji jenom paní Novotné, také na základě následujícího přání. Chtěli bychom prostřednictvím vašeho pořadu poblahopřát dlouholetému členovi sboru dobrovolných hasičů v Čejkovech, panu Karlu Kroupovi, k 80. narozeninám. Panu Kroupovi k jeho krásnému životnímu jubileu přejeme vše nejlepší, hodně štěstí a do dalších let především pevné zdraví. Za všechny členy přeje starosta spolku. Nikoho víc jsem nemiloval a Moravská veselka.

ještě máme dvě písničky i před sebou, ale také pozvání a už na zítřek. Opět se týká Lipkovanky, protože uslyšíte ji, uvidíte ji dnes v Pěčnově, kromě jiných, ale Lipkovanka bude také hrát v Lipkově vodě zítra 21. června od 14 do 16.30. Byňov u Nových Hradů, tam žije paní Božena Křiváčková, která slaví dnes 80. narozeniny. Do dalších let přeje za město Nové Hrady vše nejlepší, hodně zdraví a pohody starosta města pan Vladimír Hokr. A 85. narozeniny má dnes paní Edeltruda Vránová z Olešnice. Zastupitelstvo obce přeje zejména hodně zdraví, štěstí a životní pohody. A pro vás máme Jezírko lásky od Krajanky. Thank you.

No a poslední píseň, Ty naše Luka. Pošleme do Němčic. Boženka a Jan Junovi z Němčic oba slaví 86. narozeniny. No a tetičko, milý strýčku, přejeme vám k narozeninám jen to nejlepší. Hodně zdraví, štěstí a pohody. Marie a Mirek Němcovi. No a prosím o písničku pro moji dlouholetou kamarádku, paní Boženku Junovou a jejího manžela Jendu z Němčic. Dožívají se, jenom zopakuji, 86 let. Milá Boženko a Jendo, k vašim narozeninám vám přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. Paní Marie Zborníková napsala tuhletu gratulaci. A my pošleme písničku, kterou hraje malá muzika Nouše Pepíka.

No a to už máme vše, nebo téměř vše z dnešního vydání písniček pro radost Českého rozhlasu u České Budějovice. Teď tedy ještě orchestrální skladba. 12 hodin 56,5 minuty ve 13 hodin zprávy naší rozhlasové stanice a pak už výlety s Pavlem Kudrnou. Tak se mějte moc hezky, přeje vám to Martin Hlaváček.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Budějovický magazín Bud Life právě v prodeji. Novinky z života města. Rozhovory, historie i program akcí na celé léto. Čtěte budějovický magazín Bud Life právě v prodeji.
2: Je 13 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Česko zažívá nejteplejší den týdne, odpoledne hrozí silné bouřky. Slavnosti pětilisté růže v Českém Krumlově nabízí historické průvody i večerní program na Vltavě. Písecká galerie Dragoun zve na autorskou výstavu obrazů Františka Ringa Čecha. Teploty na jihu Čech budou dneska kolem 32 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Teploty v Česku dneska vystoupají až na 630 stupňů Celsia. Podle meteorologů půjde o nejteplejší den týdne. Kvůli vysoké vlhkosti vzduchu je navíc dusno. Tropické počasí může lidem způsobit vážné zdravotní komplikace, hlavně chronicky nemocným a seniorům.
5: Lékaři nejčastěji ošetřují pacienty s úpalem nebo úžehem a řeší taky nevolnosti a kolapsy z horka, říká mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bótová.
6: Často jsou to seniori, kteří ale málo pijí. V důsledku toho jsou pak dehydratovaní, spaví a malátní. V takovém stavu mohou upadnout.
5: Odpoledne se pak k vedrům přidají i silné bouřky a vítr, a to hlavně v Čechách, varuje meteorolog Štefan Hanžák.
7: Nárazy větru můžou dosahovat 75 km v hodině a můžou se objevit i kroupy.
5: Bouřky v Čechách hrozí i zítra, to už ale teploty mírně klesnou. Lucie Machartová, Český rozhlas.
4: V Českém Krumlově pokračují slavnosti pětilisté růže. Letos připomínají Jana Zrinského, syna Evy z Rožmberka. Podle mluvčí radnice Petry Nestávalové nebude chybět v jednom z historických průvodů.
8: Letos jich proběhne celkem 7. Vrcholem bude velkolepý historický kostýmovaný průvod centrem, kde se představí nejen Jan Zrinský, ale také Vilém z Rožmberka a Petr Vok. Večer je velmi půvabný ohňový průvod a také zajímavý je průvod nebo spíš průplav voru na Vltavě.
4: Profilovou výstavu hudebníka a malíře Františka Ringa Čecha dneska zahájí galerie Dragoun v Písku. Účast na vernisáži v 17 hodin přislíbil Čech osobně. Jeho styl je charakteristický výraznými barvami, humorem a schopností propojit malířství se zkušenostmi z literatury a dramatu. Výstava potrvá do 8. srpna.
3: Počasí.
4: Na jihu Čech se dneska teploty dostanou ke 34 stupňům, na horách ke 30. Postupně přibývá kupovité oblačnosti, místy se přidají přehánky a bouřky, které můžou být i velmi silné, doprovázené přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru až kolem 80 km v hodině. V noci se bude nebe vyjasňovat, minimální teploty budou mezi 18 a 15 stupni. Zítřek bude ze začátku jasný nebo skoro jasný, dopoledne se začne opět tvořit kupovitá oblačnost a odpoledne se přidají přehánky nebo bouřky. Opět můžou být i silné. Teploty vystoupí ke 30 až ke 33 stupňům, na horách budou kolem 27. Vítr bude slabý, v bouřkách zesílí, v nárazech dosáhne rychlosti kolem 70 km v hodině. Biozátěž zůstane vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Aktuálně nemáme na jihu Čech hlášené žádné nehody, které by bránily provozu. Buďte za volantem opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Lety.
9: Přeji vám krásný den. I když pravdou je přát krásný sluní den, tak to je trochu nošení dříví do lesa, sov do Aten, když se říkalo děvčat do Varnsdorfu, odkud jsem mimochodem přijel. Ptáte-li se kam, tak na druhý konec republiky. Když člověk plánuje speciální výlety, tedy živé vysílání, tak si říká, to bude prima. Krásný den, uděláme si, no řekněme, pěknou dovolenou. Ale nikdo nikdy neplánuje počasí. Jednou mrzne, jednou prší a někdy jsou tropy. No a ty jsou právě dnes. Já pevně věřím, že chovancům, které vám budeme představovat, ty tropy nevadí. Právě naopak, že jim dělají dobře. Jsme v Papouští zoo, jsme kus za Brnem, jsme v Bošovicích. No a Papouští zoologická zahrada je vám otevřená. Ještě jednou krásný, dobrý letní den.
10: Výlety s Pavlem Kudrnou.
11: Jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Ještě jednou krásný, dobrý den, příjemný den. Já doufám, že ty dnešní speciální výlety živě vysílané z Bošovic, že vás zaujmou. My jsme, je to asi tak 2-3 měsíce, Skleróza je mocná čarodějka, vysílali z Krokodýlí zoo v Protivíně a musím říct, bylo to úžasné. A pak jsme se dověděli, že je tu jediná papouští zoologická zahrada, nevím, jestli v České republice, možná i dál, ale to se všechno dovíme. A tak jsme zajeli 25-30 kilometrů za Brno, kdybyste chtěli se sem podívat, tak určitě musíte pak přetrpět těch posledních pár kilometrů těmi, řekněme, okreskami, tak to jsme si trošku prodrncali, ale dojeli jsme šťastně. No a jsme v papouští zoo, jejíž majitelkou, ředitelkou a hlavní duší je paní Hana Pátková, která je spolu se mnou u mikrofonu. Paní Pátková, hezký den.
1: Hezký den.
0: Všimla jste si, jak vám kolega technik tady krásně řekl, i tady paní Papoušková u mikrofonu. Jste zvyklá?
1: No tak vzhledem k tomu, že tuto práci dělám už téměř 40 roků, pohybují se denodenně mezi papoušky, takže tady to přízvisko mě vůbec nevadí.
0: My jsme sem jeli, tady v podstatě se jedná o jakousi řadovku, do které člověk vstoupí, pak tady je rozsáhlejší areál, tak nám ho trochu popište, kolik metrů čtverečních tady jste zabrali, kolik tady máte těch voliér, jako já vím, že vy jste alergické nebo alergičtí na klece, jsou to voliéry.
1: Expozice.
0: Ty voliéry taky ne, teda to neberete.
1: Expozice pro papoušky nebo pro zvířata.
0: Tak kolik jich tu máte?
1: V současné době jsou tady téměř 300 papoušků. V jednotlivých expozicích jsou vždy páry. Pokud jsou pohlavně dospělí, tak jsou to chovné páry, daří se nám odchovávat. A máme tady v současné době i spoustu odchovaných mláďat, takže návštěvníci, pokud zavítají nyní do zoo, tak vidí celé rodinky pěkně pohromadě. A celý areál vlastně se skládá ze dvou hlavních pavilonů, pak jsou solitérní expozice a ta výměra, ten rozsah papouščí zoo čítá necelých 1 hektar.
0: To je pěkná plocha, 1 hektar. Máte to tu moc pěkné, musím říct, plno zeleně, takže teď sedíme v takovém, i při tom vedru, v příjemném prostředí, tady pod slunečníkem, navíc občerstvením, s pitím pěkně, takže děkujeme. No, víte, ono to vypadá jednoduše. Mám tady, jenomže jaké byly ty začátky? Jak jste vůbec přišla na to, že zařídíte papouščí zoo?
1: Tak papouščí zoo vznikla ze soukromého chovu a vlastně, co bylo nezbytné k provozu, tak požádat Ministerstvo životního prostředí o udělení licence. Není to jednoduchá záležitost, musíte splnit celou řadu podmínek veterinárních, hygienických a tak dále, ale samozřejmě, co je důležité, je potřeba zajistit welfare zvířat.
0: To
1: je
0: pohodu
1: zvířat a to je to nejdůležitější. Když jsme vlastně začínali, bylo zde asi 100 zvířat, několik expozic a za těch 15 let, co provozujeme zoo, tak jsme vybudovali vlastně 2 pavilony a vzhledem k tomu, že návštěvníci nebo ta skladba těch návštěvníků je jednak odborná veřejnost, ale velkou část tvoří laici. Tím myslím rodiny s dětmi, malé děti a tak dále. Ti papoušci, to je všechno v pořádku, papoušci tady někteří i opakují, takže zabaví návštěvníky, ale pro ty nejmenší jsme zde museli zřídit i malý dětský koutek a vlastně museli jsme nějak tak skloubit tu odbornost i s tou laickou veřejnost.
0: No vy tady máte i, tady jsem koukal nějaké kozičky nebo něco takového, ne? Alpaky,
1: tak.
0: Taky tady máte nově ty pidilami s těmi obrovskými hlavami, co rády plivou.
1: A no, není to úplně pravda, neplivou, jsou ne. Roztomilí a máme z nich radost.
0: Tam půjdu podívat a uvidíte, jak se rozplivou.
1: Určitě ne.
0: Takže, víte, co je zvláštní? Tady kolega Lukáš Technik, se mu povedl, já trochu budu žalovat, tak pustil reproduktor, prostřelil tady polovinu areálu a všichni, kteří tady byli, všichni papoušci tady okamžitě se probrali. Teď je tu hrobové ticho, protože patrně, já nevím, jestli mu to dáte k úhradě potom v pondělí.
1: No, ještě si to rozmyslím.
0: Dobře, jsme v papouští zoo, posloucháte živé vysílání výletu, jsme v Bošovicích a za chvíli se budeme věnovat soutěži. Tak.

Ivone Přenosilová také přispěla do vysílání Českého rozhlasu. Naše vysílání výletu pokračuje z Bošovic, z papouští zoologické zahrady, ale nezapomněli jsme na vyhlášení soutěžní otázky. My jsme se minule ptali, kde najdeme prosklený tunel přímo pod Rybníkem, kde se můžete podívat na prostředí života pod vodou. Nápovědou bylo, že ten tunel je dlouhý 8 metrů, v hloubce 3,5 metru pod vodou. Byly dvě možnosti. Najdeme ho za

Pane Krohatec, pan Zdeněk Gersel, Ostrava Zábřeh, paní Jana Šmídová Loučná nad Desnou a paní Iva Budzáková Lanškroun. Všem upřímně gratulujeme. No, jestli čekáte na novou soutěžní otázku, tak já vám vlastně nic teď moc neřeknu. Poslouchejte po třetím našem vstupu, protože tam se dovíte mnohem víc, jak je to s hlavní cenou za měsíc červen. No, tak co bych dodal, snad jenom to, že připomínku musím určitě, že vysíláme z Bošovic, z Papouští Zoo, to pro někoho, kdyby teď třeba přišel zrovna k rozhlasovému přijímači. A pokračujeme hudbou.

0: Počkej, já jsem si to spojil, tam není ještě jingle. Jo. Český rozhlas, výlety vám dělají společnost, tak já jsem se teď tady trochu zamyslel nad tou soutěžní otázkou, protože, no, nechte se překvapit po tom třetím stupu. My tady sedíme teď s paní Hanou Pátkovou, to je vlastně hlava Papouští zoo, tady majitelka, ředitelka. Jste tady taky uklízečka, všechno možné, paní Pátková?
1: Všechno dohromady. A tak to má být.
0: No tak to je správně, máte to všechno pod kontrolou. Kolik vás tady je? Kolik se stará o ty vaše svěřence?
1: No, tak vlastně v podstatě 4 lidé, rodina, a mám tady nově šikovnou ošetřovatelku, odbornici na slovo vzatou, která určitě také se tady projeví v dnešním rozhovoru.
0: Vzala jsem ji sebou,
1: takže spokojenost, a jsme taková rodinná firma, takže se nám v podstatě jako daří to nějakým způsobem udržet.
0: Teď, když jsme mluvili o tom množství papoušků v těch expozicích, tak samozřejmě logická otázka, jaké vzácnosti tady máte?
1: Tak vlastně papoušci a všechna zvířátka jsou rozděleny podle mezinárodní úmluvy podle skupiny jejich ohroženosti v přírodě. A my těch nejvzácnějších tady máme celkem 13 druhů. A já bych zmínila třeba ary canindy, ary červenouché, kde se třeba můžeme pochlubit.
0: Červenouché.
1: To znamená, že má červené uši, doslova.
0: Takže má boltce, tak netopíry.
1: Ne. Papoušci nemají takové radary, jako máme my. Ale mají v lebce vlastně ušní otvor a tady tyhle papoušci mají krásná červená peříčka, takové puntíky, takže ara červenouchy. A co se nám nestalo, v loňském roce jsme odchovali první mládě, mohli jsme se tak pochlubit prvoodchovem v zoo a v letošním roce odchovali 3 mláďata, takže to je jeden z největších úspěchů vlastně letošní sezóny.
0: Víte co, pro nás lajky jako vzácný, já nevím, ara hyacintový, kakadu palmový, teď bych mohl jmenovat a tak dále, amazonian jamajský, já to mám napsané, to než bych to sypal z hlavy tohleto. Ale spíš nám řekněte třeba nějaký, teď a vyčíslete to ekonomicky, kolik stojí takový nejvzácnější papoušek, kdybychom si ho někde chtěli pořídit?
1: Tak samozřejmě ta hodnota u některých druhů, který je velice málo ve volné přírodě, tak ta hodnota je nevyčíslitelná. Ale takový ty, řekla bych, středně vzácní, kde bychom se mohli nějak ohodnotit, tak se pohybuje 200 až 400 tisíc a za to už si můžete papouška pořídit teoreticky i v domu, pokud budete mít čas.
0: Jakmile budu mít 400 tisíc volných, určitě si nepořídím papouška za 400 tisíc, protože při mé péči by papoušek minimálně odletěl. A máte tady takovou vzácnost za tyhle
1: peníze? Máme tady několik takových vzácnějších, neříkám, že to úplně 400 tisíc, ale ta částka třeba poloviční těch papoušků je ve volné přírodě opravdu málo. A třeba amazonian jamajské chováme jenom my a potom pražská zoo a je v pár chovech v lidské péči jako u soukromých chovatelů. Ale říkám, těch papoušků je celá řada, amazoniané nádherní, kubánští a daří se nám je i odchovávat.
0: Máte tady úplně i nějaké obyčejné třeba?
1: Úplně obyčejné, tady nemáte. Máme andulky, korely, takže...
0: A chodí návštěvníci a chtějí třeba odkoupit něco? Prodáváte tady taky, nebo ne?
1: Určitě ty odchovy putují dále, buď do zoologických zahrad, anebo do soukromé sféry. A samozřejmě, když přijdou rodiny s dětmi, tak pro děti ta andulka je plně dostačující a splní ten účel papouška.
0: U nás svádíme boj, manželka chce psa nebo kočky, já statečně odolávám, v práci poradili, tak si pořiďte papouška. Já říkám, já vím, to bude na 80 let, to ještě aby se někde dědil. Navíc je pravda, že když se nudí, že se oškubou?
1: Může se také stát, nebo při změně majitele, nebo když mu ten majitel odjede na dovolenou, jsou druhy, které jsou takhle velice konzervativní a tu samotu nebo to odloučení od toho majitele nesou velice těžko.
0: Škubou se vám papoušci?
1: Někteří ano.
0: A musíte jim chystat nějaký zábavný program?
1: Určitě to je nezbytnost připravit jim jednotlivé expozice se spoustou dřeva na oku, s hračky jim vyrábíme.
0: Ano, to všimně si budu dělat před tebou kotrmelce teď.
1: Takže opravdu je to velice důležité.
0: A můžete vzít třeba, můžete jít do té voliéry, do té expozice A třeba si ho vzít na rameno a říkat si Frantiku, tak co, jak se máš a tak.
1: Takhle to nefunguje, ty papoušci jsou divocí, věnují se sami sobě, ten pár, takže to není možné, ale vstupujeme tam při úpravě a čištění expozic, není problém.
0: Tak já vás, paní Pátková, nechám odpočinout, paní Papoušková.
1: Děkuji.
0: Přemýšlím, kde byli papoušci. Kde byli, já vím, že režisér Papoušek, to bych věděl Homolkovi, ale jinak si nespomenu. Ale určitě nenecháme odpočinout za chvíli vaši paní ošetřovatelku. Tak vám děkuju, no a posloucháte Výlety, připomínám.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Motýly, skupina Mandraže v Českém rozhlase ve výletech, které vysíláme dnes živě i v těch vedrech. Ale je nám tady docela příjemně. Jenom ptáci, papoušci spí. Oni se rozhodli, že prostě nevydají hlásek, ale já budu mít hlásek i pro vás. Teď tedy v tuhle chvíli hlásek ošetřovatelky paní Elišky Škaludové. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vás paní Pátková hrozně vychválila, tak jako jste tady asi, musím říct, hodně vysoko na tom žebříčku.
1: Tak myslím si, že to bude hlavně proto, protože doteď zastávala tu funkci i moji vlastně jenom Hanka, moje vedoucí, že tak asi je ráda, že ji aspoň někdo
0: zbavila
1: pomůže.
0: Zbavila se práce, tak proto, to je jasné. No, jak vůbec vypadá taková každodenní péče a tady o všechny ty vaše chovance?
1: Tak jako ošetřovatel především se staráte o to, aby byli všichni vlastně v pořádku, takže ta kontrola a potom, když se ráno přijde, tak se samozřejmě nachystá krmivo, jde se krmit, přitom ta kontrola probíhá. A potom už, když je čas navíc, tak čištění, uklízení, vychystávání bydel a podobně.
0: Říkáte kontrola, to znamená optická, jenom když jim dáváte to krmení nebo přiletí a vy si ho nějak pohladíte, zjistíte, že je v pohodě. Můžete vůbec ladit chovance?
1: Úplně ne, protože jak už Hanka zmiňovala, tak vlastně jako v těch moderních zoologických zahradách jde o bezkontaktní chov. Ať jsou to savci, ptáci, je to jedno, protože vlastně ti ptáci teda u nás, tak ti, co vlastně nejsou odchovaní člověkem nebo nejsou zvyklí na ten kontakt s člověkem, tak jsou potom lepší do toho páru, lepší do chovu.
0: Když jsme byli v Králové dvorské zoo, tak paní ředitelka tehdy, ještě paní Dana Holečková, tak říkala, já to nemám ráda, protože on i ten tygr by si na vás zvykl, ale ošetřovatel pak odejde, přijde jiný a on je ve stresu a hledá toho svého kamaráda. Papoušek by taky k vám takhle přilnul a pak by to špatně dopadlo, kdybyste odešla?
1: No, kdyby byl třeba sám, tak by se tak mohlo stát, ale jak už zase Hanka zmiňovala, tak vlastně, když jsou v tom páru, tak se opravdu starají hlavně o sebe a my jsme takový, řekla bych, nutné zlo.
0: Nutné krmící
1: protože,
0: zlo.
1: Protože ano, ano, my jsme pro ně dobří, že je nakrmíme, ale samozřejmě třeba, když hnízdí, tak to určitě byste viděl, přiletí prostě samec, samice a vyhání vás, protože se to hlídají a to je správně.
0: Kdybyste jim vlezla do hnízda třeba.
1: Jo, jo, někteří by mohli být agresivní klidně.
0: Co v těch vedrech potřebují vaši chovanci?
1: Tak v těch vedrech my pro ně máme třeba připravené sprchy, takže jim můžeme dopřát vlastně takové příjemné schlazení. Potom samozřejmě mají možnost vždycky si zaletět do vnitřní ubikace, kde se můžou schovat před tady tím přímým sluncem, ale tady v zoologické sama jsem se tomu divila, je strašně moc zeleně a to nejen pro návštěvníky, jako co můžou vidět tady, ale i u papoušku, že to vydrží některé stromy třeba neoždíbaly.
0: No, když vlastně jsme to takhle procházeli, tak oni se i koupou v nějakých těch, tak jako na páječka nebo krmítko, nebo co to je?
1: Můžou, můžou. Třeba ti drobnější papoušci, tak můžou využít vlastně zdroje s vodou, ale ti větší papoušci, tak mají to velice rádi, když jim pustíme ty sprchy.
0: Teď mi řeknete, teď je vedro, dobře, to se nějak přežije, ale co když jsou pak mrazy, tak co tady vlastně máte? Je tady vůbec ta zahrada otevřená v zimě?
1: Tak v zimním období je zahrada zavřena, protože vlastně většina papoušků nese nebo můžeme využít třeba, když jsou jako že pod mrazu anebo pod nulou, tak by museli být opravdu zavření anebo maximálně pro krátký výlet, když potřebujeme zajít dovnitř nebo tak, ale jinak když budou stupně nad nulou, dá se na chvíli vypustit, ale jak jsem říká, v té zimě je zahrada zavřená, takže...
0: A jim to píte?
1: A samozřejmě.
0: Aby byli... A jsou spokojeni nebo se derou ven?
1: Já si myslím, že spokojení.
0: Tam mají pohodičku. Tak, to, kdyby se nám taky podařilo, víte, na zimu pěkně zazimovat a nevylezat. To byla nádhera. Tak to byla paní Eliška Škaludová, chovatelka, ošetřovatelka. No, my se pak zaměříme na různé zajímavosti. Já tady mám dokonce návštěvníky televizáky, prozradím, kteří chovají jednak majské mývalý kočky, si to říkám dobře. Já vám představím za chvíli, já myslím, že čas si zase zahrát. Výlety živě z Bošovic z papouští zoologické zahrady. Ready.

0: Možná čekáte novou soutěžní otázku, ale když se podíváte do kalendáře, konec června se blíží, prázdniny jsou na dohled. No, my už teď trochu bilancujeme, chystáme všechno na letní měsíce. Sice vám už v našich klasických výletech do prázdnin soutěžně nabídneme, ale od pondělí 29. června do konce srpna budeme soutěžit, až se z toho bude, jak se říká, točit hlava. Každý všední den od pondělí do pátku budeme stejně jako v loni navštěvovat naše zámky. Uslyšíte zajímavé rozhovory, reportáže a hlavně soutěž o pěkné ceny. A klasické víkendové výlety opět jako v loni nahradí na dva měsíce prázdnin zámecké léto. Tak jak už jsem říkal, spolu se budeme scházet ve všední dny, těším se na to, v 9.45, takže do mobilu si dejte naše číslo 731 800 900, ať jste připraveni, až to vypukne. Takže v pondělí 29. června v 9.45. No, o co hrajeme celý měsíc, to jsem taky možná zapomněl říct, o výletnický batoh s reflexními prvky, v něm bude flísová deka, sluneční brýle, ponožky a lulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak, a já jsem už představil televizní kolegy Martina a Luci, já vás zdravím, dobrý den.
1: Ano, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: No, vy prý jste tady, jak se říká, pečení, vaření. Dnes tedy pečení i vaření, ale jinak prý jste tady každou chvíli, tak co vás sem láká?
1: Ano, bydlíme nedaleko odtud, v Šaraticích.
0: To máte dobré. To. My jsme jeli přes Šaratice a říkám, tady se z toho. A musím říct, při té dopravě skoro. Pardon, to bylo trochu, ano, jak říká náš kamarád, negustovní.
1: Máme rádi papoušky, takže jsme tady, tak jak říkáte, pečení, vaření i v létě, i v zimě.
0: Kolik jich máte, těch papoušků?
1: Nyní něco přes 60.
0: A jinak tady vaše, a teď já nevím, abych nešlápl vedle přítelkyně, manželka, kolegyně, kamarádka, to je jedno,
1: Lucie,
0: ta chová mývalý, jak se jmenují ty kočky?
2: Majské mývalý.
0: Se, když není co zrovna po jídle, když není miska plná, tak si uloví papouška, ne?
2: Ne, neuloví si papouška. Oni se jich dokonce bojí, těch papoušků, těch větších.
0: A možná... kamarádi spolu taky?
2: Nekamarádi spolu. Ne. Ta kočka, pokud jí to vadí, že pustíme ty papoušky v obyváku, tak ona se vlastně jako zbalí a jde si lehnout někam do klidu.
0: Takže teď i v tom vedru jste prostě přišli se podívat, to je moc dobře. Kolikrát za ten rok třeba zajdete?
2: Nevím, myslím si, že tak...
1: Dvakrát měsíčně.
2: No, každý druhý víkend určitě.
0: Takže ať se vám tady líbí, klidně posaďte, podívejte se na to vysílání. No a já se opět vrátím k paní Haně Pátkové. Já jsem slyšel, že prý vy tady máte uvítací výbor, když přijdete do areálu.
3: Uvítací výbor určitě, protože když sem třeba vtrhne tlupa malých dětí, tak to je pěkný rodeo, nejvíc reagují velké druhy aru, mají nádherný hlas, takže to dopadne někdy tak, že si i ty dětičky zacpávají uši, ale i dospěláci někdy.
0: My jsme slyšeli, když tady kolega prostřelil trochu zvukem váš areál, co dovedou,
3: přesně
0: to jsme
3: tak
0: neslyšeli pěkně dlouho vlastního slova. Máte tu mluvícího papouška?
3: Ano, máme. Asi před 10 lety byla zo obdarována nechtěným papouškem kakadu, jmenuje se Kvído a vlastně tady dělá radost nejen nám, ale i návštěvníkům, umí pár slovíček, takže je to určitě zpestření pro všechny, kteří sem zavítají a každé ráno, když ho krmíme, tak nás pozdraví, řekne ahoj kakadu, takže je to milé.
0: Víte co, já si umím představit, my jsme vysílali kdysi z nějaké záchranné stanice pro zvířata, tam byl mluvící, a teď nevím, havran, krkavec, něco takového. Ten se nakecal, jakmile se rozsvítila červená, okamžitě zmlknul a hodinu byl sticha. Zhasla červená a začal na novo. Já jsem se pojistil, protože je mi jasné, že váš ahoj nebude fungovat, tak jsem si natočil asi, musím říct, z Facebooku nejslavnějšího českého mluvícího papouška, jmenuje se Bertík, má ho paní Iva, no teď jméno jsem zapomněl, omlouvám se, ale já jsem si ho tady natočil na mobil, tak já doufám, že to, když to tady dám k mikrofonu, že bude slyšet, jaký je to kecálista.
4: Kecálej, telefon. Haló, haló. Jo, děkuju. No. Otuď se, neříkáš, ne?
5: Neříkám.
4: Otuď se.
5: To to ví, že jo.
4: Tam píská, ale dneska hraju popeláři.
5: Dneska nejezdí popeláři.
0: Ano, to musím říct, to je Bertík. A teda ten je neuvěřitelný. On je zaměřený na popeláře, takže kdykoliv přijdou popeláři, ne, není čtvrtek, nepřijdou popeláři. A jednou manželka se mohla uchechtat, protože on napodobil paní Ivu, jak telefonovala, ale úplně sakum prásk se vším. Co to říkal tenkrát všechno?
6: Já už si to nepamatuju nějak, a jak to, že nemůžu přijít a proč můžu přijít a jak si to představujete a takhle pořád mluvil.
0: To bylo i s tím halo, tady to bylo taky, ale i s tím zvoněním třeba, jo, takže tady musíte ještě, tady máte ještě rezervu trošku. To
3: tady zapracujem.
0: To budete muset zapracovat. Nějakou zajímavost napadne vás ještě tady ze zahrady?
3: Tak určitě takový lákadlo, jednak je tento kakadu a pak samozřejmě ty největší papoušci, pestrobarevní a rové, ty prostě zaujmou na první dobrou a hned v jejich blízkosti máme úplně ty pidi papoušky, papoušičky, kteří jsou zase takový jenom jednobarevní zelení, takže to je takové lákadlo.
0: Ten areál je nádherný a musím říct, mně se nejvíc líbí, jak je to všechno prorostlé tou zelení, jak to působí uklidňujícím dojmem v tom dnešním uspěchaném světě. Tak, paní Pátková, ještě se nebudeme loučit, kolik to máme, 13 hodin 47 minut, tak ještě si dáme písničku, no a pak to tady, jak se říká, dorazíme.
7: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Mně bude skoro líto, že ten přenos skončí, protože tady je taková příjemná atmosféra. Jsme v Papouští zoo v Bošovicích. Je tady paní Hana Pátková, je tady stále s námi paní Eliška Škaludová. Martin, Lucie zůstali tady s námi taky, takže určitě taky milovníci papoušků, koček mývalých. Takže myslím si, že tady asi si budeme dobře rozumět i po tom přenosu. No já myslím, že přijeďte, kdybychom teď chtěli pozvat celé prázdniny. Já myslím, že tady budete v pohotovosti. Žádná dovolená.
1: Žádná dovolená, je otevřeno každý den, nemáme zavírací den, takže jsme tady k dispozici návštěvníkům.
0: Kdy jezdíte na dovolenou?
1: Nikdy.
0: Nikdy?
1: Já mám dovolenou tady. Vemte si takové krásné prostředí, spousta zeleně, tak se cítím jak na dovolené.
0: Ale třeba taky miluju rozhlas, ale že bych tam trávil dovolenou, to taky ne teda.
1: Ale pokud Eliška svolí, tak mě propustí na pár dnů a ona tady skvěle zastane, takže neboj se můžu.
0: Jezdíte na exkurze někam na nějaké ptačí, já nevím, zoo jiné, nebo ve světě, nebo jsou vůbec
1: ne,
0: takové?
1: Ve světě úplně ne, ale spolupracujeme se zoologickými zahradami tady v Česku. Teď jsme zrovna dávali klokánka do zoo, do Hodonína, zase od nich máme lamy, takže ta spolupráce funguje i s papoušky.
0: Jsem se ztratil. Jste dávali klokánka do zoo?
1: Měli jsme tady klokánka, ale vzhledem k tomu, že nebylo tolik místa, to byl počin ještě bývalého manažera, takže jsme klokánka darovali do zoo a je mu tam krásně, má tam dvě holky. A za to jsme získali dvě příjemné lamy nebo lamáky.
0: To jsou ty plivačky, jak jste říkali.
1: Nejsou plivačky.
0: Jo, počkejte, až to přijde.
1: Ale jsou rozkošní, jak nám jezdí třeba i děti z kociánky, prostě postižených děti. A právě ty lamy alpaky jsou ta zvířátka, se kterými lze spolupracovat. Ty děti si je mohou pohladit, chceme naučit na ohlávku. A vlastně to bude taková nějaká zajímavost do budoucna pro malé návštěvníky.
0: Máte nějaké plány na rozšíření nebo že byste chtěli získat nějakého nedostupného jedince?
1: Tak určitě bychom chtěli ary hyacintové, které svou délkou jsou největší papoušci, mají krásné zbarvení, ale jsou to i malé počiny. Máme tady ještě několik expozic, které bychom chtěli vybavit, rozšířit chov kakadu, takže uvidíme.
0: Slyšíte, co to je? Já myslím, že někde hoří nejspíš, jak je sucho, ale to je signál pro nás, abychom skončili, protože náš čas vypršel, dohrajeme, zprávy nás čekají. No a vám samozřejmě přejeme, aby to tady fungovalo. Zveme posluchače Českého rozhlasu všech regionů, aby se přijeli podívat. Takže paní Pátková, moc děkujeme za milé přijetí. Jestli dovolíte, ještě chvíli posedíme, abychom si načerpali tuhle energii a odvezli si ji domů.
1: Určitě děkujeme za návštěvu.
0: Já děkuji všem, kteří tady byli s námi, děkuji i za technické zabezpečení. A zdravím do Karlína taky, kde je ten hlavní vysílací štáb, od kterého se to pak odděluje do všech regionálních stanic. Mějte se moc pěkně, od mikrofonu vás zdraví Pavel Kudrna, soutěžní otázku nemáme, výletnický batoh, o tom jsem mluvil, takže zítra, co jsem dnes neřekl, po 13. hodině dopovím. Ještě jednou hezký den.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Blesk při letní bouřce na jihozápadě Německa zranil 9 lidí. Humpoleckou školu po sporech s původní ředitelkou povede Lucie Brabcová. Gymnazisti v Třeboni se setkali se studentem medicíny z Keni. V roce 2013 ho adoptovali na dálku. Noční minima budou na jihu Čech kolem 16 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Horka na jihozápadě Německa místy doprovází prudké lijáky a bouřky. V Mannheimu hasiči přes noc zasahovali u desítek stromů popadaných na silnice, na koleje i domy. Nedaleko hranice s Francií udeřil blesk a zranil 9 lidí.
3: 6 z nich skončilo v nemocnici, včetně 13-letého chlapce. Všichni přijeli do Ramštatu na jihozápadě Německa na turnej házenkářů a kempovali ve stanech na ploše hřiště, kam blesk taky asi v 11 večer udeřil. Zranění zřejmě nejsou tak vážná a podle serveru Badische Neueste Nachrichten by všichni měli být ještě dnes propuštěni. Podle meteorologů bude extrémní počasí v Německu i v dalších dnech. Očekávané jsou bouřky, ale znovu i teploty kolem 38 stupňů Celsia a k tomu platí i vysoké riziko lesních požárů. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
2: Základní škola Hradská v Humpolci bude mít novou ředitelku. Od 1. srpna se jí stane dosavadní učitelka 1. stupně Lucie Brabcová. Radnice to oznámila na svém webu. Na škole letos v únoru kvůli sporům s tehdejší ředitelkou podala výpověď skoro polovina učitelského sboru.
4: Lucie Brabcová byla mezi učiteli, kteří v únoru podali výpověď. Kvůli vyhrocené situaci následně rezignovala tehdejší ředitelka Helena Kahounová a škola měla prozatímní vedení. Radnice následně vypsala konkurzní řízení, do kterého se přihlásila jediná zájemkyně. František Jirků, Český rozhlas.
2: Život a studium v Keni přiblížil třeboňským gymnazistům Brian Ouma. Gymnázium v Třeboni ho v roce 2013 adoptovalo na dálku. Letos studenti a učitelé pozvali čerstvého absolventa medicíny z Keni do Třeboně. Část programu naopak připravil Brian Ouma pro své adoptivní rodiče, dodává školní koordinátorka programu adopce na dálku Lenka Kopečková.
5: Studenti si mohli vybírat z různé nabídky, keňská kultura, tradice, rodina obecně, zvláštní nemoci okolo Viktorijna jezera, porodnictví, menstruace v době chudoby, náctiletí a těhotenství a další zajímavá témata, která nabízí Keňa sama.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech se dneska teploty dostanou ke 34 stupňům, na horách ke 30. Postupně přibývá kupovité oblačnosti, místy se přidávají přehánky a taky bouřky, které můžou být i velmi silné. Bude je doprovázet přívalový déšť s úhrny kolem 40 mm, kroupy a nárazy větru až kolem 80 km v hodině. V noci se bude nebe vyjasňovat, kránu se ojediněle vytvoří mlhy. Minimální teploty budou mezi 18 a 15 stupni. Zítřek bude ze začátku jasný nebo skoro jasný, dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost a odpoledne se přidají přehánky nebo bouřky. Opět můžou být i silné s přívalovým deštěm, kroupami a silným větrem. Zítřejší teploty vystoupí ke 30 až ke 33 stupňům, na horách budou kolem 27. Vítr bude Václavý proměnlivý, v bouřkách ale zesílí, v nárazech dosáhne rychlosti kolem 70 km v hodině. Biozátěž zůstane vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Opatrní buďte na dálnici D3 na 119. kilometru u Ševětína ve směru na České Budějovice je odstavené osobní auto. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pohodové a tropické jihočeské odpoledne s Českým rozhlasem České Budějovice. Doufám, že ho trávíte někde u vody, nebo na zahrádce, a nebo doma v chládku. V této hodině se společně vydáme do Třeboně, budeme mít pro vás skvělou pozvánku a také budeme mít pro vás jednu z našich archivních rozhlasových perel. K tomu si zahrajeme písničky od Karla Gotta. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice ve 14 hodin a 12 minut. Divadelní vystoupení, koncert, tvořivé dílny pro děti anebo bleší trh. Sousedskou slavností zažít Třeboň, jinak dnes ožila ulice Nasadek v Třeboni na Jindřichohradecku. Akci organizují přímo místní obyvatelé a spolky. Letos už po desáté. A na místě je reportérka Eva Dubská-Petrová. Evo, pěkné odpoledne.
1: Hezký den. Hlavním dějištěm slavnosti je prostor před kulturním centrem Roháč a také přilehlý park. Pauzu si teď zrovna dala kapela Tom Verband, která tu jinak doprovází celým dnem. Mezi stánky s výrobky a občerstvením se tu prochází hlavně místní. Narazila jsem ale i na trojici z Olomouce, která slavnost navštěvuje opakovaně kvůli její přátelské atmosféře. Horké počasí pomáhá lidem zvládnout mlžítko a taky vodotrysky. Každý taky dostane nápoj zdarma.
0: Evo, co všechno je na programu?
1: Hned ráno slavnost zahájilo vystoupení taneční skupiny Victory Dance Company. Část programu část parku se proměnila v divadelní scénu, kde ochotníci dětem hrají pohádku o čarodějnici Hadimůře. Druhé dnešní představení začalo právě před malou chvilkou. Kromě hlavního programu můžou ale návštěvníci zavítat i ke stánkům místních organizací a spolků. Nechybí knižní bazar, bleší trh pro hospic ani hadrárna s oblečením z druhé ruky.
0: Už zaznělo, že slavnost po desáté pořádají sami obyvatelé. Jak vlastně tradice začala?
1: Tak ten pilotní ročník se uskutečnil už v roce 2017. Hlavní myšlenkou party nadšenců tehdy bylo víc oživit veřejný prostor, jak mi řekla za organizátory Petra Fajfrová z hospice svatého Kleofáše.
2: Víte, ono to prvotní nadšení, to se nedá potom už nahradit, jo? Takže myslím, že to vzniklo jako z obrovského entuziasmu a nadšení a lidé měli chuť, jako bylo nás více na začátku, postupně se to proměňovalo, ty stálí lidé zůstávají, ale přidávají se i nové subjekty.
1: Ještě doplním, že každý rok se akce přesouvá do jiného koutu Třeboně. V minulých letech stánky zaplnily třeba areál záchranné stanice, městskou knihovnu Bertiny Lázně nebo nádvoří zdejšího zámku.
0: Říká reportérka zpravodajství Eva Dubská-Petrová, které děkujeme za hezkou pozvánku a zdravíme do Třeboně. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice, kde vám už za chvíli zaspívá Helena Vondráčková. Propojit břehy Malše a nabídnout nevšední zážitek měl plánovaný samoobslužný přívoz u Malého jezu v Českých Budějovicích. Proti nápadu vedení radnice se ale postavila spousta obyvatel města. Vadím hlavně dopady stavby s betonovými moly na vzhled a funkci klidové zóny. Radní Českých Budějovic prozatím slíbili přehodnocení celého záměru.
1: Jsme všichni z toho hodně jako rozčarovaní, protože ten malák je prostě tady naše srdcovka.
2: Plány radnice na vybudování samoobslužného přívozu vadí například obyvatelce Českých Budějovic Mirce Johanusové. Stavbu na takovém místě vnímá jako zbytečnou.
1: A aby se opilci tady přitahovali na laně z jedné hospody do druhé, když tamhle je lávka, cyklisti si snadno.

0: dojedou. Tak jsme z toho takový jakoby trošku zklamaný.
1: Místní obyvatelé proti záměru protestují veřejnými akcemi a podle jednoho z nich Tomáše Davida mají v plánu také vytvoření petice.
2: Budeme rádi, když otevřeme dialog, když se s náma to město začne bavit, když se to zruší, budu rád. Pokud se vytvoří nějaký jiný projekt tady v Budějovicích, tak jsem taky pro. Ať je tady v Budějovicích klidně 5 takovýchhle chlávek a přívozů, ale na místech, kde to dává smysl.
1: Vedení radnice chtělo samoobslužný přívoz zapojit do jeho západního cyklooblouku propojující sídliště Máj se sportovním areálem Složiště. Na jeho trase měly být podle náměstka primátorky Lubomíra Bureše z Hnutí naše Česko různé atraktivní prvky.
3: Tak to byly koncipované jako nějaká volnočasová aktivita, která by čekala ty cyklisty na té trase. Samozřejmě je jasné, že to není překonání řeky nějaké rychlé, že to je spíš takové povozit se s dětmi a ukázat, jak ta řeka funguje.
1: Takový koncept zaráží některé opoziční zastupitele, například Iva Moravce z Hnutí Občané pro Budějovice. Upozorňuje hlavně na to, že podobné prvky nemají sloužit jako součást cyklistické infrastruktury.
4: Je to spíš atrakce pro lidi, pro obyvatele města, pro turisty, ale nejsem si jistý, jestli za ty peníze to stojí, protože tak, jak jsem viděl z těch obrázků, poměrně hodně betonu, nic krásného a nepochybně ani nic levného.
1: Jako problém vnímá i to, že radnice o plánu na samoobslužný přívoz nevedla diskuzi.
4: Myslím si, že si radnice tady to pozdvižení mohla ušetřit, kdyby se o tom bavili s lidmi, chtěli nějakou zpětnou vazbu a více nad tím zamysleli. Myslím si, že tady to bylo tak jako vypálené od boku.
1: To ale náměstek Lubomír Bureš odmítá s tím, že radnice projekt veřejnosti v dostatečném předstihu představila. Zároveň ale připustil, že by přívoz nakonec u Malého jezu stát nemusel. A to hlavně kvůli nesouhlasu místních obyvatel.
3: Dali nám to jasně najevo, co si o tom projektu myslí. Není vyloučeno, že tuto záležitost budeme realizovat na jiném místě, protože podobný přívoz bude třeba vznikat na Vltavě v Boršově, tak abychom ho zase napojili na nějakou zážitkovou nebo rekreační cyklostezku.
1: Jak náměstek dál přislíbil, radnice do plánování nového návrhu zapojí kromě příslušných komisí také zástupce veřejnosti. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas.
5: Už přes 40 let jezdí do Benešova nad Černou na Novohradsku. Dnes už je Novohradská krajina jeho druhým domovem. Profesí archeolog, který se věnuje záchrannému archeologickému výzkumu, se stále hluboce zajímá o tento kout země. Michal Bureš má o čem mluvit. Přijal pozvání Lenky Rybáčkové do pořadu Jihočeši. Nalaďte si ho v sobotu po 17. hodině.
6: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice ve 14 hodin a přesně 28 minut. Když se řekne Boris Jachnin, tak se zvláště příznivci filmů vybaví českobudějovického publicistu a pedagoga a hlavně dlouholetou duši filmového klubu v Českých Budějovicích. Boris Jachnin byl mimo jiné i autorem obsáhlé knihy o Waltu Disneym. Skvělý vypravěč a především člověk, který toho ve svém životě hodně zažil. V našem rozhlasovém archivu máme nahrávku, v níž popisuje své dětství a mládí. Poslechněte si teď v cyklu Archivní perly část jeho vzpomínek.
1: Tatínek byl Rus. Byl felčarem v bílý, tedy carský armádě, a byli to ti bělogvardějci. No, když je vytlačila ta rudá armáda po první světové válce, je vytlačila a oni se shromáždili v Turecku a tam se ta bílá carská armáda znovu formovala a vyzbrojovala. No tak tenkrát si velmoci nepřáli, aby znovu se rozhořela válka v Evropě, tak velmoci se dohodli, že ta armáda se rozpustí a že vytipujou tři země, které přijmou tyhle ty mladý lidi, který by byli jako demobilizovaný, jako z armády. A teď to byli většinou například nedoštudovaný studenti. To byl případ mýho tatínka taky, páč. Ten studoval lékařství a v třetím ročníku jako dobrovolník odešel na frontu a tam se stal teda zdravotníkem a potom felčarem. Teď tam byl v tom Turecku s nima, tam taky onemocněl tyfem a prostě léčil si dva průstřely, měl těžký a tohle. No a ty velmoci jim nabídli Francii, Německo a Československo. Každá ta země vzala určitý počet těchto mladých lidí a umožnila jim na Nanzenovský pas, se tomu říkalo, to byl pas pro vyhnance, který neměli občanství, protože se nechtěli hlásit k Sovětskému svazu. No, on, tatínek, si vzal maminku, která ho tak nějak podporovala, že mohl dostudovat tady lékařskou fakultu, měl takový svoje malý stipendium. Takže to byla taková bída z nouzí, ale všichni byli, tak bych řekl, takový spokojení a šťastní, že se našli. Až na mýho dědečka, to byl teda maminčin tatínek, to byl přísnej takový jihočeský katolík, řídící učitel. No a musím říct, že ten to považoval za takový omyl nějaký tohle ten vztah a tu svatbu potom a to všecko. Tomu se to nezdálo. Tatínek se přihlásil v 30. roce, když byl sčítání lidu, tak tam napsal národnost židovská. No, nevěděl si rady s tím ruským, protože on vlastně byl v Bělorus, on pocházel z Vitebska. No a maminka tou svatbou s ním ztratila český občanství. Teď žili oba dva jako vyhnanci v té Praze. No, to dědečka šíleně rozčiloval. A byly tam ještě další věci, taky to náboženství samozřejmě. Tatínek to nebral tak úplně vážně, jo. Tatínek byl takovej, já bych řekl, křesťanský bezvěrec, jo. On měl svýho boha, on uznával morální zákony, jako lékař samozřejmě. Ale zase na druhé straně jako nechodil do kostela, nedodržování. A vůbec ne, už to židovský, takže já jsem jako dítě neměl tušení, že je mi přisouzený osud židovského dítěte, nebo napůl teda míšence, a tatínek neměl tušení, že to, co si tam napsal, že je vlastně rozsudek smrti, že za 10 let to bude tenhle rozsudek, jo.
0: Slyšeli jste další archivní perlu Českého rozhlasu České Budějovice. Všechny tyto unikátní nahrávky najdete také na našem webu budějovice.rozhlas.cz v sekci pořadu Archivní perly.

0: stále ladíte Český rozhlas České Budějovice. Olga Vondráková přišla před léty z Ruska na jihu Čech na Akademii věd jako výzkumnice věnující se lišejníkům. Pak se jí narodili dva synové, rozvedla se a začala se věnovat galvanoplastice, tedy potahování nejrůznějších rostlinných materiálů kovy. Dnes žije v Českém Krumlově a také má titul Žena Českokrumlovska. S Mirkou Nezvalovou si povídali pro náš pravidelný sobotní seriál o zajímavých místech, která vás mohou inspirovat k jejich návštěvě.
1: Místa v srdci.
2: Český Krumlov, ale dlouhodobě jsem bydlela i v Petrohradu, takže musím říct, že je to taky jedno z nejkrásnějších míst, které jsou z ní s mou duši.
3: Jak dlouho jste v Čechách?
2: V České republice jsem už 15 let, z nich 7 bydlím v Českém Krumlově.
3: Čím vám Český Krumlov učaroval?
2: V Českém Krumlově byla jsem poprvé akurát před těmi 15 lety a trošku jsem zaviděla tím, kdo tam bydlí, že vidí tu krásu, tu nádheru prostě každý den. A když jsem měla na mysli někam přestěhovat, tak první, co se mě napadlo, je to samozřejmě ten Český Krumlov s tou okouzlicí krásou a tvůrčí atmosférou. Musím říct, že mě v těch mých prvních krocích i prostě ta samotná atmosféra hodně pomohla začít s tou uměleckou práci.
3: Ano, vy tvoříte zvláštní šperky, které souvisí s přírodou, to znamená, chodíte někam na procházky, třeba na Křížový vrch?
2: Ano, chodím tam docela často a taky vedle toho místa, kde bydlím, nachází se krásná krajina, Dubík má název, a spoustu tam stromů, rostlin, které ráda sbírám a používám ve své tvorbě.
3: Vy jste se věnovala ve své docentské práci lišejníkům, tak chodíte stále ještě se porozhlížet, kde nějaké lišejníky jsou, anebo tohle už není náplní vaší práce?
2: Vztah k lišejníkům jsem neztratila a samozřejmě první, co jsem chtěla pokovit, to byl lišejník. A dosud používám ve své tvorbě, samozřejmě už trošku zapomínám ty všechny názvy, ale ta jejich struktura, krása, jemnost stále mě fascinuje a využívám to ve tvorbě šperku.
3: Láká vás třeba ještě nějaké jiné místo na jihu Čech?
2: České Budějovice. Teďka jsem procházela uličkami a musím uznat, že ty ozdoby, které použijí, je prostě nádherné a město květě a rozširuje se a spoustu věcí udělané pro ty občany. To musím už porovnat po tím 7 letem.
3: Vy jste v rámci setkání žen Českobudějovická a Českokrumlovská také zavítala na jednu významnou akci do Prahy, odkud jste si odvezla také skvělé ocenění.
2: Ano, byla to akce Mezinárodní ženy mění svět a dostala jsem zlatou sošku za svoji práce v oblasti mody. To vlastně moje práce se šperkmi byla takhle posouzena a já jsem strašně pyšná na to.
3: Vy sice milujete Český Krumlov, ale přesto bych řekla, že můžete mít nějaký cestovatelský sen. Chtěla byste se ještě někam podívat?
2: To určitě. Už dlouhodobě sním o Austrálii, Novém Zélandu. To jsou takové země, kde jsem ještě vůbec nebyla a těžko představuji, jak to tam vůbec vypadá. I přesto, že jsem bydlela dřív v stěpové zóně, tak něco podobného možná bych i potkala v těchto zemích, ale určitě to jsou jiné biotopy, které mě strašně lákají.
3: Tak možná tam bude nějaký velmi zajímavý lišejník, který pozlatíte. Jakže se ta metoda jmenuje?
2: Galvanoplastika. A budu ráda, jestli tam najdu nějaký zajímavý a výrazný lišejník, který budu moc především vyvést z této teritorie, protože ty celní kontroly docela přísně.
3: Říká Olga Vondráková z Českého Krumlova, která tvoří velmi netradiční šperky galvanoplastikou. To znamená, že je potahuje zlatem,
2: stříbrem přednostně a mědí.
3: pro Český rozhlas České Budějovice Mirka Nezvalová.
0: A příští týden vám svá oblíbená místa prozradí herečka Martina Prajsová. A možná vás překvapí i tím, jak se některá vztahují k jihu Čech. Teď už zpívá Valdemar Matuška.

0: zelených světech se počase budeme věnovat hortenzím, ale pozor, tentokrát si povíme o těch, které se pěstují pro řez a můžeme jimi ozdobit naše domácnosti v průběhu celého roku. Krom toho zajdeme za zahradníkem Norbertem Valentou, aby nám pověděl o balkónovkách, na jejichž pěstování se specializuje. Poslouchejte v neděli po 11. hodině dopolední. K poslechu vás zvou Hanka Šoberová a Pavel Chlouba.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Hudební pozdravení Jiřího Kasala.
1: Už je to více než měsíc, co budova Českobudějovického studia Českého rozhlasu přivítala stovky návštěvníků Dne otevřených dveří. Součástí úspěšné akce byl o 3. květnové neděli také doprovodný hudební program, který otevřela a správnou náladu navodila jeho česká bluegrassová a countryová kapela Jelly Boys a uzavřel jako každý rok náš rozhlasový swingový orchestr pod vedením Josefa Krejčíka. Samozřejmě se svými zpěvačkami a zpěváky, včetně herce jeho českého divadla Martina Dobíška v roli hosta. V čase poledne patřil studiový rozhlasový sál známé a již renomované také svým původem jeho české kapely Epidemie. Ta se vrátila ke třem lvům zhruba po 10 letech, kdy zde prezentovala i se dvěma prominentními hosty, kytaristou Josefem Štěpánkem a bubeníkem Davidem Lanštofem, živě své výjimečné tehdy nové album Kotlina, oceněné také žánrovým andělem. V tom malém hodinovém bloku o letošním dni otevřených dveří nabídla kapela Epidemie, tedy jmenovitě zpěvačka, kontrabasistka Lucie Vlasáková, zpěvák a kytarista Jan Přeslička, kytarista Mirek Vlasák a bubeník Tomáš Hobzek k poslechu výběr z dalších, zase jinak zaměřených alb, která následovala po Kotlině. A to i z toho posledního nazvaného Do sebe, psáno dohromady. A z něj vám od Epidemie, která se mimochodem zanedlouho 5. července představí na festivalu okolo Třeboně, zahraju titulní song Ano, houpe se to.

0: Servis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: Takže ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
4: Je 15 hodin.
5: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Vodní záchranná služba varuje před riziky koupání v přírodě. Při požáru rezortu v Dominikánské republice se muselo evakuovat 1700 turistů. Prácheňské muzeum chce postavit nové výstavní prostory a vzdělávací centrum v bývalé obchodní akademii. Zítřejší teploty na jihu Čech opět překročí 30 a přijít můžou i silné bouřky. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Vodní záchranáři varují před rizikovým chováním u vody. Ročně se v Česku v řekách, rybnicích nebo v bazénech utopí při koupání kolem 200 lidí. Často kvůli tomu, že přecení svoje síly. Pokračuje prezident Vodní záchranné služby Českého červeného kříže David Smejkal.
6: Lidi si myslí, že ten tonoucí zkrátka mává v té vodě, volá pomoc, pomoc, já se topím, a nic takového neplatí. Tonutí je rychlá a velmi tichá smrt a dokonce se stávají případy, kdy to utonutí například v bazénech se děje za přítomnosti řady dalších lidí a nikdo si toho tonutí vlastně nevšiml.
4: Požár zachvátil v Dominikánské republice hotelový rezort. Evakuovat se muselo skoro 1700 turistů. Informuje o tom agentura AP s tím, že oheň ubytovací zařízení Viva Windham Dominicus Beach téměř zničil. Podle dominikánských médií zemřela italská turistka. Příčinu neštěstí teď úřady zjišťují. Požár se podle nich rychle šířil kvůli větru a taky proto, že část střechy rezortu byla z došků. Komplex je oblíbený i u českých turistů. Ministerstvo zahraničí v tuto chvíli nemá informace, že by událost české občany přímo postihla. Prácheňské muzeum chce využívat bývalou obchodní akademii v Písku. Zastupitelé schválili přesun budovy do nepotřebného majetku. To v budoucnu umožní bezúplatný převod objektu na Jihočeský kraj, který muzeum zřizuje. Možné využití prostor popsal ředitel Prácheňského muzea Ivan Náprstek.
7: Novou budovu jsme chtěli využít pro rozšíření muzejních prostor o novou galerii, nové výstavní prostory pro stálou expozici, edukační sál, kavárnu a další zázemí pro návštěvníky a navíc bychom zajistili bezbariérový provoz této instituce.
5: Počasí.
4: Na jihu Čech se teploty pohybují kolem 33 stupňů, místy se vyskytují přehánky a bouřky, které můžou být i velmi silné, doprovázené přívalovým deštěm s úhrny kolem 40 mm, kroupami a nárazy větru až kolem 80 km v hodině. V noci se bude nebe vyjasňovat, kránu se ojediněle vytvoří mlhy. Minimální teploty budou mezi 18 a 15 stupni. Zítřek bude ze začátku jasný nebo skoro jasný, dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost a odpoledne se přidají přehánky nebo bouřky. Opět můžou být i silné s přívalovým deštěm, kroupami a silným větrem. Zítřejší teploty vystoupí ke 30 až ke 33 stupňům, na horách budou kolem 27. Vítr bude vát slabý proměnlivý, v bouřkách zesílí, v nárazech dosáhne rychlosti kolem 70 km v hodině. Biozátěž zůstane vysoká.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Pozor na silnici 39 u Volar na Prachaticku, havarovalo tam osobní auto. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Hezké a pohodové jihočeské odpoledne. Tady je Český rozhlas České Budějovice. V této hodině nás čeká zápisník z fotbalového mistrovství světa. V dnešním zahrádkáři zaostříme na jedlé kaštany a mandle. A budeme si samozřejmě hrát i písničky, které nestárnou, zaspívá Iveta Bartošová. Hezký poslech vám přeje Michal Hovorka.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice 10 minut po 15. hodině. Fotbal se na letošní mistrovství světa hraje v podstatě na čtvrtiny místo na poločasy. Mezinárodní fotbalová federace kvůli změně klimatu, která zvyšuje riziko nebezpečného vedra, zavedla 3minutové přestávky na pití uprostřed každého poločasu. A vůbec poprvé FIFA toto opatření zavedla plošně, bez ohledu na aktuální počasí při konkrétním zápase. Vysílatelé na tom vydělávají díky dalším reklamám a mezi diváky i aktéry utkání to budí vášně. V dnešním zápisníku ze šampionátu to zaznamenal náš zvláštní zpravodaj.
1: Začíná 23. minuta prvního poločasu, hlasatel oznamuje přerušení zápasu na 3 minuty a dodává i jméno sponzora této hydratační pauzy, jak se jí tu říká. Při mnoha utkáních to dává smysl, třeba zrovna tady v Kansas City, kde se hraje většinou ve velkém parnu a na stadionu bez umělého chlazení. Ovšem třeba při duelu Ghany s Panamou bylo v Torontu 19 stupňů Celsia, lehký déšť a od jezera Ontario foukalo. Taky Aiden a Roberto, dva fanoušci, vedle kterých sedím při utkání Iránu s Novým Zélandem pod střechou v Los Angeles, se ošívají, že rozhodčí zápas právě přerušil. Je 70 stupňů Fahrenheita, tedy něco málo přes 20 stupňů Celsia. A dneska podle nich není pauza na pití potřeba. Aiden upozorňuje, že tahle novinka je dělaná na míru televizím, které tak mohou prodat další lukrativní minuty reklamního času. Podle deníku Wall Street Journal si zdejší vysílatel Fox Sports účtuje tolik, že za celý šampionát vydělá na reklamách jen během přestávek na pití v přepočtu 5 miliard korun. To je víc než půlka toho, kolik tato televize zaplatila za vysílací práva k mistrovství světa. Aidenovi ani Robertovi tady na stadionu se tohle přerušování zápasů nelíbí. Stěžují si, jak to narušuje rytmus hry a neuchlácholí je ani to, že si v přídavné pauze můžou odskočit. Vadí jim, že když se dívají v televizi, přijdou o 3 minuty dění na hřišti, byť se nehraje. Vyprávějí mi, jak se rozčilovali, že tohle je fotbal a ne basketbal, když při jednom z přenosů komentátor v americké televizi oznámil konec první čtvrtiny.
2: We heard an announcer on the United States channel who said, and now we're done with the first quarter of the game. And we're like, this is not basketball. This is a soccer game. It's not the first quarter of the game.
1: Taky mezi hráči a trenéry jsou přestávky na pití velké téma. Dovedou uškodit týmu, kterému to zrovna na hřišti jde, a naopak. A dávají možnost strategické porady s hráči uprostřed poločasu.
3: Jan Klebeček, Radio. I would like to ask about one of the topics of this tournament, which is the hydration break.
1: Ptám se na to kouče Nového Zélandu, Angličana Darrena Baseleyho.
4: Yeah, it's different. It gives, I suppose.
5: Jo, fotbal se tím mění, dopřává nám to další pauzu. Hráči se můžou napít a my máme šanci k nim promluvit, uklidnit je, dát jim nějaké taktické pokyny, pomoct jim. Ve fotbale se pohybuju opravdu dlouho a nikdy jsem nezažil, aby se hrálo takhle na čtvrtiny. Když se na to díváte v televizi, tak to asi není nic moc, protože vám tam dají reklamu. Pro nás trenéry je to ošidné. Když zrovna hrajete tak, že potřebujete pauzu, tak je to dobré, ale když ji v tu chvíli nepotřebujete, tak je to špatné.
1: Říká trenér Nového Zélandu o novince letošního šampionátu, která se s postupující změnou klimatu bude zřejmě ve fotbale spíš dál zabydlovat, než že by mizela. Americký fanoušek Blair připomíná, že zápasy zde tradičních sportů jsou komerčních přestávek plné a je proto smířlivější. Chápe, že nejde jen o občerstvení fotbalistů, ale v konečném důsledku o peníze. Není z toho nadšený, ale je podle něj potřeba si zvyknout. Vedle Blaira stojí jeho kamarád Dan a přikivuje.
6: Problém je v tom, že si nemůžete vybírat a měnit pravidla podle toho, kde se zrovna hraje. Musíte to prostě udělat napříč turnajem. Jasně, je to proti tradičním pravidlům sokru, ale když se hraje ve 40-stupňovém horku a z velké vlhkosti, dopadá to na kvalitu hry. A pokud její úrovni pomůžou tyhle 3minutové přestávky na pití, tak myslím, že je to pro ten sport lepší.
1: Myslí si o plošně zavedených pauzách na pití další americký fanoušek evropského fotbalu. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice.

0: stále ladíte Český rozhlas České Budějovice, kde vám už za chvíli zaspívá Petr Rezek. Tak si počkejte. Na našich zahradách nemusí růst jenom jablka, hrušky anebo švestky. V posledních letech se díky teplejšímu klimatu stále častěji daří i plodinám, které jsme dříve spojovali spíš s jižnějšími kraji Evropy. Například jedlé kaštany a nebo mandle. To potvrzuje i ovocnář Josef Tlapa.
1: My jsme začali pěstovat mandle, bylo to po takové zvláštní zkušenosti, kdy jsme byli s ovocnářskou unií v Polsku na exkurzi a tam byl mandlový sad. A tak jsme si přivezli jeden roub, zkusili jsme ho naočkovat a udělali jsme tehdy asi 5 nebo 6 stromků. Tyto jsme podělili své známé a jedni ti známí si ho zasadili.

0: někde na ní zapomněli v koutě zahrady, zarostlo to kopřivama. A za 2 roky nám přinesli mandly velikosti 7 až 10 cm. Že prý je to z toho našeho stromu. Já jsem říkal, to není možný, to jste byli někde v Bulharsku nebo kde. Ne, to prý máme na naší zahradě, přijď se kouknout. Tak jsme se tam v neděli vypravili a opravdu jsme viděli, že ta mandloň naše, že plodí. To znamená, že do našich podmínek se hodí, je otožilá a hlavně je samosprašná. Nepotřebuje k sobě druhou odrůdu, která by ji opilila.
1: Věda, už nemusíme jezdit až do Hustopečí. Co takové kaštany? I těm se už u nás daří?
0: Ano, kaštan jedlý se u nás může pěstovat v našich podmínkách. V naší školce jsme začali pěstovat, je to spíš takový experiment. Rouby se nám chytly a myslím si, že za rok už budou stromky k prodeji. Snažíme se dělat odrůdu Lion, což je odrůda, která je samosprašná zase, aby na těch zahrádkách mohl být jenom sám.
1: Další zobací stromeček, který by se nám mohl líbit, tak to je takový hloch, co vy na to?
0: Ano, hloch peřenoklaný, zkoušíme ho také pěstovat. Hloch peřenoklaný, odrůda Big Mao Mao, u nás oblíbená. Tady v Chelčicích, nedaleko Vitic, má pan Tůma velký sad tady té odrůdy, která je tady osvědčená, funguje. Je to samosprašný, to znamená nepotřebuje opilovače a plodilo nám to už 2. rok ve školce.
1: Ano, a plody jsou krásné, jsou výborné, jsou velmi zdravé. Pokud má někdo problémy se srdcem, můžeme jenom vřele doporučit. Ještě nějaký keřík, ze kterého bychom mohli během roku uzobávat na zahrádce. Pane Tlapo, co nám doporučíte?
0: Myslím si, že velmi zdravá je třeba aronie. Dá se sehnat buď v keřové formě, anebo ve stromku. Bude to tak 2,5 metru velký stromek. Je to velice zdravé ovoce a dá se z toho dělat marmelády, pečené čaje a takhle ho zpracovat.
1: Jeřáby?
0: Jeřáb také máme, řáb červenoplodý, to je spíš také na ty pečené čaje.

0: Hezké jihočeské odpoledne s Českým rozhlasem České Budějovice. Archeologovi Michalu Burešovi učarovali Novohradské hory. Muže, jehož práce spočívá především v záchranném archeologickém průzkumu a kterého zajímají i nálezy z doby ne tak dávné, nám představí dneska v pořadu Jihočeši Lenka Rybáčková. Ten vysíláme po 17. hodině, ale tady už máte malou ukázku.
1: To téma ve mně bylo asi dávno. Já si vzpomínám někdy, když mi bylo nějakých třeba 5-6 let, tak jsme šli s babičkou v těch na pomezí Jizerských kor a Krkonoš vesnicí a já jsem se ptal babičko, proč tady ten dům padá. A ona mi odpověděla jednoduše, protože je po Němcích. Já jsem tehdy vůbec nechápal, proč, ale je možný, že to ve mně zůstalo. To další období, kterým jsem se k tomu dostal, byly raná 80. léta, kdy jsme sem jezdili na chatu kamarádových, nebo na chalupu kamarádových rodičů, na konec věta v podstatě, tam, kde už bylo strašně málo lidí a na nádraží nás kontrolovali pohraniční stráž a ptali se, kam jdeme, tak prostě si zařádit. A já jsem potom studoval archeologii a chodil jsem místo toho, abych hrál softball, který jsme tam hráli s kamarádama, tak jsem vyrazil do polí, jak bylo dobrým zvykem pro archeologii té doby, to se totiž ještě oralo, a prostě jsem sbíral. A říkal jsem si, to je divný, tady je strašných zaniklých vesnic, ale já jsem měl na mysli vlastně středověký zaniklý vesnice, protože to bylo to, co jsme se učili a ten materiál, který jsem na těch polích sbíral, vlastně byly středověký střepy. Pak jsem zjistil, že to teda jsou sice středověký vesnice, ale že zanikly až daleko, daleko později, ale o tom my jsme se ve škole neučili.
2: Už přes 40 let jezdí do Benešova nad Černou na Novohradsku. Dnes už je novohradská krajina jeho druhým domovem. Profesí archeolog, který se věnuje záchrannému archeologickému výzkumu, se stále hluboce zajímá o tento kout země. Michal Bureš má o čem mluvit. Přijal pozvání Lenky Rybáčkové do pořadu Jihočeši. Nalaďte si ho v sobotu po 17. hodině.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Tisíce píšťal, stovky posluchačů a hudba, která ještě nikdy nezazněla. Ve svatovícké katedrále na Pražském hradě měla včera večer světovou premiéru skladba napsaná přímo pro nové varhany. O tom, že zazní právě Fantazie na chorál svatý Václavé skladatele Iva Bartoše, rozhodli v online hlasování sami posluchači Českého rozhlasu.
1: Zážitek je ohromný a musím se přiznat k tomu, že když jsem si šáhla poprvé na ty varhany, tak jsem nabyla dojmu, že na krásnější nástroj jsem asi nikdy v životě nehrála.
2: Popisuje nový nástroj varhanice Jiřina Marešová, která si za svůj život už vyzkoušela stovky varhan.
1: Barvy jsou krásné, krásně se pojí a vlastně jejich nepřeberné množství skutečně jako prostě člověk vlastně neví, jakou barvu by vybral dřív. Barvy na varhanách to jsou jako barvy třeba na obraze, akorát je vytváří zvuk.
2: Takže je to opravdu výjimečný nástroj.
1: Určitě. A musím říct, že mě teda svým způsobem jako okouzl i design. Něco tak krásného jsem v životě neviděla. Opravdu ne. Když člověk vejde do katedrály a otočí se směrem nahoru k těm varhanám, tak ten prospekt skutečně nemá obdobu.
2: Po premiéře nové varhaní skladby zahráli ve svatovícké katedrále rozhlasoví symfonici. Vůbec poprvé s nimi v pozici šéfdirigenta vystoupil Elias Grandi.
3: Je to snad to nejvíce ikonické místo ve městě, a to i přesto, že město má ikonických míst už spoustu, takže je to samozřejmě velká čest. Je úžasné být součástí těchto oslav. Myslím, že varhany znějí naprosto úžasně a je prostě nádherné spojit skvělý zvuk Symfonického orchestru Českého rozhlasu s varhanami, naplnit tento prostor hudbou a emocemi, být součástí toho všeho, být tady a nechat se tím unášet.
2: Koncert byl určený hlavně dárcům, kteří na výrobu nových svatovíckých varhan přispěli. Poslechnout si je naživo přijela z Českých Budějovic třeba paní Marcela s rodinou.
4: Pro mě úžasný teda. Hrozně mě překvapilo, jak byli opravdu jako nahlas a zaplnili celý ten prostor. A měli jsme sebou i malýho prcka, který nechápu jak, ale dokázal přitom usnout.
2: Co vás přimělo k tomu přispět?
4: Děda. Ne, on to byl vlastně nápad dědy, našeho nejstaršího člena rodiny, který to pojal jako svoji národní povinnost nebo vlasteneckou povinnost. A vlastně každému, nejdřív začalo to tím, že každému z vnoučat koupil jednu píšťalu a pak si řekl, že když už je v tom, tak ji koupí každému členu rodiny. My jich máme, vydržte, já to spočítám, 10.
2: Na nové Grenzingovy varhany přispěli tisíce lidí z Česka i ze zahraničí. Právě pro ně jsou určené i další koncerty z cyklu svatovíckých varhaních oktáv, které v neděli zakončí vystoupení Českého národního symfonického orchestru. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

0: Víkend je horký, dusný a místy i deštivý. Jak to bude vypadat v dalších dnech? Řekneme si právě teď.
1: Počasí.
0: Slovo nyní dostává Eva Houbová z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Krásné dusné odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Tak jak to bude vypadat v noci, kdy nás doufejme čeká nějaké alespoň trochu ochlazení a jak se teploty vyhoupnou nahoru zítra přes den?
2: Počasí u nás bude dál ovlivňovat nevýrazné tlakové pole, takže se charakter počasí vlastně moc nezmění. Večer ještě budou doznívat přehánky a bouřky. Na začátku noci se pak začne vyjasňovat a k ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Teplota klesne na 18 až 15 stupňů, takže si vlastně moc neodpočineme. Ráno bude slunečno a během dopoledne se opět začne tvořit kupovitá oblačnost. Čekáme pak přes den tedy většinou oblačno, místy přehánky nebo bouřky, a to i silné. Se srážkovými úhrny kolem 40 mm, s kroupami a s nárazy větru kolem 70 km v hodině. Večer budou srážky ustávat a oblačnost bude ubývat. Teplota vystoupí na 30 až 33 stupňů a na horách bude kolem 27. Mimo bouřky povane vítr jenom slabý proměnlivý a bio bude na vysoké zátěži.
0: Nyní výhled počasí pro příští týden. Bude pokračovat to horko v pondělí i v úterý?
2: Ano, i když bude o malilinko menší než dneska. Oba dny budou vykazovat podobný charakter počasí jako víkend. Ráno slunečno, ojedinělé mlhy, během dne oblačno až zataženo a místy přehánky nebo bouřky. Teplota bude ráno kolem 18 stupňů, takže budou pokračovat i teplé noci a přes den kolem 30. Vítr slabý proměnlivý, zase samozřejmě kromě těch bouřek.
0: A co středa, alespoň trochu náznak ochlazení nebo ne?
2: Ne, vývoj té oblačnosti bude obdobný, ale místní přehánky a bouřky se soustředí spíš už jen na hory a budou zřejmě slabší než v těch předchozích dnech. Takže od těch srážek a bouřek si trošku ulevíme. Od teplot ne, ráno kolem 16, odpoledne kolem 31 stupňů. A vypadá to, že další dny přinesou pořád horké, ale už stabilní slunečné počasí.
0: Takže schovat do sklepa a nejlépe na 7. schod. Tolik meteoroložka Eva Houbová, které děkujeme za informace. Mějte se hezké, naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Firmy budou muset od července hlásit nástupy všech zaměstnanců. Klatovské technické služby v těchto dnech vysílají do terénu na zalévání všechny stroje. Písecká galerie Dragon zve na autorskou výstavu obrazů Františka Ringa Čecha. V noci se bude nebe na jihu Čech vyjasňovat a teploty klesnou k 15 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů se od července rozšíří a firmy budou muset evidovat taky nástup všech nových zaměstnanců. Doteď se taková povinnost týkala jen nahlašování cizinců. Státní úřad inspekce práce považuje změnu za důležitý krok, který přispěje k větší transparentnosti pracovního trhu. Podle mluvčího Richarda Kotrbáče navíc zabrání některým případům nelegálního zaměstnávání.
3: Z kontrolní praxe vyplývá, že se inspektoři opakovaně setkávali s účelovým tvrzením, že pracovník nastoupil do práce teprve v den zahájení kontroly a jeho přihlášení bude provedeno dodatečně. Následné prověřování podkladů a dostupných informací však často ukázalo, že dotyčný vykonával práci již delší dobu.
2: Klatovské technické služby mají v těchto dnech v terénu všechny zalévací stroje a cisterny. Podle ředitele služeb Liboše Hoška se věnují hlavně zeleni. V případě potřeby ale počítají i se skrápěním chodníků a silnic.
4: Předpokládáme, že cisternou budeme projíždět město a slažíme ty nejvíc inkriminované místa. Ale samozřejmě jsme zaměřen hlavně na výsadby zeleně, výsadby trávníků, na květinové výsadby, které v tomto počasí trpí neskutečným způsobem. A všechny tři prostředky, které máme na zalévání, jsou v plném provozu v podstatě celý den.
2: Vodu odebírají technické služby se souhlasem Povodí Vltavy z Drnového potoka. Galerie Dragon v Písku dneska zahájí profilovou výstavu hudebníka a malíře Františka Ringa Čecha. Účast na vernisáži v 17 hodin přislíbil Čech osobně. Jeho styl je charakteristický významnými barvami, humorem a schopností propojit malířství se zkušenostmi z literatury a dramatu. Výstava potrvá do 8. srpna.
1: Počasí.
2: Teploty na jihu Čech se pohybují kolem 33 stupňů, místy se vyskytují přehánky a taky bouřky, které můžou být i velmi silné, doprovázené přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru až kolem 80 km v hodině. V noci se bude nebe vyjasňovat, k ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Minimální teploty budou mezi 18 a 15 stupni. Zítřek bude ze začátku jasný nebo skoro jasný, dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost a odpoledne se přidají přehánky nebo bouřky. Opět můžou být i silné s přívalovým deštěm, kroupami a silným větrem. Zítřejší teploty vystoupí ke 30 až ke 33 stupňům, na horách budou kolem 27. Vítr bude vát slabý, proměnlivý, v bouřkách ale zesílí, v nárazech dosáhne rychlosti kolem 70 km v hodině. Biozátěž zůstane vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na nehodu pozor na silnici 23 u obce Pleše na Jindřichohradecku, srazilo se tam osobní auto se skútrem a pozor taky na dálnici D3 na 75. kilometru u Tábora ve směru na České Budějovice. Je tam odstavené nepojízdné auto. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Tak je to tu zase. Úkol splašit další várku scének, anekdot, ukázek a všechno to má mít na starosti legrace. Řeknu vám, někdy to dá pěknou fušku, práci, taky starosti a občas nastanou i problémy. K tomu se přiznává Patrik Rozehnal. Já si prostě někdy připadám, že jsem se s tou legrací oženil. A ona mi teď řídí čas, práci, nedá pokoj. V podstatě pořád nutí týden co týden přicházet s něčím novým.
6: Moment!
5: Jakoby nás někdo kdysi oddal.
6: Moment! Máte k tomu ještě něco podstatného?
5: Podívejte se, pane soudče. Já už prostě nemůžu. Shledávám na našem manželství mezi mnou a legrací, že už si nemáme co říct, že by nás měl někdo rozvést.
0: Tak dost! Řekne mi někdo konečně důvod?
5: No, všichni se smějou legraci a mě nikdo nedocení. Já se přitom pachtím, abych každý týden dodal slova, informace, fakta, no a smetanu, tu slízne legrace. To je ten důvod.
0: Dobře, v tom případě vám ale musím říci,
5: ano,
0: že na základě těchto důvodů vás nikdo nerozvede.
5: Ne.
0: V podstatě jste harmonické manželství.
5: Patrik Rozehnal a legrace.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
5: A stejně nás dnes čekají rozvody. Ve scénkách, písničkách i anekdotách. Zase výsledek mého hledání.

0: bavit nás, i když to zní trochu zvláštně, budou dnes rozvody. Tak, jak je natočili komici, herci, natočili se o nich anekdoty, scénky i povídání. Tak tady jsou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, nejčastějším důvodem pro rozvod tady u nás v Česku je prý jednoznačně rozdíl povah, názorů a zájmů. Pak následuje nevěra muže, kterou soud určí jako příčinu rozvodu. No a pomyslnou bronzovou příčku obsadil alkoholismus, který dělá opět o něco častěji problémy mužům než ženám. Četným důvodem byl ale i nezájem o rodinu.
2: Mně se hrozně líbí, jak ten dědek je 93 let u soudu a ten prokurátor říká, prosím vás, můžete nám říct, proč se rozvádíte, když jste nedávno slavil briliantovou svatbu? Ten dědek povídá, pro nepřekonatelný odpor. A kdy jste ho pocítil? A před 70 lety. Hned po svatbě. A proč jste teda tady s paní odpůrkyní těch 70 let byl? Pak kvůli dětem. No a teď, když děti umřeli.
0: Tolik tedy Jiří Krampol v krátké ukázce. A ještě jedna zajímavost. Podle výzkumu provedeného zas v Americe u skupiny mužů a žen ve věku mezi 15 a 44 lety mají páry, které spolu žijí dlouho před svatbou, prý větší riziko rozvodu. A lidé, kteří vstoupí do svazku manželského podruhé, se nerozvádějí tak často jako ti, kteří se žení nebo vdávají poprvé. Za to asi mohou zkušenosti, které naberou v tom předchozím manželství. K rozvodovému stání se teď dostaneme i v ukázce rozhlasové, kde si zahraje Lubomír Lipský, Jan Skopeček a Luba Skořepová.
3: Dobrý den, dobrý den. Tak vy račte být manželé Lapáčkovi, že ano, posaďte se a vy usedíte. Těší mě, tak co byste potřebovali? Nějakou právní poradu?
4: Jde o velice vážnou věc, pane doktore.
3: No, to rád slyším. Nějaké dědictví nebo, ne. Nebo snad sousedé něco
4: ne, namítají? Ne, jde o naše manželství, pane doktore. Tedy o manželství moje a tadyhle mého muže.
3: Aha, ano.
4: Naše manželství je v troskách, pane doktore. Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že jsme v troskách.
5: No, ono, jak se to veme?
4: Jen měj odvahu se přiznat.
3: No tak počkejte, prosím vás, snad to nebude tak zlé. Víte, ono někdy něco vypadá tak a potom ve skutečnosti to vypadá jinak, že ano? Tak v čem je konkrétně příčina o něch trosek?
4: On je nekulturní, zatímco já se v umění přímo koupám. Já prostě musím vidět každou premiéru. Na tomhle Hamletovi já byla třikrát. No, to jedno místo, jak on takhle pohodí hlavou, jo, a řekne to... No, jak on pohodí tou hlavou a řekne to... Tak to já vždycky úplně prožiju. No. Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že ty takové věci vůbec neprožíváš.
5: Ale jo, já už toho prožil s tebou.
3: No. Tak prosím, v čem je tedy příčina uvedeného manželského rozvratu?
4: V tom, co žádná žena nemůže snést, pane doktore.
3: No prosím.
4: Můj život se mi proměnil v peklo. On vůbec neplní svou manželskou povinnost, pane doktore.
3: Prosím vás, mám tomu rozumět, že ano, jak si vůbec...
4: Jak to říkám? Nejdřív jsem ho prosila, ano. Potom žádala. Nakonec, pane doktore, přiznám se, i malilinko nutila. Ale on nic. Já už to nemůžu snášet.
3: No, a poslyšte, jak dlouho už trvá tento stav, kdy jak si...
4: No, skoro 2 roky, pane doktore.
3: No, to je na pováženou. Co tomu říkáte, pane Lapáčku?
5: No, pane doktore, ono je to těžká věc.
3: No, ano, já vím, ale...
5: Těžká.
3: Ano, ale přece jenom, jak si...
4: Já mu říkám, to už máš v tom slově, jo? Manželská povinnost. Ty máš vůči mně povinnost, rozumíš? Ale on ne a ne. Přiznej, Ludvíku, že ne a ne.
5: Já ne a ne. No.
3: Pane Lapáčku, prosím vás, plyne váš postoj snad z toho, že jaksi nemůžete a... I kdybyste chtěl?
5: No, proč bych nemohl? Já zkrátka nechci.
4: Paličák!
3: Ale a proč nechcete, pane Lapáčku? Máte proto nějaké vysvětlení?
5: Mně se to nelíbí. Já to nedělám rád.
4: A co já? Na mě nemyslíš, Sobče? Pane doktore, řekněte mu, že sobec.
3: Pane Sobče, pane Lapáčku, prosím vás, a cítíte se zdrav? Neměl byste jít třeba k lékaři?
5: O ne, já jsem zdravý jako...
3: Jako dub.
5: Jako dub.
3: Jako dub.
4: No, to je právě jako to, dub. Že je zdravý jako dub a přitom tohleto, jo? Lenost to je. Pane doktore, kdyby on byl nějak nemocný, já bych mu odpustila. No jo, co všecko, já už jsem se mu v životě neodpouštěla. I to, že si každý knoflík ukroutí, sotva mu ho přišiju. No vidíte, to už si to zase kroutí, necháš to. Ale tohle já mu odpustit nemůžu. Pane doktore, já už jsem se dokonce rozhodla, že si na to někoho zjednám.
3: Ne.
4: I když to bude stát třeba peníze. Oh. Ani to s ním ne.
3: Ale, drahá paní, to snad ne.
4: No co by ne, já už bych za ty roky měla na to právo.
3: No, ne, to by opravdu nebylo pěkné. Víte, my musíme najít jiné řešení.
4: Rozvod. Já žádám rozvod. Pane doktore, řekněte mu, ať se dovtípí.
5: No, prosím, rozvod. Ale z její viny. Pořád mě nutí a přitom křičí. Já už mám hlavu jako...
3: Škopek.
5: Jo, jako škopek.
3: Škopek.
4: Co já? Já už jsem z toho skoro nemocná. A duševně hýn. Což je pro mě zvlášť trpké, protože duševní život je můj rajzonde. Pane doktore, řekněte mu, co je to rajzonde.
3: No tak počkejte, přistupme k věci s rozvahou, že ano. Snad se to dá ještě napravit. Podívejte se, pane Lapáčku, podívejte se na svoji paní. Jaká je to ještě, abych tak řekl, půvabná dáma.
4: Slyšíš to?
3: No, a vy sám, pane Lapáčku, vy jste taky muž, tedy muž v nejlepších letech, že ano. Zdravý jako škopeček, že?
5: Jako dub jsme říkali.
3: Správně, jako dub.
5: Jako dub.
3: Energie z vás přímo sálá, čiší, vysadruje.
5: Slyšíš to? No, prosím, já jsem na ty její půvaby neřekl. Ona si udělá co? A tak je to ze vším.
3: No tak počkejte, já bych vám doporučoval, abyste ještě jednou přehodnotil svůj negativní postoj k tomu, co na vás vaše manželka vyžaduje a pokusil se jí vyhovět. Tak, pane Lapáčku, přehodnotíme si to, ano?
5: Pane, já nemůžu, mně to je protivný. No.
3: Poslyšte, tak neměl byste jít třeba k psychiatrovi.
5: Proč? Co pak jsem blázen?
4: No to je právě to, že není blázen, ten je mazanej.
3: No ale v tom případě stojí právo zcela na straně vaší paní. Vaše manželství bude rozvedeno z vaší viny, pane Lapáčku, z vaší viny.
4: Takhle na ně. Pane doktore, on mě nevěřil, až vy jste mu to musel říct.
5: No prosím, on je někdy vinej i nevinej. Já už to břímně hold na svědomí unesu.
3: Ale pozor, nejen na svědomí, pane. Musel byste taky zaplatit všechny soudní výlohy. Ano, a potom manželce výživné, a to víte, to dneska není žádný špás.
5: Co? Všechno z mý kapsy, i když jsem oběť?
3: Ovšem.
5: Tak to teda ne, to se radši čestně podvolím nátlaku.
4: Takhle na něj, pane doktore, děkuji vám strašně moc. No. Ale myslíte si, že já mu věřím, kolikrát on už sliboval a pak zas nic? Ne, ať to tady dá písemně, co slíbil, a jak nesplní, tak ho oba poženeme před soudnou stolicí.
3: No, na to má vaše paní právo, pane Lapáčku, já vám radím, abyste tu podmínku přijal. Ano?
5: Dělejte si se mnou, co chcete, ale platit jí nic nebudu, i kdyby na to měli prasknout všechny peníze.
4: Tak pište, pane doktore.
3: Prosím.
4: Já, Ludvík Lapáček, ano? Slibuji své ženě i vám, pane doktore,
3: ano?
4: Že už nikdy neodmítnu plnit svou manželskou povinnost.
3: Povinnost?
4: A vždycky, kdykoliv mě o to manželka požádá, bez odmlouvání budu soustavně klepat koberce.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Dnešní téma našeho pořadu jsou rozvody. A tohle byla tak trochu píseň laděná Stezkem po lásce. U jednoho soudního přelíčení dokonce muž uvedl, že se chce rozvést, proto, že mu žena opakovaně vaří dušeného tuňáka se zeleninou, což je jídlo, které má rád ze všech nejméně. Podle jiné advokátky si zase muž stěžoval na to, že jeho žena bez příčiny

0: neomluvitelně flirtuje s každým dělníkem nebo obchodníkem a nevhodně se jich dotýká a tvrdí, že si nemůže pomoct. Jiný muž zase trval na tom, aby jeho domácí mazlíček, tarantule, spala ve sklenici vedle manželské postele, i když ho manželka prosila, aby dával tarantuly spát někam jinam. A pak se divte, že se lidé rozvádí. Česko patří k zemím s vyšší rozvodovostí. Zdaleka naše země není rekordmanem. Nejvyšších hodnot dosahují severské a některé západoevropské státy. Třeba v Belgii končívají rozvodem 3/5 manželství. Víc než polovina v Lotyšsku, Švédsku a Lucembursku. Jeden z průzkumů přišel dokonce na to, že pokud je žena starší o 2 a více let než muž, tak má takový manželský pár o 53% vyšší pravděpodobnost rozvodu než dvojice, kde je manžel o 3 a více let starší než žena, nebo naopak o rok mladší než manželka.
1: Situace je dokonce taková, že rozvody svým počtem přesahují kapacitu soudních budov. Justice je přetížena. A když to řekneme lapidárně, oč se vlastně jedná? Zrušit legitimní svazek. Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo? Když ty lidi k sobě nepasujou, proč s tím dělat ciráty? Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
2: No, jednoduchost, jakou navrhujete, je prostě úžasná.
1: Podívejte, já bych to vůbec neřešil u soudu. Já bych zřídil budovy jenom na rozvody. Takové rozvodny, jo? Jednoduché kanceláře, stůl, židle, automatická pračka, protože u rozvodu se taky často pere špinavé prádlo. Tam bych seděl a jenom bych trhal odací listy.
2: Počkejte, doktore, ale co majetkové spory, které přeci s rozvodem úzce souvisí, to je přeci věc soudu.
1: Tady bych uplatňoval metodu, která byla publikována v právnických dodacích pod heslem co jsme si, to jsme si.
2: Ano. Ještě takovou otázečku. Vy jste jistě absolvoval dlouhou řádku rozvodů ve své advokátní praxi. Co je podle vašeho soudu nejčastější příčinou rozvodů?
1: Podle mého soudu?
2: Ano.
1: Ale já žádný soud nemám. Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
2: Ne, tak víte, jak jsem to myslel, podle vašeho názoru.
1: Aha, rozumím. No, podle mého názoru, ano, rozumím. Příčin je několik a rozdělil bych je do 3 skupin. Za A. Neschopnost jednoho z partnerů adaptovat se na jednu osobu doživotně. Za B. Schopnost jednoho z partnerů adaptovat se na více osob, čili nevěra. No a za C varianta kašpárek.
2: Co je to?
1: To je případ, kdy je manžel manželce v určité situaci už jen pro legraci.
2: Doktore, děkuji vám za rozhovor.
0: Za chvíli se vydáme do další advokátní poradny a opět budeme řešit rozvod. Ještě předtím vám ale řeknu, že podle britského průzkumu lituje toho, že se rozvedli plných 50% lidí. A kuřáci a kuřačky, pozor, pokud je jeden z partnerů kuřák a druhý nekuřák, zvyšuje se pravděpodobnost rozvodu o víc než 75%. Ale teď už je připraven Vladimír Menšík a Jiřina Bohdalová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Je tady, prosím, pěkně advokátní poradna?
4: Ano, ano.
3: A vy jste?
4: Doktor Šustková.
3: Doktor Šustková!
4: Ano, ano, ano.
3: Na první zaklepání, právě vás potřebuju. Mohla byste se mnou laskavě sesvolit takovou žádost o rozvod, paní doktorko?
4: No tak, napřed bych se snad představila,
3: ale
4: že?
3: Ale to už jste řekla, Šustková.
4: Ale já ne. Vy abyste se představila, představil.
3: Tak. Já se vám představím, já ano. Jsem Forst z Brd.
4: Ano.
3: A potřeba, prosím...
4: Josef nebo František Forst, já
3: ne,
4: si
3: Forst, to je zaměstnání.
4: Jo,
3: já jsem, ano, já se jmenuji Juchelka.
4: Juchelka, ano. Tak píšu si Juchelka.
3: A paní, která potřeba nějak rychle se rozvízt, když jste byla tak laskavá se smolit, tak říkám se mnou tu žádost.
4: No to nejde, o žádost. V případě rozvodu
3: ano.
4: Jde o, bych řekla, o to vypracovat žalobu.
3: Žalobu. No velice rád. No.
4: Tak nejdřív bych prosila vaše křestní jméno, no. Juchelka.
3: Ne, prosím, to je křestní jméno. Křest jméno je Karel, prosím.
4: Karel, věk, stáří a délku, prosím.
3: Čeho délku, prosím?
4: Tedy délku, trvání samozřejmě vašeho manželství a hlavně s kým se chcete rozvést, že?
3: No s bratrem asi, že ano. Jsme sebe tak zvykli, že se nemůžeme odtrhnout od sebe. No s manželkou, pochopitelně. Podívejte se, jmenuji se Karel samozřejmě. Ano. Star jsem 1962 roku. To znamená, že už jsem v důchodu, jak víte. A délka manželství je 40 let. Téměř 40 let.
4: A důvod k rozvodu, prosím?
3: Kozel.
4: Prosím?
3: Kozel.
4: Já chápu. Vaše žena pije.
3: Ne, proč by pila? To vypiju já všecko doma.
4: Jak jsi říkal kozel?
3: Ano, kozel.
4: Jako, já chápu, velkopopovický kozel, paní.
3: Ale stále... paní doktor, ale vůbec ne.
4: Ne?
3: To bych ji neměl za zlý, to je dobrý pivínko, ochuste jednou. V obyčejnej kozel, jako domácí zvíře. Smrďo, kozel, no.
4: Jo, tak.
3: Manžel od kozy,
4: vy myslíte manžela od kozy, no. Ano, ano. Tak
3: podívejte se, no.
4: Ano, mám. No. Ale počkejte, já tomu nerozumím. A kozel je tedy důvodem k rozvodu, nebo v jakém smyslu k tomu manželství? Kdybyste byl tak laskav, ano, abych mohla vypracovat žalobu.
3: 60 let, jsem odešel
4: 60 lety. Ano, to je tak normální.
3: Můj nástupce s bytem v Praze jednopokojovým samozřejmě šel na kostovnu, já do jeho bytu.
4: Vy jste do jeho bytu.
3: V Praze mám provdanou dceru, která měla do té doby jeden místnost, spíš takový kamrdlík bez příslušenství. A přišel takový výborný nápad, že bych se tam přestěhoval. Já s manželkou mi dostali ten náš jednopokojový byt.
4: Ano.
3: Byl to výborný nápad, ovšem pro mě nervový otřes, z foštovní rovnou do kamrlíku, chápete
4: to, jo? To je ten důvod k rozvodu?
3: Ne, no vůbec ne.
4: Ne.
3: No tak my tam žili ne nějak, že jo, nějak pohodlně, ale najednou si představte, moje paní si koupila kozla nebo kýho čerta, přivedla ho, přivázala k posteli, protože prej, kde je kozel, tam se tomu domu nemoci vyhýbají, víte?
4: To je pravda?
3: No to je pravda, no s těma nemocema nevím, s tím kozlem to je pravda.
4: No s tím kozlem je to pravda.
3: Ten tam furt přivázaný a teď paní doktor,
4: ano.
3: Promiňte, že to tak řeknu,
4: ano.
3: Ale víte, jak páchne kozel.
4: No to ne.
3: Já bych řekl, že já skoro úplně smrdím. Mně to je protivný, já nemůžu dejchat. A paní, když jsem řekl, tak pojď sem, mrlenko. Buď kozel, nebo já neřekla nic, co znamená kozel. No jistě, že ano, prosím, měj si kozla, já jdu pryč, proto jich prosil ten rozvod.
4: Pane Forst, pane Juchelko, po 40 letech.
3: No.
4: Doufám, že šťastného manželství.
3: No,
4: jste překonali různé bouře,
3: no.
4: Že? No tak přece zapáchající kozel. To se překoná, že ty taková jednoduchá věc, no. Maličkost, otevřete okno, vy větráte několikrát denně,
3: no.
4: A máte zachráněno manželství.
3: No, paní doktor, no. Jste se zbláznila. Já otevřu v okno a ono mě ulítne mých 40 holubů, že jo?
5: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Písňový rozchod v podání Františka Nedvěda. To proto, že důvodem našeho setkání jsou dnes rozchody. Ale my to bereme s humorem a grácí.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Rozvody jsou také často námětem nejrůznějších anekdot. Znáte třeba tuhle? Jak to, že tě rozvedli na počkání a jiným to trvá přes rok? Ptá se kamarád kamaráda. To je jednoduché. Soudce byl totiž prvním manželem mé ženy. A víte, že kromě Vatikánu je rozvod nelegální pouze v jediné zemi světa, na Filipínách? A i tam už uvažují o tom, že by se to změnilo. Rozvodová stání si ve své advokátní praxi užil dozajista i Ivo Jahelka. A o tom, jak to může probíhat, vyprávěl i Halině Pavlovské v ukázce z banánových rybiček, které byly vysílány na obrazovce České televize.
2: Je to tak, že ženy, když se rozhodnou, že se rozvedou, tak chtějí hned, teď, okamžitě, hned prostě. Ať už je k tomu vede cokoliv. Nedávno jsem zažil klientku, která podala návrh na rozvod a když došlo k tomu jednání a soudce se jí ptal, co o jak, tak ona se zvedla a říká, chci být rozvedena, ale rychle, protože na takový blbosti nemám čas a musím jít vařit. Takže jako myslím, že když žena se rozhodne, tak chce, aby to prostě odsýpalo a odsýpalo, aby to bylo co nejdříve hotové.
3: A já vím, že takovým strašně právě tím traumatizujícím momentem v rozvodech jsou děti. Stalo se vám něco kuriozního, já vím, že vy jste sběratel kuriozit. Takže...
2: Ano, já jsem se taky vybavil, protože autentické výroky účastníků soudních řízení jsou velmi zajímavé, je v nich opravdu ten život obsažen. Tak jsem si tady zapátral ve své soukromé sbírce a otázka s těmi dětmi, tak někdy se to podává tak, jako udržet to manželství kvůli dětem.
3: Ano, to se strašně často, tak, zejména milenky to slyší často.
2: Ano,
3: tady.
2: A teď má to smysl, nemá to smysl, že jo? Tady třeba mám výrok jednoho manžela, který charakterizoval své manželství slovy: připadám si v manželství jako skvrna, která si časem vypařila a zůstalo jen to dítě jako usazenina. Takže při této filozofii asi není vhodné, aby se lpělo na tom, že tedy se udrží nějaký vztah, který už dávno není, jenom kvůli dětem, protože lidé bohužel nedokáží, jak si své soukromé problémy dospělých nepřenášet do života dětí.
3: S tím máte určitě taky zkušenosti s majetkem, dělením?
2: Určitě. To jsou mnohdy naprosto šílené spory. Léta trvající, nervy drásající. A zajímavé je to, že někdy ti lidé se nedokážou oprostit od nějakých úplných maličkostí. Jako mají dům, dobře, tak o tom se nějak dohodnou. Ale jsou věci prostě, ke kterým patrně mají nějaký citový vztah a nedokážou se od nich oprostit. A pak se to řeší v tom soudním sporu. No a třeba pak uvádí manželka, rozvedená tedy u jednání je protokolováno. Tyto hodiny jsem nežalovala, žalovala jsem tam ty hodiny, co nejsou těmito hodinami. Tam ty žalované hodiny měly takové caplíky. Na dotaz soudu, co jsou to caplíky, uvádí navrhovatelka. Jsou to takové caplíky jako takové čudlíky.
3: Je fakt, že my se pohybujeme v takových našich těch lokálních majetkových poměrech, jinak existují dámy velkého světa, pro které rozvod je vysloveně taková výnosná záležitost, Trumpová, a myslím teď ta Jerry Hallová taky nedopadla špatně, jsem jí pozorovala, jak šla o to, jsem úplně zářila, že jo, konečně měla něco svého vlastního, mi tak přišlo. A ta mě hrozně natkla nějaká jihoameričanka, myslím Perezová, tak ta zažalovala ex-manžela, protože on jí přidělil rentu 50 milionů dolarů ročně, ale ona prohlásila, že by si musela snížit svůj životní standard. Přišlo z dobrý. Fakt je, že mý kamarádi se hádali o psí boudu, protože manželka tvrdila, že když jí zůstal pes, tak má nároky na boudu a manžel zase řval, že tu boudu udělal on sám a že ji dokonce omaloval a tak. A největší spor, který já jsem zažila ze svého okolí, bylo, že se hádali o svázané ročníky časopisu 100+1. A pak mám ještě nějaký přátelé a ti se jako nerozvedli, ti se jenom stále rozcházejí, oni už to mají jako koníčka takovýho, ale už to dělají, jo, oni už jsou takový, že už ten majetek si dělají při těch rozchodech. A tuhle ten manžel říkal, tak já teda ale fakt jdu, tak si teda balím těch svých 5 švestek, dávám to do kufru a pryč. A ona říkala, tak jo, tak si bál těch svých 5 čvestek, ale ty kufry jsou moje.
0: Obecně se má za to, že dosáhnout rozvodu bylo na území českých zemí možné až po zavedení sňatku coby civilní instituce, tedy v roce 1868. Pravda ale je, že rozvod jako legální akt umožňoval už průlomový patent Josefa II. Z roku 1783. I když v tomhle případě rozluka manželů od stolu a lože stále představovala až poslední východisko z nouze a rozloučené manželství mohlo být obnoveno. Důvodů, kvůli kterým mohlo být podle katolické morálky manželství rozvedeno, nebylo mnoho. Patřila mezi ně hlavně neschopnost konzumovat manželství, lidově řečeno neschopnost splodit potomka. Pro srovnání, evangeličtí manželé měli manévrovací prostor neporovnatelně větší. Vedle uvedených pádných důvodů týkajících se sexuální oblasti pro podání žádosti o rozvod jim stačila třeba i epilepsie, trudomyslnost, inkontinence, nymfomanie, náměsíčnost nebo šílenství. A není bez zajímavosti, že žádost o rozvod většinou podávaly ženy. Jejich nespokojenost s manželským svazkem nejčastěji pramenila z manželovy impotence. Vyšetřovací protokoly obsahují překvapivě otevřené výpovědi, takže se můžete potkat i s tvrzením, že manžel jest sešlej a v loži nepotřebnej. Nebo že si o svatební noci ani nestáhl kalhoty. O rozvodu teď bude mluvit František Budín s Felixem Holzmanem.
4: Dovolte pozdravím, pane Jouda. Co tady děláte?
5: Je, dobrý den, pane Carboch, ale tak tady trošku odpočívám.
4: Je tak, to je ale náhodou, já už vás dneska jednou viděl.
5: Neříkejte.
4: No jo, ale vy jste to nebyl.
5: Jo, tak. Nechcete si na chvíli tady ke mně přisednout?
4: Ale jo, já si rád, já jsem uběhanej, utáhanej jsem vám, to je strašný.
5: No jo, já vám taky necítím nohy.
4: Jo, co říkáte?
5: Ale říkám, že necítím nohy, víte? Aha.
4: Máte nějakou rýmu, nebo co?
5: Ale ne, jsem jako, že mě bolej nohy.
4: To je jako, že bolej, aha, takhle, jo, no jo. Jo. No mě taky, já mám byl dneska až tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té porodní kance,
5: v porodní kance.
4: Porodní kance a jiná na kopci, no.
5: Nahoře, no jo. A co pak, snad jste nepotřeboval advokáta.
4: No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte.
5: No a co bych měl vědět?
4: No jo, jsem přeci to v rozvodovodu, v rozvodovodu.
5: Vy jste v rozvodu?
4: V rozvodovodovým,
5: no tak jo. To já ani nevím.
4: No jo.
5: No jo.
4: A víte s kým? S mojí manželkou.
5: No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte.
4: Rozvádím, no jo, od stolu i od toho, od kanapy.
5: Myslíte, jako od stolu a od lože?
4: Od jaký od lože?
5: Myslím, jako, že se rozvádíte od stolu a od lože, jako od postele.
4: Je to od lože, no, tak jo. My máme doma i kanapé,
5: no
4: víte.
5: No jo, no tak samozřejmě. No a z čí vlastně vinný je ten rozvod?
4: No z manželčiny, to víte, z míne. No. To víte, ženská rozvod, to souvisí vždycky dohromady, že?
5: No jo, no jo, no jo.
4: To máte, jak už to čínský přísloví říká.
5: Jo.
4: Xiong hai fu, hung tse cheng, ping xiong tai.
5: No jo, no jo. A co to jako znamená?
4: Co?
5: Co jako znamená to čínský přísloví?
4: Jo, tak to je, no to to jo, nevím, to víte, jak čínský. Já čínsky neumím, že jo?
5: Já myslel jako, jestli to není něco o rozvodu.
4: No něco takového to bude asi, že jo?
5: No,
4: co jiného by to mělo být, že
5: jo? No, tak vy se rozvádíte, no, to je ale novina, pane Carbo. No, a to máte nějaké pádné důvody k rozvodu?
4: No jo, tak to víte, že bych se pro nic za nic nechal rozvíct,
5: no,
4: že
5: jo?
4: A to už se nedalo vydržet,
5: prosím,
4: víte.
5: No ale pokud vím, tak mezi lidma se spíš dává ale vina vám, pane Carbo.
4: Mně, jo.
5: Mezi váma nehraje.
4: No tak tady vidíte, co lidi nažmaní,
5: no, jo,
4: taky.
5: No jo, nevím, ale...
4: Když nebejt mý manželky, tak by to mezi náma ohromně klapalo.
5: Já nevím, ale říká se, že jste si vzal manželku hlavně proto, že dědila po tetě.
4: Já, že jsem si vzal, no, proto, jo. Že dědila po tetě, jo. No tak tady vidíte, co lidi namluví, takovej nesmysl. No, teď já bych si byl vzal, kdyby dědila po někom jiným.
5: aspoň tady vidíte, co se mi s lidma říká.
4: No jo, lidi, prosím vás, co lidi, nemůžete dát na lidi? Vzal byste si například ženskou, která žádlí?
5: Vaše manželka žádlí?
4: Žádlí, no představte si žádlí.
5: Jděte, no. A to žádlí jako bezdůvodně.
4: Co?
5: Jestli žádlí bezdůvodně.
4: Bezdůvodně?
5: Jo.
4: No prosím vás, bezdůvodně to by tak ještě scházelo.
5: Tak podívejte se, pane Sadmo, z vaší strany to přece nejsou žádné pádné důvody k rozvodu. Jo, kdyby vaše manželka byla divná nebo nesnesitelná žena, prosím, to je možný.
6: Pane Jouda, to je tak divná ženská, nedovedete si vůbec představit. Jako, já mám chci říct takový příklad. No. Nedávno jsem manželku políbil, víte?
5: Jo.
6: Vášnivě jsem políbil. No.
4: Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se.
5: No kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
4: Ale mou ne, já nevím, či to byla.
5: Dívejte se, tak to se nedělá, to by se urazila každá žena.
4: No jo, prosím vás, ještě si zastávejte, nebo ty stížnosti věční, kdo to má pořád vydržet, jo?
5: A na co si stěžuje? Vaši?
4: Furt na něco stěžuje.
5: Děte?
4: Pořád, no. Pořád.
5: A na co například?
4: No co já vím, že nemá co na sebe a sami takovýhle.
5: Děte?
6: Nemá co na sebe, přitom jen po mně má troje tepláky.
5: Podívejte se, pane Carboch, to nejsou žádné důvody k rozvodu.
6: No jeri, to taky není všechno, kdybych vám měl všechno vybrat, jak ta ženská mě dovede rozčílit někdy. Nedávno mě tak rozčílila, že jsem si musel dát na uklidění tamhle v Alkoronu 10 Hennessy.
5: Prosím vás, 10 Hennessy?
6: Na uklidnění jsem si musel dát 10 Hennessy. No, tady vidíte, co mě ta ženská taky stojí peněz.
5: No, a co vás tak rozčílilo, pane Carbo?
6: Ale chce na mě pořád jen peníze.
5: Peníze?
6: Peníze, peníze, nic než peníze.
5: Děte.
6: Může peněz na mě chce pořád.
5: A na co potřebuje vaše manželka tolik peněz?
4: No to já přece nevím. Já jsem ji tak ještě žádný nedal.
5: Se, pane, tak z vaší strany to nejsou žádné důvody k rozvodu.
6: Taky není všechno, když vám říkám, nebo chodit například celý noc jenom po hospodách, no.
5: Vaše paní, po hospodách?
6: Po celý noc z jedné hospody do druhé.
5: Děte.
4: No jo.
5: No kdo by to říkal? A ona tolik pije, nebo co?
4: Ale ne, ona mě hledá.
5: Dívejte se, to nejsou... Já nevím, ale já veškerou vinu vidím ne u vaší manželky, ale u vás, pane Carbo.
6: U mě, jo?
5: Já?
6: No to jsem si mohl myslet, že něco takového přijde. Vy jste byl proti mě vždycky zaujatý, vy. Ale... Ještě, že já vám takového, vůbec něco takovéhohle vyprávím. Já půjdu radši domů, než se rozčilím.
5: Ale no tak,
6: já vám to
5: pane
6: vůbec
5: Carbo,
6: vyprávím.
5: Nerozčilujte se, to nemá význam, ale uznejte sám. Přece má od vás také dvě nezletilé děti a rozvod by si měl každý člověk rozmyslet.
6: No, ne? Tak co má já, udělal jsem je, má je, tak co, no?
5: No dobře, no a když se rozvedete, tak jak to bude s placením?
6: No jak to vám hned můžu říct, abyste viděli, jaké já jsem?
5: No.
6: Já za to nechci vůbec nic.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty.
1: Dnes na téma rozvody. Kdo si také řekl, že správný okamžik pro rozvod je před zasnoubením? A nebo jediné, co je horší jak předčasné manželství, je opožděný rozvod. A Alfred Hitchcock kdysi prohlásil, že sňatek je jediný trest na doživotí, při kterém může být poskytnuta milost na základě špatného chování. Před námi je teď ještě jedna rozhlasová scénka, jednoduše nazvaná rozvod, nerozvod.
2: Františku, ty znáš pana Nováka, že?
3: Jo, to znám.
2: No vidíš, pan Novák zná zase tebe a mě. Františku, víš, možná, že tě to překvapí, ale já ti musím říct, že víc zná mě. No tebe zná prakticky jenom z toho, co jsem mu o tobě řekla, že? Tak tedy, milý Františku, pan Novák a já jsme se rozhodli, že se vezmeme. No, víš, je mi to velice líto, že ti to říkám právě dnes, kdy máš narozeniny, že? Ale pochop, láska je někdy slepá, krutá a ty si to musíš uvědomit.
4: Paní Hana zmlkla a zadívala se na svého muže. Špičkou jazyka si olízla namalované rty. Jelikož manžel mlčel, pokračovala dál.
2: Františku, já neříkám, že jsem se s tebou měla špatně, víš? Ale pan Novák je člověk, který mi vyhovuje lépe a radostněji. Víš, moje srdce vedle tebe až příliš často bloudilo v podzimních mlhách. S tebou jsem byla citově pořád v blátivých polích. No zkrátka nebyla to zrovna radostná krajina, že? No, chceš k tomu něco říct?
3: No tak to, co jsi mi tady říkala, to...
2: No?
3: To ti musím říct, to mě žádnou radost neudělalo.
2: No?
3: To ne, to ani ne, to...
2: No.
3: To bych lhal, kdybych říkal, jako, že mám radost, to ne. Když o tom tak uvažuju, tak... Mě ti to vlastně velice bolí.
2: Tím já jsem počítala, víš?
3: Jo.
2: Ale Františku, já miluju.
3: Dobré,
2: víš, a láska je přece víc než zákon, morálka či slib. Podívej, zítra sem pan Novák přijde, pomůže mi s mými věcmi, ano? Já se totiž stěhuju k němu, víš?
3: Jo?
2: No.
3: No tak tady v tom případě, abych tady neseděl sám u kávy a když ty se jako stěhuješ k panu Novákovi,
2: ano.
3: Jo? Tak tedy já bych zde mohl mít taky ženu.
2: No. Jakou ženskou bys tady chtěl mít?
3: No jakou? No samozřejmě paní Novákovou, to je logické, ne? Když ty se stěhuješ k panu Novákovi, tak paní Nováková přece musí někde přebývat. To.
2: Milý Františku, paní Nováková už před týdnem utekla panu Novákovi s panem Šulcem.
3: Jo, takhle je.
2: Ano.
3: No, no takže vlastně přebývá paní Šulcová, ne?
2: Paní Šulcová už má 5 let milence a to ví v tomhle městě každý. Samozřejmě až na tebe, že?
3: Prosím tě, a koho?
2: Koho? Doudu.
3: Ale to není, Doudu, to není možné. Prosím tě, ženatý, Douda.
2: Tedy, Františku, jsou chvíle, kdy se sama sobě divím, že se s tebou rozcházím, víš? Protože při tvém platu, že jo, a chápání života mě vlastně s tebou vůbec nic nescházelo, no. Proč by pan Douda nemohl mít milenku?
3: No, tak má milenku,
2: no.
3: To je jeho věc, že jo? To...
2: No.
3: No ale počkej, tak v tom případě je volná paní Doudová, ne?
2: Paní Doudová podala před 14 dny žádost o rozvod, no. Jednak proto, že zjistila, že pan Douda má milenku a jednak proto, že si vytvořila silné citové pouto s panem Jouzou.
3: No tak výborně, tak nám z toho kolotoče vypadla paní Jouzová, no. A když tak o tom ti uvažuju, to... To vůbec není špatná alternativa.
2: Co jsi to řekl?
3: To není.
2: Jaká alternativa? No dovol. Snad si nemyslíš, že ta hubená koza by mohla nahradit mě.
3: No tak to v žádným případě.
2: No.
3: Ne, to ne. Ale je to jako nakonec milá žena. A měli bychom stejný osud, rozuměli bychom si...
2: Co na ní vidíš, prosím tě? A vůbec, paní Jouzová se už přes rok stýká s panem Kučerou, že jo?
3: No tak výborně, v tom případě je tu volná paní Kučerová, ne? Co? Když tedy přebývám já a paní Kučerová, tak se naskytá možnost takového určitého řešení, že bych tu kávu nakonec přece jen sám pít nemusel.
2: No,
3: prosím tě, jenom mi neříkej, že ta paní Kučerová zase má nějaké náhradní citové pouto.
2: Nemá.
3: No tak v tom případě vzato z morálního hlediska by eventuální nabídka k seznámení byla bez závad, ne?
2: Totiž paní Kučerová nemůže.
3: A já taky ne, prosím.
2: Ale ona nemůže z jiného důvodu,
3: tak
2: víš?
3: Proč nemůže?
2: Proč nemůže? Protože to nejde.
3: Ale no proč by to nešlo, prosím?
2: No protože já to nechci.
3: Jo tak.
2: No prostě nechci, víš? No tak je vůbec tohle to možný? Já ještě nevytáhnu paty z domu a ty ze mě začneš páčit informace o všech vdaných ženských tady z našeho města.
3: Ale
2: je Hani, to možné?
3: Hani, nerozčiluj se, já jen abych nakonec nezůstal sám. Podívej se, 50 na krku, podzim života klepe na dveře, tak se
2: klepe, snad buší, ne? No, a podívej se, mě vůbec ta tvoje 50 nezajímá. A s tím podzimem života, nebo jak jsi to řekl, s tím už vůbec na mě nechoď. Jo, a co se týče ženských, tak to si se najednou stal náramně čilejš,
3: jo? Počkej, Hani, co se ti nelíbí?
2: No, co se mi nelíbí? Tvůj cynismus. Já jsem zamilovaná, já odcházím. A ty máš zoufat.
3: No, proč bych zoufal?
2: Proč? Protože mě by to jinak nebavilo.
3: Jo, tak.
2: Přece nemůžeš chtít, abych odcházela, když tobě je to úplně putna, ne?
3: Úplně.
2: No, ty se snad dokonce na to těšíš.
3: Ale no tak těším.
2: No tak to já teda nepůjdu nikam. Takovou radost ti zase neudělám.
1: K dnešním rozvodům. A prosím, nezapomeňte, že hlavní příčinou rozvodů je manželství. Jinými slovy, podle Eddieho Cantora, dvě nejběžnější příčiny rozvodů jsou muži a ženy. Mějte se hezky a ať vám vaše svazky vydrží.

0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Prácheňské muzeum chce postavit nové výstavní prostory a vzdělávací centrum v bývalé obchodní akademii. Humpoleckou školu po sporech s původní ředitelkou povede Lucie Brabcová. Hormuzský průliv je znovu uzavřený, tvrdí iránská státní agentura s odvoláním na velitelství v Teheránu. Zítřejší teploty na jihu Čech opět překročí 30 stupňů. Přijít můžou i silné bouřky. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Prácheňské muzeum chce využívat bývalou obchodní akademii v Písku. Zastupitelé schválili přesun budovy do nepotřebného majetku. To v budoucnu umožní bezúplatný převod objektu na Jihočeský kraj, který muzeum zřizuje. Možné využití prostor popsal ředitel Prácheňského muzea Ivan Náprstek.
2: Novou budovu jsme chtěli využít pro rozšíření muzejních prostor o novou galerii, nové výstavní prostory pro stálou expozici, edukační sál, kavárnu a další zázemí pro návštěvníky a navíc bychom zajistili bezbariérový provoz této instituce.
1: Základní škola Hradská v Humpolci bude mít novou ředitelku. Od 1. srpna se jí stane dosavadní učitelka 1. stupně Lucie Brabcová. Radnice to oznámila na svém webu. Na škole letos v únoru kvůli sporům s tehdejší ředitelkou podala výpověď skoro polovina učitelského sboru.
3: Lucie Brabcová byla mezi učiteli, kteří v únoru podali výpověď. Kvůli vyhrocené situaci následně rezignovala tehdejší ředitelka Helena Kahounová a škola měla prozatímní vedení. Radnice následně vypsala konkurzní řízení, do kterého se přihlásila jediná zájemkyně. František Jirků, Český rozhlas.
1: Íránské vojenské velitelství tvrdí, že znovu uzavřelo Hormuzský průliv. Teherán tak reaguje na další izraelské útoky v Libanonu. Podle iránské tiskové agentury MER je znovu uzavření úžiny prvním krokem v reakci na porušování závazků memoranda o porozumění. Dokument podepsali prezidenti Spojených států a Íránu ve středu. Pokud budou pokračovat izraelské údery na Libanon, Írán prý přijme další opatření. Americký viceprezident J.D. Vance naopak pro stanici Fox News řekl, že o uzavření Hormuzského průlivu Íránem nejsou žádné důkazy. O míru na Blízkém východě dneska ve Švýcarsku jednají diplomati z několika zemí.
0: Počasí.
1: Na jihu Čech se teploty pohybují kolem 33 stupňů, místy se vyskytují přehánky a taky bouřky, které můžou být i velmi silné. Výstraha před nimi platí až do dnešní půlnoci. V noci se bude nebe vyjasňovat, kránu se ojediněle vytvoří mlhy. Minimální teploty budou mezi 18 a 15 stupni. Zítřek bude ze začátku jasný nebo skoro jasný, dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost a odpoledne se přidají opět přehánky nebo bouřky a můžou být i silné s přívalovým deštěm. Štěm kroupami a silným větrem. Zítřejší teploty vystoupí ke 30 až ke 33 stupňům, na horách budou kolem 27. Vítr bude vát slabý, proměnlivý, v bouřkách ale zesílí. V nárazech dosáhne rychlosti kolem 70 km v hodině. Biozátěž zůstane vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Opatrní stále buďte na silnici 23 u obce Pleše na Jindřichohradecku. Policie tam řeší srážku osobního auta se skútrem. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Vesnice zaniklé po roce 1945 a kulturní krajina Novohradských hor. To je jedno ze srdcových témat archeologa Michala Bureše. V mládí jezdil z Prahy do Benešova nad Černou na Novohradsku. Dnes už je zdejší krajina jeho druhým domovem a angažuje se v rozvoji oblasti. Vysokoškolský pedagog, který se věnuje záchrannému archeologickému výzkumu, je hostem pořadu Jihočeši. Ptá se Lenka Rybáčková. Vítám vás ve studiu Českobudějovického rozhlasu. Moc si toho vážím, že jste si našel čas na cestách svých. A hned bych se chtěla zeptat. Vy jste Pražan a jste spoutaný s jižními Čechami. Potažmo hlavně s Novohradskými horami. Přizvali si vás do života Novohradské hory anebo vy je?
1: Děkuji za pozvání. V každém případě to pro mě není žádná újma, udělal jsem to moc rád. A co se týče toho mýho pražanství, to je jaký složitý, protože já jsem vyrost v Krkonoších. Celý život mám trvalý bydliště v Praze, ale vlastně v formativní období jsem prožil někde jinde. A dá se říct, že jsem prožil tedy v českém pohraničí. A k těm Novohradským horám jsem se dostal, těžko říct, jestli se jako si přitáhly ty hory mě nebo já je, to vůbec nejsem schopný rozklíčovat, ještě jsem se s touhle otázkou vlastně nikdy nesetkal, ale rozhodně k tomuto téma jako ve mně bylo asi dávno. Já si vzpomínám na někdy, když mi bylo nějakých třeba 5-6 let, tak jsme šli s babičkou v těch na pomezí Jizerských kor a Krkonoš vesnicí a já jsem se ptal, babičko, proč tady ten dům padá? A ona mi odpověděla jednoduše, protože je po Němcích. Já jsem tehdy vůbec nechápal, proč, ale je možný, že to ve mně zůstalo. To další období, kterým jsem se k tomu dostal, byly raná 80. léta, kdy jsme sem jezdili na chatu kamarádových, nebo na chalupu kamarádových rodičů, na konec věta v podstatě, tam, kde už bylo strašně málo lidí a na nádraží nás kontrolovali pohraniční stráž a ptali se, kam jdeme, tak prostě si zařádit. A já jsem potom studoval archeologii a chodil jsem místo toho, abych hrál softball, který jsme tam hráli s kamarádama, tak jsem vyrazil do polí, jak bylo dobrým zvykem pro archeologii v té doby, to se totiž ještě oralo, a prostě jsem sbíral. A říkal jsem si, to je divný, tady je strašných zaniklých vesnic, ale já jsem měl na mysli vlastně středověký zaniklý vesnice, protože to bylo to, co jsme se učili a ten materiál, který jsem na těch polích sbíral, vlastně byly středověký střepy. Pak jsem zjistil, že to teda jsou sice středověký vesnice, ale že zanikly až daleko, daleko později, ale o tom my jsme se ve škole neučili.
0: Začal jste hledat souvislosti. Kdy jste dospěl k tomu, že vás bude zajímat, kromě teda toho středověkého archeologického průzkumu a toho všeho, jak jste říkal, co jste se učili ve škole, že vás bude zajímat i ta nedávná historie z pohledu archeologa?
1: Já jsem ji vždycky měl rád, akorát, že za minulého režimu neměl moc význam jí dělat, protože ty, kteří dělali, tak buď to lhali, nebo se dostali do průšvihu. Já jsem vždycky tu historii, vlastně i tu mladou historii měl rád, ale rozhodl jsem se nakonec pro archeologii, protože do ní ta tehdejší všude přítomný ideologický balast se dostával relativně nejméně. A potom taky si špatně pamatuju letopočty.
0: Dobře, takže budeme mluvit už o 90. letech, abychom se přenesli přes tu uvolněnou dobu 1989, kdy, dejme tomu, vy jste už mohl načerpat, řekněme, energii a možná i chuť a odvahu zabývat se těmi novodobými historickými okamžiky. A tam ty zaniklé vesnice po té druhé světové válce vás mohly vyloženě začít zajímat opravdu do hloubky. Je to tak?
1: To byla samozřejmě úžasná doba z tohoto pohledu, protože najednou se mohlo do toho pásma hraničního, který bylo místy skutečně několik, téměř až desítek kilometrů široký v té poslední fázi, protože tam musíme rozlišovat dvě fáze té železné opony. Teď se tam došlo vyrazit a To bylo jako když objevíte zaniklou civilizaci. Aspoň některé místa, jako třeba pohoří na Šumavě, který vlastně bylo vysídlený až na sklonku 70. let definitivně, tak tam prostě stály ty torza těch domů, působilo to prostě jako zánik domu Ašru podle Edgara Alana Poe prostě, a tam už nešlo potom vydržet.

0: Co tak jako znám, po všechný záměr lidí je dostat se do Novohradských hor pro jejich krásnou, téměř nedotknutou přírodu, užívat si toho, že to je málo osídlená oblast a že je tam vlastně klid a pohoda. Čím nám to doplníte? Co vytáhnete z toho podzemí?
1: Já to nedoplním, já to vyvrátím. To je totiž právě způsobený tou železnou oponou, tenhle dojem. Tam třeba v Benešově nad Černou byla nejstarší vysoká pec v jižních Čechách. Vysoká pec, tam se tavilo železo, tam se využívala masově dřevo z těch hlubokých lesů k tomu, aby se zpracovávalo dřevěné uhlí, používalo se v mnoha sklárnách, používalo se v tomhletom železářském provozu. Některýma místama, když bychom procházeli někdy na přelomu nebo třeba v polovině 19. století, tak bychom si připadali jako na Kladensku. Dýmící provozy, hustě zastavěný prostředí. Čili já přesně, co říkáte, tohle znám, dokonce to mám i odposlouchaný od cyklistů, který jedou takovou po takový tý trati Pohorská Ves, pohoří na Šumavě a říkají, tady je to krásný, tady je to jako v Kanadě, a přitom projížděj zaniklou vesnicí, kde třeba stál mlejn, že jo, zrovna u Jiřický nádrže byla teda zaniklá vesnice Jiřice a mlejn velikej. Je to romantická představa a není pravdivá.
0: Dobře.
1: Historického pohledu.
0: Kdybyste nám měl říct něco, co bychom v té krajině teda měli vnímat, abychom si ji dokázali, dejme tomu, vážit a zároveň třeba nad tím i trochu popřemýšlet.
1: Když člověk jede po té silničce do Pohoří a podívá se napravo dalevo a vidí muldy, tak by si mohl uvědomit, že to jsou baráky, ale samozřejmě nemusí, protože to neví. Ale co jako je asi nejmarkantnější pro nějakého poutníka, houbaře, tak jsou zaniklý uvozové cesty, jsou častý teda boží muka křížky právě v místech, který už nebo na cestách, který vlastně nic a nikoho nespojujou, tak to asi je tak jako na první dobrou. No a potom některé ty technické památky, které jsou docela jako viditelné, ale člověk si asi neuvědomí, že jsou součástí nějakého širšího systému, protože Novohradské hory vlastně mají jedno obrovské specifikum, vlastně řeklo by se evropské unikum, a to je dřevoplavební soustava, která byla vybudována na sklonku 18. století na potůčcích, na kterých si nikdo nedoved představit, že by se mohlo plavit dřevo, a nikde v Evropě na takových tocích tak nízkého řádu se nikdy plavební soustava nezřídila. Takže, a ta je do určitý míry na Pohořském potoce i Černý je docela patrná.
0: Novohradské hory nejsou jenom v jižních Čechách, zasahují nám i do zahraničí, do Rakouska. Dokážete vy spolupracovat třeba s těmi archeology na té druhé straně té hranice? Jak vlastně se vyvíjí ta krajina tam od té druhé světové války?
1: To je strašně zajímavá otázka. Smekám, že jste s ní přišla. Já jsem zrovna teďka na jaře byl na konferenci v Rakousku, která se věnovala následkům teda národně socialistické vlády, protože oni teda v německy mluvících zemích nacismu se nazývá teda národním socialismem. Měl jsem tam právě příspěvek, který srovnával situaci na české a rakouské straně hranic, a úplně vlastně samotného mě přitom, když jsem si to připravoval, tak mě překvapilo, jak ta situace může být v naprosto rozdílných společenských, nebyly tak úplně, protože do 58. v Rakousku, v této části Rakouska byl Sovětský svaz v podstatě, že jo, ale že tam jsou jako strašně podobné prvky, tak například za kousek za Pohořím je taková osada Kristýnaberg, vlastně na rakouské straně, která byla v 50. letech srovnaná se zemí. Jo, jako vlastně, a když jsme se o tom bavili s těma rakouskýma kolegama, tak oni vůbec netušili jakoby důvody. Já jsem říkal, že tam nebyly žádný společensko-politický prostě důvody pro to, aby to vypadalo stejně, že jo. Ale prostě tím, že se to stalo koncem světa, jejich světa, tak prostě tam asi nikdo nechtěl být. Takže v tomhle je to vlastně strašně podobný s tou situací v těch u nás dosídlených vesnic, kdy tam nakonec po těch společenských změnách, konkrétně teda socializaci vesnice, vlastně v těch odlehlých místech nikdo nechtěl být.
0: Pořád zdůrazňujeme, že jste archeolog, ale je mi jasné, že prostě ta historie vás zajímá a předpokládám, že nad ním přemýšlíte. Pochopitelně se do toho dostává i politická rovina. Jak jste vnímal 90. léta z pohledu toho, jak se začaly třeba vracet lidi, koukat se na svoje domy nebo na zbytky domů po svých předcích, kteří byli vyhnáni? Prostě opravdu oprašujeme tuto otázku. Vnímal jste to s tím strachem, který tak trošku možná přetrvával v té společnosti, s obavami, co se může po té válce nebo po té revoluci potom stát. Jak jste to vnímal vy jako archeolog?
1: Já k tomu řeknu dvě příhody. Jedna je z historie mý rodiny, protože můj děda se přistěhoval do těch pasek nad Jizerou v roce 1947 a ten dům koupil od Čecha. Ty paseky byly česká vesnice, obklopená docela jako, no tam to bylo hodně roztříštěný, ale okolo byly většinou spíš německy mluvící a on říkal, já dům po Němcích nechci, co když se vrátí. Tak to je jedna jako úplně osobní rovina. To druhá je ta, že já jsem se skamarádil s posledním obyvatelem teda toho ČP 212 Benešově nad Černou, který tam obrok v podstatě jezdil na své cestě z prázdnin v Itálii, tak se tam vždycky stavoval a my jsme se tam jednou protli. A on už je teda po smrti, ale potom jsme se v podstatě několikrát ročně i scházeli, on přijel, já jsem přijel, on mi věnoval vlastně mohl jsem si naskenovat jeho rodinný album a jeho syn je skoro stejný ročník jako já a ještě se jmenuje Josef Benda, jo, což jako není úplně německý jméno, že jo. A my jsme se stali vlastně s tou rodinou jako téměř přáteli a člověk najednou se dostane do takového toho oboustranného vlastně prostředí a tím, že si s těma lidma skamarádíte, tak jako i když mají třeba trošku jiný názory, protože ten starší, ten Josef, co teda byl ve svých 12 letech vyhnaný, tak samozřejmě tam určitá jako zášť, i když ji vždycky jako zapíral strašně, tak tam byla vycítit, zatímco u toho jeho syna už vůbec ne, že jo. Tak jako když ty lidi jsou potom přátelé, no tak jako přátelům věříte a nemáte tendenci z nich mít nějakou obavu, že jo? Takže to je velice osobní takhle ten pohled. Já tomu jako rozumím, ale myslím si obecně, když bychom to řekli jako občan, si myslím, že to nehrozí. Že to je naprosto lichá obava, protože i ten Josef říkal, no já vlastně samozřejmě jsme trpěli doma tím vyhnáním, ale nakonec ve stáru jsem vlastně rád, protože co já bych tady dělal, my bychom byli občani druhé kategorie a byli, jo, zatímco on pak prostě se stal učitelem a měl se dobře.

0: jste spíš na té rakouské straně, spousta lidí na té druhé straně dělá, ale prostě tam s tím jako nemůže mít člověk problém. Na druhou stranu trpím, když se lidi chovají necitlivě teda k těm zaniklým vesnicím. Takže mým přáním na stáří je prostě jako tam osvětově působit a prostě přesvědčovat ty lidi, aby aspoň některý ty, který opravdu jsou jako mimo, hodně mimo civilizaci a jsou třeba i jako pěkně zachovaný, aby se ponechali jako určitý memento. A jelikož vlastně celý život nějakým způsobem se pohybuju v prostředí památkové péče, tak vím, že nejlepší památková péče je ta, která vychází z lidí. Když si ty lidi sami přejou si tu památku zachovat, takže to vidím jako takové svoje poslání na důchod.
1: Jste to řekl moc hezky a ono se to hůř asi naplňuje. Je něco třeba, co byste konkrétně dokázal vypíchnout z těch věcí, které se tam dějí necitlivě z vašeho pohledu?
0: No třeba jako většinou to, co je necitlivý, tak vychází z neznalosti, že jo. To je právě ten problém. Takže tam třeba onehdy, ještě to je na katastru teda Benešova, jsem zjistil, že někdo buldozérem upravuje pozůstatky po takzvaném Gregorhofu nebo Leflerhofu, který je již na mapě ze sklonku 18. století. Byla to jako nepochybně významný dvůr, který zanik, zachoval se po něm docela pěkně půdorysy se sklepama, no a tam prostě kus toho baráku schrnul vlastník nebo hospodář, teda jako buldozerem nahromadu a mně to přišlo zbytečný a líto. A pak až jsem se dozvěděl, že vlastně celý to bylo dělaný, že byly, a teď tomu úplně přesně jsem to nepochopil, že byly nějaký dotace na snižování plochy těch remízků. Jo, nepochybně někde třeba to smysl má, ale mohl to prostě realizovat někde jinde, tady jako zařvalo něco, co jinak nikomu nevadilo, protože vlastně ono je to v takovém remízku, kde se stejně jako moc, a stejně se tam jenom pasou krávy.

0: Působíte mezi mladými lidmi, přednášíte na univerzitách. Jak vnímají mladí lidé z vašeho pohledu to, o čem se teď bavíme?
1: To je trošku paradoxní situace, protože já teda učím trošku něco jiného. Jo, i když občas se taky k tomu dostanu, nebo v okrajověji v tom, co teda učím, tak se k tomu dostanu. Ale nejvíc teďka jsem se do toho dostal přes spolek Krajina Novohradska, v kterém jsem nedlouho členem, který se mi moc líbí a vlastně jako skrze váněj můžu jako tyhle ty věci, které mi přijdou důležitý, nějakým způsobem tlačit. A díky němu vlastně jsme se dostali do prostředí studentů ČVUT, krajinářů teda a urbanistů. A já jsem byl strašně překvapený, že lidi, který bych spíš sám za sebe sunul do té pozice, že teda budou chtít stavět a jako přeorganizovávat tu krajinu a komponovat rozmanitě, tak to taky samozřejmě, ale těm zaniklým vesnicím oni se až s hypertrofovaným respektem vyhýbali s tím, že dokonce, když jako bylo cvičný zadání prostě tam jako vyřešit novou stavbu, tak prostě s pokrčením ramen prostě tam se stavět nemůže. Jako, jo. Takže mě to až jako vyrazilo dech, že to skutečně jako může oslovit někoho, kdo jako vlastně přijde tam a po představení prostě si řekne, ne, tohle jako se musí zachovat, to je nějaký svědectví doby.
0: Jak jsem naznačila, že učíte, co se vlastně teď ve vašem profesním životě děje nejzajímavějšího, čemu se věnujete? Nevím, jestli nejradši, možná i nejradši, ale čemu nejvíce?
1: Neřekl bych, že je to ta nejzajímavější, je to spíš smutný, protože nejvíc archeologie se odehrává vlastně v rámci takzvané záchranné archeologie, to znamená, že když se někde staví, tak se tam teda a je tam

0: archeologie, tak se teda to vykope, zdokumentuje, vyhodnotí, interpretuje a přináší to za těch uplynulých 30 let, kdy je skutečně plošně praktikovaná tahle záchranná archeologie, tak to přineslo neuvěřitelné výsledky v podobě prostě rotund, románských paláců, pravěkých svatyň v dříve netušeném množství a v českou archeologii teďka nepochybně velmi rezonuje teda takzvaný nový stavební zákon, což je vlastně novela, tuším, v rámci nějž se novely realizuje celá řada jiných zákonů, včetně zákonů o památkové péči a včetně teda paragrafů, které vlastně podle toho, jak to teďka leží v parlamentu, tuhle tu činnost, tuhle záchranu archeologii, zásadně teda omezují a to až tak jako téměř k v podstatě do značné míry asi, když by to takhle bylo, tak i likvidují, což nejen je proti teda mezinárodní umluvám, ale hlavně je to škoda pro naši kulturu a naše české dějiny.
1: Já bych přála všechno dobré samozřejmě nám všem, ale ráda bych popřála něco dobrého i vám. Co Michal Pureš by si přál v nejbližší budoucnosti?
0: Tak já bych si samozřejmě přál, aby tenhle zákon téhle podobě neprošel, protože je to věc, i když za chvíli jdu do důchodu, tak a mohlo by mi to být jedno, tak není. A jako rozhodně bych si přál, pokud možno co nejvíc času trávit v Novohradských horách a zdokumentovat ještě ty všechny boží muka a úvozy, ty mi ještě schází a to je, ta síť těch zaniklých chce si tam ještě obrovat.
1: Vás se důchod netýká. Moc vám děkuju za návštěvu ve studiu a těším se brzy na viděnou, protože si myslím, že to téma nikdy nezanikne.
0: Děkuju za pozvání a děkuju za naději.
1: S archeologem Michalem Burešem si v Českobudějovickém rozhlase pro pořad Jihočeši vyprávěla Lenka Rybáčková.
2: V nedělním Vltavínu si připomeneme Jana Zelenku Hajského, jihočeského rodáka a důležitou osobnost při přípravách útoku na Reinharda Heydricha. Poté se vydáme do Českých Budějovic 20. let minulého století a nakonec si připomeneme, jaké divadlo se hrálo na Krumlově za dob Rožumberků. Tak nezapomeňte Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.
3: V zelených světech se počase budeme věnovat hortenzím, ale pozor, tentokrát si povíme o těch, které se pěstují pro řez a můžeme jimi ozdobit naše domácnosti v průběhu celého roku. Krom toho zajdeme za zahradníkem Norbertem Valentou, aby nám pověděl o balkónovkách, na jejichž pěstování se specializuje. Poslouchejte v neděli po 11. hodině dopolední. K poslechu vás zvou Hanka Šoberová a Pavel Chlouba.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Koncertní ozvěny od tří lvů.
5: Hezký večer, přátelé, z Českého rozhlasu České Budějovice vás srdečně na začátku dalších koncertních ozvěn od tří lvů zdraví Jiří Kasal. Pokud jde o Čechy, tak silnou inspirací pro nás byla skupina Voxted a pokud jde o světové měřítko, tak se nám nejvíce líbily soubory Real Group, Take Six a ze starších High Lows. Učili jsme se poslechem jejich nahrávek a aranžmá jsme si přepisovali, případně si je koupili. Tak těmito slovy před časem před mým mikrofonem okomentoval Josef Čechtický, táborský učitel hudby a vedoucí pozoruhodného vokálního souboru His Master Voice Band, jeho inspirační zdroje. His Master Voice, to je název kdysi velice vlivné americké nahrávací společnosti. K ní patří ono proslulé logo Pejsek Nipper, poslouchající zvuky, linoucí se ze starobylého gramofonu. Toto slovní spojení si vybrala jako své jméno vokální formace z jeho českého tábora, zpívající zpravidla a kapela, tedy bez instrumentálního doprovodu, swing, pop, spirituály i lidovky. His Master Voice Band se představil v Českém rozhlasu České Budějovice na konci listopadu roku 2014 v tomto složení. Josef Čechtický, baryton a bas, Lenka Čechtická, alt, Michal Houda, tenor, Jakub Smrčka, bas a baryton, Klára Jakšičová, soprán a Eva Křížová, alt, mezzosoprán a tenor. Ono vystoupení His Master Voice Bandu, které moderoval kapelník Josef Čechtický, tehdy z našeho studiového sálu přímým přenosem v rámci koncertu Studia Noc přebírali všechny regionální stanice Českého rozhlasu a myslím, že může být zajímavé se k němu ve výběrovém sestřihu právě dnes vrátit. Ať se vám příjemně poslouchá.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. My jsme His Masters Voice Band a přišli jsme vám zaspívat několik nejen swingových písniček tady do Českého rozhlasu České Budějovice. První písnička se jmenovala Walking My Baby Back Home a v ní vám pan Jakub Smrčka zaspíval o tom, jaké to je, když si vede svou milou z rande domů. Následuje slavná písnička Fever.
1: Never know how much I love you. Never know how much I care.

Děkujeme. Děkujeme. Teď pro změnu jedna velmi stará klasická swingovka, která pojednává o tom, že jsme všichni vychovaní, neboli nejsme nevychovaní. I am misbehaving.

Děkujeme. Tak si dovolíme jednu písničku také česky. A dokonce to ani není překlad, je to původní český text pánů Voskovce a Wericha a hudba, originál česká, pana Ježka.

Michal Hůda. Klobouk pro školu. Zase zabrousíme do takových trošku popovějších vod, i když Nora Jones je uznávaná i v jazzových kruzích, když jedna písnička od ní.

0: Josef Čech.
1: Děkujeme moc.
2: Standard proslavený především Nathem Kingem Colem Walking My Baby Back Home, pak hit Little Willieho Johna a Peggy Lee Fever, vokálně náročná skladba God Only Knows od Beach Boys, stařičká písnička And Misbehavin' z repertoáru klávesisty a zpěváka Fece Wallera, klasika Osvobozeného divadla Klobouk vekřový, pak song Don't Know Why, známý prostřednictvím Norah Jones, a nakonec ještě jeden standard, I Could Write a Book, který osvěživě zpíval Harry Connick Jr. v romantické filmové komedii z konce 80. let, když Harry potkal Sally. To všechno namíchala do první části svého českobudějovického rozhlasového vystoupení v listopadu roku 2014 velmi dobrá jihočeská, přesně řečeno táborská vokální skupina His Master Voice Band. Vzpomínku na její koncert uzavře delikátně pojaté Yesterday, původně samozřejmě od Paula McCartneyho a Beatles. Jiříka se vám, přátelé, děkuje za poslech a zájem a přeje také za mistra zvuku Romana Kambu jen to dobré a šťastné.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1 o slávě i ranách osudu. Životní příběh populárního zpěváka v dokumentu Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr. ČT2. Pátrání po sériovém vrahovi chlapců se ve stalinistickém Rusku stává bojem o život. Britský thriller Dítě číslo 44. A ČT Art. Jak se vyznat v bludišti vztahů? Premiéra českého filmu o pouze v manželství, stálosti citových pout a empatií. Karel, já a ty. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Samoobslužný přívoz u českobudějovického Malého jezu nejspíš nebude, místní jsou proti. Při páteční srážce vlaku v Británii se podle dosavadních informací nezranil žádný Čech. Klatovské technické služby v těchto dnech vysílají do terénu na zalévání všechny stroje. V noci se bude na jihu Čech obloha vyjasňovat, teploty se budou pohybovat kolem 16 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Stavbu samoobslužného přívozu u českobudějovického Malého jezu na řece Malši odmítají místní obyvatelé. Vedení radnice představilo záměr jako součást takzvaného cyklooblouku ze sídliště Máj do sportovního areálu Složiště. Lidem kromě nevhodného umístění přívozu chyběl dialog s radními. Náměstek primátorky Lubomír Bureš z hnutí Naše Česko ale tvrdí, že radnice záměr představila včas. Zároveň připustil kvůli odporu přehodnocení celého plánu. Nevyloučil realizaci záměru na jiném místě. Do přípravy dalšího návrhu chce radnice zapojit veřejnost ve větší míře. České ministerstvo zahraničí zatím nemá informaci, že by mezi zraněnými po srážce vlaku v Británii byli Češi. Podle vyšetřovatelů při včerejší nehodě zemřel jeden ze strojvedoucích. Zraněných je skoro 100 lidí, 9 z nich je v kritickém stavu. Podle záznamů z místa nehody jeli vlaky jedním směrem a jeden do druhého narazil zezadu. Neštěstí se stalo nedaleko města Bedford na jihu Británie. Všechny zalévací stroje a cisterny mají v těchto dnech v terénu klatovské technické služby. Podle ředitele služeb Libora Hoška se věnují hlavně zeleni. V případě potřeby ale počítají i se skrápěním chodníků a silnic.
5: Předpokládáme, že cisternou budeme projíždět město a slažíme ty nejvíc inkriminované místa. Ale samozřejmě jsme zaměřen hlavně na výsadby zeleně, výsadby trávníků, na květinové výsadby, které v tomto počasí trpí neskutečným způsobem. A všechny tři prostředky, které máme na zalévání, jsou v plném provozu v podstatě celý den.
3: Počasí.
4: V noci se bude nebe na jihu Čech vyjasňovat, kránu se ojediněle vytvoří mlhy, minimální teploty budou mezi 18 a 15 stupni. Zítřek bude ze začátku jasný nebo skoro jasný, dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost a odpoledne se přidají přehánky nebo bouřky. Opět můžou být i silné s přívalovým deštěm, kroupami a silným větrem. Zítřejší teploty vystoupí ke 30 až ke 33 stupňům a na horách budou kolem 27. Vítr bude vát slabý, proměnlivý, ale zesílí. V nárazech dosáhne rychlosti kolem 70 km v hodině. Biozátěž zůstane vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Na nehodu pozor v Plané nad Lužnicí v ulici Československé lidové armády se srazilo osobní auto s motorkou. Přejeme všem šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.
6: Pohodový a horký podvečer s Českým rozhlasem České Budějovice. Jsou tu víkendové melodie podvečera, kdy nás čeká hodina hezkých písniček, doplněná o vaše písemná, ale i telefonická přání. K dispozici je vám jako vždy telefon 221 55 44 11. Hezký poslech vám přeje Michal Hovorka.

Posloucháte Melodie pro večera ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice a máme tu první písemný vzkaz. Prosím redakci o zahrání písničky pro pana Jana Moravce z Bílé u Malond a toho k jeho jmeninám, které brzy bude slavit. Všechno jenom to nejlepší, k jeho svátku přejí kamarádi z Bílé, za všechny Eva a Vladimír Novákovi. K přání se připojuje rodina, za všechny hlavně vnoučata Jan, Nikola, Honzík a Rozárka, která dědovi posílají velkou pusu. Jéňo, hezky to oslav a nezapomeň pozvat věrné kamarády.

silnej chlap se ženským jeví vždycky trochu jako kluk. Ale žádná ženská neví, že je nám to vlastně fuk.

mužský svět nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dám chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z Nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky.

kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky míč.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Melodie podvečera. Nyní budeme hrát pro Květu Růžičkovou z Vlachova Březí k svátku. Prosím o zahrání k jejímu svátku, který slaví právě dnes. Děkuji, že o mě trpělivě a s láskou pečuje, i když to se mnou často nemá lehké. Zahrát jí nechává její bráška Vašík a přátelé.

písničku už 100krát přespíval. Tak s Bohem, láskou.

0: chlápek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Melodie podvečera. O písničkový dárek si řekněte na čísle 221 55 44 11 SMS-ku ve tvaru CB mezera MP mezera plus text zprávy posílejte na 900 11 03.
5: A máme tady další písemné přání. Vážená redakce, prosíme o písničku pro manžele Milušku a Jirku Turkovi z Hosína u Českých Budějovic, kteří v těchto dnech slaví 50. výročí své svatby. Do dalších společných let jim přejeme pevné zdraví, spokojenost a radost ze života. Přání posílejí manželé Ivana a Vladislav Bednářovi a syn Tomáš s manželkou Ivankou a vnouček Doriánek.

0: Melodích pro večera na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice nyní dáváme prostor telefonickému přání. Volá paní Eva. Přeji vám krásný podvečer.
1: Já vám taky. Ráda bych, abyste zahráli mému bratrovi Jaroslavu Ženíškovi z Veselí nad Lužnicí, který dnes oslavuje 70. narozeniny. Písnička by měla ale patřit i mému staršímu bratrovi Pavlovi Ženíškovi z Roudné u Soběslavy, který před měsícem oslavil 75. narozeniny. Ráda bych jim popřála hlavně hodně zdraví a rodinné pohody.
0: A vybrali jsme písničku od Michala Tučného s názvem Felinas El Pasa. Posíláme.
1: Ano, děkuji.
0: Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
1: Taky naschledanou.

0: zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Nyní budeme hrát v Melodích podvečera dodatečně k narozeninám a prosíme o písničku pro pana inženýra Václava Kučeru z Tábora, který včera oslavil 73. narozeniny. Vašku přejeme hlavně hodně zdraví, pohodu a vždy dobrou náladu. Úsměv na tváři, slunce v duši ti do každého dne přejí parťáci z bowlingu.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Haló, já nic nevidím.
0: Správně. Vítejte v kavárně pod mě. Tady vaše oči odpočívají, ale ostatní smysly ožívají.
1: To je tak jiné. Zvuky, chuť, všechno je nějak silnější.
0: Přijďte i vy za zážitkem, který vám otevře oči, i když je budete mít zavřené. Kavárnu pod mě najdete od 13. do 21. června na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích. Více na světluška.net. Mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: známé písničky v dobré společnosti Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Je tu dnešní poslední přání, zahrajte prosím písničku Letní ráno od skupiny Holky pro kamarádku Květu z Písku k dnešnímu svátku. Vše nejlepší přeje Eva s rodinou. Michal Hovorka se loučí, zítra opět naslyšenou.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Meteorologové varují před vedry nebo bouřkami na většině území Německa. Prácheňské muzeum chce postavit nové výstavní prostory a vzdělávací centrum v bývalé obchodní akademii. Jihlava hostí tradiční závod Track Trail. Zítra se teploty na jihu Čech dostanou ke 33 stupňům. Opět hrozí silné bouřky. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Meteorologové očekávají na celém území Německa extrémní teploty, ale taky bouřky a krupobytí. Už v noci na dnešek blesk na jihozápadě země zranil 9 lidí a organizátoři taky museli přerušit několik venkovních festivalů.
3: Na severu v Šlesvicku-Holštýnsku policie vyklízela v noci na dnešek kvůli bouři areál, v němž bylo 5000 festivalových návštěvníků. Asi 60 tisíc lidí bylo na opačném konci země na festivalu Southside u Bodamského jezera. I ten se musel přerušit, organizátoři tam vyzývali návštěvníky, ať si zalezou do aut, kde budou nejvíc v bezpečí. V Porýní Falci se vylilo z břehů vícero řek, tamní úřady mluví o 50leté vodě. Extrémní teploty budou podle meteorologů i dál téměř po celé zemi. Bouřky se v noci začnou přesouvat směrem k východu, kde lze zítra očekávat až 3 cm kroupy a vítr o rychlosti 100 km v hodině. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
2: Prácheňské muzeum chce využívat bývalou obchodní akademii v Písku. Zastupitelé schválili přesun budovy do nepotřebného majetku. To v budoucnu umožní bezúplatný převod objektu na Jihočeský kraj, který muzeum zřizuje. Jak řekl ředitel Prácheňského muzea Ivan Náprstek, v budově by měla vzniknout nová galerie, výstavní prostory pro stálou expozici a edukační sál. Pro návštěvníky by měla být bezbariérová. Na pístovském tankodromu u Jihlavy se koná tradiční závod Track Trailu. 30 řidičů opět soutěží v 7 kategoriích. Areál se zítra návštěvníkům otevře v 8:30 ráno. Pokračuje zástupce ředitele závodu Jan Kovář.
4: Během celého dne pojedou nám stánky, pojede nám doprovodný program, všechno nám pofrčí. Pojedeme do 8:30 a vyhlášení proběhne v Kunštátě 8.–9. srpna za Jihlavu, která se jede tento víkend.
1: Počasí.
2: Noční teploty na jihu Čech budou mezi 18 a 15 stupni. Zítřek bude ze začátku jasný nebo skoro jasný, dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost a odpoledne se přidají přehánky nebo bouřky. Opět můžou být i silné s přívalovým deštěm, kroupami a silným větrem. Zítřejší teploty vystoupí ke 30 až ke 33 stupňům, na horách budou kolem 27. Vítr bude vát slabý proměnlivý, v bouřkách ale zesílí, v nárazech dosáhne rychlosti kolem 70 km. V hodině. Biozátěž zůstane vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Komplikace máme hlášené na silnici 24 u Veselí nad Lužnicí. Došlo tam k vážné nehodě dvou osobních aut a silnice je aktuálně uzavřená. Místo je na hrázi Horusického rybníka. Buďte opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Krásný večer, případně den či noc vám všem, milí posluchači, kteří se zajímáte o historii a lidovou kulturu, architekturu i folklor obecně. Naše dnešní putování bude dobrodružné, napínavé i trochu pohádkové. Vydáme se do jižních Čech, do města, které existuje od 11. století a za to, že se může dodnes pyšnit jedním z nejkrásnějších a nejpůsobivějších goticko-renesančních center u nás vděčí Soli. Naším dnešním cílem budou Prachatice, hlavní sídlo na někdejší Zlaté stezce. Ovšem o ním zlatem, které se na ní převáželo, nebyl vzácný kov žluté barvy, nýbrž sůl. V Prachaticích už od pradávna věděli, že sůl je skutečně nad zlato, tak si dnes ukážeme, jak to kdysi na Zlaté solné stezce vypadalo. Za zvuku jihočeského souboru Úsvit, Malé muziky, Muziky bohemiky a Plzeňského lidového souboru míříme do Prachatic a přímo na tamní historické náměstí. A vaší průvodkyní bude jako vždy Markéta Ševčíková.

0: A jedna z nejkrásnějších budov na zdejším náměstí je muzeum. No a v něm se nacházíme s mužem, který nám o historii tohoto města a jeho okolí řekne nejvíc. A je to historik František Kubů. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak, pane doktore, já jsem se dočetla, že vše, co se dělo v Prachaticích, bylo postaveno na existenci takzvané zlaté stezky. Neboli solné stezce byla nazývána bílým zlatem. My se tady na ten džber soli díváme, takže kdo to vlastně vymyslel, že se sůl bude přepravovat sem, nebo kdo byl vlastně iniciátorem tady té staré obchodní stezky? Ví se to?
1: No tak přesně to vědět ani nemůžeme, protože počátky té zlaté stezky jsou velmi dávné a důvodem bylo to, že české země byly odjakživa naprosto chudé na sůl. A sůl ve starých dobách, ve středověku hlavně, se potřebovala mnohem víc než dnes.
0: Byl to také jediný konzervační prostředek.
1: Ano, přesně tak. A jelikož Čechy neměli svoji sůl, tak přirozeně se snažili dovážet sůl ze zahraničí. A to šlo po různých cestách, ale největší trasa, která se vyvinula dějinami, byla ta z jižního Německa, z Podunají k nám přes Šumavu, takzvaná Zlatá stezka. Historicky je doloženo, že v roce 1010 na jejím počátku byly jeptišky z kláštera Niedernburg v Pasově, které dostali právě v tom roce od tehdejšího římského krále zprávu z Pasova přes Šumavu do Čech do své péče. A ty teda byly na počátku té organizace toho pozdějšího obchodu. Později to převzal biskup Pasovský a tak to šlo dál. Později se přidali i na české straně různí komponenti, mezi jinými taky město Prachatice.

0: jsme v expozici Zlaté stezky a tady se spolu teď díváme na to, co se vlastně nejčastěji vozilo po Zlaté stezce. Samozřejmě ten džber soli je ta ústřední komodita, ale ono se toho vozilo mnohem víc.
1: To je pravda, sůl byla zdaleka nejčastějším produktem, který se po Zlaté stezce vozil, ale kromě ní k nám šly i velice vzácné druhy zboží, na které byly české země chudé tehdy, například orientální koření, potom to byla jihoevropská vína a pak drahé produkty, například z drahé textilie, zbraně vzácné a velmi často to taky bylo benátské sklo.
0: Ano, my tady vidíme nějaké helmice, muškety, krásnou zlatem vytkávanou látku, krejzly, které se používaly tehdy v rámci oděvů. No ale ono se také vozilo od nás ven, tak co jsme byli schopni světu dát my?
1: Tak nejhlavnějším takzvaným protiproduktem proti té soli bylo naše obilí. Totiž situace obou těch sousedních oblastí, České kotliny a Podunají, byla v těchto dvou produktech opačná. Zatímco jih Evropy, sousedící s Alpami, byl bohatý na sůl a my jsme ji neměli, tak opačně to bylo s obilím. Protože zatímco u nás bylo málo obyvatel tehdy, tak jsme měli obilí víc, než jsme spotřebovali. Zatímco Podunají, které je také úrodné, ale žilo tam nepoměrně mnohem víc lidí, tak se tam to vyměnilo naopak. To znamená, přebytek obilí od nás se převážel na jih. Ale jinak jsme si poskytovali i další produkty, především potravinářské.
0: Například takže i maso, když tady maso, vidíme tu kůži.
1: Nasolené maso, potom to byly kůže a později to byl třeba slad na výrobu piva. Ale čím dál víc to byly i produkty jiné než potravinářské. Z nich největší proslulosti nabylo české sklo, které od středověku bylo čím dál dokonalejší a žádanější v Evropě. Takže na konci Zlaté stezky se na trase potkávala dvě skla. Benátské šlo z jihu k nám a české naopak.

0: My teď vyjdeme s panem doktorem ven, protože si musíme krátce říci o těch, kdož měli na starosti přepravu na Zlaté stezce, jelikož to ovlivnilo život řady rodin a řady rodů tady v této oblasti a v tomto okolí. Tak my jsme vyšli ven a tady teď vidíme muže, který podkovává koně. Díváme se také dovnitř, do chalupy, jak to vypadalo dřív v takovém selském statku. Takže pane doktore, kdo se té spedici, dá-li se to tak říci, na tehdejší Zlaté stezce věnoval?
1: Tak byli to takzvaní soumaři, to byla speciální sorta lidí, kteří realizovali tu přepravu. Jednalo se o dvě skupiny. Jednak to byli profesionální přepravci, kteří se tím živili. Jednak to byli mladší synové sedláků, kteří žili podél tras té Zlaté stezky a tím obchodem si vlastně přivydělávali. Většinou v dobách mimo hlavní sezónu zemědělskou, čili od podzimu do jara, se tomu intenzivně věnovali a většinou někteří měli i s vlastní koně a združovali se i do skupin.
0: No, já jsem právě, že vám do toho vstupuji, někde četla, že oni tvořili takové karavany, že si najímali ozbrojený doprovod, takže to musela být docela propracovaná, sofistikovaná činnost, tedy to přepravnictví tehdejší.
1: To je pravda. Především ti velkoobchodníci si i mohli dovolit více koní, což byla tehdy drahá zvířata. A jelikož se navíc na té takzvané karavaně, což byl soubor několika koní, někdy i několik desítek jich bylo, ale většinou tak do deseti jich bylo, tak se přepravilo hodně zboží a jelikož některé bylo vzácné a drahé, tak na ty přepravce číhala nebezpečí. Po lesích operovali lapkové, kteří číhali na ty karavany, přepadali je a okrádali o to zboží. Proto se vyplatilo najmout prostě ozbrojený doprovod, což byli vojáci prostě profesionální. Ale jinak je nutno říct, že i ti vlastní soumaři často měli své vlastní zbraně, takže dohromady to bylo prostě skupina, kde se to zbraněmi jenom ježilo.

ten ruch kolem nás není nahodilý, protože tady je otevřené okno od krčmy. Tady máme maštale, kde podkováváme koníky. No a když projdeme dál, tak tady vidíme další součást toho, jak to tehdy tady v Prachaticích asi muselo vypadat. Vidíme tady koně, které mají ty džbery na sobě s tou solí. Vidíme tady ten ozbrojený doprovod, tady vidíme

0: Což, jelikož my jsme tady, já jsem teda součástí jedné skupiny, která si hraje na Soumary.
1: Takže vy jste sám v tom soumarském společenství. No vidíte to, pane doktore. Takže vy to absolvujete ještě dnes,
0: ano,
1: tu stezku.
0: Jsem to zažil na vlastní kůži a vím, že ta trasa 90 km za 3 dny je skutečně velmi extrémní. Nejen pro nás, ale i pro ty koně naložené samozřejmě.

0: Mimochodem, co nám tady ze Zlaté stezky zůstalo? Co Prachaticím zůstalo? Jaký pozůstatek nejcennější?
1: No tak především ta výstavba, že jo, to je jasný důsledek Zlaté stezky. A co asi je dneska důležitý, není to teda hmotný statek, ale spíš statek ideový, ale nehmotný, je velká tradice Zlaté stezky. Zlatá stezka totiž jako obchodní cesta skončila na počátku 18. století, ale jméno Zlaté stezky a její tradice tu žije dodnes.
0: Ono po té Zlaté stezce se nepřepravovalo jenom zboží, ale také myšlenky a ideje, že ano, a kultura. Naše země tehdy byly docela málo osídlené a to hlavní, ty proudy poznání k nám šly tady tudy, touto cestou, že ano.
1: No, nejen tudy samozřejmě, ale Zlatá stezka patřila k těm nejvýznamnějším. A máte pravdu, skutečně nejen zboží, ale například i osídlenci tudy přicházeli, aby dosídlili především na pohraniční území u nás. Ale to byli i různí učenci, umělci. Nejlepší ukázkou je právě doba té renesance 16. století, kdy sem proudilo mimo jiné značné množství italských umělců, kteří přímo realizovali u nás ten odkaz renesanční a stavěli. Například i naše krásná stará radnice je jednoznačně dílem italských umělců.
0: No, já bych připomněla i loutkáře, nejenom, že tady máte muzeum loutek, ale právě italští a také poté němečtí loutkáři sem proudili už od toho 16. 17. století. A tehdy loutkové divadlo totiž bylo i zdrojem informací, nejenom zdrojem zábavy, takže to byl další informační pramen.

0: Co máte vy jako muž spojený s historií Prachatic a Prachatická tady na té oblasti a na tom městě nejraději? Které období třeba, ve kterém byste byl bývale rád žil?
1: Tak nejraději mám kromě historie krásnou přírodu. To je jednoznačně tady hlavní bonus a já jsem mimo jiné jsem přestěhoval také kvůli tomu. No a jinak ta historie právě v krásném spojení s tou přírodou je něčím jedinečným a větší klid a bezpečí a podobně. No. Jinak teda z těch období i mě jaksi fascinuje závěr středověku, počátek novověku, 16. 17. století. To byla doba, kdy prakticky celé to století se českých zemí nedotkly velké války a to s tím tak souvisel ten velký rozvoj, že byl na to čas, byly na to podmínky. 16. století určitě muselo být velmi hezké a zajímavé.
0: To máte pravdu, mně by se v něm také líbilo právě, že byl čas na rozvoj všeho krásna, jak jste říkala, všech zajímavých ideí a myšlenek. Moc děkujeme historikovi Františkovi Kubu. Doufám, že ta renesance tady dlouho ještě bude stát, když vydržela tolik staletí a že tady bude pořád tak pěkně a malebně. Díky a naslyšenou.
1: Děkuju, doufám také, že nás ještě ta pohnutá doba nesemele dnes a přeji i divákům, aby se sem někdy přišli podívat a zažili tu krásu na vlastní kůži.

A slovy našeho dnešního hlavního průvodce, historika Františka Kubu, se s Prachaticemi pomalu loučíme. Ovšem, nemusí to být vůbec nadlouho. Pokud to všechno chcete vidět a zažít na vlastní oči, vypravte se do Prachatic příští pátek a sobotu, tedy 25. a 26. června, protože se tam koná už 34. ročník slavností Zlaté solné stezky. No a pokud příští víkend nemáte namířeno na jih Čech, nýbrž na jih Moravy, potkáme se na 81. Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici. A odtamtud budeme také v sobotu večer vysílat pořad Utajené poklady regionu, zasvěcený fenoménu Verbuňku. A nejen to. Tak ať zažijete v příštích 7 dnech spoustu radosti, dobrodružství a nových folklorních objevů. Dnes nám hráli jihočeský Úsvit, muzika Bohemika a plzeňský lidový soubor. A příští víkend se na setkání s vámi těší Markéta Ševčíková.

Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Příjemný poslech od mikrofonu přeje Goránka Oľača. Nedávno jsme si povídali s Vasilisem Spilkou, mladým odborníkem na vývoj softwaru, o jeho řeckých kořenech i o jeho dědečkovi Vasilisovi Antisovi. Ten nějakou dobu působil jako redaktor řecké sekce Československého rozhlasu. Jeho vnuk však o zahraničním vysílání našeho rádia moc podrobnosti neznal. Bylo proto jasné, že tento neobvyklý rodinný příběh, který propojuje českou metropoli s řeckým ostrovem Korfu, si zaslouží pokračování. Tady je. V úvodu je vhodné připomenout základní souvislosti příběhu Vasilise Spilky, který jméno dostal po svém dědečkovi z matčiny strany.
2: Na Korfu, jak jsme vyrůstali, tak tam vlastně jsme byli ve velkém bytě. Dědeček postavil tam dům a tam byly tři patra. Měl tři děti, takže každý dítě mělo jedno patro. My tam byly tři rodiny, akorát moje teta byla tady v Čechách, takže pronajímala ten její byt tam. No. Takže jsme tam byli čtyři děti, já, můj brácha, sestřenice a bratranec.
1: A bylo veselo.
2: Já jsem nejmladší ze všech. Oh.
1: Důležitá informace o dědečkovi Vasilisovi už zazněla. Hovoří o tom, jak pečoval o svou rodinu.
2: Oba moje rodiče vyrůstali tady v Čechách, a takže není to úplně taková ta typická řecká rodina. No ale jistě rodina je moc důležitá v Řecku. Je to běžný, že vlastně i děti, že bydlejí s rodičema dlouhou dobu, že dědečkové bydlejí také spolu všichni. Táta můj je víceméně Čech, se narodil je tady v Praze a máma má ty řecký rody. Její táta, můj dědeček, byl politicky jakoby aktivista. Potom on byl trestán životem, takže nějak mu pomohla komunistická strana trhnout z Řecka.
1: On byl antifašista?
2: Tak, ta historie proběhla. Vlastně ty lidi to viděli, že máš na jednu stranu jako komunismus a na druhé straně fašismus. Takže jedno bylo jakoby proto, aby se lidi pomáhali, a to jiný bylo, jakoby, aby ty lidi byli kontrolovaní. Takže moc těch lidí vlastně bojovalo s ní, aby pomohli lidem, aby to bylo jakoby férovější svět takový, ale pak se třeba ukázalo, že taky byli manipulovaní. Potom dost těch věcí, kterých věřil a za celý jakoby bojoval, tak se ukázalo, že byli jakoby špatně. Taky byli hrozně zklamané, začali kritizovat i tu komunistickou stranu potom, když byli až tady v Čechách.
1: Celý život se zajímalo politiku.
2: Je to tak, no.
1: Vnuk to vystihl zajímavou formulací. Politický aktivista potrestaný životem. Pravdou je, že šlo o mimořádně dynamický osud plný dramatických zvratů. Zasáhla do něj druhá světová válka, následná řecká občanská válka i věznění. Podívejme se na fakta.
3: Vasilis Antis se narodil v listopadu roku 1911. První zaměstnání získal na ministerstvu zemědělství i v Národní řecké bance jako úředník. Už v roce 1937 a v následujících 6 letech poznal život v koncentračním táboře. Podle úředních údajů personálního oddělení Československého rozhlasu se jednalo o tresty za stranickou, ilegální a novinářskou činnost, o věznění z politických a rasových důvodů za okupaci a za činnost v zahraničním odboji v období národně osvobozeneckého boje.
1: Stejná úřední slova platí pro ještě jeden vězeňský rok a dva partizánská v období 1944 až 1949. Konec druhé světové války totiž pro Řecko neznamenal konec utrpení. Rozpoutala se čtyřletá občanská válka, tisíce Řeků skončilo v emigraci. A tak se i Vasilis Antis jako komunista i novinář objevoval v novinách ve Francii, Itálii, potom v Rumunsku a Sovětském svazu. Československá etapa začíná v říjnu roku 1959. Vnuk Vasilis Spilka zná základní informaci o dědečkově práci v Praze.
2: Vlastně on tady pracoval v Českém rozhlasu, on byl vlastně novinář, takže on psal články, mluvil s lidma, rozumět ty geopolitice a všemu. Pracoval v novině, která se jmenovala teda Agonistis, bojovník, ale není to o válce, ale je to třeba spíš jako, že boje za nějaké, jakoby, no...
1: Za spravedlivé cíle.
2: No.
1: Ve kterém období působil v Českém rozhlase, kdy to bylo?
2: Tak já jsem myslím, že 60. 70. leta, možná i 80. možná teda. Nevím, jestli tady byl jakoby oficiálně, ne. Nebo externě, takže to nevím.
1: Já vím. Při pátrání po stopách po dědečkově práci jsem totiž zavítala do archivu Českého rozhlasu. Moc údajů jsem nenašla, ale v osobní složce se psalo, že Vasilis Antis opravdu pracoval jako zaměstnanec, byl redaktorem v řecké sekci zahraničního vysílání.
3: Po zrušení řeckého vysílání působil Vasilis Antis v italské sekci a do důchodu odešel v únoru roku 1972 jako její technický redaktor. V osobní složce zaměstnance jsou samozřejmě údaje o platu, spis z městské části Praha 6, ve kterém se tvrdí, že je bezpartajní. Také se dovídáme, že mu po prvním roce zvýšili cizinecký příplatek z 800 na 1000 korun na základě toho, že do Prahy přijela jeho rodina. Úřad důchodového zabezpečení pak informuje, že se rodina rozrostla a že v ní jsou tři děti, Janis, Kety a Kaliopy. Na žádost soudruha Antise o poskytnutí mimořádného volna kvůli návštěvě sestry v Itálii v říjnu 1971 někdo připsal, nepřichází v úvahu.
1: Zdá se, že tyto staré, trochu zežloutlé archy papíru jsou zároveň spolehlivou ilustrací pracovních a sociálních poměrů. Bohužel neměly žádné zvukové záznamy. Ukázali mi ale zachovalé přehledy relací a texty pořadů, které řecká sekce vysílala v řečtině v dubnu a květnu roku 1961.
3: Jedná se především o zprávy ze světa a z Československa, které vysílali od 18.30 do 19 a reprízovali od 20.30 do 21 hodin. V pořadech zařazovali i hudební příspěvky, komentáře nebo reportáže. Jméno Vasilise Antise je vždy uvedeno v přehledu relace v kolonce Pracovník odpovědný za jazykovou správnost překladu. Občas také četl zprávy jako hlasatel nebo konal režijní dozor. Například 27. dubna 1961 se vysílaly zprávy o příletu kosmonauta Gagarina do Prahy, o výhruškách prezidenta Kennedyho Kubě, jak tvrdí britské noviny, a o procesu s nacistickým zločincem Eichmannem. Po hudbě Bedřicha Smetany byl na řadě text Vasilise Antise, Zlaté lžíce a špinavé pusy.
1: Z toho období je i jeho text Pan Karamanlis nemůže hovořit o demokracii, který zveřejnil 30. května roku 61 minulého století. Týká se Konstantina Karamanlise, premiéra řecké vlády. Autor Antis píše... Spolu s Glezosem je v řeckých vězeních i koncentračních táborech mučeno již po 16 let po rozdrcení hitlerovského Německa i 2000 dalších bojovníků odboje.
3: Najdou se mezi nimi i případy neslýchané zvůle. Lidé, kteří byli odsouzeni za vraždu neznámé osoby na neznámém místě a v neznámé době. Lidé, o jejichž nevině svědčili u soudu příbuzní jejich údajných obětí. Na 1. máje rozehnala řecká policie násilím staré matky 200 vlastenců, kteří byli zastřeleni na 1. máje za okupace a nenechala je, aby položili několik květin na místo obětí svých dětí. Naproti tomu řecký stát zakoupil na své náklady území na postavení pomníku německým okupantům, kteří padli v Řecku.
1: Jen pro vysvětlení, Manolis Glezos byl legendární řecký levicový politik, publicista a především hrdina protinacistického odboje. Pokračuje vnuk Vasilis Spilka.
2: Jinak vím, že on vlastně měl takový pseudonym, nad kterým jakoby někdy psal články, a byl to Jan Rozák. Roxány byla jeho žena.
1: A on zažil okupaci? Československa.
2: Myslím, že právě tady byl v té době a moc to kritizoval. Ještě tady potom byl a v konci 80. letech šel zpátky do Řecka. No.
1: Tím se uzavírá jeho pražská životní kapitola. Pátraný po zvukových příspěvcích redaktora Anty se bohužel nepřineslo žádný výsledek. O to pozorněji jsem si proto poslechla seriál věnovaný historii zahraničního vysílání Českého rozhlasu. Jeho autor Jaroslav Marek v 8 dílech sleduje proměny redakce, technologií i samotného poslání zahraničního vysílání. Druhá epizoda je již část uslyšíte, nese výstižný název Vzajetí ideologie.
4: This is Radio Prague.
5: Attention, attention.
6: Praha volá svět.
7: 90 let v éteru.
8: Hned po skončení války se vysílání do zahraničí rozjelo na novo. Na začátku roku 1947 hlas z Prahy promlouval ke světu v 18 jazycích. Zatímco před válkou převládala hudba, nově se kladl důraz na mluvené slovo. Velmi rychle se zahraniční vysílání měnilo v nástroj komunistické propagandy a tento charakter si zachovalo až do listopadové revoluce. Propaganda byla přímočará nebo naopak docela nenápadná, skrytá za reportáže z běžného života. Vzpomíná Pavla Džazajriová, která v 60. letech nastoupila do francouzského vysílání pro Afriku.
9: Takže já jsem celkem rychle dostala vlastní pořad, se to jmenovalo Setkání mladých. Samozřejmě, že to byla propaganda. Tam byla cenzura, takže si to vždycky někdo musel přečíst.
8: Zpravidla ale byla cenzura obezřetná a přísná. Drtivá většina textů vznikla v takzvané ústřední redakci a pracovníci zahraničního vysílání je jen překládali do příslušných jazyků.
10: Když člověk tu zprávu napsal, tak protože ta zpráva v zahraničním vysílání se potom překládala do různých jazyků, takže ten text byl důležitý v češtině, tak se ten list s tou zprávou se dal do okénka, zavřelo se okénko, zazvonilo se, z druhé strany v místnosti se otevřelo okénko, cenzor nebo inspektor se mu říkalo, přečetl tu zprávu, orazítkoval ji, vložil do mezi okénka, zazvonil, já jsem šel a pak jsem ji mohl teprve rozdat jednotlivým redakcím.
8: Vzpomínal někdejší redaktor zahraničního vysílání Karel Vichs.
11: Tady fungovala cenzura a autocenzura, jako obě, že jo? A když se tyhle ty dvě věci spojí, tak z toho vznikne hlasná trouba, že jo? Což teda v té době tak bylo.
8: Hodnotí Václav Richter, mnohaletý redaktor francouzského vysílání. Vysílalo se výhradně ze záznamu, pásky se ale donekonečna mazaly a přetáčely. Mnoho archivních nahrávek zahraničního vysílání se proto nedochovalo.
1: A tak jsem se dozvěděla, proč mi v archívu nenabídli žádnou zvukovou stopu po působení Vasilise Antise. Takže pořad my a oni můžeme ukončit jednoduchým obrázkem Vasilise dědečka s Vasilisem vnukem. Jsou na Korfu, kde se poznali.
2: Poznal jsem ho v roce 1999, umřel dědeček, no, to mě bylo tak 7. No.
1: Věnoval se vám?
2: Jistě, no, právě dědeček mě naučil jakoby řecky začátku taky, já jsem s dědečkem mluvil moc řecky a povídal mě o věcech, my tam máme jakoby zahradu, jsme tam chodili spolu také s kolem a ukazoval mě věci a tak a vždycky mě, jako si pamatuju, že na mě mluvil jakoby řecky a vlastně jsem si tu řečky jakoby moc učil přes toho dědečka.
1: Doufám, že se nám podařilo doplnit rodinné vzpomínky a zároveň vám, milí posluchači, připomenout, jak výrazně mohou historické události ovlivnit osudy jednotlivců i celých rodin. Na příští pořad mi a oni se těší Goránka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Záchranáři dnes na brněnském autodromu museli ošetřit 70 lidí, často kvůli kolapsům z horka. Zámecký park v Zákupech na Českolipsku už nebude volně přístupný. Tenistka Linda Nosková si na turnaji v Berlíně zahraje o titul. A počasí zítra zpočátku opět slunečnou, později opět místy přehánky a bouřky. Maxima kolem 33, na severovýchodě republiky kolem 27 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Zdravotnická záchranná služba dnes v průběhu motocyklových závodů na Masarykově okruhu v Brně ošetřila 70 návštěvníků. Nejčastěji se jednalo o kolapsy, které pravděpodobně souvisely s horkem. 10 pacientů ošetřili v klimatizovaném stanu u vstupu do areálu a 2 pak odvezli do nemocnice. Vysoký počet výjezdů měli na celé Jižní Moravě. Do dnešní 18. hodiny jich bylo celkem 200. Potvrdila to mluvčí záchranářů Michaela Botová.
3: To je poměrně vysoké číslo. My jsme každopádně v rámci města Brna přidali posádku navíc a také operátora do služby, takže jsme připraveni na větší nápor, který právě pochopitelně souvisí s tím, že město Brno navštívila řada turistů, no a také svůj vliv mají ty vysoké teploty.
2: A právě vysoké teploty dnes lámaly rekordy po celé České republice. Vůbec nejtepleji, přesně 630 stupňů, bylo ve Šternberku v Olomouckém kraji. Meteorologové varují před vysokými teplotami také pro zítřek a opět bude v platnosti výstraha před silnými bouřkami. Národní památkový ústav od začátku letních prázdnin spoplatní vstup do zámeckého parku v Zákupech na Českolipsku. Park bude přístupný pouze jako součást prohlídkového okruhu bez průvodce. Za vstupenku lidé zaplatí 80 korun.
4: O 20 korun lacinější prohlídka samotného hospodářského dvora už od prázdnin nepůjde koupit. Mluvčí Národního památkového ústavu Lucie Bydlasová uvedla, že nádvoří a park budou vzájemně průchozí přes původní hlavní vjezd do loni opravených barokních koníren. Obyvatelé města, kteří mají takzvanou kartu zákupáka, mohou do parku dále zadarmo. Ze Zákup Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: V Lipové na Prostějovsku se k nedávno dokončené kanalizaci připojilo zhruba 60% tamních obyvatel. Kanalizace zatím funguje ve zkušebním režimu. Podle nezávislé starostky Martiny Karkoškové obec čistírnu provozuje tak, aby co nejméně zatěžovala nedalekou Plumlovskou přehradu.
5: My jsme nad rámec toho projektu instalovali vlastně síran, který sráží fosfor, tak abychom tedy minimalizovali ty vody, které potom způsobují v Plumlovské přehradě sinice.
2: Česká tenistka Linda Nosková si na trávě v Berlíně zahraje o druhý titul v kariéře. V dnešním semifinále turnajová osmička porazila Alexandru Elaovou z Filipín 2-0 na sety. V zítřejším finále čeká Noskovou Američanka Pegulaová. Třetí nasazená hráčka v semifinále porazila po bitvě 2-1 na sety světovou jedničku Arinu Sabalenkovou z Běloruska.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno zpočátku, a to hlavně na východě Čech, na Moravě a také ve Slezsku, doznívající přehánky i bouřky, nejnižší teploty mezi 20 a 15 stupni. A zítra přes den jasno až polojasno, během dne místy oblačno až zataženo, k tomu přehánky i bouřky opět mohou být i silné. Maxima zítra mezi 29 a 34 stupni, na severovýchodě republiky kolem 27. Slabý proměnlivý vítr může v bouřkách opět přechodně zasilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Provoz na řadě míst v České republice teď komplikuje hustý déšť. Velmi silně prší i na dálnici D1 před Prahou ve směru od Brna. Hustý déšť je také na dálnici D11 mezi Prahou a Poděbrady a na jihu Čech jsou intenzivní srážky mezi Českými Budějovicemi a Táborem. A silnice 24 z Veselí nad Lužnicí do Lomnice je teď neprůjezdná. Provoz řídí policie. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Slavíci v krabici. Příjemný poslech.
1: Slavíci v krabici.
6: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Pavel Sedláček patří mezi nejdéle zpívající hvězdy u nás a není divu, že svého času patřil mezi ty nejpopulárnější.

0: pes.
1: Se semaforskou písničkou Život je pes autorské dvojice Jiří Šlitr, Jiří Suchý debutoval Pavel Sedláček v roce 1964 na deskách. Nahrál tu píseň 12. září roku 1963 ve studiu Strahov s Big Beatovou skupinou divadla Semafor. Původně prý byla míněna ironicky, ale Pavlovi vrstevníci ji spontánně pochopili jako generační výpověď a tak mu otevřela cestu do světa populární hudby, který byl o hodně větší než ten do té doby jeho rock'n'rollový.

V roce 1974 jsem byl na pionýrském táboře v lesích a polích. Jmenovalo se to Bučovice u Votic. Každý den, a to několikrát, zněla z táborových reproduktorů píseň, která byla jedním z hitů léta toho roku. Nevěděl jsem, že ho zpívá Pavel Sedláček, ale věděl jsem, a věděli to všichni, že se jmenuje Hurá, hurá. Český text napsal Vladimír Mertlík. Ráno.

To se nám prostě muselo líbit. Pavel Sedláček je ročník 1941. Jaký byl ten rok v protektorátu Čechy a Morava? 12. března bylo Němci uzavřeno divadlo D41. 1. dubna zatklo gestapo podplukovníka Josefa Balabána. 13. května zatklo gestapo Josefa Mašína. 17. května bylo po 6 letech zastaveno vydávání týdeníku pro mládež Mladý hlasatel. V září bylo režisérem Josefem Šmídou založeno divadlo Větrník. 28. září vyhlásil Reinhard Heydrich stané právo a rozpoutal vlnu represí. 29. září byl začen předseda protektorátní vlády Alois Eliáš. V roce 1941 vyhlásili němečtí okupanti na území protektorátu zákaz všech tanečních zábav a plesů. Nacisté nemohli tenkrát připustit, aby se prý Češi veselili tancem, zatímco němečtí mužové na frontách umírají pro jakousi novou, to je hitlerovskou Evropu. Dosavadní taneční hudba směla nadále zaznívat jen poslechově a samozřejmě bez skladeb angloamerických autorů. To mělo ale výhodu. Nároky na kvalitu domácí swingové hudby a jejich orchestrů i zpěváků se tím velmi zvýšily. V srpnu roku 1941 odstartovala na plátnech českých biografů mimo jiné filmy i zdařilá filmová veselohra Hotel Modrá hvězda. Hudbu pro ní napsal Sláva Eman Nováček a na slova herce Josefa Gruse se tam objevila i píseň, která se stala dalším swingovým mezníkem české taneční hudby. A nejen to. Písničkou o slunečnici získala Inka Zemánková i takovou svou čestnou přezdívku Slunečnice domácího swingu. Zpěvem se k ní připojil mužský, původně trampský, vokální kvartet Lišáci a všemu tomu na gramofonové nahrávce znamenitě sekundovala Vlachova kapela.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Pavel Sedláček se narodil 4. července 1941 v Praze na Pankráci a tam také prožil své dětství. Od 7 let se učil anglicky a rodiče si přáli, aby chodil na hodiny klavíru. Vyhrál ale jiný nástroj a tak od 14 let zkoušel kytaru. Kytara, respektive kytary, ho doprovází celou jeho kariéru, jen na ně už většinou hrají jiní.

0: Zpívali Pavel Sedláček a Ivon Přenosilová. Pavel Sedláček má průmyslovku, obor spalovací motory. Od malička ho zajímala auta a vzhledem k tomu, že ho nepustili na vysokou školu, tak se ještě vyučil strojním zámečníkem. Nakonec to i s tou vejškou vyšlo, i když úplně jinou a má titul inženýr.
1: Fou!

Pavel Sedláček začal amatérsky zpívat a hrát na kytaru v 15 letech. Krátce na to zvítězil v provinciální talentové soutěži na Praze 4. Zpíval Rock Around the Clock a zvítězil u odborné poroty. Rok na to zvítězil v dalším pěveckém klání v pražské kavárně Alfa a ta soutěž se jmenovala Hledáme nové talenty 1958. Tam soutěžil s Elvisovkou Jailhouse Rock a na celé čáře ovládl publikum, což znamenalo jasné vítězství. Takhle ten hit natočil začátkem 90. let se skupinou Cadillac.

Pavel Sedláček je bezesporu jeden z prvních českých rock'n'rollových zpěváků. První vlastní rock'n'rollovou kapelu měl už v roce 1958, ale její činnost byla pozastavena. Byl zakladatelem jedné z prvních big beatových skupin v Praze. Jmenovala se EP Hi-Fi, studijní skupina big beatu, později skupina Pavla Sedláčka. Jednou z odnoží souboru byla i Karkulka, později přejmenovaná na Olympic. A právě s Olympikem natočil on a jeho manželka, tehdejší manželka Eva Pilarová, hit Hey Paula. Hey.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: S Evou Pilarovou se Pavel Sedláček seznámil v divadle Semafor, kde působil v letech 1962 až 1964 a krátce i v roce 1969. V Semaforu vystupoval ve hrách Šest žen a Zuzana není pro nikoho doma. V době, kdy v divadle Apollo vystupoval Karel Gott s orchestrem Ladislava Štajdla, byl Pavel Sedláček jeho pravidelným hostem a hvězdou večera. Pak zpíval se skupinou Apollo, zkoušel to i s Flamengem, a v té době nahrál písničku Petra Nováka a Ivo Plicky s názvem Džbán.

S kapelou řízenou Janem Spáleným, tedy s kapelou Apollo, natočil Pavel Sedláček i hit autorské dvojice Ladislav Štajdl a Jiří Štajdl. Vyšel v roce 1966 a jmenuje se Tečka.

Jméno Pavel Sedláček je ve výsledcích ankety Zlatý slavík poprvé zapsáno u výsledků druhého ročníku ankety z roku 1963. A to byla ještě společná kategorie pro zpěváky a zpěvačky. Zvítězil tenkrát poprvé v historii Karel Gott a Pavel Sedláček skončil 10. V divadle Semafor spolu zpívali píseň Tu krásu nelze popsat slovy.

0: Nejlepší umístění Pavla Sedláčka v anketě Zlatý Slavík přišlo v ročníku 1964, kdy byly poprvé samostatné kategorie interpretů, jedna pro zpěvačky a druhá pro zpěváky. Pavel Sedláček byl osmým nejpopulárnějším zpěvákem Československa. Jeho jméno je ve výsledcích 50 nejpopulárnějších interpretů 10krát. Poprvé v roce 1963, naposledy v roce 1976. V tom roce byl Zlatým Slavíkem opět Karel Gott a Zlatou Slavicí popáté v historii Naďa Urbánková, kterou jako Pavla proslavilo divadlo Semafor.
1: Na do smrti navždycky.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Během své dlouholeté kariéry vystupoval Pavel Sedláček v pražské Lucerně, v klubu Olympic, v Radiopaláci, na mnoha místech naší republiky i na zahraničních zájezdech. Mezi jeho největší hity patří písnička Nejkrásnější dívka z celých Čech.

Pavel Sedláček hrál i v několika filmech a v hudebním divadle v Karlíně zpíval roli Prcka v muzikálu Gentlemani. V 70. letech se spojil se skupinou Fontána, s níž natočil i hity Míček Flíček nebo Sestřenice z Rokytnice.

Chodí mi totiž dopisy z výsky, zvané Rokytnice.

90. letech patřil Pavel Sedláček mezi podnikatele a zpěv nepověsil na hřebík. Začal zpívat se skupinou Cadillac, kterou dával dokupy. Na krabici, která bude v našem archivu, lepím teď štítek s jeho jménem a na závěr písnička, kterou česky otextoval Libor Křístek. A jmenuje se Příběh, tak si to celé zrekapitulujeme. Loučí se Martin Hrdinka a mějte se jako slavíci a slavice.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Více než třetina všech meteorologických stanic v Česku dnes odpoledne naměřila teplotní rekordy. Zastupitelé Chomutova rozhodli o navýšení turistického poplatku. Fotbalisté Nizozemska na mistrovství světa s přehledem porazili Švédy. A počasí zítra zpočátku dne slunečno, později přibývání oblačnosti a místy přehánky i bouřky. Maxima kolem 33 na severovýchodě republiky kolem 28 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Českou republiku dnes opět zasáhly rekordně vysoké teploty. Ve Šternberku v Olomouckém kraji zaznamenali meteorologové přesně 36 stupňů. A hranici 35 stupňů překračovaly teploty také na 6 dalších místech v Jihomoravském, Středočeském a Královéhradeckém kraji. Upřesní meteorolog Martin Tomáš.
2: Teplotní rekordy pro dnešní den zaznamenalo 59 stanic ze 171 stanic měřících alespoň 30 let, což je 35%. Na stanicích Labská Bouda a Žamberk byl překonán dokonce absolutní červnový rekord.
0: A vysoké teploty budou na území celé České republiky také zítra. Meteorologové kvůli tomu vydali opět výstrahu a opět se mohou objevovat silné bouřky. Návštěvníci Chomutova si připlatí za turistický poplatek. Zastupitelé města rozhodli po 22 letech o jeho navýšení. Dosud turisté za pobyt platili 21 korun denně. Upřesní primátor Milan Merc z Hnutí Nový Sever.
3: Teď činí 35 korun poplatek na osobu a noc, s tím, že jsme mohli jít až do 50 korun.
0: Vedení České vsi na Jesenicku připravuje velkou rekonstrukci chodníků kolem obecního úřadu. Trasu poškodili předloňské povodně. Práce by měly začít ještě letos v létě. V současné době samospráva připravuje potřebné podklady a také výběr zhotovitele. Potvrdil to nezávislý starosta Petr Mudra.
4: Měl by se realizovat tady chodník Jánského kolem úřadu. Tam vlastně ještě velké kusy chodníků chybí. Je to asi v nejhorším stavu, protože se dělalo všude jinde, takže teď se jako dokončují rozpočty a bude se to soutěžit během července, tak aby se ještě během prázdnin začalo. Sport.
0: Český cyklista Matias Vacek se v závodě kolem Švýcarska posunul na třetí místo průběžné klasifikace. V dnešní časovce dojel čtvrtý, vyhrál Slovinec Tadej Pogačar, na kterého Vacek ztratil 11 sekund. Celkově ztrácí na Pogačara 4,5 minuty. Zítra se jede poslední etapa. A krátce fotbal, světový šampionát má dnes na programu 3 duely, jeden už skončil. Nizozemsko si poradilo se Švédskem vysoko 5-1. Za necelou hodinu začne utkání Německo pobřeží Slonoviny a ve 2 hodiny ráno pak souboj Ekvádor-Curaçao. Počasí. V noci na neděli čekáme v České republice jasno až polojasno. Zpočátku hlavně na východě Čech, na Moravě a také ve Slezsku doznívající přehánky i bouřky. Nejnižší teploty nad ránem mezi 20 a 15 stupni. Zítra bude velmi podobně jako dnes, tedy jasno až polojasno. Během dne místy oblačno až zataženo, opět přehánky i bouřky opět mohou být silné. Maxima zítra většinou mezi 29 a 34 stupni. Pouze na severovýchodě republiky budou o něco málo nižší, kolem 27. Slabý proměnlivý vítr bude v bouřkách zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Karlovarsku je zavřená silnice 25 z Ostrova na Boží dar. Na konci Jáchymova zasahují záchranáři u srážky motorkáře s autobusem. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín, přejeme příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se pustíme do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů. Nebude chybět několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o cibuli, tedy kdy musí ze země ven. Příjemný poslech Hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší. Artur Kubica.

0: magazín.
1: Pěstovat citrusy mohou kliďasové, pohodáři, rozhodně to není vhodné pro vzteklíky a pro netrpělivé lidi. Přesvědčí vás o tom rozhovor s citrusářem Milošem Kaplanem z obce Veliny na Pardubicku, kterého navštívila na jeho zahradě naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková. A zavedli ke skleníku, ze kterého na konci května konečně mohl vynést desítky opečovávaných rostlin. A jak uslyšíte, Miloš Kaplan v sobě nezapře učitele.
2: Já se jmenuji Miloš Kaplan, je mi 57, učím češtinu a tělocvik a abych se z toho nezbláznil, tak jeden z mých koníčků je prostě pěstování subtropických rostlin. Jsou krásné, když to vidíte sama.
3: No je to úplná nádhera, jako kdybych byla skutečně někde u moře. A vy jste říkal, že když si pomnu takhle třeba tenhle lísteček, tak poznám podle vůně, jaký to je citrus.
2: Tak to schválně zkuste.
3: Tak já to schválně zkusím. No vůně je to opravdu nádherná a to, co úplně snad nejvíc osvěží teď ve vodě třeba s mátou, limetka.
2: Přesně tak. Je to limetka neznámé odrůdy. Prostě já jsem ji našel před lety před kontejnerem na bioodpad. Dotyčný se jí asi zbavil, protože ona byla bez listů, ale zkušeným okem jsem zjistil, že to je v podstatě zdravý strom, který se dostal do nějakého šoku a říkám, tak co, tak já ti zachráním život. A vidíte sama, že prostě je to nádherná zdravá rostlina, plná květů a okolo Vánoc si myslím, že bude plná krásných malých limetek.
3: Takže se odmění za tu péči, málem v popelnici skončila. No a tady už ale vidím, že plody jsou, vypadá to jako citrony.
2: No, není to citron, zrovna tohle je můj zamilovaný pomerančovník, jmenuje se Calabria. A na něm je zajímavé to, že dozraje až vlastně za rok. Takže za 16 až 18 měsíců prostě po rozkvětu. Pěstování citrusu není pro nedočkavé lidi.
3: Jo? To teda ne. Není. Takže se ještě dočká zimování, ano, zpátky do skleníku a pak teprve za rok.
2: Příští rok dozraje, ale ty jsou fakt vynikající a prostě i dobrý. Dá se říct, že tady u nás v Čechách už umíme vypěstovat mandarinku určitě, citrony určitě, ale i pomerančovníky, že v podstatě nepoznáte rozdíl mezi kupovanou a mezi mou vlastní.
3: No a který ten citrus je takový pro začátečníky? S čím začít, aby se to povedlo, aby ani ta trpělivost nebyla zas až tak potřeba?
2: No, asi bych doporučil citron, protože citron, dalo by se říct, že vydrží i naše chyby. Ale říkám to zrovna a každému, kdo by si to chtěl zkusit, nejhorší měsíce pro citrusy je u nás zima. Listopad až únor. A ne proto, že bychom jim neuměli dát teplo. My teplo dát umíme, ale neumíme jim dát světlo. A proto teda já všechny své citrusy zimuju v místnosti, kde je 0 až 10 stupňů, kde je světlo a kde oni doopravdy spí.
3: Takže tam máte prosklenou hodně tu místnost?
2: Je to prosklený, je tam okno, ale říkám, když tam není na 10 stupňů nebo na 12 stupňů, tak prostě oni doopravdy spí. A pak na jaře, na konci února je šoupnu do skleníku, tam teda mírně přitápím a tam prostě nastane exploze života. Což je vlastně vidět.
3: Ano, teď jsme v té explozi života.
2: Vy rozhlasoví posluchači to asi nevidíte.
3: Nevidí, ale fotky jsme udělali, tak, ty budou tak, určitě tak. Na našem webu.
1: Přesně tak, na našem webu se můžete podívat na citrony, mandarinky i pomeranče, některé kvetou, jiné už tvoří plody. Pokud byste si chtěli vyzkoušet pěstování citrusů, doporučuje Miloš Kaplan vybírat si sazenice v zahradnictvích, kde vám zkušení zahradníci poradí. Správně zvolený výběr sazenice do konkrétních podmínek je totiž zásadní. Co nás čeká za chvíli, tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.
4: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

0: Začínají Rady a tipy. Tradiční odpověď na vaše zajímavé telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz. Ten jsem si schoval od podzimu, protože se může hodit právě teď, než vám rajčátka začnou dozrávat.
1: Na rajčatech se mi objevovala taková hnědá skvrna ze spodu rajčete. Můžete mi poradit, jestli tomu chybí nějaká výživa nebo čím to je? Děkuji.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Je to velice jednoduchá příčina. Učebnice praví, je to porucha ve výživě, speciálně nedostatek vápníku. A to způsobuje ten nedostatek vápníku buď špatné složení zeminy, že třeba není v zemi, ale současně to podporují takové vysoké letní teploty a malá zálivka. Protože rajčata je špatné zalévat jen tak takovým tím kropením v země po povrchu. Tak je lépe na ně zapomenout, jeden až dva dny zapomenout, ale pak opravdu tam nakropit tolik vody po celém povrchu, že de facto stojí ve vodě, aby se ta voda prosákla do hloubky, nezůstávala na povrchu, protože ty plody mají velkou spotřebu a rajčata tou dobou už mají kořeny daleko hlouběji, tak musí sát vodu, která se vsákne dolů. Navíc je potřeba dodržovat teploty, pokud možno větrat, aby se udržely uvnitř skleníku teploty do 30 stupňů anebo stínit.
0: A máme tady další zajímavý dotaz.
3: Mám broskev už asi přes 10 let a měla moniliózu. I když jsem to dvakrát síkala na jaře, tak prostě ty větvičky byly hrozně proschlý. Rodila dost, ale ty listy potom byly jedna dírka vedle druhý.
0: Tak s tím by nám mohl pomoci plzeňský zahradník a náš stálý poradce Přemysl Písař.
4: Co se toho amoneliového úžehu týká, tam je důležité vlastně veškeré ty suché větvičky odstranit, ideálně tu rostlinu, stromek ořezat hluboce do zdravého dřeva, protože moneliový úžeh je vlastně houba, která do té rostlina vzniká skrze květ a působí tak, že ucpává cévní svazky v těch větvičkách a to se potom projeví tím, že když se oteplí a ta broskvoň potřebuje dostat vodu z kořenů do listu, aby neuschla, tak to skrz ty ucpané trubky přes ty vlastně cévy, přes ty pletiva, které jsou ucpané, prostě toho houbu nedokáže protlačit dostatek té vody do těch listů a pak ty větvičky usychají. Takže odstraňujeme všechny suché větvičky, suché plody, ideálně řezem hlouběji do zdravého dřeva. A potom jste ještě uváděla, že na rostlině se objevují dírky na listech, tak to je jiná choroba a to se jmenuje dírkovitost listů. Projevuje se to tak, že se nejdřív objeví jaká malá hnědá skvrnka, která má žlutý lem a později vlastně toto celé vypadne, odumře a v tom listu zbyde dírka. Tady můžu doporučit nějaké postřiky, fungicidy. Bavíme se tady o postřicích proti houbovitým chorobám a tam bych doporučil potom navštívit nějakou specializovanou prodejnu a pobavit se o tom, že máte dírkovitost a bude vám určitě doporučen vhodný přípravek, včetně jeho použití. Takže tolik k vašemu dotazu, ať vám to hezky roste.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín.

0: Hobby magazín.
1: Existuje několik způsobů, jak rozmnožit včely, tedy jak odchovat nové včelstvo. O těch nejčastěji používaných nám povypráví včelař Martin Weiss. Naše hobby redaktorka Jolana Nováková s ním natáčela třeba o tom, že když potřebuje včelař novou matku do nového nebo do starého včelstva, tak mu ji přinese anebo přiveze pošťák. I na to se Martina Weisse přeptáme.
2: Jak se odchovává nové včelstvo? Ptám se Martina Weisse, včelaře, u Mladoboleslavské městské včelnice.
3: No, těch způsobů je více. To můžeme nechat na přírodě. To je vlastně typická záležitost pro květen a první polovinu června, kdy se ty včelstva rozšiřují prostřednictvím rojů. To lidi většinou znají, že to je takový ten hrozen, který se pověsí někde nejčastěji na větev. A pak včelař přijede, aby ho sebral, nebo se ten roj vznese a uletí, najde si nějaké nové působiště sám. Je to škoda. No, a včelař může přikročit k tomu, že si vlastně vychová ty matky sám. Těch způsobů je celá řada, od těch úplně nejjednodušších, že prostě vezmeme jeden úl, rozdělíme ho vlastně na dva, dáme stranou nějaké plodové plásty a pokud na nich bude alespoň jedna larvička, tak ty včely najednou začnou cítit, že nemají matku, že ji potřebují. To zjistí zhruba během hodiny, jak se začne vytrácet ten její feromon, ta její vůně. A vyberou si nějakou vhodnou larvičku a tu začnou zalévat mateří kašičkou, takovou speciální bílou šťávou, kterou vlastně jsou krmeny všechny larvičky po dobu jednoho dne v tom úle, ale oni si vyberou jednu a tu začnou zalívat den po dni, dokud ta larvička roste a přijímá potravu, než se zavíčkuje a probíhá tam u ní proměna. A právě změna té výživy způsobí to, že z vajíčka oplozeného, ze kterého by normálně byla dělnice, takže se vlastně stane ta nová matka, takže to je jenom záležitost výživy. No a toho může využít včelař, který přijde, a když se tady natáhnu pro tenhle ten speciální rámek.
2: Natáhněte.
3: Je to vlastně část běžného rámku, jakou můžete vídat v úlech. Tenhle je upravený o něco užší a jsou vlastně do něj zasazené takové plastové, říká se tomu matečníkové misky. Zvěšené vlastně jako směrem dolů a včelař může vlastně do těchto těch mističek přenést z nějakého plástu, kde jsou larvičky, ideálně co nejnižšího věku, tak je přenese na dno těch buněk a včely potom, když ty larvičky přijmou, tak je právě začnou zalívat tou mateří kašičkou a z jednoho takového rámku můžete vychovat třeba i 30 matek naraz vlastně v jednom včelstvu. Vy pak musíte ještě někde sehnat to včelí maso, jako ty dělnice, které se o tu novou matku budou starat, ale i takhle z mála vlastně můžete vytvořit nové včelstvo.
2: No a slyšela jsem dokonce, že matka může přijít poštou.
3: No, to je báječná věc. Já to rád říkám, když mám včely někde na ukázku ve školách. Ne každý se spokojí s tím, že si tu matku vychová sám, protože ta je pak přirozeně spářená. Vy nevíte, kdo jsou ty samci, se kterými se pářila, takže to může být nějaká místní směska, což nemusí být vůbec špatně, ale pokud chcete mít nějaké garantované vlastnosti, na které se ty matky chovají, tak oslovíte nějakou šlechtitelskou nebo chovatelskou stanici. Tam si ty matky objednáte, většinou jste v pořadníku, takže když se na vás dostane, tak vás pak vyrozumí, posíláme ty vaše objednané matky. No a u vás potom zazvoní poštečka, má obálku formátu A5 s bublinkovou fólií a v tom jsou takové malé plastové přepravní klícky, ve kterých bzučí většinou 4, 5, 6 včel. Jedna z nich je právě ta matka a dostane sebou třeba 5 dělnic jako doprovod a ty vlastně do roztrhání těla do poslední chvíle oni pečují, krmí ji, čistí ji, pokud se olepí takovým meducukrovým těstem, které dostanou na cestu jako zásobu potravy, tak prostě se o ní starají, zahřívají. No a vy potom vypustíte ten doprovod a tu matku vlastně přidáváte do bezmatečného včelstva, které si vytvoříte.
1: Jak slyším to bzz, bzz, tak se bojím, že se mi zase vyrojily včely. Ale letos to není tak žhavé, zatím to bylo jenom dvakrát. Reportáž o včelích matkách, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu rozhlas.cz/hobby, stejně jako další zajímavosti a fotografie. Co nás čeká? Máme pro vás pěknou muziku a pak se vypravíme na zahradu k bazénu a zaměříme se na dezinfekci vody.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Majitelé bazénu si při jejich provozu musí hlídat například pH vody, čištění, její dezinfekci a používat také různé přípravky, které zabrání, mimo jiné, růstu řas. Asi nejrozšířenějším prostředkem na dezinfekci byl donedávna chlor, ale to jste se v bazénu anebo po vykoupání mohli cítit jako v nemocnici, takže něco jiného. Už několik let se vyrábí přístroje, které péči o bazén hodně usnadní a na špatnou vodu nebo nekvalitní vodu upozorní. Získávají si tak stále více příznivců. Někde je vidíte pod názvem Salinaror, jinde Salinator. Ale kde je pravda a jak fungují, tak to zajímalo našeho hobbyredaktora Jiřího Šobra na návštěvě u bazénového specialisty Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Tyto výrazy se objevují v různých variantách, v tom je náš jazyk krásný. Správně je to elektrolýza soli, kde mírně slaný roztok pomocí zařízení solinátoru nebo salinátoru a pomocí elektrod rozkládáme na chlor, vodík, hydroxid sodný a tak dále. Tím nám probíhá ta dezinfekce vody. Je to velice populární dezinfekce vody, protože nás zbaví části starostí o ten bazén. Zjednoduší nám život s tím bazénem.
3: A teď mi řekněte jak? Tady budu muset kontrolovat také kvalitu té vody.
2: Ano, vždy kontrolujeme kvalitu vody, ale u té elektrolýzy solí nám potom odpadá povinnost dalších druhů chemie, jako je algicid proti řase. Ten do vody ze solí již potom nepatří. Je tam míň chemie v té vodě, potřebujeme řešit pH a na zařízení, na salinátoru si regulujeme množství chloru, který nám produkuje to zařízení.
3: Salinátor si tedy řekne přisyp do bazénu sůl nebo si ji přisype sám?
2: Pouze nahlásí, jestli v bazénu je příliš soli, nebo málo soli. Samotné dosypání soli musíme provádět my. Dneska máme možnost solinátorů, které si hlídají jak hladinu pH, tak hladinu chloru a automaticky si řídí celý proces. Tudíž my můžeme provést jednou třeba za měsíc kontrolní měření, zdali salinátor funguje správně a vlastně nemusíme potom řešit doplňování žádné další chemie.
3: To zařízení je samostatné, anebo se připojuje třeba k pískové filtraci?
2: To zařízení je vždy součástí filtračního okruhu a vždy se montuje jako poslední zařízení na té vratné větvi. Vodu napřed vyčistíme pískovým filtrem, pak vodu ohřejeme třeba v solárním panelu nebo tepelným čerpadlem a vyčištěnou nahřátou vodu jako poslední potom nachemizujeme tímto salinátorem.
3: A to všechno stihne přitom, když jim bude protékat ta voda?
2: Ano, funguje to tak, že vlastně přes ty elektrody protéká ta vyčištěná nahřátá voda a na těch elektrodách dochází k té elektrolýze, kde se rozkládá chlorid sodný, tedy sůl klasická, na ty dané již řečené látky.
3: Chlor klasický do bazénu, něco stojí jako bazénová chemie. V případě salinace do bazénu nasypu sůl, to je podstatně lacinější a ušetříme.
2: Když to přepočítáme, na každých 1000 litrů bychom měli nasypat od 3,5 do 5,5 kg soli. Pak nám salinátor funguje správně a my nemusíme řešit další věci.
3: A teď mi řekněte, když ušetřím za tu sůl, kolik mě bude stát ten salinátor?
2: Tak salinátory se dneska pohybují od 13 000 korun do 65 000 korun. Podle toho, zda ten salinátor je manuální, tedy musím si sám nastavovat hodnotu chloru a musím si pak ručně regulovat pH. Nebo potom samozřejmě dražší modely, které už si umí sami regulovat proces čištění v tom bazénu.
3: Je ta voda ošetřená salinátorem prospěšná našemu zdraví, anebo je to stejné, jako když se koupeme v té klasické chlorové?
2: Voda ošetřená salinací je zdravější, mnohem příjemnější na pokožku, vyhovuje dokonce lidem, kteří mají atopický ekzém, je mnohem méně nachemizovaná než klasická voda, kterou chemizujeme chlorem a dalšími přípravky.
1: Zajímavé informace o přístrojích, které vás upozorní na nekvalitní vodu v bazénech, zjišťoval u Martina Zikuly, bazénového specialisty, náš hobbyredaktor, kutil a chalupář Jirka Šobr. A pro vás už budeme mít jenom zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na cibuli, tedy jak se pozná, že musí ze země ven.

0: Pohádkářský kalendář.
1: Pronostiky, tak ty jsou skvělé. Když prší, tak jsou jedny pronostiky, a když neprší, tak jsou druhé pronostiky. A objevil jsem jednu historickou událost spojenou s 20. červnem, a to zaznamenal ve svých pamětech Vincenc Federsel z obce Bystrá u Poličky, tak podle tamější kroniky 14. června 1821 pomrzly brambory i stromy a 20. června přímo na svátek Božího těla udeřila taková sněhová chumelenice, že lidé museli jít v kožiších a v zimních rukavicích v průvodu. Tak to jenom, abyste si nemysleli, že si s námi počasí také zahrává. U nás je to v tom porovnání úplná pohodička. Roste vám cibule a česnek? Tak pokud je chcete mít ostré jako břitva, tedy, jak by řekl znalec, lepší a chutnější než z obchodu, tak musíte přesně odhadnout, kdy je vytáhnout ze země. Koncem července začne cibuli, tedy té zralé cibuli, polehávat nať. Ne žloutnout, ale polehávat. A to je ta pravá chvíle, kdy půjde ven ze země. Vyrýjte ji z půdy ven a nechte ve stínu uschnout. Česnek je na tom podobně, jenže na něj se dá jít právě, když mu ta nať žloutne. Zase opatrně vyrýt, svázat do copánku a nechat ve stínu řádně vyschnout. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Tak zaměříme se na biouhel, tedy jak si ho doma vyrobit a na co je dobrý. Potom se vypravíme mezi myslivecké psy, norníky a poradíme několik vychytávek, jak pečovat o hodiny a o hodinky. A máme pro vás závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz. A ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas, zprávy.
3: Firmy v celé České republice budou muset od července hlásit nástupy všech pracovníků. Vodní záchranáři v těchto dnech upozorňují na velká rizika koupání v přírodě. A počasí zítra zpočátku dne slunečno, později přibývání oblačnosti, opět místy přehánky a bouřky. Maxima kolem 33, na severovýchodě republiky kolem 28 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů se v České republice od července rozšíří a firmy budou muset evidovat také nástupy všech nových zaměstnanců. Dosud se taková povinnost týkala jen nahlašování cizinců. Státní úřad inspekce práce považuje tuto změnu za velmi důležitý krok, který přispěje k větší transparentnosti pracovního trhu. Podle mluvčího Richarda Kotrbáče navíc zabrání některým případům nelegální práce.
4: Z kontrolní praxe vyplývá, že se inspektoři opakovaně setkávali s účelovým tvrzením, že pracovník nastoupil do práce teprve v den zahájení kontroly a jeho přihlášení bude provedeno dodatečně. Následné prověřování podkladů a dostupných informací však často ukázalo, že dotyčný vykonával práci již delší dobu.
3: Současné tropické počasí láká k vodě a vodní záchranáři v Česku varují před rizikovým chováním. Ročně se v České republice v řekách, rybnících nebo bazénech utopí až kolem 200 lidí. A často kvůli tomu, že přecení své síly. Podle prezidenta vodní záchranné služby Českého červeného kříže Davida Smejkala je proto velmi důležité sledovat ve vodě také své okolí.
5: Lidi si myslí, že ten tonoucí zkrátka mává v té vodě, volá pomoc, pomoc, já se topím, a nic takového neplatí. Tonutí je rychlá a velmi tichá smrt a dokonce se stávají případy, kdy to utonutí například v bazénech se děje za přítomnosti řady dalších lidí a nikdo si toho tonutí vlastně nevšiml.
3: Jedinečná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké funguje v České republice už 5 let. Vznikla jako součást projektu Světluška nadačního fondu Českého rozhlasu. Nabízí více než 110 zařízení, která usnadňují každodenní život lidem se zrakovým handicapem. Jejím hlavním cílem je umožnit klientům, aby si pomůcky vyzkoušeli ještě před jejich nákupem, říká vedoucí půjčovny Andrea Hlaváčková.
6: Protože tady ty pomůcky jsou všechny drahé. Malá čtečka a velikosti flešky stojí 65 tisíc a telefon prostě jednoduchý s tlačítkama stojí 15 tisíc. Takže proto tady jsme, aby si lidi opravdu vyzkoušeli, jestli opravdu chtějí za tolikhle peněz tu pomůcku, jestli je to to, co jim vyhovuje.
0: Sport.
3: Čeští volejbalisté vyhráli utkání Evropské ligy nad Španělskem 3-1 na sety. Udrželi si tak naději na postup do semifinále. Zítra budou hrát ještě v Gruzii proti domácímu Výběru. Ani vítězství, ale českému týmu nemusí zaručit postup.
0: Počasí.
3: V noci na neděli čekáme v Česku jasno až polojasno zpočátku, a to hlavně na východě Čech a také na Moravě a ve Slezsku doznívající přehánky nebo bouřky. Nejnižší teploty stále vysoké mezi 20 a 15 stupni. Zítra bude opět slunečno, horko a dusno. Během dne ale místy oblačno až zataženo, přehánky a bouřky opět mohou být i silné. Maxima zítra většinou mezi 29 a 34 stupni. Na krajním severovýchodě republiky kolem 27. Slabý proměnlivý vítr bude v bouřkách zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D1 z Brna do Vyškova počítejte s překážkou za Rousínovem. Na kilometru 221 je kvůli odstavené dodávce uzavřený pruh pro pomalá vozidla. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 čekejte pomalejší provoz v okolí odbočky na Ořech. Mezi kilometry 18 a 20 je uzavřený pravý pruh. V levém pruhu se zdržíte zhruba do 10 minut. A silnice číslo 24 z Veselí nad Lužnicí do Lomnice nad Lužnicí je za sjezdem z dálnice D3 po nehodě dvou osobních vozidel uzavřená. Oběd se to dá po silnici kolem dálnice a přes Dynín a Záblatí. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začínají hvězdné návraty, přejeme pěkný večer a také příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: Je tu další příběh, další vyprávění, další život plný radostí i starostí. Práce i volných chvil, úspěchů i času čekání. Další a přesto jiný. I dnes zajímavý a takový, co vás přinutí i přemýšlet a vzpomínat. Pořadem vás jako vždy a rád provede Patrik Rozehnal.
8: Honem, spustíte, vypravujte svůj příběh.
7: Budeme si vyprávět o dámě, která se narodila na Slovensku, v Novém Mestě nad Váhom. A to 27. července roku 1939. Ale prožila tam jen necelé 3 měsíce. Pak ji propašovali k nám na Moravu. No jo, byla to taková uprchlice.
8: S vámi je šmanda.
7: Myslíte? Víte co? Vyprávějme si ten příběh.
8: Podívejte, tady je lavička, posaďme se. Tady nikdo nechodí, nikdo nás neuslyší.
7: Tak o tom bych pochyboval. Právě teď nás někde poslouchají tisíce lidí.
8: A spustíte svůj příběh. Vy mě totiž nepřesvědčíte, vy máte svůj příběh, ale necháváte si ho pro sebe.
7: Nenechám. Je to příběh o Gabriele Vránové. A budeme vám ho vyprávět spolu s jejím synem Ondřejem Kepkou. Tak víte, jak se vzpomíná a sní?
8: Dovolte, jak bych nevěděla, sama jsem snílek.
7: Tak to s námi zkuste i vy.
8: A víte co, teď vám povím já svůj příběh, celý nic nezamlčím. A vy mi potom dáte za to radu, jste velice chytrý člověk. Slibujete, že mi tu radu dáte.
7: Tuhle odvahu asi v sobě nenajdu. Ale rozhodně si z vašeho příběhu vezmeme poučení a inspiraci.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dnes to tedy bude příběh Gabriely Vránové, který si budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gabriela Vránová pocházela ze smíšené rodiny a narodila se na Slovensku, kde její tatínek tehdy působil jako pedagog. Učil češtinu a francouzštinu. Na Slovensko přišel vyučovat československý jazyk. Tak se o tom tehdy uvažovalo, že bude ve slovenském a českém znění. A jako učitel se tam zamiloval i do své o pár let mladší žákyně. Jak to pokračovalo dál, už mi prozradil Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové.
2: No a vzali se a dostali se do toho Nového Mesta nad Váhom, protože babička, jak říkám, nebyla z toho kraje, tak se tam dostali a narodila se jim tam tedy původně takhle, ještě se narodil nejstarší strýc Jaroslav, máma, ale mladší bratr Stanislav už se narodil na Moravě, protože přišel slovenský stát, celá tahle ta idea padla, že jo, byly problémy, Slováci se vlastně osamostatnili a dědeček buď by musel podepsat kolaboraci se slovenským státem, anebo, což bylo jasné, se rozhodl, že musel prostě zpátky na Moravu a utíkal, kdybych to chtěl hodně zdramatizovat, tak přes Javorinu opravdu, ale z náručí s malou Gabrielou, ale ono to tak úplně nebylo. On utíkal, ale bez té malé Gabriely, protože se musel vrátit už bez povolení. Se přes kopečky vracel vlastně do toho svého působiště, no a dostali se nakonec do Brna, kde máma vystudovala teda střední školu a tak dále. Čili ona žila jenom 3 měsíce vlastně na tom Slovensku. Ona je červencová a v září došlo ke vzniku toho slovenského státu a museli pryč.
3: Je to tak snadné najít cestu k nám. Okolo potoka, po kterém pírko plave, přes zítku přelézt, nadejít si humny, na mostku postát, nad hůčícím splavem slovíčka hledat vhodná pro pěnu, zase je zahodit a jít, jít. Na cestu uříznout si hůl, spočítat hvězdy, v lese zabloudit, tmu jako plnou fůru se napřed sebou tlačit a místo náprav uslyšet ze sna sté nad ptáky. Je to tak snadné najít cestu k nám.
2: Její první film Kde řeky mají slunce, režiséra Kršky, taková menší, ale výrazná role ještě jako brunety, protože máma byla původně černovláska. Ten film se málo vysílá, já jsem ho viděl jenom díky tomu, že jsem o mámě připravil dokument, tak jsem si ho nakoukal. Hrála tam takovou zavrženou prostě roli jako takové odpadlice, ale to je všechno, co o tom vím. Ale druhý film byl asi jeden z jejich nejvýznamnějších a dodnes tedy velmi populárních a to je film, protože se opakuje, Hledá se táta.
0: S Vladimírem Menčíkem.
2: Pro něhož, a to se ví málo, to byla první velká role. On sice předtím už hodně točil, daleko dřív než máma, protože byl také věkově starší a točil už od hodně mladého svého věku, ale takové, řekl bych, menší nebo střední role, když tohle to byla první hauptka. A to je nějak svedlo dohromady, že se stali velmi i vyhledávanými partnery, několikrát spolu hráli, byť každý úplně jiný a vyvrcholilo to velkým tedy životním přátelstvím a nakonec to ještě podpořila blízkost našich chalup, což vzniklo náhodou. Takže Vladimír byl velkým rodinným přítelem a setkání u něj na chalupě nebo jeho u nás patřili k tomu nezapomenutelnému.
0: Nabídky na film přišly pro Gabrielu Vránovou i později. V roce 1966 natočila v kriminálním žánru Poklad byzantského kupce. A ve stejném roce i Smrt za oponou. Další herecké úkoly před filmovou kamerou byly už jen menšího rozsahu. Připomeňme si třeba i film Marie Poledňákové, kde si zahrála učitelku, jak vytrhnout velrybě stoličku.
4: Vašku, proč má ta velryba zavázanou hlavu?
5: Protože jí bolí z

0: maminka. Tak, děti, než začneme psát, vzpomeneme si na maminku. Jaká je, co dělá, jak vypadá. Benda Martinec, dejte sešity na stůl, vezmete si cvičný papír a sloh budete přepisovat po vyučování.
1: Prosím, soudružko, učitelku, já dneska nemůžu. Já musím vařit večeři.
0: Vašku, Nešašku, už ať si v lavici. Tak, povídejte, děti, jaká je vaše maminka.
1: Hezká.
0: Lucko.
2: Okatá.
3: Kudratá.
0: Jirko.
1: Pravdomluvná.
0: Vašku.
1: Já už to prosím sepisuju písemně.
0: Vaškovi pořádkovou službu, to je jako udělat kozla zahradníkem. Ale tento týden se překonával. Nejenže ve třídě byl vzorný pořádek, ale pomáhal také školníkovi. A kolega tělocvikář, ten si ho nemohl vynachválit.
4: Já si myslela, že něco proved, když jste mě volala do divadla.
0: Včera jsme psali sloh. Prosím vás, neříkejte Vaškovi, že jsem vám to dala číst.
4: To je moula. Maminka se bude vdávat. Takový nesmysl.
0: Víte, co mám na dětech nejraději? Že vidí svět takový, jaký by měl být. A jejich svět, to je především harmonický domov.
4: A co byste dělala na mém místě vy, paní učitelko?
0: Já bych se nad tím alespoň zamyslela, maminko.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme ve vyprávění příběhu tak, jak jsme si to slíbili na začátku. O herečce Gabriele Vránové.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Gabriela Vránová, jak už jsme prozradili, vyrůstala v Brně. A také tam vystudovala herectví. Za svým prvním divadelním angažmá putovala do Ostravy, kde ale strávila jen dvě sezóny na jevišti Státního divadla, a to v letech 1960 až 62. Přes poměrně krátké období, které tam prožila, tak na Ostravu vzpomínala ráda. Mimochodem na tom hereckém začátku, Ondřej, měla maminka někoho, kdo ji takzvaně vzal pod křídla. Některá z kolegyň, která se prostě o ní starala a snažila se jí předat své zkušenosti? Nebo našel se někdo potom v Praze, když přišla hrát do divadla na Vinohradech?
2: Ona měla v Ostravě vynikající českou herečku a hlavně také první ženskou nositelku ceny Thálie Zorku Rosypalovou, která dostala cenu Thálie za celoživotní mistrovství. To byla velká legendární herečka s podobným osudem jako v Praze Vlasta Chramostová. I s tím osudem, že nesměla. Zorka mohla aspoň v divadlo, než to paní Chramostová nemohla ani to. Takže to byla taková její druhá máma.
1: Starala se o ni opravdu vzorně. Za tu dobu hrála Gabriela Vránová třeba v Domě Doni Bernardy nebo v Dalskabátech aneb Hříšné vsi. A i když působila mimo Prahu, její půvab i herecké schopnosti neušly pozornosti filmařů a režisérů. A taky později dostali i do Prahy. Další její herecký a divadelní život byl už spjatý s divadlem na Vinohradech v Praze. Tam hrála bezmála 50 let.
2: A v té Praze vím, že vznikl velmi hezký vztah s Karolínou Slunečkovou, to byly velké kamarádky, oni dvě. Potom vím, že z té tehdy starší generace, asi posluchači už nebudou znát jméno Josefa Chvaliny nebo paní Lídy Vostrčilové, dvě jména, která patřila k takovým, že hodně od nich nabírala zkušenosti. Oni zažili právě všechny ty problémy těch 50. let v tom divadle. Podotýkám, že máma tam přišla v roce 62. To znamená, že už nezažila ta problematická 50. leta, naštěstí teda musím říct. No a posléze z dalších vím, že vznikl velmi hezký vztah s Vlastíkem Brodským, s Jardou Satoranským a teď na někoho zapomenu a nerad, s Pepičkem Bláhou, ale myslím, že ta Karolínka z těch dám byla asi nejbližší.
1: V té době už také začala točit pro Československý rozhlas v Praze. Za celou dobu nenatočila žádnou scénku, žádnou

0: Jsme přece staří známí. Pokud vím, kdysi dávno dokonce naši otcové byli společníky.
1: Vím, ale to už je opravdu dávno.
0: Váš papa byl přece spolumajitelem firmy. Aničko, proč teď žije tady, v lese, v chaloupce, úplně sám? Proč?
1: Nevím. Nesmím vám to říct, neptejte se, mladý pane.
0: Aničko, jsme přece přátelé, možná, že i víc než přátelé, Aničko.
1: Ne, nejsme přátelé, já... Mladý pane, nezlobte se, musím domů.
0: Aničko, můžeš mi říct, proč jsi od nás tak narychlo odešla?
1: Odešla, mladý pane. Nejdřív odešel před 20 lety můj otec, to přece víte.
0: Vím, ale nevím proč.
1: Raději to nechtějte vědět. Moje maminka u vás zůstala jako komorná.
0: O tom nic nevím.
1: A taky odešla. Narychlo. Jako já.
0: Ublížil jí někdo?
1: Mladý pane.
0: Váš ruměnec vás prozradil. Aničko, začínám něco tušit.
1: Ne, jenom to ne, mladý pane, raději nic netušte. Kdybyste jen tušil.
0: Aničko, tuším, že tě miluji.
1: Vy nesmíte nic tušit. Ne, musím už jít, mladý pane.
0: Aničko, mám zde čistě náhodou housle. Dovol, abych ti vyspíval celou svoji lásku. A taky vyhrál na těch housličkách. Aničko, neodcházej. Celý život chci žít s tvým ruměncem.
1: Bohužel, není to možné.
0: Proč, má drahá?
1: Jí mám nenekalé tušení, že můj ruměnec brzy odejde.
0: Aničko, drahá, řekni mi konečně, proč odešel tvůj otec? Proč odešla tvá matka? I ty. A proč odejde tvůj ruměnec?
1: René, nikdy. Musím jít. Kdyby přišel otec, zastřelí nás.
0: On má pušku.
1: Jako hajný s definitivou má dvě. Jednu na zvěřinu pernatou a druhou na kňoury. Tak to byla ta druhá. Je zle. To je on.
0: Nestrefil se.
1: Tak to není on.
2: A teď si v tom udělejme trochu pořádek. Jaroslav Kepka, známý herec, strýc Ondřeje Kepky. Jeho bratr Jiří Kepka, to byl manžel Gabriely Vránové. Jak se tihle dva ale vlastně seznámili, Ondřej?
3: Máma byla z Moravy, že jo, z Brna, tam měla rodinu v Praze, přes tu Ostravu teda se dostala do Prahy, bydlela v takovém zoufalém bytečku v dílnách divadla, čili vlastně jakoby v dílně, jakoby v garáži takové, než tedy dostala, nebo než si našla nějaký první malinký byteček a nějak musela zůstat přes Silvestra, Nový rok v Praze, zase kvůli divadlu, jo, nemohla odjet prostě do toho Brna k rodičům, byla sama a strýc jí pozval na, tedy, že může toho Silvestra strávit s nimi, jako s rodinou prostě Kepku. Nevím, jestli v tom byl nějaký záměr ze strany strýce, nebo jestli to bylo opravdu pozvání, jako aby nebyla sama někde. To už se asi nedozvíme, protože strýc mi to určitě nevyzradí. Ale ať už tak nebo tak, každopádně na té silvestrovské oslavě logicky nechyběl jeho bratr Jiří jako rodina a tam nějak prostě přeletěla ta jiskra. Podotýkám, že strýc byl tehdy taky svobodný, tedy táta taky, takže mezi tátou a mámou proletla nějaká jiskra. Zase vím, že to nebyla taková ta láska filmová, jako že by byla svatba za 14 dní, to ne, že to trvalo nějakou dobu. No a takhle vlastně se učitel matematiky a hudební výchovy působící v Chebu najednou dostal k člence divadla na Vinohradek. Je to trošku zase jak z Hollywoodu příběh. Považoval to za svoje takové životní štěstí, prostě tady ten okamžik a

0: vznikl vztah dvou dosti odlišných lidí, kteří ovšem našli něco, co je celý život obrovsky pevně spojovalo. A já vlastně jsem, myslím, v tom koktejlu genů dostal kus té tátovy racionality a přitom on hrál na trubku jako mladý kluk, takže tam byl vztah ke kumštu a od mámy tu emotivnost. A to se ve mně nějakým způsobem někdy velmi bouřlivě motá a někdy, když je teda štěstí, tak se to krásně sčítá. Takže jsem schopen takového toho stání na zemi a přitom se dokážu jakoby povznést do těch emotivních výšek. Jo.
1: Hvězdné návraty.

Šli dětský míč poskočí, když si s ním kluk hrál. Nežli zvedneš své obočí,

že je náš cit vůbec živ.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Teď si připomínejme Gabrielu Vránovou při její televizní práci. Vzpomínejte s námi a nechte si vyprávět příběh.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Nutno teď vzpomenout i na důležité seriálové role. Lirický dívčí půvab zúročila v postavě Lízy Bornové v historickém a mimořádně úspěšném seriálu Sňatky z rozumu, režírovaném Františkem Filipem v roce 1968 i v dalším podobně pojatém projektu FL Věk.
2: Když se na to dneska podíváte, jsou to nesmírně výpravná díla, jako ve smyslu toho, že v FL Věkovi ty velké reality, průjezdy celými městy a podobně. Byly to seriály, kde také poprvé a bohužel naposled se využila její podoba s Janou Brejchovou. Tehdy si oni hráli sestry a tehdy si byly neuvěřitelně podobné. Potom už nikdy k tomu nedošlo, což je velká škoda. To je taková škoda, ale herecký život je plný různých nevyužitých příležitostí. Stejně tak, jako se u mámy příliš nevyužil její talent pěvecký.
3: Mala som

0: Když to takhle slyšíte, je to velká škoda. Ale zpátky k televizním seriálům. Z postav současných žen je dodnes populární její ušlápnutá Anička Čiháková v legendárních Chalupářích z roku 1975. Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové, určitě prozradí, jestli i tušila dopředu ten velký úspěch Chalupářů.
1: V žádném případě. A nejenom ona. To bylo považováno, myslím, že se to točilo v létě, nebo tak samozřejmě kolem léta, že jo, a to bylo považováno trošku jako až skoro, když se to natáčelo, no tak jako jestli do toho vůbec jít nebo ne, a jako že to je takové trošku pokleslé a jej dám na Anky, no dobře, no tak to teda natočíme, když to ten František Filip režíruje, kterého měli všichni rádi. Vůbec se nepředpokládal ten fenomenální úspěch, až trošku když to přeženu hodně, tak herci měli pocit, že jdou do něčeho, co není jako důstojné vůbec jako jejich postavení, nebo jak to říct.
2: Kde jsi byla?
3: U Holíče.
2: A prostě na autobusem?
3: No ten mi mezi tím ujel. Ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
4: No co koukáš jako lupič, to jsem jí tam měl nechat stát o půl šestý.
3: Ale ženský, co měli dneska v efektu?
5: Už to. Je, ty jsou ale prcovnico. Škoda, že nejsme mladší, víš? Že jo?
2: To byste se nestíhli nosit.
3: V efektu se o ně ženský prali.
2: Jde o to, jaký ženský a co máme k večeři?
3: Jo, co si uvažíš, Čiháku?
2: Ančo!
5: Tam ale dává kapky, co? A má co chtěl, jdi si o to koledovat.
0: Mimochodem seriáloví Čihákovi, tedy Vladimír Menšík a Gabriela Vránová, které jste slyšeli v ukázce, bydleli v seriálu v Třešňové, ale ve skutečnosti ve Višňové s číslem popisným 13, naproti družstevnímu Vejminku. To byla ale ve skutečnosti fara. Chalupáři byli nejsledovanějším televizním seriálem tehdejšího Československa. Jejich sledovanost dnes zázračná. 93% diváků.
1: Prostě ti Chalupáři najednou jako z problematického kusu se stali takovým fenoménem.
0: A vypravili se taky do Prahy na zájezd. Tady pan císař i Huml obdivovali krásné dámy a také zboží v obchodech, o kterém mnohdy ani nevěděli, co to je. Ale taky se teď s Gabrielou Vránovou otáčí za Pražandou v krátké sukni.
3: To je, pane císař, co, že se nestydí?
6: Co? No. To jo. Fuj, že se nestydí, nestydatá. Ale ta pravá má docela hezký nohy, no tak proč by je měla schovávat?
3: Teda, pane císař, vy jste stejný jako všichni mužský.
6: No a vy to s tou skromností trochu přeháníte. Musíte se trochu činit, když máte takovou konkurenci.
3: No promiňte, ale takhle bych nešla ani na trávu králíku.
6: Ale já neříkám, abyste si ustřihla šaty až pod páždí. No podívejte se na sebe, jak vypadá, tady se jak popelka. No ženská má vypadat k světu. Musíte si ty šaty přijeftnout.
7: No je, ale, to je ale fracek, nevycválanej. Chy, se jako šterce. Když se jí něco slušně zeptám, tak má slušně odpovědi. Ty holky dneska nemají vůbec žádný vychování. To není divu, tak je nikdo nevychovává.
6: No ona ti neřekla, co to je.
7: Ale řekla.
6: No tak proč to tají?
7: Jsou to dámský kalhotky, když jsi tak zvědavej. No, ty na tom smíchu. Na tom je k smíchu akorát to, že do tyhle tý malý trubičky se vejdou troje.
6: Ježišma, Anička, ty jsi... No. Počkej, Anička má zájem o ty umělý dřívy.
3: No.
7: To ještě naštěstí nemáme.
3: Tak tuhle, jestli byla tak hodná, tak přidržte si to tak a dotáhnu dozadu. No a za vámi je zrcadlo.
6: Toto je krása. Evžene, no řekni, no.
7: No,
6: to je rozdíl, no, to je úplně jiná ženská.
7: Já bych ji vůbec nepoznal, věříš?
3: Vážně, ale no. Já bych si přece jenom chtěla zkusit tu černou. Víte, on Tonda má rád černý.
6: Vás, Tonda, ten vám padne k nohám.
3: Prosím, děkuju.
7: No ne, tyhle vypadá ještě mladší.
6: No to je Kongo.
3: Co jste tomu teda voušku dal? No, teď by mě tom Tonda vůbec nepoznal. A co by tomu řekli ženský? No, co říkáte, slečno, já nevím. Podívejte se. Já bych vám to jako zákaznici vůbec neměla říkat, ale to víte, je to Silon. Vlasy jsou vlasy. Já bych takové, jako bych chtěla mít.
7: No jo, to by musela chodit jinak, ale takhle.
6: S dovolením. Můžeme si to vzít?
3: Prosím.
6: No tohle? No to by šlo.
7: Víte, se to je podobný ty.
3: Tak vemte dcerušku ke Kadeřníkovi a uvidíte.
7: Dcerušku?
6: To není dceruška. To je milenka.
7: No, co koukáte? Znáte moje noce? Děkujeme.
3: Promiňte, na shledanou.
0: Možná, jestli přemýšlím, teď mě to tak vnuklo, tu myšlenku, jestli nepomohlo i to, že to byl jeden z prvních barevných seriálů. Do té doby to byly černobílé věci a nejenom televize, prostě barevný, výpravný taky celkem. A veselý na tu dobu poměrně.
1: No, určitě.
0: To taky byla změna v podstatě, takže víc těch aspektů dohromady, že zahrálo.
1: To je možná pravda.
0: A pak parta hodně teda opravdu těch velkých jmén.
1: No, špičkové a špičková jména. To byla výhoda vždycky Františka Filipa. Oni říkali, že jako to má jednoduchý, že si obsadí Vinohradský divadlo. On hodně čerpal z Vinohradského divadla. No, už Dušan Klein nás učil na katedře režie, že umění režie především vybrat si lidi. Takže František Filip ano, vybral si dobré lidi, protože to je základ té profese. No a on není pravda, že on se říká, no on tak tam stál a tak oni si to sami, no to je samozřejmě blbost. To když pak začnete trošku se té režii věnovat, tak pochopíte, že oni si sami nic neudělají, jo? Že samozřejmě parta takto skvělých herců může chvilku toho režiséra mu pomoct nebo dokonce ho zastoupit, když je třeba nějaká krize, protože cítí věci a tak, ale nemůžou sami natočit seriál, jo, takhle úspěšný. Takže rozhodně tam je velká jaksi ruka jeho. Pak si myslím, že ten seriál taky se stal slavným tím Valdemarem Matuškou, který vlastně byl smazán z té titulní písně zase. Jo, to jsou všechno takové ty věci, které člověk nemůže tušit a které přidají plyn tomu zviditelně.
0: Neskazilo vám to třeba prázdniny?
1: Kazilo to, takhle. Mámina práce kazila zcela zásadně prázdniny, protože vždycky, zejména kvůli divadlu, jsme se museli od někač vracet dřív, nebo tady byla výhoda, že já měl ty 2 měsíce jako kluk, že jo, každej, a táta jako učitel taky měl ty 2 měsíce. Takže my jsme se během roku viděli hrozně málo, protože máma byla pryč, táta teda učil, že jo, já měl taky svý už povinnosti, myslím teda i jako herecký, že jo, a taky jsem byl trošku netypické dítě v tomhle, takže my jsme neměli ani moc sobot, neděli, toho bylo poskrovnu, jo, a už vůbec nějaké běžné odpoledne nebo takové to, co budeme dělat zítra. Vždycky slyším takové ty pořady, co zítra, aby jsme se nenudili, jo, co zítra, vždycky říkám, ty brděl teda, no, takže to, ale za to jsme si to vynahradili potom v létě, že jsme chtěli být jako rodina spolu, samozřejmě nevyšli celé 2 měsíce, ale větší část, a máma to vždycky kazila tím, že tu jsme, a pamatuju si jednou, teda to bylo opravdu, že jsme museli kvůli tomu jet z Norska, a to bylo už začátkem 90. let, už jsme mohli teda do této ciziny západní, jet kvůli tomu nějakým šíleným trajektem, zrychlit cestu, protože se ozvalo Vinohradské divadlo, že něco potřeba, záskok a tamhle. A tato generace, myslím teda máminina generace, považovala tu práci za něco, co je prostě nepřekročitelné. To divadlo, když prostě něco řeklo, to bylo opravdu, jak říkal režisér Raimond, herce omlouvá jenom smrt. Máma sama hrála ve 40 horečkách představení. Ono to zní trošku tak, jako někdo mě mohl říct, proč to dělají, nebo jako k čemu to. V jednom portále stál lékař s injekcí, v druhém portále sestra zdravotní s čajem nějakým urologickým a čekali, kdyby náhodou něco, a máma opravdu ve 40 na jevišti, aby náhodou nebyla změna nebo něco. Tadle generace to měla v sobě. Neříkám, že dnešní ne, ale dneska už přece jenom je třeba běžné, že se prostě něco stane a řekne se, že to nejde. Tehdy prostě muselo to jít.
8: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě pár slov k životu Gabriely Vránové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Díky svému specificky zabarvenému hlasu ji posluchači znali z rozhlasových her, pohádek a nezapomenutelná byla i v dabingu. Dokonce obdržela cenu Františka Filipovského. Jejím hlasem mluvili v Česku ve svých filmech třeba Marilyn Monroe, Elizabeth Taylorová nebo Catherine Deneuve. Jako třeba v téhle ukázce z filmu Afričan.
2: Jak se daří našemu papouškovi?
3: Dušince? Dušinka jednou, když paní Martinetová uklízela, ulétl. A taky při luxování rozmáčkla leguán.
2: To mě moc mrzí, co mi tu vykládáš.
3: Když už mluvíme o smutných věcech, tak naše opička umřela v únoru na překrvení plic.
2: Co?
3: A šakala jsem darovala cirkusu.
2: To snad ne, ty ses úplně zbláznila, Charlotte. Byla to moje zvířata.
3: Tvoje zvířata, už 3 roky se o ně nezajímáš, stejně jako
2: ale
3: mě. Poslechni, Viktore, s tím je už konec. Dřív si cestoval ty a teď cestuju já. A když budu mít chuť přivést si domů starou slonu, klidně udělám.
0: Od samých počátků pracovala se svým hlasem i pro rozhlas nebo suprafon. Recitovala verše, četla příběhy na pokračování, získala také cenu Prý Bohemia za herecký rozhlasový výkon i Křišťálovou růži za umělecký přednes. A pro rozhlas natočila celou řadu skvělých rozhlasových her. Jak mi potvrdil i její syn Ondřej Kepka. Sám si vzpomíná na jeden titul, který znamenal i legraci.
4: 3 růže z papíru se to jmenovalo. A to mě fascinovalo jako dítě, protože oni tam s panem Jaromírem Spalem byli jenom 2 jako partneři, nebo 2 role a někdo jiný, velkou část toho příběhu jedou na loďce, na pramici a tehdejší mistr, dneska se tomu říká, myslím, zvukový designer tady v rádiu, a tehdy se tomu říkal ruchař tedy, tak vyráběl tu pramici a tu jízdu na té pramici. Máma říkala, že...
5: Zvukově, prosím
4: zvukově,
5: vás.
4: Ano, zvukově, zvukově. A máma říkala, že jako měli co dělat, protože to bylo synchronně s jejich dialogem, tak měli co dělat, jako se jaksi takzvaně neodprdávat, jak my říkáme, protože pan Šviha tam měl nějakou kádinku s nějakýma vařečkama. Vedle nich, jo, vedle nich. A oni prožívali, to byl takový nádherně atmosférický příběh vlastně dvojice, myslím, že on jí svádí, a to jsem pochopil až později, jako o co vlastně jde, až když jsem byl větší, a zve jí k sobě jako na chatu a probíhá tam nějaký dialog takový velmi chytře napsaný prostě, jo, a ten Šviha prej měl tu kádinku a teď těma vařečkama do toho furt plácal a oni měli mít jako takový jako seriózní emotivní prostě a máma říkala, že nevěděla, co mají dělat, protože on do toho furt šplouchal, tak je to uchvatně udělaná rozhlasová iluze, plná fantazie a tak dále. No a potom přišly takové významné, byly třeba Bílé noci Dostojevského, kde se také setkala s mým strýcem Jaroslavem, o kterém jsem už mluvil. To byla především strýcova tedy, protože on hraje tu hlavní roli toho Snílka, ale opět jsou to 2 hlasy a tu Nastěnku, tu naivní holku, do které on se bezmezně zamiluje, tak právě hrála máma.
6: Chvějeli se má ruka, pak je to tím, že ji ještě nikdy neobjímala taková hezonká malá ručka, jakou máte vy. Úplně jsem odvykl ženám, totiž nikdy jsem si na ně nezvykl, vždyť jsem sám. Nevím ostatně ani teď, jestli jsem vám neřekl nějakou hloupost. Řekněte mi to přímo. Ujišťuji vás, že nejsem urážlivý.
7: A kde pak ne, naopak. A chcete-li mocí mermu, abych byla upřímná, tak vám řeknu, že se ženám taková ostýchavost líbí. A chcete-li vědět víc, tedy mně se také líbí. A nepošlu vás pryč, dokud nedojdeme až domů.
0: Na samotný závěr si ještě nechme ukázku ze slavného televizního seriálu Ludvíka Ráži a Markéty Zinerové My všichni školou povinní. Podle Ondřeje Kepky je tahle role jeho maminky skoro na Oscara. A to si musíme uvědomit, že hrála učitelku před zraky celé své učitelské rodiny. Učitelem byl její tatínek, její maminka, její sestra, tatínkova teta a tím bychom nekončili. Gabriela Vránová hrála nerudnou, hysterickou učitelku.
8: No a co ty kluku, jeden, to se dělá? První den ve škole otvíráš pusu jako vrata. Ty si kdo, postav se.
9: Já jsem hrdina.
8: Aha.
9: Pepík.
8: Tvůj tatínek je elektrikář, toho trochu znám. Máš moc šikovného tatínka, Pepíku.
9: Jestli něco potřebujete, náš táta nemá čas. Lidi ho stejně poslední dobou strašně otravujou.
4: Myslím si, že máma asi neměla přímý vzor, protože v rodině ty, co jsem znal a věděl jsem o nich, jak učí, myslím, z těch všech učitelů a učitelek, tak neměli tento problém, nebyl. Jo,
5: Ale spíš, když najednou viděli, Elinka Gábina hraje učitelku, jo. Tak to se teda podívejme.
4: No jistě, to bylo různé, jako ano, drobné kritiky byly, nebo takové jako připomínky, protože ta rodina, zejména z dědeček byl velmi kritický, ten byl opravdu velký kritik, ten nenechal nic suchou na nikom, jo. To si pamatuju, jak někdo přišel a říkal, tak z vás se stala velká hvězda, jako mámě to říkala, děda, který by měl být pyšnej, říká, no taková hvězdička, jo, takže to... Děda prostě tak jako uměl jako srazit. I mimochodem jeho bratr taky učitel, jo. Takže já spíš přemýšlím, kdo nebyl učitel, kdybychom to měli vyjmenovat.
8: Tak tedy druhé problematické dítě je Oliva. Tedy tomu, kdyby to vůbec bylo možné, bych dala ředitelskou důdku. Tam je situace jiná. Pokoušela jsem se apelovat na matku, aby doma kluka víc přitáhli, zvláště co se týče chování, ale... Olivová se v chlapci vidí. Všechno mu promíne, na všechno má jenom omluvy. Co, já už jsem se mu napsala poznámek a no všechno málo platné. No, krom toho jde o dítě nenadané. No já nevím, snad při předběžných testech se přihlíželo k povolání rodičů. Otec je soudce a matka sociální pracovnice Národního výboru. Oliva patří do vyrovnávací třídy. A jestli ne, tam pak do zvláštní školy.
4: Ono je to opravdu geniálně zahraný, to musím říct. Tak jako někde se mi máma zase třeba tolik nelíbí, to říkám upřímně, aby vyznělo to, co teď říkám, tak tady musím říct, že to je fascinující jako výkon, zejména ta scéna toho, kdy se takzvaně zblázní, to je ten moment taky skvěle od toho pana Ráži, režíně, tam vytvořená ta nálada toho momentu, kdy vlastně ty děti jsou úplně hodný a ona najednou vidí už tu partu těch šílených děcek před sebou. Takže já si myslím, že ta role trošku přečila ten seriál.
0: A možná, kdyby z toho byl velký film, byl by to velkofilm. Gabriela Vránová získala za svůj život i cenu Karla Čapka. Ta souvisela s aktivitami v oblasti zpřístupňování a popularizace díla významných českých spisovatelů. Ostatně i ona sama se prosadila jako spisovatelka a výběr jejich poetických fejetenů se prodával pod názvem Magnetický vítr. Dočkal se dokonce dvojího vydání. Gabriela Vránová nás bohužel po dlouhé nemoci opustila 16. června roku 2018. Zůstaly po ní skvělé role, natočené, zaznamenané, archivované. Ale co vlastně na tom divadle ona tak milovala a co pro diváka chtěla?
4: Máma vždycky chtěla sdělovat krásné myšlenky. Já vím, že to zní romanticky, že to zní naivně, že to zní směšně a já nevím jak, ale ona vždycky chtěla být nositelem sdělení něčeho krásného, co by obohatilo toho diváka. Milovala humor a věděla, že je potřeba se taky zasmát, to bezesporu. A když to bylo přes vtip nebo přes to, tak ona neměla nic proti komediím nebo tak, ale především chtěla jako něco sdělit. Proto milovala slovo, říkala, že taky v Bibli, že na počátku bylo slovo, proto milovala to slovo jako toho nositele té myšlenky a chtěla prostě sdělit, že milovala věci, kde může v té roli něco sdělit. A bylo úplně jedno v tu chvíli, jestli je to tedy negativní role, čili aby sdělila takový nebuďte, nebo když budete takový, tak se vám něco stane. Samozřejmě, že k tomu musela dostat hru, text, postavu, která to umožnila. Ona se to často snažila najít a proto některé i postavy, které to na první pohled neskytaly, najednou díky ní vykvetly do nádherných prostě figur, o kterých se autorovi ani nesnilo, jo, že takové budou. Takže to je to, co nejvíc milovala, čili šlo jí o to sdělení. No.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Ze studia improvizovaného kousek od Zlína příjemnou dobrou noc přeje Honza Macoun. Budu rád, když budete poslouchat následující 2 hodiny vysílání na dané téma. Kdo jste už včera poslouchali, anebo kdo jste sosali data z těch internetů, tak už víte, o čem to dneska bude. A taky jste dostali úkol, tak doufám, že se někdo zařídil, uvolil a na tu půdu nebo do toho sklepa zašel. Téma dnešního nočního vysílání je sobotní noční linka, půda plná příběhů nebo sklep plný příběhů. Je to úplně jedno, cokoliv, co se dalo najít tam nebo tam, tak to je vítáno v rámci dnešního nočního vysílání. Do Prahy zdravím Petra Kubalu. Vás ostatní, kdo posloucháte, pěknou, vlahou a někde i dost bouřlivou dobrou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Řeknu vám, a něco mi tady ale přesto chybí. No, to. Jo, pozor, já ji vidím, ona už jde, protože bez ní to rozhodně nemůžeme odstartovat.
2: Nezlobte se na mě, že vás obtěžuju. Já jsem se ještě zapomněla zeptat.
3: Věro, který klíč je od půdy?
1: Ano, přesně tak, paní Jechová. Děkujeme, že jste tu s námi a doufám, že na té půdě najdete i něco, o čem se dá zmínit do dnešního nočního vysílání. A dejte si na čas, 2 hodiny na to máme.

0: Sobotní noční linka Českého rozhlasu, půda plná příběhů. Jakýkoliv příběh, který jste našli právě na půdičce nebo ve sklepení, tak budu moc rád, když se o ně podělíte s námi. Telefon do studia za chvilku připomeneme. Já možná ještě k tomu dám takovou jasnější osnovu toho, co bych rád, aby jsme se nějakým způsobem drželi nějakých mantinelů v rámci toho dnešního vysílání, tak zkusím odstartovat pár otázek do prázdna. Co nejzajímavějšího jste našli na půdě? Jestli jste objevili nějaké staré dopisy, fotky nebo tajné schovávané peníze? Co skrývala půda u vašich rodičů nebo prarodičů? Bylo tam malé rodinné muzeum? Našli jste něco, co proměnilo pohled na vaši rodinu? Schováváte si doma staré krabice na potom? A potom na potom? Protože potom se určitě budou hodit víc než ty, co byly předtím, ty byly totiž na nic. No, přátelé, máte doma zkrátka věci, které už dávno nikdo nepotřebuje, ale stejně je nejde vyhodit, protože co když?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Halo, halo, kdo nám otevře dnešní noční povídání? Tady je Honza.
2: Dobrý večer, tady Magdalena.
0: Ano, Magdaleno, zdravím. Teda povětšinou zavíráte noční linku se mnou, tak tentokrát to máte ano, na obráceno.
2: Já jsem teda zaspala tu vaši linku a hrozně toho lituju. Mě to vždycky hrozně nabíjí.
0: No tak teď se, myslím, dost promění, protože nejen chobotničky jsou šťastní za to, že mají teďka dost skření a elektrického nějakého možného nabití. Ty bouřky, které procházejí přes republiku, ty dávají teda zabrat. Teď jsou někde, tuším, na Vysočině. Ale nebojte, ještě něco, ono určitě dorazí, ale doufáme, že to nebude tak zásadní, tak bolestivý. Tak zkusme si odevřít nějakou tu půdu. Magdaleno, co ta Hradecká? Jaká je?
2: Tak my jsme jako děti jezdívali k prarodičům na Plzeňsko a pochopitelně jsme byli zvědaví, takže jsme lezli různě po půdách a pamatuju si, že jsme u mé pratety našli asi 1,20 m, by řekla, vázu keramickou, na který byly vyobrazeny 4 roční období a tehdy ta teta měla v té váze nasypaný zrní. Uf. A ta váza se dědí, nejdřív teda ji dostal můj otec,
0: ano.
2: Pak jsem ji měla já a teď jsem ji přenechala dceři, protože jak jsme se kdysi dozvěděli, o tu vázu projevil, myslím, nějaké chodské muzeum. Tak to je jedna věc, který si tak jako rodině vážíme, jako rodinný poklad. A ještě víc, a to nevím ten původ, můj dědeček byl v koncentráku a přines lampy do rádií. Jsou takový skleněný vaňky, a ty získal můj otec a pochopitelně jsem je zdědila já a chovám je taky jako oko v hlavě a musím si to nechat ověřit, jestli je to vůbec nějaká lampa z rádií nebo...
0: Tak pozor na nějaké archivní šmejdy, ano, kteří by vám to když tak ohodnotili na nějaké minimum, to za prvé. A buďme rádi, že nejsem osobní přítel vaší rodiny, protože já vždycky od malička poslouchám jenom, nešlej na to, nebo to rozbiješ. Takže myslím, že to, co by bylo na půdě, tak už bych dávno rozbil, takže jsem rád za to, že jsme pouze virtuálními přáteli.
2: Ano, tak za to děkuju. Takový přátel si přijímá.
0: Děkuji taky. Máme tedy poklady z půdy, tak až budou ohodnocené, tak zkuste nám nějak taktně potom říct, jak to dopadlo. Jo?
2: Ano, dobře. Přeju krásný večer, vlahý.
0: Taky, děkujeme. Naschledanou. No, vlahý večer být může, vlahá noc taky. Zase na druhou stranu, když si člověk uvědomí, že může přijít vítr, nebo taky nějaké to zvířátko letající, případně pes nebo kočka, která chce podrbat, nebo případně najíst. To všechno se může odehrávat i teď, tady u mě, odkud pro vás vysílám.

jako leň v lese v zemísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: Sobotní noční linka, půda plná příběhu a Honza Macoun s vámi. Taková romantika, síla, energie, kometa, Jaromír Nohavica a kapela Čechomor. Myslím, že k tomu se bude hodit i příspěvek, který dorazil k tématu, které dnes probíráme. Ono, jakmile jde o vlastně historii, takovou tu vůni minulosti a ještě navíc neprobádané minulosti nebo minulosti, ze které jde trochu strach, nahání se kůže, taková ta husí kůže, protože najednou se taky můžete dozvědět, že půda vám prozradí i to, co jste nejenom, že ani netušili, ale hlavně taky jste si třeba říkali, to se mně nemůže stát, protože máma mi říkala, že... A pak se najednou ukáže, že to taky nemusí být vůbec pravda. Půda plná příběhu nebo sklepy plné příběhu, tak prosím, volejte 731 800 900, pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, anebo taky můžete poslat na linka@rozhlas.cz pár písmenek, která potom se dostanou do vysílání, jako třeba od Marie z Hradce Králové, která píše... Když jsme po smrti maminky uklízeli půdu, našla jsem starou krabici přivázanou provázkem. Byly v ní dopisy z doby, kdy se poznala s mým tatínkem. Nikdy jsem je nečetla, ani jsem netušila, že existují. Najednou jsem viděla své rodiče úplně jinak. Ne jako mámu a tátu, ale jako mladé, zamilované lidi. Některé dopisy byly tak něžné, že jsem u nich brečela. A to dnes tu krabici schovávám. Halo, halo, Honza u telefonu. Kdo je na druhé straně?
1: Halo.
0: Ano, poslouchám vás. Kdo pak tam?
1: Slyšíme se, tady Jarka z Budějovic.
0: Zdravím.
1: Já volám poprvé, tak vás všechny zdravím.
0: A já vás taky.
1: A chci vám vykládat. Tatínek prodával ve Zlíně u Batě na prodejně obuv a po válce ho přesunuli, jak byl odsun Němců, tak ho přeložil do Moravského Berouna. A tam jsme bydleli v baráku, který dřív patřil nějakému velkoobchodníkovi Applovi. A my jsme byli tři děti, celkem nás bylo pět, ale tehdy jsme byli tři. A my jsme vylezli na půdu, tam měla pár poschodí, a my jsme si tam hráli na schovku a tam z jednoho poschodí na druhý byly takové schodky a bylo to, no tak sestra se tam schovala a teď jak se tam schovávala pod těma schodama, tak tam objevila takové malé dveře. Tak je otevřela a tam vám byla místnost a v té místnosti vám byly štosy látky, pak různé váze, pak takový boží muka, jako to a pak takové starodávné, jako kočárek pro děti, to bylo na takových vysokých kolách a černý, jako byl. No a pak tam byly prsteny a řetízek. No můj tatínek nemeškal a šel to ohlásit na Národní výbor, tak oni přišli a všechno si pobrali.
0: No ne, ne, to není možné.
1: Jo.
0: No teda, co to udělal? Já bych se zajímal o to víc, co se to tam vlastně
1: akorát,
0: dělo.
1: Víte, co nám akorát zůstalo, ten kočár a v něm jsme se pak na dvoře vozili.
0: No dobře, dobře, ale teda, tak to je teda příběh na 5%, jako, no tak no. To bych nemohl žít dál. Já jsem tak napnutý
1: no,
0: z toho, jenom tak to říkáte.
1: No, takové poctivé, co vám mám vykládat.
0: No, hodnej člověk, no zvláštní typ.
1: No, a pak ještě tam dole byly takové místnosti a v té jedné místnosti tam byly krabice plných knoflíků a zubní protézy tam byly.
0: No, pane jo.
1: To byl takový strašidelný barák.
0: Začínám se bát já.
1: My jsme se tam báli jako děti a pak jsme se teda přestěhovali do většího, protože se narodil ještě sestra a brácha a tak nám dali větší byt, ale to bylo taky po Němcách a tam bylo taky takový zvláštní, no, co vám mám vykládat.
0: Necháme to na příště, ale vám děkuju za tu velkou premiéru vaši jihočeskou, že mě moc těšilo, jezdím často do jižních Čech, veselý nad Lužnicí, České Budějovice, Karlašova Řečice.
1: Tak do dětských let.
0: Já s vámi teda taky, protože, ale to já jako Honza, jako plný napětí, já bych potřeboval vědět další informace a nevím, no. Ale děkuju za příběh, moc zdravím a díky.
1: Na zhledanou a dobrou noc vám přeji všem.
0: A teď to tady blesklo. A teď zase. No já čekám, kdy přijde pořádný vítr. K tomu by ještě stačila podpora písničky Lucie Vondráčkové, ať je vítr, nebo ať, jak to tam zpívá. No... A pak ještě Helena Vondráčková. To býž byl to šok. Já si vzpomínám, jak onehda na Moravě vítra, hromy, blesky a pak se Macon odmlčel. Kdyby se to náhodou stalo, ať víte, začne toho počasí loket. Každopádně příspěvky na téma sobotní noční linky, půda plná příběhů jsou tady, ale ať moc dlouho nemluvíme, dáme písničku, kapela Plavci nebo Rangers inženýrská a pak se k příspěvkům dostanu. Případně připíšete i další, ptám se já.

0: Kdyby náhodou, tak text a hudba promovaných inženýrů, inženýrská kapely Rangers, Plavci dvojice, Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř. Kdo nás zve na další prohlídku půdy? Halo, halo, Honza.
1: Dobrý večer, tady Drahuška z Prahy, já vás zdravím, pane Honzo.
0: Já vás taky, dobrý večer.
1: Po dlouhé době zase volám, nedalo mi to. Moje babička s dědou, tenkrát dědeček musel pracovat v Hamburku, v Bratislavě a babička mezi tím se vrátila, protože čekala možnost zakoupení z dražby baráku v Orlických horách, odkud oni pocházeli. A koupili hospodu s krámem. A protože moje maminka ovdověla v 25 letech, jak jsem vám jednou vyprávěla, tatínka zastřelili u rozhlasu a my jsme byli s bráchou malí, tak jsme tam k babičce a dědečkovi jezdili na prázdniny. No a pak, když došlo v takovém tom 55. roce k znárodňování kde čeho, tak dědečkovi zavřeli krám a z hospody udělali jednotu. Chodili tam z vesnice zákazníci, vždycky jenom se sečbánkem pro pivo a tak dále. A my jako děti jsme si chodili hrát na půdu. Na té půdě bylo spousta věcí. Pro nás teda jako děti. No a jednou teda, když už jsme byli velcí, dědeček omarodil a musel zavřít hospodu. A tam byl přístavek, kde bydlela původní majitelka, ta tam byla jako na dožití a ten domek byl jenom chlív, jedna místnost a stodola. A dědeček do té stodoly, tím, že nebyl,

0: tu bednu s tím alkoholem. Mamince potom jenom do Prahy zavolali. Nikdy jsme nepili tak dobré pití, jako teda to, co jsme tam našli v ceně.
1: Tak ještě, že tam nenašli...
0: V tom ceně často hrávali. Jo. Ještě, že jsme tam nenašli.
1: No, tak já jenom teď si vybavuju ze svého mládí, když jsem chodil v Prosečnici, kde jsem měl dědu a babičku, tak tam byla taky taková ta hospoda klasická, tehdejší, a pamatuju si velmi dobře, jak tam bylo zakouřeno, jak to bylo úplně... A co mě z toho alkoholu tam, jako ne, že bych ho popíjel, ale dneska zpětně si pamatuju, jak na té pípě bylo napsané papírem výčepní lihovina. Tak jestli by hospodský ukládal výčepní lihovinu, ani vám nevím, jestli by se to dalo ještě pít.
0: Dalo se to pít. Dalo se to pít, protože já jsem s mojí spolužačkou z hotelové školy přijela jednou na zimní prázdniny. Dědeček musel odjet na pohřeb a my jsme měli zakázáno tu jednotu hospodu otevřít. Nicméně my jsme byli zvědavé, když někdo zaťukal a říkal, je, děvčata, no tak jsme to otevřeli. Dědeček pak řekl, že takovou tržbu on neudělal za měsíc, co my jsme tam teda za ten jeden večer, co se tam nahrnuli, ty místní byli zvědaví. No a my jsme potřebovali vědět, co jim prodáváme. Tak jsme to ochutnali, ne teda to, co bylo potom později někde v těch tom ceně schované, ale... Dalo se to.
1: No tak fajn.
0: Ten alkohol v tom vydržel, nebo to natolik konzervoval, že naopak se to jakoby rozleželo, nevím. Ale ještě teda k tomu původnímu tématu, takže my jsme tam, jak paní říkala, že našla vázové, které bylo zrný, tak zrovna takové, ale to byly veliké červené dozy kovové, ve kterých se původně prodávala zrnková káva. U toho byla násypka, že jo, byla taková lopatka. A dědeček jsem teda v tu dobu, když už neprovozoval ten krám, taky tam měl skované zrní.
1: Teda, třeba nám to někdo osvětlí.
0: A v Letohradě teda je muzeum hospodářské, kde tohle ty artefakty všechny jsou jako mimo jiné také velice ceněné a vystavované.
1: Děkuju za telefon, aby ten náš rozhovor, vaše povídání mělo takový jako hospodský punc, tak ne, že bych si šel teďka zapálit cigaretu, to už mám za sebou, ale dáme si okurky a bude servírovat servírka Lucie Bílá. Děkuju vám moc a dobrou noc.
0: Dobrou noc a kouření škodí.
1: No, já vím. Dobrou.
0: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Píseň nebo plíseň? No, to je jedno, ale bylo to třeba na půdě, takže asi ta plíseň by tam... Nebo co se dá najít na půdách? Prozraďte mi i vy na Karlovarsku nebo v Karlových Varech. Zdravím vás, Honza.
1: Dobrý večer, tady Bohu Juliu, Karlovy Vary. A já jsem se ptal, jestli máte dobrý srdce.
0: Jak kdy, jak na koho? Povídejte.
1: Dostanete infarkt.
0: No, uvidíme, co potom Toníčka mi to natočí, uvidíme, jestli tam byl.
1: My jsme se nastěhovali do bývalého hotelu, který byl postavený 1904. A nastěhovali jsme se do velkého bytu po doktorovi, který se odstěhoval do Ameriky. A špajz byl plný mozrovskýho skla.
0: No.
1: 3 metry dlouhý, 2 metry široký a vysoký. Táta říkal, že po nikom nic nechce, mě bylo 5 let. Vyhodili jsme to do popelnice. No a potom, že od nikoho nic nechce, pak přinesl plný tašky hadru po nějakých dětech, aby jsme to nosili, jo. A... Takže mě to mrzí do dneška, protože to by mělo velkou cenu.
0: No co, to musí mrzet úplně každého, protože jestli se něco zásadního právě děje v těch okamžicích, je to, že co s tím, jdeme to vyhodit, to je přesně to mezidobí, kdy to vyhodíte, 1, 2, 3 a pak se k tomu chcete vrátit a...
1: To byly asi 3 nebo 4 popelnice, skla.
0: No, právě, Karate, právě.
1: Dílo, prostě všechno... A potom, ještě jestli můžu, měl housle, prodal je za 500 korun v 62. A pak se dozvěděl, že to byly Stradiváry. A pan mistr Hudeček říkal, že některé Stradiváry stojí 800 milionů dolarů.
0: Tak to jako... Asi pravděpodobně
1: už
0: lepší než... No, tak jako myslím, že vím, jako nevím vlastně, co já asi pravděpodobně bych umřel v ten daný okamžik, protože by to dopadlo stejně jako ten člověk, co vyhrál těch 3,5 miliardy nebo kolik. To prostě nemůže mít následky. Musí je mít, musí. No je to zvláštní, samozřejmě za 5 kilo. Ještě, že se toho nedožil toho pozdějšího věku, aby zjistil, že to bylo možná o trošku jinak.
1: No, tenkrát byl plat
0: 12. Jo. Ale víte co, já zrovna taky přednedávnem jsme vyhazovali něco z půdy. No, přesně, a používám to spojení. Vyhazovali jsme z půdy. Ale přitom já vím, že se to bude hodit, že jo. Ne teď, ne za 10 let, ale bude. A zrovna určitě to budu nejvíc potřebovat, když zjistím, že to je dávno vyhozený. No ale takový život, nikdo nemá to srdce schovávat v ten daný moment nepořádek, než to, co bude mít historickou hodnotu.
1: Nesmí tak asi se tak... to ukazovat manželce.
0: Protože
1: ženy všechno vyhazují. A za týden vám řekne zpravdu a vy řeknete, když jsi říkala před týdnem, abych to vyhodil.
0: No, teď co? Víte co, tohle jsou docela dobré, to je docela dobré si poznamenat a probereme to. Probereme to v noční lince, jak ženy dokáží zpracovat muže a jak muži poslouchají, anebo dokáží zpracovat své ženy. To by mě zajímalo, jak by to dopadlo. No, nevadí, nechám zatím přemýšlet. Samozřejmě vám děkuju za zavolání a málem mě fakt trefilo. Tonička by to fakt natočila.
1: Jo, tak vám přeju hodně síly, hodně zdraví.
0: Děkuju.
1: A buďte hluchej, němej a nebudete mít problémy.
0: Radí a doporučuje posluchač z Karlových Varů.
1: Julius,
0: děkuju moc. Povídáme si na téma poklady z půdy, co se tak na té půdě schovávalo, schovává, nebo co jste tam schovali pro budoucí generace a když budoucí generace to odhalili, No, tak co na to řekli? A nebo zasmáli jste se? Mimochodem, schovali jste se někdy něco na půdu a zapomněli jste, že jste tam něco schovali? Takhle jsme tuším jednou našli i vánoční dárky, asi 10 let staré. No, bylo to zajímavé pověření, zjištění, že v té době byly hračky úplně jiné třeba. Jutový pytel se znakem státní podnik České pošty, nebo ne, Pošta a spoje, nebo něco takového, pamatuju do dneška. Pojďme k příběhům, který jste napsali, koukám do tady příspěvníků, tady do počítače, třeba. Bohumír, doslova poklady z půdy snad zůstanou navždy u našich pozůstalých. Je s podivem, že takové věci mnohým nic neříká. Chodí kolem toho bez povšimnutí staré takové ty dřevěné rámy, dělány s pečlivostí starých předků. Jeden z mnoha, velebný Antonín Vavroušek, se zasvětil Matce Boží a byl přijat za členy Mariánské družiny bohoslovců pod ochranu neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci 1936. Už jen ta slova mluví o něčem, nebo pozůstatky části ze starých měděných listů, odměrky na mléko, rodné listy, kde jsou vypsání k motři, porodní bába, vlastnice a na fotografiích ani nemluvě, dřevěné malé a velké svěrky k užití ještě dnes. Děkujeme, Bohumíre, děkujeme.

0: Půdy, sklepy a staré skříně bývají zvláštní místa, zvláštní věci. Člověk tam často odloží věci s tím, že se k ním jednou vrátí a pak na ně zapomene na 10, 20, třeba i 50 let. Jenže právě tam někdy leží celé lidské příběhy. Svatební fotografie, dopisy z vojny, deníky, pohledy z dovolených, takové ty zažloutlé dokumenty nebo obyčejné drobnosti, které pro někoho znamenaly celý svět. A někdy stačí otevřít jednu starou krabici a člověk najednou zjistí, jak žili jeho rodiče, prarodiče nebo úplně jiná generace před ním. Některé nálezy rozesmějí se, samozřejmě jiné rozbrečí a některé radši člověk rychle zavře zpátky, protože pak se dozví pravdu o sobě, nebo o své rodině, anebo o své bohyni mamince a pak to ve výsledku může udělat ještě větší peklo.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, pište, volejte, nebojte se, tady ani na Moravě nekoušou, byl jsem si to zjistit a když uslyšíte nějaké případně štěkání, houkání, bzučení, prosím vás, to není letadlo, to zase bude určitě nějaké přerostlé zvíře, které poletuje a já se bojím, protože člověk nikdy neví, co ho vysaje, že? Ale nebudu strašit, půda plná příběhu stačí, že někdy můžete zastrašit i s tématem vy. Honza u telefonu, pěkný večer.
2: Dobrý večer, u telefonu Michaela z Brna.
0: Zdravím, mávám do Brna, povězte, už se to tam prohnalo ty bouřky a nebo nic?
2: Ne, nemám, zatím žádné bouřky, je hrozné tak dusno, my tady zázlínem máme velkou cenu, tak...
0: Ano, no jo,
2: tak
0: vlastně.
2: Neprší.
0: No pravda, že. Tak myslím, že ve Zlíně trochu bouřilo, teda trochu, místní by mě dali. Bouřilo moc, ty blesky jsou vidět na dálku a ještě se co si žene přes Vysočinu. Tak uvidíme, jestli to dojde a nebo jestli to zmizí, rozpustí se, vyprší. Povídejte, půdy v Brně, jaké mají kouzlo?
2: Tak to nebyla půda v Brně, to byla v mé rodné obci a v mém rodném domě, ano, kde tedy ani já jsem obsáhlou krabici mé korespondence jsem nenašla já, ale našla ji moje maminka, když se před nějakými 15 lety ta půda vyklízela, takže mě ji snesla dolů. Ani mě o tom neřekla v době, kdy už tedy maminka byla docela vážně nemocná. Já jsem čistila její skříň, protože jsem tam chystala nějaké věci, tak jsem tady tu krabici ze mé korespondence objevila. To už jsou asi tak 4 nebo 5 let, protože maminka už je víc než rok a půl mrtvá. A tak jsem se prostě do toho začetla, protože byla to jedna moje milostná korespondence.
0: Ano.
2: A ta tedy byla velmi zajímavá. A pak to byla i korespondence ve francouzštině mých přátel z Ženevy.
0: Ano.
2: Takže je teď po večerech, když ulehnu do postele, mám tu krabici pod postelí a postupně ji pročítám. A pokud se týkáme milostné korespondence...
0: No přesně, tak to... já čekám, co se tam objeví, jak to bylo tenkrát, jestli je to napínavý no, i v roce 2026, helejte, ven s tím.
2: Víte, musím říct, že je to docela napínavý, protože to byly dopisy, které mě psali dvě mé velké lásky, jako ten jeden už je 35 let mrtvý, ale ten druhý, ten tedy stále žije a já, když jsem si ty jeho dopisy přečetla a získala jsem od jeho příbuzných na něho telefonní číslo, tak jsem mu poslala SMSku a musím říct, že on sám byl jako velice překvapený. A opravdu to bylo, já jsem to počítala, 120 dopisů, protože jsme si spolu psali.
0: Ježišmarja, ještě, že to není v tomhletom období, v tomhle roce, umíte si představit, co byste musela nalepit fifinek?
2: A je to jako docela zajímavý a nutno říct, že mě to tak nějak jako, víte, vrátilo do dob toho mého mládí a zrovna jsem teď
0: Zcela určitě, pardon, že se doptávám, protože tohle ano. Je fakt zajímavé. Já jsem taky po letech našel takové dopisy, tak mě to, jenom jestli jsem z toho měl stejný pocit, jako máte vy, bylo to vzrušující doslova. Bylo to tak, že vás to opravdu reálně vrátilo do té doby tenkrát.
2: Ano. Máte no. pravdu. Mnohé věci jsem úplně zapomněla, jednak jsem neměla čas nad tím přemýšlet. No a nakonec to dopadlo tak, že s tou mojí bývalou láskou občas si tedy napíšeme a příští týden ve středu dokonce za mnou přijede do Brna.
0: Uděláme přímý přenos do Brna. Jo. To bude dobrý. A mimochodem, to vám ještě doporučím jednu věc. Nekoukejte se při čtení nebo čerstvě po čtení těch dopisů do zrcadla nebo do zrcátka na sebe. Nedělejte to, protože zjistíte, že jste jako člověk po lobotomii. Jako takovej, jako úplně duchem mimo. Opravdu úplně jako to dítě.
2: Ale musím říct, že je to prostě docela jako příjemné. Já se tomu musím smát, protože samozřejmě v mých 75 letech já jsem babička a on je dokonce i pradědeček, tak jsem mu říkala, víš, bude to docela zajímavý, jak se babička sejde s pradědečkem.
0: Ta komunikace musí někde navázat, tak mě se jako už teď, já bych vám dal normálně hodinu prostor do vysílání, abyste mi řekla, kde jste skončili tenkrát a kde navazujete teď, jo? Jak to probíhá ta komunikace, jak se to všechno změnilo. Ale zase věřím tomu, že každý člověk stejně ve své podstatě zůstane stejný. Jenom trošku vyzraje.
2: Ano, máte pravdu a samozřejmě jsou to životní zkušenosti, které tehdy ani ona, ani já jsme neměli. No. Bude docela se jako na tu středu těším, bude to zajímavé, protože se ho chci na různé věci zeptat, které jsem už zapomněla a jsem zvědavá, jestli si na mě vzpomene on, to ještě další věc.
0: Ježiš, aby vás nepřekvapil náhodou. No, děkuju. Každopádně, milí posluchači z Brna a blízkého okolí, nebo z Jižní Moravy obecně, jakmile ve středu uvidíte cosi rudého, tak to není rudá zás skladna odrazem od Jihlavy do Brna. Ano, ale to je zamilovaná konverzace tady milé zástupkyně tady naší rodiny Noční linky, která navazuje láskyplný kontakt s osobou, se kterou měla naposledy kontakt. Kdy?
2: No, tak počítali jsme to před 52 lety.
0: Před 52 lety, kdy ještě vůbec nikdo netušil, že bude nějaký mobilní telefon, SMSky a sociální sítě a kdy se ještě musel olizovat prezident.
2: Ano, máte pravdu, no.
0: Aby to došlo. A 120 dopisů je opravdu hodně. Budu moc rád, když zavoláte a ještě nám povyprávíte, jak to dopadlo a jestli jste měla rudý tváře. Tak vám děkuju.
2: Já taky děkuju, že jste mě vyslechl. Naschledanou, dobrou noc.
0: Dobrou noc, díky. Omládl jsem o moc.

0: lehké pokárání do Prahy, protože ve studiu tam sedí Petr Kubala, všechno mačká, ťuká, míchá, přepojuje a pustí tady písničku Voda vzala. No jasně, kam zmizel ten starý song a na konci Voda vzala. Helena Vondráčková. Tak to uvidíme, jak naložíme ještě s laciným vínem. Jaroslava Samsona Lenka, ale než se k němu dostaneme, musíme to vzít přes Raj Hrad. Zdravím vás, dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Jitka z Rajhradu. A když už bylo o těch dopisech hodně tady psaný, tak to řeknu napřed. Když jsi z mládí, samozřejmě muž odešel na vojnu, na Šumavu, kde oni vlastně pohraničáři neměli jenom 24 měsíců, ale 27 jim to automaticky naskakovalo tam. A teď si představte, že jsem celá nejméně po dvou, třech dnech pokaždý za ten týden dopisy. A tu krabicu se našli, když jsme vyklízeli byt. A to bylo neskutečné, to byla taková halda toho psaní a samozřejmě přikreslování a dávání tam, kde co k tomu, včetně třeba čtyř lístku. A takže v tom jsem si vzpomněla, jak to je úžasný, když se to nakonec vyhodilo. Nechtěla se mi to ani číst už znova, protože tolik krásných vzpomínek, samozřejmě manžel už je 5 roků mrtvý a mrzí mě to, že jsem to aj potom vyhodila. No ale já bych se vrátila tam tu půdu, jezdili jsme do Čech, Kulón, tam jsou Mutějovice.
0: Kujom, jste říkala?
1: Louny.
0: Takhle, Louny, já se vám rozumím, Ujoun, a jestli co si nebyl úplně jistý, jestli slyším dobře. Louny jsou v pořádku.
1: No. Takže tam jsme jezdívali k dědečkovi, k babičce a to bylo neskutečné, když jsme se tam dostali na půdu, co tam bylo věcí, ale nádherných, že když jsem to viděla, říkám, ne, tak toto teda vyhazovat nemůžeme. Já třeba vemu dřeváky holandské, typický dřevěný, takže já jsem všechno vždycky vzala a restaurovala, jako jo. Prostě natírala jsem to lakem, barvama a tak dále, jo. Našli jsme tam lampy, co byly kdysi dali na kočáry tažené koňmi, tak tam museli dávat lampy se svíčkou, aby samozřejmě byly viditelný, že? Nebo nádherný petrolové lampy a kde se nalíval petrolej, tak to bylo nádherný průhledný modrý sklo, že to bylo prostě jedno hezčí jak druhý. Tak se snažila to vždycky zachránit a natírat. No ale našli jsme tam taky hrnec žlutých mincí. No to jo. Bylo úplně něco, to bylo pozdvižení.
0: Žlutých mincí, co to bylo za mince? Jako, nebo jestli jste to...
1: To vám vysvětlím. To, my jsme napřed neviděli, co to je. A protože tam bylo dědečkovo jméno a i adresa jako vyražený. A bylo to asi jak naša, no menší jak 50 koruna, jo. Ale nádherný, neporušený, vyleštěný takový, jak kdyby to dělali teprve před pár rokama, jo? Že to nebylo vůbec. To je to krásný kov nějaký, žlutý. A samozřejmě oni to dostávali, jak sbírali chmel, tak za toto, za to jeden koš nebo věrtel nebo jak, to vždycky dostali tu minci a oni by chtěli, aby se jim to vyplatilo, kolik toho odevzdali, tak dávali ty mince. No a samozřejmě, že tam bylo jeho jméno, adresa, všechno na vyražený, takže to nemohl nikdy na nic nikdo použít. Takže oni to odevzdali a dostali za to peníze, kolik toho nazbírali.
0: To je dobré zjištění, takhle když víte ještě potom, nebo znáte ten příběh, odkud, protože já bych si tím hrozně lámal hlavu teda. To vám říkám rovnou.
1: No, ale to bylo tak něco úžasného, že já jsem to měla jako poklad. No děcka, ty se na to naše vrhli, jako všichni, to každý si
0: Ježiš, to jste jim dovolila, že se na to tak vrhli?
1: No všecko, no, jsem říkala, no tak ať si to užijí. Já jsem si zhostovala aspoň, já nevím, jich 10 nebo tak nějak, jo. A mrzelo mě to, že když jsem se stěhovala, tak aj to těch, říkám, poslední dny aspoň zůstal jeden ten penízek, jo, protože to bylo tak nádherný, že to škoda mluvit. Já
0: se nevím, a další, pozdě bycha honiti, kolikrát to ještě uslyšíme dneska v noci.
1: Ano, přesně. A mrzelo mě to, protože no, kluci, jako to uviděli u našeho kluka, nebo potom aj holka, tak to bylo hrozný. Říkají, ne, to štěmrali a každý si bral, no tak no, až to bylo všechno pryč.
0: No, tak teď už můžeme, jenom zbývají nám oči pro pláček, se říká. Děkuji vám za zavolání, děkuji vám za příběh z půdy, ty další budou po půlnoci. Posílám ne chmelový zázrak jménem pivo, ale dáme si víno. Bude teda laciné, tak doufám, že nás nebude moc bolet hlava. Dobrou noc.
1: No, já si myslím, že byste měli taky poslat vodu, protože nám tady furt nic neprší.
0: No, nebojte, voda má a Hradišťan, všechno bude.
1: Tak to je hlavní.

0: Ať už nás posloucháte v zaměstnání, na cestách, nebo třeba někde v nějaké hospůdce, u táboráku, u vody, u bazénu, u řeky, všude tam nás můžete poslouchat. Tak ticho, žáby, teďka vysílám já tady z Moravy pro vás do celého Česka. A kdo nás na těch internetech poslouchá, kde je jiné časové pásmo? Samozřejmě přeji vám všem dobrý večer, pěknou noc. Ať se vám dobře spí a vy, kdo jste úplně třeba na druhé straně republiky, světa, protože třeba trávíte někde dovolenou nebo jste se jeli podívat po vzpomínkách a posloucháte nás přes internet, no tak pojďme si radši říct a upřesnit, cože to přichází právě za den.
1: Noční linka.
0: Vítáme společnými silami neděli 21. června 2026. No, slunovrat. No je to tu. Je to tu. Hlásí se o slovo, pravda, někde za účasti bouřek, ale užijte si ať už den nebo noc. Obě stejně dlouhé a předpokládám, že to i tak nebude mít vliv na případný další poslech Českého rozhlasu. Tam, kde nás posloucháte, síť regionální stanice Český rozhlas Pohoda. Ještě hodina noční linky v tomto případě. Doufám, že se provoláte se svými zážitky a příběhy z půdy nebo sklepů, protože mě to baví. Dneska mě to baví moc a těším se na to, jak budete volat 731 800 900 anebo psát linka@rozhlas.cz. A propo kalendář, kdože to dneska slaví svátek? Nějak se mi to vykouřilo z hlavy, jak se říkal. Taková výloha, ale příjmenář jsem si otevřel. Petře Kubalo v Praze, já už nevím, jak víc mám naznačit, že jsem zapomněl, kdo slaví. Že bys mi to poradil do ucha. Alois, je to tam. Vidíte, to je milá spolupráce. Jo, a ten příjmenář, ať to máme tady komplet. Dnes 26. Ano, už to tady mám. Teda 26. 21. Ano. No to není možné, Noskovi, takže všichni všem, všechno nejlepší, co vám daří, zdraví, štěstí, spokojenost a jestli někdo z vás je tatínkem, no máte dneska svátek.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Já to dovysvětlím. Dnes mají svátek všichni tátové a je úplně jedno, jestli jsou čerstvými tatínky, nebo tatínky, kteří už jsou ve stavu a mně to je jedno, dělej si, co chceš, anebo už ve fázi vývoje dítěte a táhni z domu. Každopádně vás, tátové, milujeme, ať už jste tady mezi námi, anebo na nás koukáte tam nahoře.
2: Kde jsou moje blatníky? Kde jsou moje blatníky? Ty kaunere!
3: Mami, prosím vás, nechte toho. Vy se chudák tatínek vůbec nesmál.
4: Kdo se ptal na tvůj názor? S kým si myslíš, že paseš krávy?
3: Já ti říkám, že tatínek nesmál.
5: No jo, nesmál. Já ti tady už tady máš svědky, prosím tě.
6: Mami, táta, budeš s náma u stolu nebo na zemi s Fajdou?
5: Co? No dovol. Ten se nesmál, ten se chechtal jako blázen, ti říkám já. Ha, no.
3: Ale já se s tebou nebudu zlobit. Počkáš, táta vystřízlivý, ten ti nandá.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
7: Čas letí jako bláznivý. Já nešitím ho ani vy.

No to bude velká muzika, když vám řeknu, že sobotní noční linka pokračuje v neděli tématem půda plná příběhů. Nevím, jaký příběh má ta židle, na které sedím, ale sedím už na ní jenom jednou částí sedinky, tou druhou vyvažuji, řeknu vám, vachrlaté to je a před chvilkou to dost nebezpečně křuplo, takže kdybych se náhodou chvíli odmlčil, nebo jste slyšeli nějakou ránu a smích nekontrolovatelný, tak aspoň víte, z čeho to je. Půda plná příběhu, tak máme tady další hodinu povídání, už jsem si tady připravil i další příspěvky, které dorazily, ano, tady to mám, takže co jste napsali třeba? Iveta, zdravím, pane Jene. To vaše téma mi připomnělo jeden starý příběh. Příbuzné jedné mé známé, jak se říká, spadl do klína na horách. No, chalupa po nějaké staré tetě. Původně ji nechtěla přijmout, ale nakonec ji děti přesvědčily, že to bude primaletní byt. Tak se tedy pustili pomalu do oprav toho nejdůležitějšího, nic jako laciného, ale hlavně šlo o to, že to vlastně šlo strašně pomalu. No a jak jsem často slýchala, označovali to za danajský dar. Nakonec přišla na řadu půda a verdikt zněl všechno vyhodit. Za trámem našla jejich malá vnučka krabice a začala si prohlížet její obsah, který se ukázal být opravdovým pokladem. Šperky. Paní, která jim dům odkázala, pocházela ze zámožné rodiny, jenže její manželství nebylo šťastné. Ukázalo se, že manžel je ochmelka a karbaník, a tak ona asi v obavě, aby jí věno nepropil, schovala před manželem šperky do té krabice na půdu mezi harampádí, kde našla malá treperenda. No, zjistilo se, že poklad měl skoro stejnou cenu jako celá chalupa. Dobrou noc. Taky tady mám příběh třeba od Heleny. Hned ho zveřejním. Dobrý večer všem. V dětství jsme s bratrem našli na půdě za trámem vojenskou pušku z doby první světové války. Rodiče ani prarodiče neměli tušení, kde se tam vzala. Předali ji tedy známému příslušníkovi VB, který ji odvezl. A ještě přidávám Danu. Dobrý večer všem. My jsme měli tak před 40 lety svatbu v jiném městě a pak jsem si sundala šaty, hodila do igelitky a jeli jsme autem domů. Na druhý den jsem si šaty scháněla a nikde nebyly. Uběhlo tak dobrých 35 let a uklízeli jsme půdu. No a protože jsme dávali novou střechu, vytáhla jsem takový plný pytel věcí a vezmu jednu igelitku a v ní moje svadební šaty. No zírala jsem na to a dodnes je mi záhadou, kde se mohly moje šaty uložit takovým způsobem v podstatě do sběru hned na druhý den po svatbě. No, třeba jste to měla rázně už předem vypočítané, že to bude tak. A na co druhá svatba, že jo? ...731-800-900, telefon, který vás provází do noční linky, klidně zavolejte, už jste slyšeli, ani to tak nějak nepolí. Máme na to povídání takových 5 minut, tak se klidně osmělte, jako v předchozí vysílací hodině, tuším 2 posluchači nebo 2 volející, kteří se taky pochlubili svým příběhem, protože bez těch vašich příběhů by ta linka, noční linka Českého rozhlasu být nemohla. Tak jsem rád, že se osmělíte, že přidáte i ten svůj srdeční příběh, který může zahřát, zasmát, no, nebo taky rozplakat. To víte, i my chlapi někdy pláčem. A já taky.

0: Honza Mason přeje pěknou dobrou noc s Českým rozhlasem, s noční linkou, taky i když ho nevidíte, a vlastně ani já ne, tak vím, že tam je, protože no, nikdo jiný to tak dokonale neumí spojit, jako právě Petr Kubala, který je na technickém pracovišti. Aby to všechno dobře dopadlo, je potřeba taky vás, posluchačů, tak pojďte na věc. Noční linka na téma půda plná příběhů.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Archiváři i historici dlouhodobě upozorňují, že obyčejné rodinné památky mají často větší hodnotu, než se lidé myslí. Staré fotografie, dopisy nebo osobní zápisky totiž dokážou zachytit dobu mnohem autentičtěji než učebnice dějepisu. Přesto obrovské množství podobných věcí každý rok končí v kontejnerech při vyklízení bytů a domů a právě tehdy někdy mizí i kusy rodinné historie, které už nikdo nikdy nevrátí. A možná by bylo dobré taky zjistit, co třeba vy necháváte na té půdě, o čem třeba víte, že cíleně tam necháváte pro budoucí generace uklízečů. Budu rád, když zavoláte, do půlnoci máme ještě čas, tak je někdo na druhé straně, anebo není. Pojďme se podívat tedy na vaše příspěvky, ještě co jste odeslali, které jsem si tady schoval. Bedřich, ten to má dobré. Dobrý večer, na půdě jsme našli staré známky a mince, super. Mám tady Janu. Jana píše o půdě následující. Jako děti jsme milovali půdy u babiček. Bylo tam tolik odložených krámů pro hry, třeba ten houpací koník, stará křesla, nádobí, ale i lyže s řemínky po dědovi, staré obrazy, které rozvíjely naší fantazii. Našli jsme i tuny starého oblečení, po Němcích uniformy a předměty rodiny, která tu žila. Věci jsme táhli ven a hráli se. Až teprve po letech v dospělosti nám docházely ty příběhy a osudy těch, co tu zanechali. A pro nás děti to bylo období her fantazie, pro mě dnes smutek z osudu, ať už vysídlených Němců nebo Čechů před nimi. A řeknu vám, asi na tom budeme velmi podobně, velmi stejně, protože i něco podobného jsem zažil já. Člověk neví, po kom ty věci jsou. Ale až když to zjistí, to je teprve nádech. Halo, halo, Honza u telefonu. Pěknou noc, kdo volá?
2: No, tady jsem ze Šlapanic.
0: Ano, zdravím do Šlapanic. Povězte, ano. Jak se tam máte?
2: No, tak celkem dobře. Popršelo. Mm-hmm. Vždy se u mě stará, jak o miminko, všecko mě zradí a tak dále.
0: No tak.
2: Prostě v pomínkách, co tady mám, tak v kuchyni mám pendlovky po babičce, jako z Vítkovic, dědeček byl prostě ševcem. A když mi maminka zemřela ve 40. roce, no tak prvně jsem byl jako babičky Lepřovské v Ostravě, teda v Maránských horách, a bratr, tak ten byl u strýca jako Pepika v tom Rušperku, on byl zubařem. A za vlády Hitlera musel se prokázat, že prostě výpisem takových rodný list, co mám tady, co nechal bratrovi, že do třetího, čtvrtého kolena nemá žádný jako židovského původu. To mám jako ceninu nebo prostě vzpomínku na strýčka z Brušperku. Ale pak tady mám jednu teda po tátovi ten foto z první republiky na foták, fotografis, fotoaparát, si nespomenu, ale dávali mě za něj 10 tisíc, jako já říkám, ne, to neprodám, to mám od tatínka, pak jsem se dověděl, že někde na burze v Americe měl přes 500 000 dolarů.
0: A to řekněte, a to, tohle ty věci byly třeba fakt na půdě, anebo se bavíme jenom o tom, co jste podědil, co jste si schoval?
2: Ne, to mám tady v šuplíku.
0: Jo, to jo, ale téma máme, to, víte jaké, poklady z půdy, no, tak jestli jste jako na půdě taky něco nikdy našel.
2: No tak tam by se taky vyhledalo, tam mám spíš knížky, jako, ale ještě v kuchyni mám po babičce, jako děda byl šéfcem, a tak vzpomínám vždycky, jak mě ty hodiny pendlovky v noci vždycky budili. Buď to mě kousali blechy, protože ten v dílně těch jeho zákazníci chodili se psem a podobně, čili se opravoval, no, než jako Baťa zřídil jako výrobu, tak aj šil, mě dokonce taky ušil jako klukovi botičky. No, když jsem šel ze školy, tak vždycky říkal, stav se tam u svrškára a dones mi svršky, čili to tak nějaké boty šil. Ale o to nejde, nejde hlavně o ty pendlovky, které mě v noci bolí, nenechali mě spát. No, potom ještě jedno rádio, na které mám vzpomínku na tátu, jak za vlády pana Hitlera poslouchal Londýn.
0: Děkuju za vaše vzpomínky, co máte poklady, teda ne na půdě, ale vedle sebe, no, ale každopádně máte to všechno nejblíž v dosahu ruky, což je fajn, protože hledat to na zapomenuté půdě ve vašem případě si neumím představit a hlavně by mě to mrzelo, kdybych to nemohl najít.
2: Na půdě jsem měl jako ale kufr vojenský, kde bylo plno novin a tak dále, ale to bylo ještě na starým
0: domě. Dobře. Probereme když tak do příště, no, až budeme mít další téma. Popřeju zdraví a hlavně ať přežijeme ta horka. A vy taky.
2: A všem posluchačům taky hezký večer. Nebo noc.
0: Dobrou cokoliv. Noc. Dobrou noc.
3: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát, řekni,

0: nevíme, kde ty kytky jsou. Rozhodně se taky může stát, že v některých částech naší republiky kroupy dokázaly udělat své, takže že by pod kroupy, alespoň na chvíli, nechci se tomu smát, ale to je příroda, svatý Petr. Že ho zdravíme tam nahoru, nechceme si ho úplně dvakrát rozhádat. Zdravím, halo, halo, kdo pak tam na druhé straně?
1: Dobrý večer, tady Věroslava Brno.
0: Zdravím, Věroslavo, už jsme dneska v Brně byli, máte se tam dobře i vy, anebo to byl omyl, že se tam mají dobře od paní posluchačky, která volala jako první?
1: No, tak zatím tady netoší, tam u nás, na našem konci Brna. Mm-hmm. A já vás poslouchám jako členka Českého rozhlasu, která jsou od roku hodně dávného, ale od roku 92. poslouchám Noční ligu, pokud je to možný, tak skoro každý den, ale vždycky mě to nevyjde. No. Ale já vás moc ráda poslouchám a zdravím vás. A teď vám chci říct takový úryvek z 50. roku. V 50. roku tatínek měl na půdě vojenské dřevěné kufr a tam měl všelijaký takový jeho takový tyhle typ. A já jako 16-letá holka jsme se tam taky přehrabovali. Já jsem tam našla nádhernou pohlednicu jeho nevlastní sestřenice z Přerova, která mu poslala v dlouhých šatech na hlavě klobouk, slunečník a poslal mu z Luhačovi z pohlednicu. Vojtišku, škoda, že tady nejseš. Tady je to nádherné, tady se promenáduju a kde si cosi. A já tehdy jsem měla, to bylo v 50. roku, to mě bylo 16, a já jsem tehdy měla problémy s průduškama. A já jsem si když jsem tu pohlednicu uviděla, tak jsem říkala si, kéž by já se tam do té Hluhačovic jednou taky dostala. No to mě v životě nenapadlo a tam byla od té doby asi 8x, 10x, už jako v mým věku. Ale tehdy jsem se tam teda dostala, tak vždycky, když přes ty Hluhačovice jsem jako šla, chodila jsem tam teda pochopitelně na procedury, protože jsem nemohla dýchat. No ale vždycky jsem si tady na tu mazenku, na tu jeho sestřenicu vzpomněla a do prostě bylo to nádherné.
0: To zní to hezky, obzvlášť když vím, taky jako Luhačovice jsou nádherné, v místě jsem.

0: Byl sice ne na procedurách, ale můžeme se asi shodnout na tom, že to čtení by nabývalo úplně jiného významu, kdyby to bylo třeba ve Františkových lázních.
1: No počkejte, tak já byla taky ve Františkových lázních. Byla jsem taky v Poděbradech, protože v mým dnešním věku, už v loni jsem nebyla nikde, protože jsou na tom tak špatně, že chodit moc nemůžu, ale prostě byla jsem moc krát. Já mám neuropatii, artrozu a tak dál, ale to je vedlejší. Ale co jsem vám ještě chtěla říct tady, toto jsem řekla teda k těm Luhačovicím, ale teď jsem chtěla říct ještě jednu verzi. Já měla taky, no nebylo to na půdě, ale protože jsem bydlela jako, ale bylo to ve sklepě, jako protože jsem bydlela v bytě tady v Brně a to mě bylo, když jsem s manželem chodila, jako a pak on byl na vojně a to, my jsme měli 1200 dopisů. Posloucháte mě dobře, během dvou roků já mu poslala přes 600 a od mě přes 600. Jenomže jak jsem se stěhovala, tak jsem to už dala pryč a mrzí mě to do dneška, protože v mým věku bych dneska, když sedím, mohla přečíst. Já totiž, když jsem je začala tehdy číst, tak prostě kanuly mě slzy jako.
0: Protože... No já vám rozumím, ale zase jste další v pořadí, pozdě bycha honití.
1: No,
0: nedá se nic dělat.
1: To už je pryč a já vás strašně ráda poslouchám, já vás zbožňuju, já vás tam všechny miluju. Jako.
0: Je, děkujeme moc a ať se podělíme, tak já za všechny posílám obětí a jednu štípanou na dálku krásnou k vám do Brna.
1: Děkuju pěkně a já všechny moc pozdravuju, protože já je na dálku slyším, já už taky volám asi po třetí. Borkovi tomu kapitánčikovi jsem taky jednou volala, ale já si vždycky nedovolám. A dneska mám velké štěstí, že jsem se dovolala. Děkuju pěkně a dobrou noc.
0: Já děkuju taky. Dobrou noc, ať se daří, pěkné sny.

0: Halo, halo, tady Český rozhlas, noční linka, společné regionální vysílání, stanice Český rozhlas Pohoda. Dneska jsme na půdě a i když si tam můžeme hrát s věcmi, které nám v té době přišly vlastně už tenkrát hodně staré, a dneska po odstupu času si říkáme, pozdě bycha honiti, proč jsme to jenom vyhazovali, jak je to možné. Třeba něco nepatrně se přeci jen podařilo schovat. Ale nevím, jestli to bude ten další případ volajícího posluchače nebo posluchačky. Vítám vás, pěknou noc.
1: Tak dobrý večer, tady Jana z Frenštátu.
0: Ano, zdravím vás.
1: Vás taky, všechny posluchače. A chtěla jsem říct, že takový to, jak se tady říká, lození po půdách, tak to je můj koníček prostě. Já jsem začala s tím, že když jsem vyšla školu, tak jsme jeli do Žamberka, do Orlických hor se švagrovou a s bratrem jsme jeli do toho, do Žamberka jako k Petě od mojí švagrové. A oni tam měli domek a na tom, na vrchu na té půdě prostě se rozdělovalo, že kdo bude kde spát. A tam byla taková udělaná taková světnička na té půdě a tam se otevřely dveře a tam bylo pokojíček vymalovaný na modro a ložnice Ludvík XVI, taková ta bílá zdobená krásná ložnice. Já jsem koukala jako blazen, tak jsem chtěla tam spát, jenomže mě řekli, že tam už je to zamluvený. No a teďka bylo tam, na té půdě byla knihovna plná, té červené knihovny, ne, já holka 16, 15 leta, že jsem to zebrala tam a prostě venku vždycky u toho, tam u Orlice jsem seděla na louce, teď jsem to tam hrtala. No, a to bylo první, co jsem viděla na půdě. A pak prostě mě jednou maminka vykládala, že když se nastěhovali do Ústí nad Labem po Němcích, tak říká, člověče, já jsem milovník starožitnosti. A maminka říká, no to by bylo něco pro tebe. Tam po těch Němcích na té půdě zůstaly taky plné půdy těch bílých ložnic. Říká, tam bylo porcelánu, ty lavory takový s těma džbánama. Tam se našlo všecko možné. Říká, já říkám, proč jste tu něco z toho nevzali? A maminka říká, my jsme měli svůj nábytek a to tam někde zůstalo. A někdo možná, když byl chytrý, tak to jako dobře asi prodali, protože opravdu to jako byly takové hodně cenné věci. No, já jsem potom se nastěhovala do Frenštátu, tam jsem samozřejmě první, co bylo, že na půdu, no, tak jsem tam našla takový svícen, takový už jako velikánský ten kandelábr, tak to jsem dotáhla domů, teď jsem to tam restaurovala, to. Pak tam byly hromady kachlí, krásných ozdobných kachlí, co se bouraly jako ty kachlové kamna, tak to tam bylo. To potom z domovní zprávy jeden pan si odvezl, tak si z toho postavil krásný krb. Byl tam kříž vyřezávaným dřevěným Ježíšem. Byly tam různý svícny, našla jsem tam porcelánový krásný nočník, ten jsem potom rozbil později. No a to jsem potom zase se dostala na další půdu, tak tam jsem zase našla celý takový ty sady těch kořenek, jak to bylo na těch policích, tam byl váleček, teď na sůl, na cukr, takové ty kořenky s těma víčkama krásné, pak na zeď byla taková na sůl s takovým dřevěným tím otvírátkem. No, našla jsem to na těch půdách, secesní svíce ještě takový a rámy z obrazu a spoustu různých jiných věcí. No a ještě jsem jenom chtěla říct, že maminka, když bylo, jako končila válka, tak jednou přišli tam Rusáci a dotáhli mamince, můj otec dělal prvního předsedu místního národního výboru po válce v Jindřichově Hradci. A přijeli tam Rusáci a dotáhli čtvrtku prasete a řekli mojí mamince, že to má jako uvařit. No tak moje maminka, že tenkrát po osvobození, no tak vařila to prase, co z něho vařila, to já vlastně přesně ani nevím. No tak ti tam potom přišli, pojedli všecko a ten jeden, já nevím, jestli se jmenoval major Ondruchov, přitáhl celtu plnou, dotáhl celtu vojenskou, rozdělal to, položili to na zem, rozdělali to a tam bylo plno zlata, šperků, co tam všecko bylo. Maminka říká, no, a on mi říká, tak Štěpanida, moje maminka se jmenovala Štěpanka, říká, to si to vem, co chceš, za to, že jsi nás pohostila, že jsi nám uvařila všecko. Moje maminka říká, no, si představila, že to bylo buď to z nějakých těch koncentráků, že to ti Němci měli z těch, nebo z těch, od těch Židů. Maminka říká, já jsem si nevzala z toho ani prstínek, protože jsem měla strach, že mě to v noci ještě chodilo strašit něco.
0: A já tomu rozumím. Rozumím tomu, protože člověk někdy, když má nějakou tu hranici, kdy si říká, no hele, možná bude lepší nevědět, tak je možná dobře, že fakt se to zastavilo a že nevíte. Děkuju. Byli jsme dlouhý, ale srdečný. Moc děkuju za vaše zavolání. Bylo mi potěšením.
1: A mě taky. A dobrou noc. Tady přišla Bohuška, tak už můžu otevřít okno a můžu se pokusit spinkat. Tak všechno.
0: Ano, a hluboký nádech, výdech. I vás zdravíme. Pěkné sny.
1: Já vás taky. A patrý se. Naštěvá.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte Noční linku, dnes tak netradiční spojení. Já v Holešově a vy, doufám, na svých místech těch tradičních, kde nás posloucháte obvykle, a pokud náhodou jste někde jinde, tak doufám, že jste místní, pokud jste za někým přijeli, naučili poslouchat třeba, anebo ladit naše vysílání. Děkujeme za to. Zkusíme telefon, zkusíme další poklad z půdy. Kdo je na druhé straně?
1: Tady František Helpěr Vltavou, zdravím vás.
0: Taky zdravím, máme se dobře, případně v jakém máme stavu půdu, už je vyklizená?
1: Prosím.
0: Jestli je vyklizená už půda, jestli ne, co se dá na ní případně najít?
1: Pane drahé, já vám budu vyprávět, že to neuvěříte. Straits? Můj tátovej brácha tady po válce se vzali s tetou a teď neměli nic, víte. No a byly nabídky, jak byli odsunutí Němci, tak normálně nabídka do Ústí, že tam přidělují byty po Němcích odsunutej. Tak Strejc tam přišel, tetou tam přišli na ten obecní úřad nějaké, nebo co to bylo. No a tam normálně dostali klíče, číslo domu, přišli, bylo to na Střekově, přišli tam, odemkli si patrovej domek, krásnej to byl, přišli dovnitř, tam všecko uklizený, všecko, oni říkali, to přeci není možný, když tady odsunuli Němce, že by to tady nechali v takovýmhle stavu. A teta teda normálně říkala, že z toho byla úplně... Posloucháte mě?
0: Já vás poslouchám, jsem jedno velké ucho.
1: Tak poslouchejte. A teta z toho byla na nervy úplně. Ta říkala, no přeci, ona čekala, že se tam někdo objeví v tom domku, jo, že prostě je tam odsaď vyženou. Ale normálně tam bydleli leta, já jsem tam za nima jezdil potom a to. A dokonce, a teď ta půda. Strejc dělal v šichtových závodech, tam tak byly šichtovka. A normálně tam uklízeli po těch Němcích taky, co byli odsunutí a to. Přišel nahoru na půdu v té vile šichtový a tam takhle byla tašky, jak byly, tak tam byla díra, tak kouká jako odsaď, že se rozhlídne tam odsaď a vidí, že v tom okapu je jako u bruse něco zabaleného. Tak se tam proto dohrabal a v tom byly šperky samý, hodinky zlatý a prostě všecko možný. Zřejmě jak ty Němci tam odsaď odcházeli, tak to tam, že se proto vrátěj, víte. Takže normálně to vzal, teďko přišli ty, co to tam likvidovali, samozřejmě Strejda jim to dal, bez jakýhokoliv podpisu, nějaký stvrzenky nebo něco, tak si to rozebral asi někdo jiný, víte, pa žádný doklad na to nebyl. Ale to vám řeknu teda, tam bydle to, když tam přišli do toho domku, tam normálně složený prádlo, všecko čistý a tohle, jestli pak by tohle to někdo dokázal, když vás vyženou, prostě musíte odejít, víte, tak by člověk steky to rozvlátil nebo něco a oni odešli, oni věřili ty lidi, že se tam za nějaký měsíc třeba, že se tam vrátí, víte, a bydleli tam, no, sejda tam, bydleli tak, leta.
0: Ano. Rozumím. Musíme končit, já se moc omlouvám, ale příběh byl, děkuju. Velmi, ale nevadí, že zdravím a díky i za další příběh, protože koukám, že tohle téma vás hodně zaujalo, tak mě moc těší a budeme případně probírat i dál. Zatím naslyšeno.
1: Díky moc a mějte se hezky, díky.

velmi dobře si vzpomínám na situaci, kdy jsme ještě mívali chalupu v Nové Hlíně, kousek od Třeboně nebo kousek od Staré Hlíny, tak to bylo zrovna takové zvláštní období žití, kdy to bylo, myslím, takové nejintenzivnější, kdy jsme vedli souboje buď s místními komáry, anebo souboj se svojí sestrou, a nutně jsem potřeboval prostě mít svůj prostor. Každý chtěl být se svým pokojem zžit, ale tam byl jenom jeden. Nebylo jak se podělit. No a půda taky postačila. Můžu vám říct, že hezky se by tam bydlelo, ale neskoumal jsem, tam jsem moc nezjišťoval. Ale vy jste zjišťovali, třeba tady píše Jana a Pavel, omlouvám se. Dobrý večer, naším pokladem z půdy je porcelánový pejsek a porcelánová holčička. Ta je dokonce z roku 1909. A je to pozůstatek po odsunu Němců. Obě sošky jsou v krásném stavu, jsme rádi, že je máme. A zase ten odsun Němců. To by mě vlastně ani nenapadlo, že toliko vlastně příběhů a vůbec tolik minulosti může být dochováno, anebo že se na ně takhle zpětně myslí. No, jsem zvědav, jestli třeba dáme, nebo se odvážím dát takové téma, které teda rozděluje až příliš, ale zase na druhou stranu, proč se nedozvědět něco víc o minulosti, třeba toho stavení, ve kterém žijete, nebo jste po určitou část života žili. Dívám se dál do příběhů, ano, lovím poklady z půdy, nebo půda plná pokladů, ano, ano, ano. Maruška, no, ta píše, milé rádio, naše půda, ta byla vždycky čistá. Domnívali jsme se, že je takhle úplně od začátku, protože nevypadalo to ani, že by byla místem, kam se schovávají nějaké věci, nebo dávají často, aby se něco poškrábalo, poničilo. Ne, ne, ne. Na to, jak byla pěkná, tak když jsme měli výměnu střechy, tak se ukázalo, že je ještě pěknější v určitých částech, které byly doslova nabité minulostí, balíčky, a v nich nejen poklady jako mince, pohledy, oblečení, anebo i šperky. Nebyl to dům po odsunu, ale byl to asi dům nějakých zámožných lidí, anebo že by nějakých zlodějů, kteří si tam schovávali svůj lup. Je lepší někdy nevědět.

Boty proti las, Český rozhlas a závěr nočního vysílání, živého vysílání noční linky. Dnes byla s Honzou Macounem, Petrem Kubalou, kterýmu děkuju do studia a k mixážnímu pultu. Teď se určitě durdí, teď tam má ty červené tvářičky, jako kdyby objevil milostnou poštu ze 40. let, ale děkuji i vám všem ostatním, kdo jste zavolali, napsali, kdo jste se snažili skontaktovat nás a řekli své poklady z půdy. Budu rád, když se připojíte k našemu vysílání i dneska hodinu před půlnocí. Tentokrát, a už to lovím, tentokrát vás čeká ze Zlína, přímo ze studia Českého rozhlasu Jarka, a téma, které jsme už vlastně nakousli lehce po půlnoci, protože totiž dnes je Den otců. Muži, kteří nás provázeli životem. Tak připravte si ruce, telefony, také jiná další pojitka. Můžete psát linka@rozhlas.cz a klidně taky můžete napsat mě konkrétně jan.macon@rozhlas.cz. Těším se na vás příště, kdy to bude, netuším. Moje hlava je dneska nějak děravá víc než kdy jindy. Asi je celá těmi stupni Celsia z dnešního dne ještě dost zavařená. Doufám, že nejen, že schladne, ale taky se osvěží třeba nějakým nočním deštěm anebo bouřkou. Ale doufám, že ne až tak moc něco zásadního, něco, co by ničilo majetky. Kdyby náhodou pelargonie schovat, muškáty, ať nám nevisí, ať nejsou na parapetech a ať vám zůstanou. Ať vám zůstanou, ať se neponičí taková škoda na začátku sezóny. Ať se daří, mějte se krásně, hezké sny a příště naslyšenou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Dámy a pánové, vítejte ve světě dobré zábavy. Chtěl bych vám dnes představit dámu, kterou znáte jako vlídnou sběratelku starých věcí, jako ženu, která kdysi řekla, že si pomocí svých obrázků, které maluje, hledá vnitřní klid. Vlastně maluje touhu po klidu, ve kterém by chtěla žít, ale nedaří se jí to. Jako většina současných žen neví, kam dřív skočit. Ale když si sedne, maluje si hezké, klidné chvíle. Minulý čas, který prý býval vlídnější. Já už teď mám pocit, že víte, o koho půjde. Patrik Rozehnal vám dnes představí Ivu Hitnerovou. Nejenom jako herečku, malířku a sběratelku starých věcí, ale jako úžasnou dámu, která umí pobavit a dokáže si ze sebe udělat i drsnou legraci. Hned na začátku má pro vás Iva jeden vtip.
2: Jede chlap na motorce, najednou rána do čela a ptáčka srazil, ten ptáček leží na zemi, ten motocyklista zastaví, jemu to ptáčka líto, jak ho veme domů, dá ho do klece, dá mu vodičku, chleba, ten ptáček se ráno probere, teď vidí voda, chleba, mříže a řekne, ty vole, já ho zabil.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Společně se teď vrátíme na úplný začátek života Ivy Hitnerové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Představte si konec roku 1948. Za týden mají být Vánoce. V ten čas přichází na svět malá Iva Hitnerová. Jenže se narodila 17-leté mladé mamince. A tak asi není třeba vysvětlovat, že by maminka výchovu malé Ivy sama nezvládla. A taky přenechala své mamince. Ivu tedy vychovávala její babička. Iva tak vyrůstala v Praze, na Letné, v jednom z činžovních domů, kde na dvorku byla i malá zahrádka, takový proužek zeminy, kde babička obdělávala půdu a pěstovala, co se dalo. Možná, že tam jsou i začátky oblíbeného zahradničení. Po pár letech manželství se rodiče malé Ivy rozvedli.
2: Tatínek, který se mnou velmi pravidelně každý týden scházel, tak vždycky chtěl mi udělat hezký program, abych měla hezký dětství, a on byl fanatický sportovec. A to hezký dětství bylo třeba, že jsme šli spolu na Spartu a on koukal na fotbal a já jsem se zoufale otravovala, tak jsem tam sbírala pod těma tribuna, byla ještě dřevěná Sparta, já jsem z Letný, tam jsme bydleli kousek, a já jsem tam sbírala ty kelímky, takový to byl ještě takový voskový, papírový, od piva, a stavěla jsem z nich takový vysoký věže. A tam pod ty dřevěný tribuny všichni ty pánové z toho fotbalu chodili na záchod. Na malou teda. Jako, že toto. A já si do dneška pamatuju ten zvláštní odér pod těma dřevěnýma tribunama, kde jsem si hrála, čekala jsem až to moje hezký dětství na té Spartě. Ale pane, tatínek byl sportovec a hrozně mě vedl k tomu, abych vždycky říkal, aby ses k tomu uměla aspoň postavit, jo. Tak zkoušel se mnou všechny sporty a já jsem byla opravdu takový nemehlo. On třeba, jsme šli na procházku, on takhle vzal dva šutry a řekl, tak to je branka a mám balon a budu do tebe jako kopat a ty to budeš chytat a tak. A já jsem chtěla malovat, hrát divadlo a tak. A ten táta, který tyhle věci ho absolutně nezajímaly, myslím se, že nikdy až do jeho smrti moc neocenil.
0: Je pravda, že sport není doménou Ivy Hitnerové. Přesto ale je činnost, kterou občas dělá ráda. Šlape do pedálu na kole. Užívala si to dlouhá léta i se svými přáteli a kamarády. A ti občas i parodují. Jako třeba David Prachař, kdysi v pořadu Věšák České televize. Zahrál si na Ivu, když s nimi vyrazí na výlet na kole. Třeba do jižních Čech, k Třeboni, kde to má ráda.
3: Z rybníka Svět, to vpravo, to je rybník Svět. To založil pan Jakub Krčín z Jelčan.
4: Ano.
3: A tohle to jsou 300 let staré duby, co měl pan Ulm v ruce. To byl 300 let starý dub.
4: Mohli bychom si dát pauzičku?
3: Žádnou pauzu, holky, ale vy se na těch kolech nějak divně klepete. Choďte na ty pravidelné prohlídky. Říkám vám to už dávno. Kopce, pozor, největší převýšení, jedeme na hráz, ze sedla, holky, ze sedla. A už jsme zase na hrázi. Holky, znáte zábavný pořad Věšák?
5: Ne.
3: Vy neznáte Věšák?
5: Ne.
3: Vy jste nikdy neviděli Věšák?
5: Ne.
3: No tak podívejte se, to je nejlepší pořad, co teď jde na ČT1. A já v něm budu vystupovat a vás si pozvu jako svoje nejlepší kamarádky.
5: Ježiš.
3: Ten pořad je vkusný, Davida tam samozřejmě nepozvu, protože by si vzal paruku a parodoval by mě.
0: Ale vraťme se do toho dětství Ivy Hitnerové, kdy bydlela u babičky. Ta ve svém malém bytečku dokázala vždycky vykouzlit útulnou atmosféru. Měla tam háčkované záclony, vyšívanou kuchařku na kamnech, šicí stroj, stahovací lampu a vařila ta nejobyčejnější a nejlepší jídla na celém světě. Malou Ivu vedla velmi přísně. Když pak v jejich 15 letech zemřela, byla Iva tak trochu jako utržená ze řetězu. Ztratila pevnou ruku. V té době navštěvovala na základní škole i dramatický kroužek a mezi její záliby patřila literatura a divadlo. Studium na gymnáziu ale díky svým peripetým pubertáním nedokončila. Začala pracovat, bez maturity, a pak se přihlásila na DAMU. Navzdory původní skepsi svého otce se chtěla stát herečkou. A taky čekalo i absolventské představení ve slavném divadle Disk, které se později stalo divadlem Lucie Bílé. A tam se po letech také Iva potkala i třeba se svými přáteli.
2: Ano, tohle divadýlko se jmenovalo původně Disk a patřilo divadelní fakultě a já jsem tady před 53 lety hrála své absolventské představení.
4: To ti nikdo neuvěří.
2: Ano, jsem tady hrála jsem dohazovačku v Gogolově, v ženitbě. A hrozně vlastně pořád to tady v těch zdech je, ty generace těch herců.
5: Ale i v šuplíkách, protože já jsem zachovala při rekonstrukci věci, které teda i mě dělají dobře, protože já jsem tady příští rok 30 let, jo, tak utíká to. A v šuplíkách mám názvy různý a jména prostě opravdu velmi slavných lidí a tady prošlo opravdu velký legendy.
6: Já, to je úžasný, Ivuško, jestli jsi tady tenkrát něco zapomněla, tak můžeš do toho šuplíku a je to tam furt.
5: Ne, oni mi totiž říkali, než by jako rekonstruovali ten stolek, co jsou v těch šatnách, že je levnější koupit jako novej, ale mě se nechtělo, protože já jsem chtěla, aby
2: přesně,
5: to tady
2: přesně,
5: zůstal.
2: A ta šatna dámská byla tam, kde je a ten stoleček si pamatuju, kde jsem seděla, je to dojemný.
6: Ne, je to. Teď jsem to matně spočítal, když jsi tady byla před těma 53 lety, to znamená, že ti bylo 5 let, když jsi absolvovala. Ano. Počítám to správně, ano. Bylo to dost gentlemanské gesto, doufám, že jo.
0: Už z těch několika málo dnešních ukázek je slyšet, že Iva je nadanou vypravěčkou. A přitom se bojí vyprávět i vtipy. A docela dost jich zná, jak nás kdysi v rozhlase přesvědčila.
7: Já říkám, takový jemný. Vltava je plná lodiček, najednou se zatáhne nebe, chystá se déšť, všecko stmavne, ten plavčík veme tu rouru a křičí: jedničko, dvojko, trojko, vraťte se, hned se vraťte, devítko, zpátky, zpátky. A ten druhý plavčík říká: my ale nemáme devítku. Šestko, máte nějaký problém? Nastoupí babička do autobusu a říká řidiči: chlapče, nechceš oříšky? On říká: dobře, babičko, děkuju. Druhý den babička nastoupí do autobusu a přijde a říká: chlapče, nedáš si oříšky? Děkuju, babičko. Třetí den: chlapče, dáš si zase oříšky? A on říká: jo, dám se, ale babičko, kde ty oříšky takhle pořád berete? A on říká: ty jsou z Toffifé. Já mám takový něžnej nakonec, malinký mol. Poprvé v životě vyletí ze skříně, maminka mu mává a když se vrátí, tak říká: tak jaký to bylo v tom světě? A on říkal: krásný, maminko, všichni mi tleskali.
0: Některé své přátele si v životě neseme už od dětství nebo od mládí. Podobně na tom Iva Hitnerová. Takhle se už dlouhá léta zná s Petrou Černockou.
2: Mi brousila mezi mými spolužáky, ano, na Damu a díky tomu jsme se vlastně skamarádili. Jsme měli, já jsem nějakého hezkého spolužáka.
8: A Petra ti ho přebrala?
2: Ne, já jsem s ním nic neměla, ale chodila
9: já
2: jsem
9: taky
2: s ním doroční.
9: Ne, já taky
2: měla.
9: Jo, tak
2: to máš sedláčky.
9: Ty jsi
2: s ním chodila?
8: Teď se to po těch 50 letech můžete zjistit všechno, jak to bylo. Člověče, no.
9: Nemá pravdu. Já jsem chodila s krásným blondýnkem, no. Tomáš Sedláček se jmenoval, herec.
8: No, Tomáš Sedláček.
2: Ale to je strašný. My když se s Petrou pustíme do vzpomínání právě na tyhle časy a s kým jsme chodili, tak pak zjistíme, že spousta z těch našich kluků vlastně nebo těch nápadníků už je dávno po smrti.
9: No,
2: a my pořád ještě tak jako...
8: A vy pořád ještě jezdíte.
2: Ano.
9: My máme nějaký asi dobrý kořínek, ale je to fakt, že když ti začnou, to je narada, to chlapům říkám, ale jakmile začnou vymírat ty bývalý milenci, tak člověk znervozní, co?
2: Znervozní, ano.
9: No.
8: Tak musí hledat v mladších ročnících, no.
9: No tak může,
2: tak
9: ale...
2: Tak to děláme v obě, víš, co máme doma.
9: Ale výsledky jsou mizerný. Pak jsme si každá odtáhla jednoho mladšího domu.
2: Domu manžela máme.
9: A celkem jsme to trefili.
2: Já. Ano, dobře. Ano, teď už.
8: Máte mladší...
2: Ano, obě.
9: Obě.
8: To by, ne, no tvýho zná velice dobře.
2: Ano, to jednou říkala snad, já nevím, buď Pavlína Filipovská nebo Eva Pilarová, že kdyby si našla muže, který by jí odpovídal věkem, tak by ho musela vozit na vozejčku. Že?
9: No jo, že? No jo.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Koutky úst se nám roztahují a vzdalují od sebe díky vyprávění a humoru Ivy Hitnerové. Tak se nechme dále laskat.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ještě na škole se Iva zamilovala do režiséra Ivana Reimonta, který se stal jejím prvním manželem a narodil se jim syn. Společně pak odešli do prvního angažmá do Karlových Varů. Tam se Iva bláznivě zamilovala do kulisáka a po třech letech manželství následoval velice bouřlivý rozvod. Hlasu svého srdce totiž nedokázala poručit. O ním kulisákem byl dnes všem známý herec Ondřej Pavelka, který si počase našel jinou a Iva zůstala se synem sama. V té době se obklopila hlavně přáteli, prací a příjemnými starostmi o malého synka. Osudové se jí pak stalo setkání se stavebním inženýrem Petrem Mendlem. Toho Iva okouzlila svým hereckým talentem v inscenaci Postřižiny. To už hrála v pražském divadle Na okraji. Prý měla asi ten nejzvláštnější převlek nebo kostým, který v divadle na sebe vzala. Možná i proto, že hrála strýce Pepina.
2: A tím, že jsem vlastně hrála chlapa, tak jsem byla jakoby chlapsky oblečená, měla jsem takový velký kalhoty, triko, kšandy a samozřejmě to jsem bylo asi o 30 let míň a měla jsem takový jako výrazný ňadra a takhle ty kšandy mi tam pořád jako jezdily a takový, ale jinak tím, že prostě jsem měla ten chlapský kostým, tak když prostě hraje ženská ženskou, tak stejně furt má za krkem, aby jí to slušelo, což poprvé v životě u toho Pepina mi bylo srdečně jedno a myslím, že se to velmi kvalitně podepsalo na mém herectví, jako jo, že jsem byla tak uvolněná jako za toho chlapa. A měla jsem to představení hrozně ráda, měli jsme asi 350 repríz a pak jsem v Mostecké ulici nedaleko Rubínu potkala Jardu Hanzlíka, který tam bydlel kousíček a volal na mě a říkal, že on zrovna hrál strýce Pepina v tom filmu v Postřižinách a volal na mě přes ulici a říkal, tak mi všichni říkají, jak hraješ toho strýce Pepina, že prej to hraješ líp než já, říkal by to i Menzel a já jsem říkal, no všichni říkal, se ti to hraje, když máš prsa, viď?
0: Připomeňme, že tohle představení viděl její budoucí muž, Petr, zhruba třikrát, než se odhodlal herečku oslovit. Dnes už jsou spolu několik desítek let. A manželství je podle Ivy velmi vtipné. Třeba i díky výzvám, které od něj slyšela a splnila.
2: Jenom jednu takovou droboučkou příhodu, jak jsme byli na obědě u šéfa mého muže a tomu na tom hrozně záleželo, abych jako mě varoval, abych neříkala na nic žádnej názor a vůbec dokonce kontroloval, co mám na sobě a tak. A tak jsme jako oficiálně obědvali a tam pak po obědě přišla řeč na to, jako na nějaký dovednosti a já jsem najednou řekla, já umím stojí na hlavě. A můj muž řekl velmi pohrdavě, ty jo, ty umíš stoj na hlavě. A já nevím, co mě to napadlo a řekla jsem, hele, chceš to vidět? A udělala jsem bez varování stoj na hlavě na té návštěvě a vůbec mi nedošlo, že mám šaty a co to vlastně udělá, když se vším všudy, jak ta gravitace, tak vím, že to bylo takový překvapivý gesto, ale nemohla jsem za to, vyprovokoval mě.
0: Dávky se svým druhým mužem absolvovala Iva Hitnerová v roce 1982 a společně mají dceru Kláru. Když už jsme u těch dětí, připomeňme i film, který natočila Iva Hitnerová s režisérem Karlem Smyčkem, Krajina s nábytkem. Hlavním hrdinou je Vladimír Javorský a z jedné jeho letní avantýry je nakonec prý dítě. Později sice zjistí, že není jeho, ale už ho má tak říkajíc na krku. Stará se o něj sám. No a Iva Hitnerová, ta si ve filmu zahrála sociální pracovnici.
3: Tak co, pane Klouček, co s váma uděláme?
4: Snad s ním ne.
3: Jde přece i o vás, takže babičku, dědečka nemáte.
4: Ale máme, akorát, že když to není můj kluk, tak po nich těžko můžu něco chtít, ne?
3: No, to jistě, a vy sám se o dítě starat nemůžete.
4: Chodím do školy.
3: Máte k dítěti nějaký vztah?
4: Je to úplně cizí dítě, to on si myslí, že jsem jeho.
3: Nic si nemyslí. Tady mi vypište vaše nacionále, já už to za vás dodělám.
4: Nemyslí, to byste ho měl vidět, jak se třese, když mě vidí. Jméno otce, co to mám napsat?
3: Tak napište svoje.
4: Jak svoje? Vůbec já si nemám nic společného. Kdybych ho našel někde na cestě, tak je to snad to samý, ne?
3: Pane Klouček, na cestě jste ho nenašel. Má přece vaše jméno.
4: To už mi ho nikdo neodpáře.
3: Prosím vás, nejdřív vyřídíme umístění do ústavní péče a teprve potom přijde na řadu otázka otcovství.
4: Kdybyste se mohli vzít?
3: Třeba hned zítra, když to stihnem.
4: To je takovým fofrem?
3: Všechno jde. Jenom vás musím upozornit, že po půl roce nezájmu je dítě vhodné k adopci. A potom už se vás nikdo na nic ptát nebude.
4: Kdyby se do půl roku vrátila, tak by dítě zase dali?
3: Podívejte, pane Klouček, to je zanedbání povinné péče, paragraf tuším 212. To by asi nebylo tak jednoduchý.
4: Takže ona už byl vlastně vůbec nemusela dostat?
3: Opustila.

0: Ke svému oblíbenému herectví si už brzy v mládí Iva Hitnerová přidala i malování. Přivedl ji k němu kamarád ze školy, herec Jan Kaniza. První výstavu svých obrázků uspořádala už v roce 1974 v prostorách divadla v Karlových Varech. Bylo to asi 15 nebo 20 kousků. Dnes už jich jsou stovky. I těch výstav bylo víc než 250. Vystavovala i v Paříži, Stockholmu, dokonce i v New Yorku. Tam výstavu zahajovala Aja Vrzáňová, naše první mistryně světa v krasobruslení. Iva se už dokonce dostala i do Encyklopedie naivních umělců. A nápadů na malování má prý víc než dost, dokonce je nestíhá ani malovat. Ráda se vrací do starých časů, které jsou z jejího pohledu klidnější a poetičtější než naše uspěchaná doba. To ocenila kdysi i Marie Rotrová ve svém pořadu Divadelko pod věží na obrazovkách tehdy Československé televize, kam si Ivu pozvala jako hosta. Ta zas jako dárek Marušce přinesla, řekněme, malou malovanou brož.
1: Jak vás napadlo vyrábět tyhle ty věcičky, roztomilé, a jak jim říkáte?
2: Já jim říkám placky. Víte, mě už jako malou holku hrozně bavily takový ty zprávičky, že třeba Liz Taylor šla na ples a měla tak příšerně drahý náhrdelník, že jí museli dva ozbrojený muži celý večer hlídat, aby ho nikdo neukradl z krku. A tak jsem tak žensky zatoužila si podobný klenot pořídit, a protože to nevypadalo a bohužel ještě nevypadá, že bych něco takového vlastnila, tak jsem si ho musela vyrobit sama. A protože už mi dvě ty placky někdo z kabátu ukrad, tak z toho jsem usoudila, že jsem asi na dobrý cestě. A pak i moje přítelkyně chtěly v si chvíli třeba připadat jako Liz Taylor, tak jsem je začala vyrábět i pro ně.
1: Takže pro zmenšení pravděpodobnosti krádeže jste začala malovat i takové větší formáty. Ivo, já jsem vás viděla v Divadle na okraji a mám takový pocit, že vy jako herečka tíhnete spíše ke komice, kdežto ty vaše obrázky jsou takové melancholické, možná trochu smutné.
2: Víte, ona někdy ta hranice mezi slzami a smíchem je velmi křehká a mě to vždycky hrozně zajímalo, a třeba o tom jsem chtěla ty obrázky malovat, nebo vlastně bych o tom chtěla hrát i divadlo.
1: A podařilo se vám někdy skloubit tu svoji profesi herečky a toho koníčka malování?
2: Já už totiž sama nevím, co je profese a co je koníček, ale jeden takový pokus o skloubení vám tady dneska ukážu. Nevím, jestli se mi to povede, ale namalovala jsem obraz a zaspívám vám k němu píseň.
1: Ano, takže Eva Hitnerová zaspívá hrůzostrašnou píseň o tom velkém krveprolití pro hloupou žárlivost. Aneb, žárlivý krejčí čtyřnásobným vrahem a nakonec sebevrahem.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Ivu Hitnerovou si teď opět představíme jako skvělou vypravěčku a zmíníme i další její zálibu.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Iva Hitnerová miluje květiny a zahradničení. Kdysi jí prý jeden velký kamarád a odborník řekl, že se narodila se zelenýma rukama. Nikdy neměla tušení, po kom tuhle zálibu zdědila. Tatínek sice pěstoval neustále něco ve Vokovicích nebo na chalupě, ale spíš to byly věci užitečné, třeba řetkvičky. Navíc byly 30 čísel dlouhé, tenoučké, salát ten zas vypěstoval do výšky 5letého dítěte, ale hlávku neměl žádnou. Vůbec se mu prostě nedařilo, ale dělal to zvláštní. Zahrada Ivy Hitnerové je zcela neužitečná, ale okrasná. To prý tatínek nikdy nemohl pochopit. Kdyby ale přijel za Ivou na zahradu teď, určitě by oči zaplesaly. No a k zahradě a k domu patří i zvířata. A o nich bude řeč právě teď. Třeba o jednom dárku od manžela.
2: Na chalupě byl začátek léta, zazvonil mi telefon a volal mi můj manžel s dcerou, který byli někde na návěštěvě a vraceli se, že už jedou a že mají pro mě dárek, že to se zblázním, že mají takový překvapení, že to budu zírat a tak hrozně mě jakoby natěšili a z toho auta se vozíval neuvěřitelný zvuk, který vůbec se nedal přirovnat k něčemu, co jsem znala. Takový jako lidský zvuk to nebyl, ale zvíře mi to leda tak řev, když páv řve v zoologický, tak takovej zvuk se vozíval z toho auta.
3: Promiň, ty myslíš takový to.
2: Ano, ano. Načiž se za chvíli přijeli, otevřeli se dveře a do dvora naší zahrady běhla rozkošná malá černá koza. A teď Petr takový šťastný přišel a říkal, tak to jsme, Ivo, představ si, jedu, takhle prostě ženská pase dvě kozy, tak jsme zastavili, koukáme se na ně a říkáme, jí to máte, ale hezký ty kozičky, a ona říká, jestli chcete, tak já vám jednu nechám, chtěla za tu kozu 1500, já jsem jí ukecal na tisícovku a ta koza, ta za tebou bude chodit jako pejsek, to se zblázní, ona je hrozně chytrá, všecko si... A mezi tím, co mi tohleto povídal, tak ta koza šílenou rychlostí vojela všecky moje keříčkový fuksie, který jsem měla takhle u vchodu, který přezimuju, pěstuju, aby se s nima proboha něco nestalo, tak ta koza všecky sežrala a protože byla horská, tak už seděla na parapetu u okna a vojížděla mi zrovna pelargonie na okně. A já jsem stála úplně ochromená. A Petr už tak jako znejistě a říkal, ona to víš, ona to není koza, on je to vlastně kozlik. My jsme mu dali jméno Lucifer, no a kdyby se ti to nelíbilo, jak mu můžeš říkat, jak budeš chtít a tak. A to už mi ten Lucifer takhle tahal klemátis, ten pnoucí, sundal mi ho ze zdi a tak. To já už jsem se tak jako třásla. Teď dcera, která okamžitě odhadla situaci, tak říkala, no já jsem říkala tátovi, že možná nebudeš ráda, když tu kozu koupí, ale on říkal, že budeš mít radost, no tak to a teď ta koza prostě po té zahradě, ta rychlost, tý horský kozy, jak to tam demol, a teď Petr už viděl, že to třeba není tak úplně nejlepší nápad, tak začal hrozně aktivně, udělal, my tam máme takový jako kurník, kde já mám zahradnický náčiní, tak to rychle vyházel, že jí tam udělal chlívek, hned půjčil seno a dal tu kozu do chlívu a jakmile jí tam zavřel, tak se vozval zase ten šílený řev, ten letní podvečer na té vsi. A to bylo, tam celá vesnice už byla úplně hrůzou bez sebe, co a už stáli plno jich za vratama, jestli tam něco porážíme nebo zabíme. Ta koza hrozně řvala, naříkala v tom chlívku. A Petr tak ustaraně říkal, no to víš, ona byla zvyklá na maminku, teď poprvně jí vzali jako takhle od maminky, tak musíme tu kozu vzít dovnitř, protože ona by takhle křičela, tak by po té vsi. Tak jsme vzali kozu dovnitř, teď ta koza nám to, já furt říkám kozám, to byl koze, Lucifer, takhle tu chalupu, jako všude, kde chodil, tak za sebou trousil ty bobky, ale všude. Vyskočil mi na tu linku v kuchyni, schodila kávovar, hledala, pak si sedla na takovej gauč, co máme proti televizi, a ten gauč, to je takový, já tam mám takový nádherný proužkovaný přehoz a mám tam polštářky takový, co škrobím, ty kraječky a já prakticky nesnáším, když mi na ten gauč vůbec někdo sedá, jo, to, ale to bohužel musím vydržet, ale ta koza si tam sedla do prostředě. Polštářku koukala na televizi, pak se vždycky postavila, takhle kolmo se vyčůrala na ten střehoř. A to já už jsem se takhle třásla, už jsem se zavřela v pokoji a řekla jsem, jestli tady bude ta koza, já nevylezu, dokud tu ta koza bude, Petřek. Zase jsi hysterická, no tak kam teď v noci s ní to? A tak prostě to skončilo ta noc tím, že koza spala s Petrem v posteli, protože aby nenaříkala. Zapomněla jsem říct jednu šíleně důležitou věc, že příšerně smrděla, ale strašně. Načež bylo ráno, tak jsme říkali, co budeme dělat. Petr seděl celý den u telefonu, volal všechny instituce, kde by vůbec padalo v úvahu, že by mohli chtít horskou kamerunskou kozu. Nikde nechtěli ani slyšet, volal všem známým, co mají zahradu, nabízel strašlivý částky, daleko větší, než snad kolik to koupil, že jo. Večer už hledal v Atlase, kde je Kamerun, jestli by jí nehodil domů třeba. Naprostá beznaděj, nikdo tu kozu zoologicky řekli, že mají přemnožený, nikde jej nikdo nechtěl. Až se nad náma slitovali naši sousedi, kterých jsme se ptali hned první, ale ty řekli, že o kozlovi nechtěli ani slyšet, ještě kdyby to byla koza, ale že je úplně neužitečný. Tak když viděli, co se u nás děje, jak já jsem celá z toho psychická odrovnaná, tak řekli, že si teda tu kozu vemou, že jí dají k jejich koze do kurníku, že to tam s ním nějak tak tu kozu dali k jejich koze do kurníku, ta úplně zešílela hrůzou, ta jejich koza, protože když viděla toho čerta, ještě zlýho, takže museli udělat vlastní chvílek. Myslím, že do dneška nepříčetně litujou, že vůbec něco takového řekli, že se nabídli, že si tu kozu nechají, protože z ní se stala ohromnej kozel jak Almara, který je zlej, strašně smrdí. Nemají v zahradě jedinej kvíteček, protože když ho někdy pustí, tak jim to všecko sežere. A můj muž nikdy nepřiznal, že to byl blbej nápad, ale řekl, že fakt teda pro mě kupovat dárky nemá smysl. Že to bylo naposled, co mi něco koupil, že když jsem takhle nevděčný.
1: Jestli jsme řekli, že Iva Hitnerová miluje zahradu, určitě má velký problém, jak ji udržet krásnou a bezchybnou, pokud si domů pořídíte psa.
3: Tak historky je každý, kdo má psa, ale musím říct, že mi to naprosto ujíždí s těma psama. Jo, že člověk začne vyprávět úplně někomu, pokud možno koho to vůbec nezajímá, kdybyste viděli, jak on tím očíčkem na mě koukne a takový, jako, tam mi to hodně ujíždí a když jde o mýho psa, tak naprosto ztrácím lidský rozměr. Pořídili jsme si takový, celý život jsme měli jezevčíky, celý život jsme měli jsme s manželem asi 5 jezevčíků a já jsem si myslela, že to tak má být, že když sípám a křičím, pocem, on ani nezvedne hlavu, že to tak jako je. Pak někdo přišel ke štěňátku nějakým omylem a řekl, když jsme přišli o 5. jezevčíka, jestli bychom nechtěli prostě ořecha a já jsem řekla, že jo a vůbec jsem nevěděla, že existují psy, který třeba přijdou, když na ně někdo zavolá nebo takovýhle, jako jo. A teď samozřejmě u každého psa, to znají všichni pejskaři, když si ho přivedete domů, tak řeknete, ale tentokrát tenhle bude fakt poslouchat, jo. Od stolu, nepadá v úvahu, jo. Do postele, no vůbec, jako. Jo, prostě všechny ty předsevzetí, který vydržejí opravdu jenom tu krátkou chvíli, než to upřený, šílený oko vám, že se... A jak se k tomu psovi začnete chovat jako ke členu rodiny? Přinesli jsme si pejska, kůl, to byl ten, co jsme měli teď před růženou. Říkali jsme, jak mu budeme říkat Kulda. Já jsem říkala, proč Kulda? Dcera říkala, no protože je celý jako ty. Ona mi říká Kuldo, takže bude ten pejsek bude Kulda. A přišla asi za 14 dní moje ségra a podívat se na pejska a říkala, ale Ivo, to není pes, to je fena. A já jsem říkala, co blbneš, prosím tě, to všecko ještě doroste, to vypadne, jako. A mě říkala, hele, tady nic nevypadne, to je fena, jo. Což způsobilo veselí mezi mými přáteli, můj kamarád doktor mi volal, abych ještě radši zkontrolovala děti, jestli jsem se jako nesekla i takhle.
4: A manžela?
3: Toho jsem měla zkontrolovat. Ale teď prostě, jak si každý myslí o tom psovi, že je ten nejkrásnější, nejchytřejší, tak byla Praha 6, pořádala soutěž o nejkrásnějšího psa Prahy 6. A moje dcera pracuje na tom národním výboře, teď se to jmenuje jinak nějak výbor.
4: Obecní
3: městský úřad. Městský úřad.
5: Národní výbor.
3: Národní výbor, bejvele. Tak tam pracuje a tam prostě mi to říkala, že tam je soutěž o nejkrásnějšího psa a já jsem řekla, no jasně, tak to Kuldu přihlásíme do soutěže a její kolegyně z kanceláře řekla, no leda tak do Hvězdný pěchoty. Ale jak...
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
6: Houpací kůň, píseň.
1: A teď necháme trochu zpěv i na Ivě Hitnerové. Co říkáte?

0: To bylo dost dobrý tohleto.
1: Za Ivou Hitnerovou se teď vypravíme jako za filmovou herečkou.
2: Hvězdné návraty.
1: Herectví vystudovala pod vedením Oty Sklenčky a absolvovala v roce 1971. Její první kroky před filmovou kamerou jsou spojeny s Vávrovým eposem Dny z rady, které byly natáčeny o 2 roky později. Svou filmografii pak rozšířila hned o několik postav. Připomeňme dramatický film Ráno budeme moudřejší Evy Sadkové z roku 1977, kde si zahrála jen drobnou roli na úřadu.
3: Jistě, to víš, že rozumím. Hele, já už musím končit, tak ahoj.
1: Svou filmografii pak rozšířila i o několik učitelek. Třeba ve filmu Neohlížej se, jde za námi kůň, nebo Pětka s hvězdičkou, která byla natočena v roce 1985 režisérem Miroslavem Balajkou.
4: Danieli. Pojď sem. Proč jsi včera utekl z vítání delegace?
5: Já jsem prosím neutekl.
4: Ale, a že jsem tě tam při druhé zloce už neviděla?
5: Když mě se udělalo nevolno.
4: No ale to jsi se přece mohl omluvit, ne?
5: Když byste zrovna zpívala.
4: Danieli, představ si, že by nám každému se udělalo nevolno zrovna, když je u nás delegace. Co by si o nás pomyslel? Píšu ti poznámku do třídní knihy.
1: A asi nejslavnější roli pak stvárnila pod dohledem Víta Olmera v jeho filmu Co je vám, doktore? Nehrdinského hrdinu příběhu 40-letého Bohouše Bordu hraje Zdeněk Svěrák. Je to věčný idealista, který je nespokojen s tím, jak žije. Manželství nestojí za nic. Jeho žena žije zcela v zajetí počítačů a nemá pochopení ani pro jeho recesní vtípky.
6: Podívej, Blaní, když už jsme v tom, já ti něco řeknu, ale ty se hrozně naštveš. Já jsem prodal naše auto.
4: Cože jsi prodal?
6: Naše auto jsem dneska prodal. Budeme chodit pěšky, no, někdo s tím začít musí. Blaní, ale prodal jsem ho za 19 tisíc, to není málo, ne? Nechtěl by to dát, ale skřípnul jsem ho a 19 tisíc.
4: Ty idiote! Ty se nech vyšetřit od nějakého psychiatra, jsi vážně zralý na blázinec. A jestli ti to tady nevolní, tak si jdi bydlet tomu svýmu kamarádičkovi. Bude půl roku na Kubě. Stejně za pár dní přilezeš.
1: Iva Hitnerová má za sebou i desítky divadelních představení. Jedno z těch slavných se jmenuje Lucerna, aneb Boj o lípu. V tomto kusu si zahrála díky divadelní společnosti Josefa Dvořáka.
7: A teď právě píšu o té kruté vojně. Až se půlnoční národ do naší země přižene,
8: Teď co, veď?
7: Jak dál, babičko?
8: Johochu, to neví nikdo.
7: No a co klade Sibyla?
8: Sibyla?
7: Ano.
8: Sibyla klade.
7: Sibyla klade?
8: Že to bude hrozná vojna. Hrozná. Až krev kolébkami poteče a zasteskne se naživu býti starému i mladému a nejvíce pak obecnímu lidu.
7: Obecní. Ale to tam psát nebudu, že, babičko?
8: To nepiš, to se rozumí samo sebe.
7: Jistě.
8: 12 dní bude bojováno. 13. dne přijede na pomoc svaté vojsko a to povede svatý Václav. A ten pojede na bílém koni. Napiš to, hochu, napiš to.
7: Čárka.
8: No to tam nepiš.
7: To tam nepiš.
8: Tak to tam napiš. Aby kdož zkormoucení bude číst, ti se potěšil.
7: Sakra, to se moc nepotěší, babičko.
1: Dnes by to asi hlavní hrdina nezapisoval ručně, ale nejspíš na počítači, možná by to poslal někomu i po internetu nebo po sítích. Ovšem nejsem si jistý, jestli by tohle zvládla Iva Hitnerová. Když začínala s internetem, občas s ním i bojovala.
9: A rozhodla jsem si, že si koupím knížku o hrobech, kde byly krásné obrázky a takový, že jako by se mi to hodilo i na malování. A objednala jsem si knížku o hrobech, šťastná. A najednou, asi za 3 dny, ta knížka přišla 9krát. A já jsem vůbec netušila, proč devětkrát. Oni, já jsem napsala, že chci knížku o hrobech, nikdo nic neříkal, tak jsem asi ťukala znova. Ne, že bych měla nějak...
10: Ty si přidávala do košíku a nic si nevěděla.
9: Přidávala jsem, aby mi toto, a teď ale knížku o hrobech ani nikomu nedáte, že jo, to je hrozně, hrozně blbej dárek.
10: Já bych si ji vzal, jestli mi ji podepíšeš.
1: Tím se dostáváme k závěrečnému tématu a to jsou tedy i smuteční obřady. Jaké perly mohou zaznít během posledního rozloučení, připomněla Iva Hitnerová citací z jedné knihy. V pořadu Sejdeme se na cibulce v režii Jakuba Wernberga.
9: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu. Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození. Měl 6 dětí, naživu, ale zanechal jenom 3. Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou. Vzpomeňme si často na naši zesnulou, protože my, až tu budeme ležet na jejím místě, si to taky budeme přát. Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byla letitou členkou diabetiků a vykonávala i funkce. Většinu života, prakticky od dětství, byl v invalidním důchodu. Hrdlo se zajíká slzami. Život ho povolal v poměrně mladém věku. Nedávno oslavil své 83. Tohle jenom doplnit, než dojde na Haníčku. Já mám naprosto jasnou
11: ona
9: představu.
11: Ona ještě vypadá zdravě.
12: Ty mě to napadlo. Ani vydrž.
9: Držím. Jasnou představu o svém hrobě a pořád to cizeluju a mám hrůzu z toho, aby mi to neudělali nevkusně. A vždycky to svýmu muži vyprávím, jak bych to chtěla, jednoduchý, elegantní ten kámen. A on mě se zájmem poslouchal a říkal, víš co, to bude lepší, když já umřu první. Ty si to udělej, jak chceš, a pak si přilehneš.

Patrik Rozehnal jen doufá, že to bude ještě za hodně dlouhou dobu. No a tím se pro dnešek loučíme a Ivě přejeme ještě dlouhý, spokojený, plodný a příjemný život. Máme ji moc rádi.

Panáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.